0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský upozornil na možnost útoku na Ukrajinu z území Běloruska a z Brianské oblasti Ruské federace. Rusko tuto možnost podle Zelenského reálně zvažuje.
1: Je taká zahrůza dla Ukrajiny.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pravidelném večerním hlášení uvedl, že na poradě s velením armády a zpravodajských služeb byla řeč o hrozbě velkého ruského útoku na severní ukrajinské oblasti ve směru na Černihiv a Kyjev. Zelenský proto rozhodl o posílení obrany v těchto regionech a nařídil ministerstvu zahraničí, aby o situaci informovalo západní partnery s cílem vyvinout tlak na Minsk. Nechá-li se Bělorusko zatáhnout do války, následky pro ně budou značné, varoval Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Rozšíření eboly v Česku nehrozí. Znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka z Ugandy přiletěl americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho v izolaci převezli do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože se ebola nešíří kapenkově.
3: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. A opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
0: Ve Státní opeře v Praze dnes poprvé uvedou operu, která patří k nejvýznamnějším titulům 20. století, dialogy karmelitek Francise Poulenca. Dílo inspirované skutečným osudem jeptišek popravených během francouzské revoluce režírovala Barbora Horáková-Joly, která v nové inscenaci propojuje historický příběh s tématy strachu, totality a osobní odvahy.
4: Je to opera o strachu a pro mě strach tam hraje opravdu hlavní roli. Není to opera, kde hraje hlavní roli nějaké milostné duo. Nejdůležitější vlastně bylo ukázat, že člověk může překonat sám sebe, když věří v něco většího, než je on sám.
0: Sport. Čeští hokejisti ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
5: Byl to strašně těžký zápas, vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
0: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku, dál Rakousko podlehlo Švýcarsku 0-9, Slovinsko-Švédsku 0-6 a Spojené státy porazili Německo 4-3 po nájezdech.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Omezení na D48 mezi Českým Těšínem a Frýdkem Místkem a uzavírka v Praze. Nejprve dobrá zpráva z dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů. Výstraha před autem, které mělo jet proti správnému směru jízdy, už neplatí. Dálnice teď plynule průjezdné, nehody hlášeny nejsou. Na D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku se pohybuje údržba. Kilometry 70 až 53, to je celá trasa v tomto úseku a v místě, kde jsou, dejte pozor, blokují pravý pruh. V Praze na městě okruhu je od včerejška úplná uzavírka. Údržba kamer zavřela tunel Mrázovka. A to v obou směrech na Barandovský most i Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Teď pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou. Noční radiožurnál je s vámi i 5 minut po 2. hodině a je tu čas na soutěž nočního radiožurnálu. Tento týden tu pro vás máme právě vyšlou knihu ve jménu Spravedlnosti s podtitulem Detektivní příběhy z Českého království. A najdete zde povídky a příběhy od oblíbených autorů jako Vlastimila Vondrušky, Františka Nýdla, Nadi Horákové, Věry Mertlíkové a mnoha dalších. A kdo tedy máte o výhru zájem a nic jste u nás za poslední 2 měsíce nevyhráli, tak volejte právě teď na 221 550 255 nebo 255 na konci.
6: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Shawn Mendes zazněl v nočním radiožurnálu a teď budeme soutěžit.
1: Vydejte se díky radiožurnálu po stopách záhadných vražd, zmizelých těl, uzamčených komnat i ztracených ceností do prostředí středověkých měst, hradů i odlehlých koutů země. Poznejte zločin, tajemství a spravedlnost v kulisách Českého království v období 13. až 17. století. Mezi autory nechybí Vlastimil Vondruška, Naďa Horáková, František Nýdl, Martin Nesměrák, Martina Novotná nebo Věra Mertlíková. Soubor detektivních povídek ve jménu spravedlnosti dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený soutěžit s námi a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Haló, slyšíme, Bohouš.
0: Bohouši, zdravím vás. Než se pustíme do soutěžení, tak prolétnu ve stručnosti pravidla. Přečtu vám soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano, je.
0: Dobře, tak jdeme na to. České království zažilo hned několik panovnických dynastií, například Přemyslovce, Habsburky nebo Lucemburky. Ovšem, dnes hledáme panovníka, který do žádného tohoto panovnického rodu nepatřil a přesto byl českým králem. Za A to může být Rudolf II., za B Ladislav Pohrobek, za C Jiří z Poděbrad.
2: No, já si myslím, že Jiří z Poděbrad.
0: Myslíte si Jiřího z Poděbrad a myslíte si to správně. Já vám gratuluji.
2: Děkuju.
0: Není vůbec zač. Výhra je pro vás, Stefanoušek detektivek.
2: Jo.
0: Tak to je úplně ideální. Tak vás jenom poprosím, tedy vydržte mi ještě chviličku na telefonu. Díky.
2: Jo, ano.
0: Díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit samozřejmě zase zítra, kdy jindy než po druhé hodině v nočním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Tom Petty zazněl v nočním radiožurnálu s písní Learning to Fly. A jarní počasí způsobilo ovocnářům 100 milionové škody. Například na Náchodsku mrazy zničily podstatnou část úrody jablek. Do sadů se vypravíme, a to už za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ovocnáři po celém Česku počítají škody způsobené jarními mrazy. Podle předběžných odhadů mohou vyšplhat až na 1,5 miliardy korun. Ovocnářská unie předpokládá, že úroda bude ve srovnání s průměrem zhruba poloviční. Chladné počasí poškodilo meruňky, broskvoně, třešně, ale také třeba i jabloně.
1: Vypadá to jako, že to v pohodě odkvetlo, ty jabloně, ale když se podíváte do těch malých jablíček, tak uvnitř jsou hnědý.
2: Popisuje škody v jednom ze sadů zemědělského družstva Dolany na Náchodsku vedoucí závodu ovocnářství Kristýna Michálková. Jabloně tady mají na 120 hektarech.
1: On už tady prošel první mráz na začátku dubna. Říkali jsme si, pár těch plodů opadá, ty zdraví zůstanou, narostou větší, ale ten druhý mráz byl teda radikálnější.
2: Na stromech zbylo už jen minimum plodů, navíc není jisté, jaká jablka z nich vyrostou.
1: Zatím není jistý, jestli všechno, co tu je, ještě neopadá nebo vyroste, ale může to být jakkoliv poškozené.
2: Zatímco jinde ovocnáři s mrazy bojovali například zapalováním ohňů, tady stromy po předchozích zkušenostech jen kvalitně vyživili a doufali v co nejmenší škody.
1: V minulosti jsme zkoušeli vyvíjet mlhy, ale ty náklady vynaložené na ty opatření byly vyšší než jejich účinnost.
2: Zemědělské družstvo Dolany tak podle Kristýny Michálkové přijde minimálně o 70% výnosu úrody, znamená to milionové škody.
1: Odhadem 15 milionů.
2: Podobně jsou na tom i další čeští zemědělci. Na tržbách můžou podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka přijít o vyšší stovky milionů korun. Vliv na odhadované ztráty mělo prý i sucho.
3: Myslíme si, že to přispělo k těm větším škodám, které jsou.
2: Kromě Královéhradeckého kraje hlásí velké škody například i ovocnáři ze středních a severních Čech a také některých míst Moravy. Václav Plecháček, Radiožurnál.

0: Kapela Roxette s písní Listen to Your Heart zazněla v nočním radiožurnálu. Mimochodem letos zavítají Roxette i do Česka, a to na konci července na festival Benátská do Liberce. Pera Gessleho tam doprovodí nová zpěvačka kapely Lena Philipson, která nahradila původní hlas, který jste před chviličkou slyšeli, tedy Marie Fredriksson. A teď už další téma, věřící z katolické, husitské, evangelické nebo česko-bratrské církve se včera sešly v Jihlavě pod jednou střechou kostela. Konala se tam totiž ekumenická bohoslužba v den výročí zavraždění kněze Jana Buly. Před 75 lety za minulého režimu byl po vykonstruovaném procesu oběšen. V červnu bude Jan Bula společně s dalším knězem Václavem Drbolou v Brně blahořečen.
1: Jako my chodíme teď na bohořečení, jsou hrozně fajn, protože my jsme zažili bolševika, takže pro nás je to mnohem bližší než nějaká z 9. století teta.
2: Před kostelem Povýšení svatého kříže v Jihlavě potkávám paní Václavu, která přijela z Jimnice.
1: Teď je fajn, že je svoboda, že to můžeme a můžeme jim vzdát dík a taky všem jiným kněžím a lidem, kteří v 50. letech byli perzekovaní. No a ta nespravedlnost byla veliká.
2: Kostele je zhruba 200 lidí, zpívají, společně se modlí a poslouchají úryvky z Bible. Na bohoslužbě smíření se pomodlil i pan Ondřej.
3: Jan Bula a Václav Drbola jsou kněží, kteří jsou pro mě vzorem, kteří určitě můžou svým způsobem oslovit i dnešní mladší generaci, starší.
2: Budete sledovat jejich blahořečení?
3: Určitě, pojedu tam i se svými dětmi, pokud to bude možné se tam ještě dostat, někde zaparkovat a určitě tam pojedeme.
2: Blahořečení Jana Buly a Václava Drboly bude na brněnském výstavišti 6. června. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradlíková, Radiožurnál.
0: 4 minuty před 14:30 ještě do zpráv zazní Michal Hrůza s písní 50. Přeji příjemný poslech.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Bývalý šéf britské tajné služby MI6, hostem Vinohradské 12. Co ho šokovalo na teroristech z Vrbětic? Jak to měl s Trumpem? A proč podle něj čínský prezident sleduje, jak to dopadne na Ukrajině?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Dvě hodiny a 30 minut. Marek Sedláček má stručné zprávy.
5: Policie prověřuje výhrušky vůči organizátorům festivalu Meeting Brno. Ten začíná dnes a jeho součástí je o víkendu taky sjezd sudetských Němců. Část lidí i politiků tuto akci, která se poprvé koná v Česku, považuje za provokaci. Pořadatelé oponují, že jim jde o smíření národů. Čelí kvůli tomu i agresivním výpadům. Policie potvrdila, že zatím vypátrala dva konkrétní autory nenávistných zpráv. Maximální ceny paliv o půlnoci znovu vzrostly. Cenový strop pro benzín je o 37 halířů vyšší než včera. Litr stojí na nejvýš 45 korun a 8 halířů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 halířů, tedy o 26 halířů dráž než ve středu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy udržovat minimálně do konce května. Kubánská vláda odmítá americké obvinění ze svého dlouholetého lídra Raula Castra. Washington ho obvinil ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánským vojenským letadlem v roce 1996. Castro byl v té době ministrem obrany. Americký prezident Donald Trump zároveň Kubě pohrozil a oznámil, že Spojené státy zemi osvobozují. K eskalaci ale podle něj nedojde. A Olomoucké muzeum umění otevřelo výstavu k 80. narozeninám fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrajta. Jeho díla jsou v mnoha světových galeriích, od New Yorku po Tokio. V Olomouci kurátoři představí zhruba 50 dosud nepublikovaných fotografií, především z bývalých Sudet.
0: Sport.
5: Házenkářky Kinžvartu zvítězily v druhém kole na hřišti Slavie Praha 35-33 a vyrovnali tak sérii na 1-1. Rozhodující utkání budou hostit v sobotu. Bronz získali hráčky Mostu, které zvítězily v Písku 38-32 a sérii ovládly 2-0 na zápasy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D46 na Vyškovsku a dálnici D3 u Českých Budějovic. Dálnice je teď bez kolon a bezproblémovou viditelností. Na D46 z Vyškova do Olomouce je u sjezdu nad Rysice omezení kvůli opravám povrchu. Dálnice mezi kilometry 7 až 11 zavřená, jezdí se obousměrně jedním pruhem v druhé části na Brno a Vyškov. Plynule se teď jezdí taky omezení na D3 u Českých Budějovic na kilometru 135,5 v tunelu Pohůrka. Údržba zavřela tu bus do Benešova a Prahy a jezdí se jen v části do Rakouska obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: Děti ze sociálně slabých rodin budou moct v Tanvaldu na Jablonecku chodit k charitativnímu zubaři. Teď v novém středisku Apolena zdravotníci dětem vysvětlují základy prevence. Po otevření ordinace bude čtveřice zubařů poskytovat i základní zdravotní péči. Za chvíli o tom uslyšíte víc.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zubaři v Tanvaldu na Jablonecku nově učí děti a také mladistvé, jak správně pečovat o chrup. Charita tam otevřela nové stomatologické centrum Apolena, kam přicházejí děti ze sociálně slabých rodin. Centrum má pomoci právě rodinám, které nejsou registrované u žádného zubaře.
1: Ve stomatologickém středisku Apolena začíná fungovat charitativní zubní péče. Teď jsou vedle v místnosti děti ze základní školy a zdravotní sestra jim vysvětluje správné postupy při čištění zubů.
2: Takže koukni, hele, tam, kde to je jenom takhle růžový, to je v podstatě plak 2-3 dny. A vidíš, jak tady takhle u toho krčku a takhle v tom mezizubí, to máš takový hodně tmavý?
3: Jo.
2: Tak to je plak, který tam je třeba týden.
4: První pilíř je ten edukační, to vlastně jsou ty skupinové edukace, které probíhá teďka tady vedle.
1: Říká ředitel Charity Semily Martin Klodner.
4: Druhý takový pilíř je dentální hygiena a dentální péče.
1: Charitativní zubař je určený pro děti ze sociálně slabých rodin a které nejsou registrované u žádného zubaře.
4: Primárně jsme tuto službu cílili především na sociálně slabý, na lidi z nějakých komplikovaných poměrů, takže tam možná budou nějaké individuální slevy nebo individuální nějaké cenové podmínky.
1: A jak bude fungovat ta akutní stomatologická péče?
4: Oproti třeba pohotovosti, kde ten stomatolog zub vyvrtá a pak řekne, běžte si k svému ošetřujícímu lékaři, tak tady my budeme se snažit, aby ten výkon byl jako ukončený, ale bude to výkon, který bude jednorázový. Není to tak, jako že za půl roku zase objednáme na prevenci.
1: Cílem je podle Martina Klodnera zlepšit těmto dětem hygienické návyky a přidat je do péče standardní zubní ordinace. Z Tanvaldu Johana Tománková, Radiožurnál.

0: Z rebelského dua 60. let až na vrchol popu, filmu i módních přehlídek. Život zpěvačky Cher připomíná hollywoodský scénář plný hudebních comebacků, hitů i nečekaných proměn. Americká umělkyně oslavila včera 80. narozeniny. Za její kariérou se ohlédneme za moment v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

Kalifornská rodačka odešla v 16 letech ze školy a zamířila do Los Angeles, kde studovala herectví. V té době potkala také hudebníka Sunnyho Bona. Společně pak dali dohromady slavné duo Sunny and Cher a v 60. letech ovládli hitparády písní I Got You Babe. Za několik týdnů prodali 600 tisíc alb a tehdy šlo o nejrychleji prodávanou desku hudební historie. Po rozpadu duo se vydala Cher na cestu sólové zpěvačky. V 70. letech vynikala také na televizních obrazovkách, a to díky odvážným lesklým kostýmům. A později získala dokonce i filmového Oscara za hlavní roli své rázné vdovy v romantické komedii Pod vlivem úplňku. I will marry you, I will be your wife. Od rockové hudby přešla Cher v 90. letech k diskotanečnímu popu. Hitem Believe doslova změnila zvuk mainstreamové hudby, a to díky takzvanému Cher efektu. Tedy úpravě hlasu s pomocí programu autotunu, který původně pomáhal doladit falešnou intonaci. V tomto případě ale vytváří ikonický robotický zvuk. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Marek Sedláček připravil zpravodajský souhrn.
1: Česko neplánuje přijmout dalšího člověka s podezřením na ebolu. Europoslanci odsoudili zneužívání dotací na Slovensku. Chtějí, aby zasáhla Evropská komise. Fotbalisti Karviné po obratu porazili Jablonec a poprvé ovládli domácí pohár. A čekáme oblačno až polojasno, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko zatím nebude přijímat dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj o to žádná země ani zatím nežádala. Česko navíc nemá přebytečná místa, jak vysvětlila primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
3: Ta naše kapacita je o něco vyšší, ale určitě si ji rezervujeme i pro české občany, protože samozřejmě lidé cestují hodně a může se stát ledacos, tak abychom se o ně dokázali postarat stejně dobře jako teďko o toho amerického kolegu.
1: Do Česka dorazil z Ugandy lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Přijali ho v pražské nemocnici Bulovka. Příznaky nemá. O jeho přijetí požádala americká ambasáda. Riziko šíření eboly v Česku je podle ministra Vojtěcha nulové. Evropský parlament vyzval komisi, aby začala řešit stav právního státu a zneužívání dotací na Slovensku. Europoslanci podpořili rezoluci, která poukazuje i na to, že slovenská vláda nezměnila svoje chování ani po loňských kontrolách ze strany europarlamentu.
4: Spoluautora rezoluce europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL poukázal například na případy tzv. Hacient, tedy domů postavených za evropské peníze, například jako informační centra, která ale místo toho slouží jako soukromé domy politiků nebo podnikatelů. Předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Sarsalios poukázal také na útoky slovenské vlády na média nebo justici. Evropská komise teď podle nich má začít konat kroky, které situaci prošetří a mohou vést až k pozastavení čerpání fondů. Proti rezoluci hlasovali čeští europoslanci z hnutí ANO nebo Kateřina Konečná ze Stačilo. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Společnost OKD urychlí likvidaci černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Odhaduje, že všechny práce dokončí v srpnu roku 2028 a díky tomu taky výrazně ušetří. Aktuálně pod zemí končí vyklízení techniky a vybavení, které se vyplatí vyvést na povrch. Pak bude následovat zasypání 2 jam a příprava na těžbu důlního plynu. Pokračuje taky propouštění horníků, dodává ředitel útlumu v OKD David Hájek.
5: Jsme začínali tu fázi útlumu s přibližně 800 zaměstnanci, každý měsíc 50 až 70, jak kdy odchází. V konečném důsledku bychom prosinci měli mít kolem 350 lidí.
2: Sport.
1: Karvinští fotbalisti poprvé vyhráli domácí pohár. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové po obratu porazili 3-1 Jablonec, který od 57. minuty dohrával bez vyloučeného Singhatea. Slezané si triumfem zajistili účast ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Vzhledem k aktuální korupční kauze je ale jejich start v pohárové Evropě nejistý. Trenér Karviné Marek Jarolím si ale radost z úspěchu zkazit nenechal.
6: Skvělý samozřejmě jako počin, kterýho si strašně vážím. Jsem strašně šťastný za ten tým. Stali se jako legendama toho klubu, zapsali se do historie. Třetí gól byl totální euforie a jak všichni běželi ještě před kotel. Když si to člověk spojí ze všem všudy, tak jsou to krásné zážitky, a který si budeme pamatovat na celý život.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D48 na Frýdecko-Místecku a uzavírka v Praze. Dálnice teď plynule průjezdné i v opravovaných úsecích. Na D48 z Českého Těšína do Frýdku-Místku se v noci pohybuje údržba. Kilometry 70 až 53 celé trase, dejte pozor, blokují pravý pruh. Na silnici 45 na výjezdu z Bruntálu do Krnova se jede kivadlově jedním pruhem na semafor. Omezení potrvá do srpna. Kvůli uzavírce nebo kvůli tomu omezení je zavřená i první odbočka do obce Oborná. A v Praze na městském okruhu je úplná uzavírka. Údržba kamer zavřela tunel Mrázovka. To omezení bylo v obou směrech. Podle kamer to vypadá, že se nedá projet směr Troja. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď ráno a taky večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: 5,5 minuty po 3 hodině posloucháte noční radiožurnál, dnes je čtvrtek 21. května a přeji poklidnou noc všem. Více peněz v českém zdravotnictví, tak to slibuje šéf rezortu Adam Vojtěch za ANO. A mělo by to být už brzy. Jaké změny chce konkrétně udělat a co to bude znamenat pro pacienty, tak to řekneme už za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: českém zdravotnictví dlouhodobě chybí peníze. Shodují se na tom zdravotní pojišťovny, lékaři i nemocnice. Ministerstvo zdravotnictví chce situaci změnit. Plánuje proto navýšení plateb například za děti, seniory nebo nezaměstnané, tedy za státní pojištěnce. A slibuje si od toho právě to, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude ve schodku. Rezort ale chystá i větší systémové změny. Téma teď probereme s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Přeji dobré brzké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Od kdy chce ministerstvo navýšit ty zmíněné platby za státní pojištěnce?
1: Už od příštího roku. A chce to udělat poslaneckým návrhem novely zákona. Na částce se ale ještě s rezortem financí nedohodlo. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: Dohoda se blíží, já bych ji teďka chtěl specifikovat, ale velmi brzy budeme prezentovat vlastně, o kolik se navýší platby za státní pojištěnce. Ta valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
1: Že se rezorty na navýšení zatím nedohodly, je ale podle pojišťoven a zdravotníků problém. Teď by se totiž podle obvyklého harmonogramu měla blížit ke konci jednání o úhradách na příští rok. Dohromady za asi 6 milionů seniorů, dětí nebo nezaměstnaných platí stát letos zdravotní pojištění 2 188 korun měsíčně. Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří se schodkem čtvrtý rok v řadě. Deficitní plánování úhrad by přímo zakazoval zákon od roku 2028.
0: Proč ty změny ministr Vojtěch vlastně chystá?
1: Současný systém podle něj není efektivní a to se pak odráží v samotné struktuře péče. Problém je už jenom v délce dohadovacího řízení, tedy čas na to, aby se domluvili, mají pojišťovny a poskytovatelé jenom po krátkou dobu, je to zhruba 5 měsíců. A úhrady navíc plánují jen na rok dopředu. Obojí by se mělo změnit.
0: A co na ty chystané změny říkají zdravotní pojišťovny?
1: Taky souhlasí s tím, že je potřeba ten systém nějakým způsobem změnit. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady by ale ministerstvo mělo dohadovací řízení spíše moderovat.
3: Ministerstvo může nějakým způsobem určovat priority, ale role ministerstva, pardon, by neměla být v tom, že v podstatě bude v té situaci, kdy de facto bez větší odpovědnosti rozhodne o tom, že úhrady budou takové.
1: Což se teď rok co rok děje. Poprvé a také naposledy se všichni lékaři a nemocnice se zdravotními pojišťovnami dohodli v úhradové vyhlášce pro rok 2019. Jinak o úhradách rozhodovalo ministerstvo.
0: Změny ve zdravotnictví, které se chystají, jsme teď probrali s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Díky za informace a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Společnost vám dělá noční radiožurnál a teď mimořádně pohled na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy nebezpečí. Za sjezdem k Olympii jde chodec mezi 5. až 6. kilometrem. Ještě jednou D2 za Brnem, lidé na vozovce. Další zelená vlna ve zprávách v 12:30.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Koupání na ostrově, hledání Hastrmana u mlýna nebo uvíznutí ve sněhové bouři. I taková dobrodružství prožívá šestice dětí z Bulerbinu. Populární kniha švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové teď ožívá jako audiopříběh tady u nás v rozhlase. Posluchače jim provede herečka Bára Hrzánová.
1: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
2: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla. A podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
3: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bulerbinu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
2: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party, jako ty děti z Bulerbinu.
1: Jak se vy, děti z Bulerbinu, dnes dostanete domů?
2: Ona se umí radovat úplně ze všeho. A to se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
3: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěčce Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi léty 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
4: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
3: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi.
4: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět nemusí být veliká.
3: První audioknižní zpracování Dětí z Bulerbinu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
5: Jmenuju se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
3: Děti z Bulerbinu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme přesně 3:30. Vysíláme zprávy, je tu Marek Sedláček.
3: V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboly, není v cestovatelském systému Drost registrovaný žádný Čech. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí. V sousední Ugandě, taky nemocí zasažené, je v systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje. Po návratu z rizikových oblastí by měli cestovatelé 3 týdny sledovat svůj zdravotní stav a případně kontaktovat lékaře. Světová zdravotnická organizace včera uvedla, že riziko globálního šíření je nízké. Pražský městský soud zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty VŠE a poslance za SPD Miroslava Ševčíka proti rektorovi školy. Ševčík nesouhlasil se svým odvoláním v prosinci 2023. Podle soudce měl ale rektor Petr Dvořák právo Ševčíka odvolat. Rektorovo zdůvodnění, že Ševčík svým vystupováním na protivládních demonstracích školu poškozoval, bylo podle soudu dostatečné. Policisti předají církvi zachráněnou lebku svaté Zdislavy příští týden v sobotu. Římskokatolická církev v ten den slaví památku této světice. V Jablonném v Podještědí proto bude tradiční zdislavská pouť. Zloděj ukradl relikvii z tamní baziliky minulý týden. Zalili ji do betonu a chtěli pohřbít v řece. Policisti ho po 2 dnech dopadli a teď mu hrozí až 8 let vězení. Odborníkům se podařilo vyjmout lebku z betonu bez výraznějšího poškození. A po dobu 3 mostů vysokorychlostní tratě na Vysočině už zná Správa železnic. Vítězné návrhy představila na krajském úřadě v Jihlavě. Porota vybírala z 38 vizualizací od českých i zahraničních týmů. Nová přemostění budou stát u Světle nad Sázavou a ve Velkém Meziříčí. Stát by mohla kolem roku 2040. Plány jsou k vidění na sociálních sítích a webu Správy železnic.
0: Sport.
3: Tenistka Karolína Plíšková se do hlavní soutěže grandslamového Roland Garros neprobojovala. Bývalá světová jednička prohrála ve 2. kole kvalifikace se Španělkou Basolsovou 0-2 na sety. Dál jde Linda Fruvertová, která porazila domácí Ponšetovou 2-0 na sety. Uspěl i Dalibor Svrčina, který porazil Argentince Gomeze 2-0 a od postupu na prestižní turnaj ho dělí jediná výhra. Naopak v Paříži končí Zdeněk Dolář a Dominika Šalková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D2 u Brna a také na Českolipsku. Na dálnici D2 stále pozorně na výjezdu z Brna do Bratislavy. Te platí výstraha, že se za sjezdem k Olympii pohybuje chodec kilometry 5 až 6. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy stojí porouchané auto. Objíždí se za sjezdem na Slaný na 12. kilometru a objíždí se plynule. A na Českolipsku na silnici 268 z Mimoně do Ralska pobíhá pes. Naposledy byl u odbočky na Hvězdov. Jeďte pomalej. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď už vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Bývalý šéf britské tajné služby nebojí se na ulici, co ho šokovalo na teroristech z Vrbětic. Jak to měl s Trumpem a proč podle něj čínský prezident sleduje, jak to dopadne s Ukrajinou. Ve Vinohradské 12 o tom mluví Richard Moore, který do loňska vedl britskou MI6. Dnes je čtvrtek, 21. května.
6: So hi, Richard. Thank you very much for joining us.
7: It's an absolute pleasure. It's lovely to be talking to a Czech friend.
6: Yeah, it's an honor to have a small chat with you. Are you familiar?
5: Znáte fenomén FOMO? Strach, že něco promeškáte?
4: FOMO, no samozřejmě.
6: Yeah, the FOMO. Yeah. Do you have a feeling?
5: A máte někdy FOMO?
7: Oh. Yeah.
5: Už nemůžete nahlížet do žádných tajných složek.
4: To je naprostá pravda. Nemůžu a ani to nedělám. Občas se ale ve mně probudí zvědavost. Třeba když vypukl konflikt s Íránem, tak jsem si říkal, že bych moc rád věděl, co se vlastně děje. Ale kolem a kolem bylo obrovským privilegiem dělat tuhle práci. 5 let jsem stál v čele MI6 a pak jsem mohl vedení předat skvělému týmu a své nástupkyni Blaise Metrevelyové, které si vážím a obdivuji. Měl jsem v tu chvíli pocit, že moje práce je hotová. Předal jsem žezlo nové generaci a teď je řada na ní, takže netrávím čas tím, že bych se trápil kvůli tomu, že už nešéfuju MI6.
6: Maybe on more serious note. Do you
5: teď o něco vážněji? Nejste občas paranoidní? Nebojíte se někdy?
6: As a former chief of a British intelligence service.
7: I don't think so. I know the point you're making that if you
4: to si nemyslím, ale chápu, kam tou otázkou míříte. Lidé mají své stinné stránky a já jsem je dlouhé roky poznával zblízka. Když odhalujete různá spiknutí a sami tu a tam kujete pikle, hrozí, že začnete být paranoidní. Jako by šlo o svět špionážního romanopisce Johna Le Carré a jeho agenta George Smileyho. Ale tak to nemám. Normálně žiju dál a lidem věřím zhruba stejně nebo stejně málo jako kdokoliv jiný.
6: In your final years in office.
5: V jak častém kontaktu jste byl poslední roky s českými tajnými službami?
6: On a daily basis.
7: Perhaps not a daily basis.
4: Asi jsme nebyli v kontaktu zrovna každý den. Záleželo samozřejmě na situaci. Když spolu řešíte nějaké konkrétní operace, tak je komunikace intenzivnější. Nicméně MI6 a české tajné služby v každodenním kontaktu skutečně jsou. Já jako šéf jsem se svými českými protějšky možná nemluvil tak často, za to jsem pravidelně jezdil do Prahy. Jak možná víte, během svého působení v čele MI6 jsem neměl moc projevů. Ale jeden z těch opravdu zásadních jsem pronesl právě v Praze v roce 2023. Řada z našich nejdůležitějších agentů, kteří přišli ze Sovětského svazu, se na MI6 obrátila po roce 1968. Byli otřeseni a znechuceni z toho, co viděli v Praze, z potlačení pražského jara. Pro některé z nich to byla poslední kapka, která je přiměla navázat kontakt s britskou tajnou službou. V době zuřící války na nedaleké Ukrajině mi proto přišlo vhodné Rusy oslovit právě z Prahy. Ty Rusy, kteří mohou být zděšeni tím, co Putin jejich jménem dělá. Vyzval jsem je, aby nám pomohli. Každopádně ano, s českými službami jsme byli v pravidelném kontaktu. A mimochodem, jsou to služby mimořádně kvalitní a velmi profesionální. Rusko navíc rozumějí způsobem, kterého jsou schopny jen ty země, jež sami zůstaly za železnou oponou.
5: Když v roce 2021 vyšly najevo podrobnosti o teroristickém útoku ve Vrběticích, ukázalo se, že za něj můžou ty stejní agenti rozvědky GRU, kteří o pár let dřív otrávili v Anglii dvojitého agenta Skripala. Pomáhali jste tehdy Čechům při vyšetřování?
6: Your Czech colleagues with that?
7: Yeah, we worked without going into too much detail. We now all know.
4: Ano. Nemůžu zacházet do detailů, ale spolupracovali jsme na tom. Dnes už víme, že šlo o ty stejné dva důstojníky GRU z jednotky 29155 Myškina a Čepigu. Ti provedli útok v Salisbury v roce 2018, 4 roky po incidentu z roku 2014 ve Vrběticích.
8: Proto jsme sdíleli poznatky, jak na zpravodajské, tak na policejní úrovni. Snažili jsme se lépe pochopit, jak jednotka 29155 funguje. Věnovali jsme tomu hodně energie. Víte, oba případy mají mnoho společného, i když každý proběhl jinak. Ve Vrběticích zahynuli dva čeští občané, civilisté. Salisbury byl cílem dvojitý agent, ale zemřela britská civilistka Dawn Sturgessová. Je to několik podobností. Obě události ukazují způsob fungování ruských zpravodajských služeb v jakési šedé zóně při hybridních operacích. Zároveň odhalují jejich naprostou bezohlednost vůči lidským životům. Neváhali odpálit výbušniny v Česku a použít jed vyvinutý pro vojenské účely v malém anglickém městě. Ta lehkovážnost mě šokuje. V obou případech mohlo zemřít mnohem více lidí.
7: Breathtaking in its recklessness. So many other people could have died in both incidents. And the other thing is a sort of a real lack of professionalism.
8: Další věc je to, jak neprofesionálně se chovali. Zatímco MI6 na propojení obou incidentů spolupracovala s MI5 a českými tajnými službami a pomalu mezi nimi nacházeli pojítka, soukromá investigativní skupina Bellingcat dokázala udělat velkou část stejné práce. I oni je odhalili. Ruští operativci se totiž zachovali jako totální amatéři. Zanechali za sebou množství stop vedoucích zpátky do Moskvy a k jejich velitelství. Bylo to hrozně nápadné. A myslím, že si všichni pamatujeme to vystoupení Čepigy a Myškina na Russia Today. To bylo tak špatné, až to bylo směšné. Vždy to byli úplně zjevní podvodníci. Vzpomínám si, že jsem se tehdy setkal s jedním politikem, nebudu ho jmenovat, vůči našemu tvrzení, že za Salisbury stojí jednotka 29155, byl dost skeptický. Viděli jsme se po výstupu Čepigy a Myškina v televizi a on na mě spustil: Richarde, myslel jsem si, že si MI6 vymýšlí, ale když jsem viděl ty dva na obrazovce, bylo úplně jasné, že jsou z GRU, že jsou to členové ruské vojenské rozvědky.
6: Po událostech v Salisbury i ve Vrběticích došlo k vyhoštění ruských diplomatů napříč Evropou. Zkomplikovalo to ruským zpravodajcům práci? Much more difficult.
7: Yes, it has. It's been a real success. I think we drove them.
8: Ano, byl to velký úspěch. Myslím, že ty počty se snížily aspoň o polovinu, možná i víc. Česko v tomto následovalo Velkou Británii a zaujalo velmi pevný postoj. Pozbuzovali jsme k tomu i další evropské partnery, aby se zachovali stejně, aby srovnali počty ruských diplomatů. Rusové totiž zbožňují své velké ambasády. A pokud jim ve svém hlavním městě takovou dovolíte, tak je nic nezastaví. A samozřejmě, mnozí z jejich lidí jsou přitom ve skutečnosti zpravodajští důstojníci v utajení. Nejlepší cestou je proto postupně jejich počty snižovat. Vyhostit ty, které jste odhalili jako zpravodajce, a nedovolit Kremlu, aby je nahradil. V Británii jsme v tomhle byli v průběhu let poměrně úspěšní. Ve výsledku je to také menší zátěž pro bezpečnostní služby, protože nemusí sledovat tolik lidí. I Česko se zachovalo odvážně a rozhodně. Mělo to úspěch. A když vidíte, co se děje teď, ty drobné kriminálníky najaté online, kteří dělají různé sabotáže, žhářské útoky a podobně, to je projev ruské slabosti. Uchylují se k tomu, protože na to už nemůžou využívat jednotku 29155. Delegují to na jiné. A tito lidé, které Rusové najímají, často ani nevědí, co přesně dělají. Nejsou na to vycvičení. Proto je ještě snadnější jim čelit. Pořád jsou ale nebezpeční, nechci je podceňovat. Nicméně je to skutečně známka slabosti. Rusové k tomu byli donuceni. Ukazuje to, že jsme společně odvedli opravdu dobrou práci. Po Salisbury a následně i po opětovné ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Tehdy jsme zasáhli znovu a počty Rusů na ambasádách se ještě snížily.
9: Ještě když jste byl v MI6, tak jste říkal, že od té doby, co tu jsou biometrické údaje a rozpoznávání obličejů, tak je mnohem těžší v zahraničí vystupovat pod jinou identitou. Existují technologie, které to umožňují obejít?
8: Kdyby takové věci existovaly a používali jsme je, Matěji, myslíte, že bych vám to řekl? Ale jasně, každý, kdo cestuje a byl někdy na letišti, ví, že biometrie se používá. Může to být sken otisků prstů nebo duhovky a je zřejmé, že přes letiště neprojdete dvakrát s jiným jménem. Tak to ale vždycky nebylo, takže pro zpravodajské služby je to výzva. Opatření, která nás mají chránit před terorismem, což samozřejmě všichni chceme, nám zároveň občas trochu komplikují práci. Vždycky si ale nějak poradíte a najdete nové způsoby, abyste splnili svůj úkol. Je to takové nekonečné předhánění. Proto ve Velké Británii tak úzce spolupracují MI5 a MI6, domácí a zahraniční zpravodajská služba. Vzájemně si pomáháme. MI5 nám ukáže, jak chytá zločince, a my se z toho můžeme poučit a vyvarovat se toho, že by příště chytla i nás. Tak to ve zpravodajské práci funguje dlouhodobě. Jedna cesta se vám uzavře, ale otevře se jiná a práce pokračuje dál.
9: Možná i proto jste vydali ta rekrutační videa v různých jazycích na YouTube, ne? Ve kterých lanaříte agenty ke spolupráci přes dark web. I've seen your videos.
8: Člověk si vždy najde cestu a my také. Myslím, že právě proto máme poměrně dobrou pověst a daří se nám. O MI6 se zároveň ví, že o odvážné muže a ženy, kteří se s ní rozhodnou spolupracovat, se umí postarat. Takže ano, vždycky je tu cesta. A to, o čem mluvíte, YouTube a podobně, to je vlastně jen modernější verze toho, o čem jsem mluvil ve svém projevu v Praze. Chceme oslovit Rusy, aby udělali správnou věc. A takhle jim dáváme možnost bezpečně s námi navázat kontakt přes dark web. Je to tak. Nicméně my jsme vždycky těžili z toho, že lidé přicházeli spíš za námi, než že bychom je aktivně vyhledávali. A to platí dodnes.
9: Proměnila se během vaší kariéry spolupráce se Spojenými státy?
8: No, tajné služby jsou hodně propojené a zejména ty americké a britské k sobě mají dost blízko. Ten vztah sahá opravdu daleko do minulosti, ve skutečnosti až do první světové války. Pak znovu velmi ožil během druhé světové války díky mimořádné práci v Bletchley Parku na dešifrování enigmy a sdílení společných poznatků. A byli jsme to konec konců my, kdo Američanům pomohl se zřízením Úřadu strategických služeb, ze kterého později vznikla CIA. Takže naše spolupráce má vážně dlouhou historii. Během let se naše vztahy vyvíjely. Za studené války se obě země zaměřovaly především na hrozbu ze strany Sovětského svazu. Po 11. září 2001 se pozornost výrazně přesunula k boji proti terorismu. A dnes se opět vracíme k řevnivosti mezi státy. Vztahy mezi USA a Velkou Británií, stejně jako mezi Spojenými státy a jinými evropskými zpravodajskými službami, se tomu přizpůsobují. Zároveň ale platí, že od druhé světové války se americký pohled na některé věci od toho evropského lišil. Ukázalo se to například během suezské krize v roce 1956. Řada evropských států taky třeba nesouhlasila s válkou ve Vietnamu. Přesto všechno naše zpravodajské služby vždy našly cestu a dokázaly spolu přes rozdílné postoje spolupracovat. Dnes je nejvíc vidět rozpor mezi administrativou Donalda Trumpa a Evropou ohledně vojenského postupu vůči Íránu. Výměnu zpravodajských informací se ale snažíme držet od politiky co nejdál. Ať už padne jakékoliv rozhodnutí, mělo by být podložené kvalitními informacemi. Já už v MI6 6 nebo 8 měsíců měsíců nejsem, ale předpokládám, že lidé na obou stranách Atlantiku dál tvrdě pracují na tom, aby zpravodajské vztahy zůstaly na dobré úrovni. Protože tady nejde o vzájemné sympatie nebo nějaké laskavosti, Matěji. Jde o bezpečnost občanů a o spolupráci, která bude v národním zájmu obou stran. Jinými slovy, v jádru je ten vztah prostě pragmatický. Obě strany z něj musí mít nějaký přínos. Není to žádná charita.
9: Mě velmi zajímá tahle moderní éra vztahů mezi zpravodajskými službami Spojeného království a Spojených států. Přišli jste o přístup k nějakým utajovaným informacím? Ovlivnil vás Trumpův izolacionismus?
8: Já už nemám úplně aktuální informace, to je potřeba říct na úvod. Ale musíte pochopit dvě věci. Jednoduchá odpověď na vaši otázku zní ne, neovlivnil, alespoň pokud je mi známo. Žádná země, bez ohledu na to, jak k ní máte blízko, vám nikdy neřekne všechno. Vždycky je to něco, co si jako suverénní stát necháte pro sebe. V Americe tomu říkají no form, tedy ne pro zahraniční oči, aby z vás nešlo číst jako z otevřené knihy. Druhá věc je, že když sdílíte zpravodajské informace, obvykle svým partnerům neprozradíte jméno vlastního agenta ani přesný způsob, jakým jste se k informacím dostali. To se nedělá. Sdílíte tu informaci a vaši partneři vám důvěřují. Řeknete jim, těmhle informacím vážně věříme, nebo na tyhle zprávy zase takový spolech není. Nenecháte je nahlédnout pod pokličku. Proto jsem poměrně silně přesvědčený, že výměna zpravodajských informací nebyla zásadně narušena. Obě strany totiž vědí, proč dělají, co dělají. Zpravodajské informace sdílejí v národním zájmu, protože to přináší konkrétní výhody a pomáhá zachraňovat životy. Není to ale vždy jen čistě pragmatická transakce. Když třeba sdílíte informace, které mohou zachránit životy v Česku, děláte to taky proto, že sdílíte stejné hodnoty a víte,

0: prezidente, tady je jedna skvělá zpráva. My informace sdílíme s našimi americkými protějšky a oni je pak využívají v přehledech, které prezidentovi poskytují. Nicméně vazba mezi americkými a britskými zpravodajskými službami je opravdu silná, takže si jsem jistý, že když máme kvalitní informace a sdílíme je s Američany, k Trumpovi se dostanou a může se podle nich rozhodovat. To, co pak udělá, jaké kroky zvolí, to už je na něm. Věřím ale, že má přístup k dobrým zdrojům, včetně těch britských.
1: Co je teď ta největší hrozba, které svět čelí?
0: Pane, jo, to je těžká otázka, ale zároveň skvělá, jen se na ně opravdu složitě odpovídá. Vezmu to z pohledu geopolitických problémů současnosti. Máme tu zjevně vážnou situaci v Íránu, která potřebuje řešení. Mimo jiné proto, aby se pro mezinárodní obchod znovu otevřel Hormuzský průliv. Pak je tu vzestup Číny, která je hned po Spojených státech druhou největší světovou mocností. Je to velmi významný hráč. My se jako Evropané musíme strategicky rozhodnout, jaký vztah chceme s Čínskou lidovou republikou mít. Já si myslím, že pro mezinárodní systém, který posledních 80 let tak dobře sloužil západním demokraciím, je Čína v dlouhodobém měřítku největší hrozbou. Číňané ten systém chtějí změnit ve svůj prospěch a to může být v konfliktu s našimi hodnotami a zájmy. To je tedy ta dlouhodobá perspektiva. Nemluvě o tom, že tu máme hrozby spojené se změnou klimatu nebo umělou inteligencí. Ale tou nejdůležitější otázkou mezinárodní agendy je bezpochyby Ukrajina. Musíme udělat všechno pro to, aby Putin neuspěl. Musíme dál pokračovat v pomoci Ukrajině. Česko patří od roku 2022 k těm nejvýraznějším podporovatelům. V tom je třeba pokračovat, protože pokud polevíme, pokud tuto výzvu nezvládneme, nejenže Putinovi poroste chuť, ale může ho to povzbudit k dalším krokům, které naruší bezpečnost Západu. Navíc zpovzdálí celou situaci pozoruje čínský prezident Xi Jinping. Dělá si obrázek o tom, jak moc je Západ odhodlaný. A podle toho se bude rozhodovat, co bude s Jihočínským mořem a zejména s Tchaj-wanem. Existuje tedy podle mě celá řada důvodů, proč se klíčový boj naší doby odehrává právě na Ukrajině.
1: Okay, thank you for all your answers. Thank you for your time.
2: It's been a real pleasure.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Richard Moore, bývalý šéf MI6, který byl na dálku hostem konference Křehká bezpečnost, kterou pořádal Český rozhlas. My jsme s Richardem teď ve Vinohradské 12 mluvili o rozvědce GRU, o Ukrajině, o Číně i o prezidentu Trumpovi. V anglickém originálu vydáme rozhovor tuto neděli. O víkendu půjde ven i další epizoda Katů s politologem Jaroslavem Bílkem a už chystáme i témata na příští týden. Do toho je ale ještě spousta času, tak pojďme po pořadě. V pátek se totiž uslyšíme zase znovu. Naslyšenou zítra.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis a Marek Sedláček.
5: Policie vyšetřuje, kdo nasprejoval hákové kříže na výlohy spolků v Chebu. Ebola má ve střední a východní Africe přes 100 obětí. Čeští hokejisti porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Zápas museli otáčet. Čekáme oblačno až polojasno a teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Policisti v Chebu vyšetřují poškození sídel dvou krajanských spolků. Na skleněné výlohy občanských sdružení neznámý pachatel nasprejoval červenou barvou nacistické symboly. Případem se policisti zabývají.
6: Zatím neznámý pachatel nacistické symboly nastříkal na skleněné výlohy v centru města na náměstí Krále Jiřího, na sídlo komunitního osvětového společenství a na působiště Svazu Němců z chebského regionu. Podle místostarosty Pavla Pagáče z volby pro kraj vedení města událost označuje za nepřijatelnou.
7: Město okamžitě kontaktovalo policii, odsuzujeme tento vandalský čin.
6: Vyšetřovatelé teď posuzují kromě jiného kamerové záznamy z náměstí, říká mluvčí policie Jakub Kopřiva.
8: Incidentem se nyní policisté zabývají.
6: Vyšetřování případu pokračuje, vedení města nápisy z obou míst nechalo odstranit. Z Chebu Zdeněk Trnka, Radiožurnál.
5: Ebola na severovýchodě Demokratické republiky Kongo podle lékařů podlehlo víc než 130 lidí. Dalších víc než 600 je podezřelých z nákazy. Světová zdravotnická organizace varuje, že počet nakažených by se tam mohl dál zvyšovat.
9: Pracovnice Světové zdravotnické organizace Anaïs Legan řekla, že lékaři se snaží vystopovat, kde přesně epidemie před několika měsíci začala. První symptomy eboly se objevují až 21 dnů po nakažení. Na současnou variantu viru Bundibugyo navíc neexistuje očkování. V oblasti u hranic s Ugandou posilují své týmy taky humanitární organizace, jako třeba Lékaři bez hranic. Situaci na východě Konga teď ještě zhoršuje vysoká koncentrace lidí a nedaleký ozbrojený konflikt. WHO kvůli tomu v oblasti vyhlásila stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Globální nebezpečí je ale podle ní malé. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Karlovy Vary instalují nový informační a orientační systém ve městě. Nahradí původní tabule a směrovky z 90. let. Město za nový systém zaplatí téměř 6 milionů korun. Většinu nákladů pokryje z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Podobu nového značení připravila kancelář architektury města, říká za kancelář Kateřina Havlíková.
10: Rozcestníky budou mít jednoduchou podobu kovového sloupku, na který bude umístěno až 7 směrovek. Budou mít modrou barvu a budou odkazovat na městské cíle. Zlatavé prvky potom odkazují do lázeňských lesů.
5: Instalaci nového orientačního systému město dokončí do poloviny června.
0: Sport.
5: Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Itálií 3-1. Češi ještě v 5. minutě poslední třetiny prohrávali 0-1. Střelecky aktivní byla i obraná dvojice Jiří Ticháček, Marek Alšer. Druhý jmenovaný dal první gol v reprezentaci a pomohl tak k obratu.
11: A teď si myslím, že po tomto zápase skvěla, že se nám to fakt vydařilo a já doufám, že nás poženou naši skvělí fanoušci. Kdybychom vyhráli tento titul, tak by to bylo určitě historický, proházená Kingsward.
5: Omlouváme se za technické problémy, ale nakonec rozhodující branku dal Jakub Flek. Do prázdné branky se trefil v poslední minutě Dominik Kubalík. Češi aktuálně vedou tabulku skupiny ve Friburgu, všechny týmy ale nemají stejný počet zápasů. Další utkání čeká národní tým v sobotu odpoledne proti Slovensku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D7 u sjezdů na Buštěhrad a nehoda v Třinci. Dálnice teď volné, na D7 ze Slaného do Prahy stojí porouchané auto. Za sjezdem na Buštěhrad 8. kilometru. Na dálnici D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy už bez nebezpečí. Policie před chvílí zrušila výstrahu před chodcem. V Třinci ve Frýdecké ulici narazilo nákladní auto do značení. Nehoda je u obchodu Tesco, obešla se bez zranění a místo nehody je průjezdné. A připomínáme omezení na dálnici D3 u Českých Budějovic. Ještě dnes bude jen z poloviny průjezdný tunel Pohůrka, kilometr 135,5. Údržba zavřela tubus do Benešova a Prahy a jezdí se jen v části do Rakouska, obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Teď ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Přeji příjemné brzké ráno, 5:30 po čtvrté, probouzíte se stále s nočním radiožurnálem do 21. května. A na Karvinsku pokračuje likvidace podzemí černouhelného dolu ČSM. Firma OKD tam bude v budoucnu těžit místo uhlí důlní plyn. Do víc jak kilometrové hloubky sfáráme za okamžik v reportáži.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Místo černého uhlí důlní plyn. Firma OKD se na Karvinsku připravuje na nový druh těžby. Z podzemí bude dobývat metan. Současně pokračuje likvidace dolu ČSM, kde těžba uhlí skončila na přelomu ledna a února letos. Byl to poslední černouhelný důl v Česku.
1: Faráme na 7. patro na dole ČSM lokalitě Sever do hloubky 1079 metrů.
2: V kilometrové hloubce tady ruší jenom elektrikáři, pracují na lokomotivě, neopravují, ale likvidují.
3: Demontuju tlakové hadice.
2: Koliká ta mašina už to je?
3: No, plus minus 40.
2: Kolik ještě bude?
3: Tak, 10, 12.
4: Teď se to prostě už musí rozebírat, jako by člověk se o to staral a teď to prostě končí. No.
5: No, zůstane tady to hodně, protože u každé strojní jednotky, u každého zařízení vyhodnocujeme, zda se vyplatí ho vytáhnout nahoru.
2: David Hájek, ředitel útlumu v OKD, potvrdil, že současně se staví výbuchu vzdorné hráze všude kolem. Ještě jich chybí 10 z celkem 87 a na řadě potom bude zasypání prvních dvou jam. Další jámy budou později sloužit těžbě důlního plynu. Jsme přímo v místech, kam se za pár měsíců už nikdo nepodívá.
5: Tady bude vyvědat ten metán a bude odsáván potrubím, které bude vedeno zlikvidovanou a vyplněnou částí jámy až na povrch degazační stanice.
2: Metan využitelný v energetice bude vyvěrat z podzemí ještě desítky let. A likvidace je vidět i na povrchu. Třeba ze strojovny 70-metrové skipové věže zmizí za chvíli to nejcennější. Tlustá lana, ukazuje jeden z havířů.
6: Poslední dvě lana.
2: To lano jak dlouhé vlastně?
6: Každé lano má 950 metrů.
2: A dál pokračuje, jak říká David Hájek, propouštění horníků.
5: Jsme začínali tu fázi útlumu s přibližně 800 zaměstnanci. Každý měsíc 50 až 70 odchází. V konečném důsledku bychom prosinci měli mít kolem 350 lidí.
2: Celková likvidace dolu ČSM by mohla být levnější o stovky milionů korun, než se původně předpokládalo. Něco přes 2,5 miliardy z úspor firmy. OKD to chce stihnout do srpna roku 2028. Z dolu ČSM Martin Knitl, Radiožurnál.

0: V nočním radiožurnálu se teď podíváme do historie. Nacisté zřizovali za druhé světové války v protektorátu Čechy a Morava nevěstince pro německé vojáky. Cílem bylo zabránit šíření pohlavních nemocí, ale také důsledně kontrolovat každou část života, včetně té sexuální. Režim zároveň pečlivě hlídal, aby němečtí vojáci nepřicházeli do intimního kontaktu s takzvaně rasově nevhodnými ženami. I prostitutky proto podléhaly přísnému výběru a evidenci. Nacistická ideologie ženám přisuzovala především roli poslušných partnerek a matek, které slouží potřebám mužů a státu.
1: První nevěstinec v protektorátu pro německé vojáky vznikl na tomto místě na křižovatce dnešních ulic Americká a Záhřebská na Pražských Vinohradech, který se tenkrát jmenoval Orel. Je to čtyřpatrový činžák a na pokyn SS ho zřídila německá kriminální policie.
2: Impuls pro zřízení německých nevěstinců v protektorátu přišel hned po okupaci, kdy se záhy projevilo, že mezi německými vojáky propukla nákaza pohlavními nemocemi.
1: Historička z Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Plachá připomíná, že velitelství SS hledalo řešení, které by vyhovovalo jak po stránce zdravotní, tak po té ideologické.
2: To znamená, že nemělo docházet z pohledu nacistů k mísení ras. Pro židovské prostitutky vůbec nebylo možné, tedy aby navazovali kontakty s německými vojáky.
1: Němci si podle historičky dávali záležet na důsledné regulaci a evidenci všech oblastí života, tedy i té sexuální.
2: Provoz byl regulován, dalo by se říct, od momentu, kdy ten voják do nevěstince vstoupil.
1: Prvními zaměstnankyněmi hotelu Orel na Vinohradech bylo 25 německých žen.
2: Každá ta prostitutka dostala takzvanou kontrolní knížku, kde byly zapsány veškeré údaje osobní, byla tam její fotografie, byly tam otisky jejího prstu.
1: Ženy v nacistickém režimu měly podle Pavly Plaché podřadnou roli. To vycházelo z nacistické ideologie.
2: Má se především starat o rodinu, vytvářet mužovi zázemí a v jiných oblastech života pro ní není místo.
1: V hlášení německé kriminální policie z roku 1941 se uvádí, že v Praze provozuje prostituci zhruba 5000 žen. Údaj ale nezahrnuje prostituci nelegální, která bujela také, ale kvůli represím byla výrazně riskantnější. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Je 5:30. Marek Sedláček přináší krátké zprávy.
1: Do pražské nemocnice Bulovka po 1 hodině ráno dorazil americký lékař, který by mohl být nakažený ebolou. Dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou zatím Česko přijímat nebude, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj o to žádná země ani zatím nepožádala. Česko navíc nemá přebytečná místa. Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt od loňského října do letošního března. Každý den si Radiožurnál naladí 747 tisíc lidí. Na rekordní poslechovost dosáhla díky vysílání ze zimní olympiády v Itálii i stanice Radiožurnál Sport, kterou denně poslouchá 74 tisíc lidí. Mezi regionálními stanicemi se nejvíc dařilo českým rozhlasům Hradec Králové a střední Čechy. Po ruských útocích jsou v ukrajinském Dnipru a jeho okolí nejméně 3 mrtví. Uvedly to tamní úřady. Rusko zasáhlo taky Charkov, Oděsu a Sumskou oblast. Celkem je nejméně 15 zraněných. Údery ve městech poškodily obytné budovy i sklady s potravinami. Podle ukrajinského letectva Rusko vyslalo na Ukrajinu balistickou střelu Iskander-M a víc než 150 dronů. A Praha by mohla mít nový územní plán, odsouhlasili ho radní města. Finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o tom měli hlasovat na konci května. Takzvaný metropolitní plán je v přípravě už od roku 2012. Nahradit by měl starší dokument z roku 1999. Nový plán má podle vedení města zefektivnit plánování a taky urychlit výstavbu. Je klíčovým dokumentem, který určuje, kde a v jakém rozsahu se smí v Praze stavět. V případě schválení zastupiteli bude platit od 1. září. Sport. Fotbalisti Aston Villa ovládli Evropskou ligu. Ve finále porazili Freiburg 3-0, o svém vítězství rozhodli 2 góly těsně před poločasem. A český cyklista Pavel Bittner přijde kvůli zranění kotníku o etapový závod 4 dny v Dunkerque. Na sociálních sítích o tom informovala jeho stáj Picnic Post NL. Bittnera natlačili během závěrečného sprintu ostatní jezdci na železnou bariéru. 23-letý závodník si natrhl vaz v kotníku a pád mu způsobil i hlubokou tržnou ránu. Bittner zatím nemluvil o tom, jestli je v ohrožení i jeho plánovaný start na Tour de France.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda v Třinci a omezení u Bruntálu. Na dálnicích je už místy. Hustý provoz, ale jsou bez kolon a teď nahlášených nehod. V Třinci ve Frýdecké ulici narazilo nákladní auto do značení. Nehoda je vedle Teska, obešla se bez zranění a uzavírky. Úseku místo je průjezdné. Připomínáme omezení na silnici 45 na výjezdu z Bruntálu do Krnova. Jezdí se tam kyvadlově, jedním pruhem a na semafor. Omezení potrvá do srpna. Kvůli uzavírce nebo omezení je zavřená první odbočka do Oborné. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Zatímco fotbalové Česko řeší korupci rozhodčích anebo neakceptovatelné výtržníky na tribunách, Anglie má špionážní aféru. Jeden klub se přiznal k zakázanému špehování soupeře a následoval velmi tvrdý trest. Také o tom za chvíli uslyšíte podrobnosti v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Fotbalový Southampton se vlastní chybou připravil o možnost vrátit se po roce do Premier League. Vedení anglických ligových soutěží klub kvůli špionážní kauze potrestalo vyřazením z finále baráže o nejvyšší soutěž, a to kvůli opakovanému špehování tréninků soupeřů.
1: Obrovská tragédie pro hráče, fanoušky a určitě obrovská komplikace pro celý klub. Jak se říká v Anglii, nejlevnější a nejjednodušší cesta zpátky je ten první rok, pak už to je těžší a těžší a to je to hodně peněz.
2: Glosuje situace Rudolf Skácel, někdejší fotbalista také Southamptonu, a náš fotbalový expert Pavel Horváth dodává.
3: Tato doba k tomu svádí, těch informací získat co nejvíc o tom soupeři se jeví jako dobrý vzhledem k tomu, jak ten zápas potom můžeš vyhrát a postoupit. Nebo naopak nebejt úspěšnej. No, to pravidlo jednoznačně porušený je.
2: Southampton se k zakázanému natáčení přípravy konkurentů 72 hodin před vzájemnými souboji spoza stromu během šetření anglické ligové asociace přiznal. V prosinci tak špehoval Oxford, v dubnu Ipswich a nedávno začátkem května už v baráži o Premier League také další tým z druhé nejvyšší soutěže Middlesbrough. Právě během tréninku klubový fotograf pořídil snímek tehdy ještě neznámé osoby s mobilem v ruce a sluchátky v uších skrývající se u plotu ve křoví.
4: Byl to analytik Southamptonu zhruba 2 dny před tím semifinálovým zápasem zachycený. On tam přijel, převlékl se někde v nedalekém golfovém klubu a pak se schovával za stromem a prostě monitoroval ten trénink. Pak se ta celá situace začala řešit i s English Football League, tedy anglickou ligovou fotbalovou asociací, která následně obvinila Southampton z porušení 2 pravidel.
2: Vysvětloval ve vysílání Radiožurnálu Sport autor pořadu s mikrofonem do Anglie Pavel Tilšar, za co fotbalový Southampton potrestali vyřazením ze sobotního finále ve Wembley proti Hullu, ale také odpočtem 4 bodů pro příští ročník druhé nejvyšší anglické soutěže. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Za necelých 10 minut v 5 začne ranní vysílání Radiožurnálu s Petrem Králem, tak s námi zůstaňte i nadále, a to i teď u poslední reportáže nočního Radiožurnálu. Divoká zvěř ničí některé zámecké areály v Česku. Podle Národního památkového ústavu škodí hlavně v těch, které přímo sousedí s lesy a loukami. Srnky a hlavně divoká prasata neodradí ani pachové ohradníky. Pravidelně devastují třeba zámecký park v Horšovském Týně na Domažlicku.
1: Ty drny jsou vymláceny těma prasatama ven. Jako třeba mezi okrasnýma kytkama se nám objevilo porytí od těch prasat.
2: Ukazuje mi v zámeckém parku zahradník Richard Kolek.
1: Každý týden to řešíme, že jezdíme s bránama. Pořídili jsme letos rotavátor, který urovná ty drny. Objednali jsme 100 kilo luční směsi. Nicméně někdy je to třeba i druhý den hnedka porytý. A tady máme vyset to mezi rododendronama a je to vidět, že to je pošlapaný třeba i u malých salat.
3: Takhle masivní devastace v parku, které máme nyní, to nebylo nikdy.
2: Hodnotí kastelán Jan Rozendorfský.
3: Prostě je to mnohem víc práce, museli jsme pořídit i nějakou techniku, takže ty náklady tam rozhodně jsou na pohonné hmoty a podobně.
2: Co se s tím snažíte dělat?
3: V minulosti jsme se

0: důvěře.
1: Na opravu ohradní zdi mají správci památky projekt za zhruba 22 milionů korun. Až budou peníze, bude se dělat na etapy. Z Horšovského Týna na Domažlicku Martina Klímová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5 hodin. Vysíláme zprávy s Pavlem Prouzou.
1: Američan s podezřením na ebolu už je na speciálním oddělení pražské Bulovky. V Rakousku odsoudili bývalého člena kontrarozvědky za špionáže pro Rusko. Házenkářky Kinžvartu vyhrály na Slavii a finále rozhodne až třetí zápas. Čekáme oblačno až polojasno, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký lékař, u kterého je podezření na nákazu ebolou, už je ve speciálním zařízení v pražské nemocnici na Bulovce. Po 11. hodině večer přistálo na letišti Václava Havla speciálně upravené letadlo, které ho dopravilo z Afriky. Právě tam přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové začali lékaři hned po jeho přemístění do speciálního boxu s vyšetřením.
3: Pacient je bezpříznakový a budeme pokračovat samozřejmě v těch dalších vyšetřovacích postupech a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, ale zatím to vypadá příznivě a uvidíme během následujících dnů, samozřejmě je to krátká doba.
1: Američan zůstane v Česku v izolaci minimálně 3 týdny, právě tak dlouho totiž může trvat, než se nemoc projeví. Rakouský soud poslal na více než 4 roky do vězení bývalého člena kontrarozvědky Egista Otta. Podle rozsudku pracoval pro ruskou tajnou službu a předával jí citlivé informace i data z rakouských úřadů. Mimo jiné měl bez povolení vyhledávat osobní údaje v policejních databázích a předávat je ruské FSB. A to včetně notebooku s citlivými daty jedné z členských zemí EU. Šlo o jeden z největších špionážních procesů v Rakousku za poslední 10 let. Verdikt zatím není pravomocný. Dnes se začíná multižánrový festival Meeting Brno. Věnuje se historii a pomocí dialogu, divadel i přednášek se snaží o spojování národů a kultur. Jeho součástí letos sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, proti kterému část lidí i vládních politiků protestuje. Považují ho za provokaci. První akcí festivalu je odpoledne pětní setkání na hlavním nádraží, říká za pořadatele David Macek.
4: Bude setkání syna Nikolase Vintna, Nika, a také 2 dam, Mileny a Evy, což jsou sestry více než 90-leté, které patří skutečně mezi ty Vintnovy děti. Tak ty budou s námi a přichází se doslova obejmout se současnými sudetskými Němci.
1: V pražském Rudolfinu dnes koncertuje Helsinský barokní orchestr. Jeden z nejlepších souborů staré hudby pozval do Česka Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Finští umělci tam zahrají dílo Jakuba Jana Ryby, které podle uměleckého šéfa festivalu Josefa Třeštíka Češi moc neznají.
5: Ryba je mezi českými posluchači znám především jako autor té slavné české mše vánoční, nicméně napsal celou řadu jiných děl a možná budete překvapeni, jak krásná, ale i, jak bych řekl, romantická, niterná je ta hudba jeho Stabat Mater.
2: Sport.
1: Házenkářky Kinžvartu si vybojovali v českém finále Interligy rozhodující zápas. Na Slavii vyhráli 35-33 a srovnali sérii na 1-1. O titulu se rozhodne v sobotu v Chebu, kde hraje západočeský tým domácí utkání. Nejlepší střelkyní souboje v pražském Edenu byla z 9 góly Tereza Filipková, která věří v dobrou náladu v družstvu Kinžvartu.
6: A teď si myslím, že po tomto zápase skvělá, že se nám to fakt vydařilo a já doufám, že nás poženou naši skvělí fanoušci. Kdybychom vyhráli tento titul, tak by to bylo určitě historicky proházená Kinžvart.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D8 kolem Ústí nad Labem, další v Třinci. Na dálnici D8 u Ústí nad Labem směr Drážďany se srazila 2 osobní auta. Nehoda je na exitu 72 Předlice. Kamera v místě nehody není, kolona se tam teď netvoří. V Třinci ve Frýdecké ulici šetří nehodu nákladního auta, případně už odklízí následky. Vedle Teska před více než hodinou narazilo do dopravního značení. Je to nehoda bez zranění, hlášené u zavírky. A na D46 z Vyškova do Olomouce bude ještě týden u zavírka. Od sjezdu nad Rysice se mezi kilometry 7 až 11 jezdí obousměrně jen v části na Brno a Vyškov. Ránu plynule, uzavírka je kvůli opravám povrchu vozovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přeháňky. Nejvyšší teploty je 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: 5 minut po 5, tak snad i u vás vše, jak má být a funguje všechno podle plánu. Tým ranního radiožurnálu připraven, naši dopravní zpravodajové v terénu a ve spojení s námi, takže...

0: Dražší nafta a benzín po americkém útoku na Irán zvyšuje výdaje nás všech i technických služeb. Tak na Přerovsku zaplatí za svoz odpadů, úklid ulic nebo údržbu zeleně o stovky tisíc měsíčně víc. Zatímco někde hledají úspory, jinde uvažují o zdražení či omezení.
1: Naftu pracovníci hranického ekoltestu čerpají přímo v areálu technických služeb. Pistoli do nádrže právě vkládá Martin Čadra, vedoucí provozu.
2: Zařízení vypínám a vše se dostane do systému.
1: Za jeden litr nafty do služebních vozů společnost aktuálně platí 36 korun. I když je to podstatně méně než na čerpacích stanicích, je to zhruba o 10 korun více než na začátku roku. Potvrzuje mi ředitel František Polách.
3: Měsíčně spotřeba je asi 12 000 litrů těch aut, které tady jsou na naftu. Je to hrozně těžké, je to zhruba pro město hranice navýšení k 766 tisíc do zbytku roku a pro ostatní obce, které svážíme, je to zhruba propočtené na 191 tisíc, takže nás to trápí hodně.
1: Nejvyšší spotřebu u technických služeb v Přerově mají velká auta určená pro svoz odpadu. Na 100 kilometrů je to až 30 litrů. Po navýšení cen pohonných hmot měsíčně společnost musí zaplatit o 200 tisíc korun více než kdy dříve, potvrzuje jednatel Petr Měřínský.
4: Jsme na částkách, které nám v rozpočtu dělají díru několik milionů korun ročně. Snažíme se s tím bojovat maximálně efektivně. Nekupujeme od jednoho partnera za fixní ceny, ale v podstatě každý závoz vysoutěžíme za tu nejlepší marži, která je zrovna na trhu dostupná.
1: V Hranicích i Přerově vedení společností dosud zvládali výkyvy cen pokrývat z vlastního rozpočtu. Shodují se, že dlouhodobě je ale situace neudržitelná.
4: Budeme muset situaci začít řešit s městem, a to buď navýšením příspěvku města, nebo bohužel omezováním některých služeb, což je ovšem to poslední, co bychom chtěli.
1: Stejné kroky zvažuje i hranický ekoltest. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: máme Radiožurnál za chvíli o plastových nanočásticích, které dokážou podle vědců proniknout, řekněme, třeba i pohraničními kontrolami v plicích. Co taková pohraniční kontrola v uvozovkách může znamenat, to vysvětlíme v další reportáži. Ještě před půl šestou, teď v krátké zprávy.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Pět hodin, 15 minut. V Pražské fakultní nemocnici Bulovka už je americký lékař s podezřením na nákazu ebolou, a to po kontaktu s nakaženým v Africe. Po jedné hodině v noci přicestoval z Ugandy, no a v Praze bude na pozorování celkem 3 týdny. Zatím nemá žádné příznaky nemoci a my se tomu budeme i dnes ráno opakovaně věnovat. Rakouský soud poslal na více než 4 roky do vězení bývalého člena kontrarozvědky Olgy Stalta. Podle rozsudku pracoval pro ruskou tajnou službu a předával informace z rakouských úřadů. Od vinu ale i spolupráci s Moskvou odmítá a plánuje se odvolat.
3: Dnešní den už nabídne méně srážek a podobné teploty, jaké jsme zažívali včera. Bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasné nebe. Zpočátku se ale ještě stále mohou ojediněle vyskytovat dešťové přehánky. Během dne jich bude hlavně na Moravě a ve Slezsku trochu přibývat. Teploty dnes vyšplhají na 18 až 23 stupňů. V 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 14 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, sledovali jsme včera hokej, fandili jsme, budeme se k tomu dnes po ránu samozřejmě ještě určitě vracet k tomu souboji s Itálií, ale sledovali jsme i další sporty, tak třeba tenistka Karolína Plíšková se do hlavní soutěže grandslamového Roland Garros neprobojovala. I u toho byli kolegové z našeho digitálního Radiožurnálu Sport a teď ke kolegům z vědecké redakce. Ti zjistili, že nanoplasty narušují ochranou vrstvu plic. Tak právě tohle zjistili i vědci z Akademie věd. To, že ultrajemné částečky umělé hmoty škodí zdraví, už nějakou dobu víme. Teď se povedlo ale pomocí speciálního mikroskopu zjistit, jak přesně pronikají do plic.
1: Nádobka je tady.
2: To je taková plastová kostka, je tam jako takový důlek.
1: Do toho dáme vodu a na povrch té vody ten surfaktant.
3: Katarína Vazdarová v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského ukazuje pokusný model plicního sklípku. Surfaktant je jakýsi hraniční přechod mezi vzduchem v plicích a plicní tkání, popisuje vedoucí výzkumného týmu Lukáš Cviklik.
4: Cestou vzduchu do našeho těla ten vzduch proniká surfaktantem a naopak ty látky, které chceme vyloučovat, pronikají zpátky a pak je vydýcháme.
3: Společně se vzduchem ale vdechujeme i nečistoty, včetně těch nanorozměrových.
4: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích, v uzavřených místnostech a ani si to neuvědomujeme. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
3: Vědce zajímalo, jak si plicní strážce hranic, surfaktant, poradí s částicemi umělé hmoty asi tisíckrát tenčími než vlas.
4: Z Jagiellonské univerzity v Krakově jsou schopni vytvořit nějakým mlýnkem nanočastice o různých velikostech.
1: My jsme měli roztok nanočástic v chloroformu.
2: Velice tenká injekční stříkačka.
1: Několik kapek dáváme do povrchu surfaktantu.
3: Experimenty ukázaly, že plastové nanočástice se můžou zabudovat do tukových neboli lipidových útvarů v surfaktantu. A proto mohou projít přes hraniční kontrolu plic až do vnitrozemí organismu.
4: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky. A když tady je zabudovaná nějaká částice, která má ráda lipidy, je schopna se taky dostat dále.
3: Nanočástice plastů ovšem nejsou jen tak vidět v mikroskopu. Vědci je pozorují nepřímo. Když proniknou do surfaktantu, změní se povrchové napětí a vzorek potom jinak láme světlo, ukazuje Agněška Olzinská.
5: Laser tady máme.
2: Z jedné strany nasvěcuje ten vzorek.
5: Zprava nasvěcuje, to světlo se může absorbovat nebo se může odrazit.
3: Vědce by zajímalo, jak se lidský organismus může proti pronikání nanoplastů bránit. Ze vzduchu je totiž neodstraníme a z věcí kolem nás se obrušují další a další. Kromě plic se nám dostávají také do očí a právě to by chtěli odborníci z Hejrovského ústavu v budoucnu prozkoumat. Martin Cerp, Radiožurnál.
6: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
7: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
8: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
9: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
6: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
10: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na čtyřkolce týno lidí. A je tady fakt mnoha.
8: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu Radiožurnálu.
6: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
8: Volejte 800 553 553.
6: Zelená vlna Radiožurnálu.
8: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál máme pro vás tip na dárek. Pokud byste chtěli mít kus Eiffelovy věže jenom sami pro sebe, budete mít šanci. Dnes odpoledne se totiž v Paříži bude dražit část původního schodiště. Náš reportér o tom zjišťuje víc a co už víme teď, že levné to rozhodně nebude. Další zprávy.
1: Host Radiožurnálu.
2: U stánku od bratrů Nedvědů si běžně zpíváte někde u táboráku. Vojtěch Dyk si ale zjevně chce zaspívat v O2 aréně. Jak vznikl nápad na projekt Písně, které nás formovaly? A co ho na Písních Nedvědů fascinuje? Vojtěch Dyk bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál, půl šesté. Zprávy s Pavlem Prouzou.
4: 57% lidí v Česku nepovažuje sudetoněmecký sjezd v Brně za správný. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Průzkumu se 14. až 18. května zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Sjezd začne zítra jako součást festivalu Meeting Brno. Správa Národního parku České Švýcarsko může začít sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. O půlnoci totiž skončil zvýšený dohled nad požářištěm, se kterým parku pomáhalo 6 jednotek dobrovolných hasičů. Opravit budou potřeba hlavně cesty a různá lesnická zařízení. V pražském hotelu Hilton dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Na třídenním shromáždění vystoupí na 300 hostů z celého světa, kromě politiků a bezpečnostních expertů, promluví taky umělci, lidskoprávní aktivisté nebo vědci. Program oficiálně zahájí český prezident Petr Pavel.
3: Sport.
4: Vedení české fotbalové reprezentace oznámí jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa. V seznamu by mělo být zhruba 30 jmen. Reprezentace vydá seznam v poledne. Finální nominace bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se v Praze bude hrát 31. května. Světový šampionát začnou Češi 11. června zápasem s Jižní Koreou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D1 u Koberovic a na silnici 35 u Hodkovic. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Koberovice. Na 86. kilometru stojí kamion, je na konci stoupání v odstavném pruhu. Řidič tam bude měnit kolo směrem do vozovky. Místo není označené, vybočuje se. Na silnici 35 z Liberce do Turnova pozorněte za sjezdem na Hodkovice nad Mohelkou. Na 37. kilometru stojí auto v zatáčce.
6: Kousek za podjezdem, jak končí ta levotočivá zatáčka, stojí odstavený osobní automobil, protože tam je úzká krajnice, tak zasahuje do pravýho jízdního pruhu, musí se vybočit. A ani není označený, tam jenom na blikačka.
5: Na silnici 13 z Bíliny do Teplic velmi opatrně před Teplicemi za odbočkou na Kladruby. Na 95. a 0,5 kilometru leží v levém pruhu sražená srnka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V tuto chvíli je nad Českem převážně oblačno, ale třeba na Vysočině nebo také ve východních Čechách je skoro jasno nebo dokonce úplně jasné nebe. Naopak v jižních Čechách se objevuje pár dešťových přehánek. Teploty se drží na Moravě a ve Slezsku vysoké mezi 15 a 11 stupni. V Čechách pak kolem desítky mezi 8 a 12 stupni Celsia. Přes den pak bude pokračovat počasí s oblačnou až polojasnou oblohou. Ráno a večer ale čekejte místy i skoro jasno. Zpočátku se budou ale ojediněle objevovat přehánky. Během dne pak místy, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší dnešní teploty se budou držet v rozmezí mezi 18 a 23 stupni, na horách 1000 metrech nad mořem bude kolem 14. A dnes nebude rušit ani vítr, foukat bude jen mírně od severozápadu až severu, který bude navíc k večeru slábnout. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. I dnes po ránu o počasí Marcela Hálová. I teď 3,5 minuty po půl šesté. My jsme každý den s vámi i u vás. Za chvíli třeba v ostravské části Příbos. Tam totiž opravují jeden historický dům přímo na náměstí. Budou v něm nejenom byty, ale vrátí se tam i velmi slavná kavárna Korzo.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Už se to blíží, termíny koncertů v Edenu Evy Farné, teď jste ji slyšeli i v ranním radiožurnálu, teď míněno 7,5 minuty po půl šesté. Pojďme se vrátit k jedné debatě, kterou pořádal Český rozhlas Plus. Prezident Petr Pavel anebo bývalý velitel ukrajinské armády Valery Zalužný byli dva z hostů mezinárodní konference, kterou právě pořádal v Praze Český rozhlas Plus a byl to už čtvrtý ročník. Tenhle dal odpovědi především na otázku, jaké je po naučení ze současného rusko-ukrajinského konfliktu pro Evropu a pro její bezpečnost.
1: Po roce 1945 ta čtvrť upadla a důraz byl kladen na výstavbu na polích v Porubě a území v jižní části Ostravy. Přívoz byl ponechán svému osudu, chátral. Opravdu tu byly některé domy, které měly jenom obvodové stěny.
2: Historik architektury Martin Strakoš popisuje, co se stalo s kdysi výstavní čtvrtí hned u ostravského hlavního nádraží v době, kdy bylo trendem se stěhovat do paneláků. Podle Strakoše už se ale lidé do historických čtvrtí vracejí a právě to je cesta, jak napravit špatnou pověst přívozu.
1: Takové zásahy, že se opravují domy, že vznikají byty, které jsou kvalitní, tak může tomu přívozu velmi pomoct.
2: V zašlém nárožním domě na Přívozském náměstí doteď bylo jen pár kanceláří. Obvod v něm vybuduje 17 bytů. Podle místostarosty Moravské Ostravy a Přívozu Davida Vitoše z Pirátů už to takto dělají několik let.
3: Jenom tady v okolí jsme opravili 3 domy, tam máme nějakých 18 bytů, tady kousek na nádražní také jsme opravili dům, takže s tímhle s tím domem to bude až 50 bytů, jenom čistě tady v tomhle s tom okolí náměstí, které vlastně se vrátí původnímu účelu a to je bydlení.
2: Ani zanedbaný prázdný sál v přízemí domu už nepřipomíná kdysi slavnou kavárnu Korzo. I ta se podle Vitoše vrátí do podoby před 130 lety.
3: Mnoho obyvatel z okolí starších občanů doopravdy kavárnu by velice rádo.
2: Objednat si tady kávu nebo požádat o městský byt bude možné příští rok na jaře. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
0: Tolik tedy novinky z ostravské části Přívoz, kde opravují historický dům na náměstí, kam se vrátí slavná kavárna. Na Korzo i s kulturním sálem. No a debatu Českého rozhlasu Plus, o které jsme mluvili před reportáží, tak tu vám připomeneme už za malou chvíli.

0: jedna přátelská v ranním radiožurnálu. 5:43, tak snad je i touto dobou čas na vaší straně. My se teď už tedy konečně budeme reportážně vracet k jedné zásadní otázce, a sice jakou lekci pro evropskou bezpečnost dává současná válka na Ukrajině. I tohle probírala mezinárodní konference, kterou včera uspořádal Český rozhlas Plus se zajímavými hosty, a byl to už čtvrtý ročník.
1: Bezpečnost musíme budovat v době, kdy to ještě nebolí. Bezpečnost je křehká tehdy, když ji odkládáme na zítřek.
2: Zhrnul český prezident Petr Pavel lekci, kterou nám více než 4 roky války na Ukrajině dali. Podle bývalého velitele ukrajinské armády Valerie Zalužného současné dění na Ukrajině i na Blízkém východě svědčí o tom, že mezinárodní řád vytvořený po roce 1945 se rozpadá. Změnil se i charakter války. Jak řekl bývalý šéf ukrajinské armády, dnes prakticky neexistuje rozdíl mezi frontou a týlem. Zasáhnout jakoukoliv osobu nebo objekt v týlu je mnohem snazší a levnější, než posunout frontovou linii třeba jen o 20 metrů.
3: Současná vojna má hybridní charakter.
4: Hybridní povaha moderní války znamená, že obvykle začíná skrytou fází, pokračuje bojem o lokální zájmy, vliv a zdroje a může přerůst až do plnohodnotné invaze a následně do existenční války.
2: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky sleduje česká armáda velmi bedlivě ponaučení, které dnes přichází z Ukrajiny.
5: Teď je čas, kdy prostě my musíme zabrat, nemyslím si, že to je ztraceno, ale je to jako na nás. A máme opravdu poměrně krátkou dobu na to, abychom zmírnili maximálně riziko toho, že budeme v budoucnu čelit stejné tragédii v Evropě, jako tomu čelí dneska Ukrajina.
2: Uvedl před zaplněným sálem kulturního centra Vzlet náčelní generálního štábu Karel Řehka. Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Tady je Radiožurnál ve 6:15. O tom, co se děje, více než polovina lidí nepovažuje za správné, aby byl v Brně sudetoněmecký sjezd. Odpovědělo tak 57% respondentů bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Sjezd je součástí festivalu Meeting Brno, který na tamním místavišti začíná právě dnes a my se tam ráno také ještě vydáme. A v pravé poledne oznámí trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek užší nominaci na letní mistrovství světa ve Spojených státech, v Mexiku a Kanadě. Bude v ní 30 men a jaká jsou ta nejvíc sledovaná, tak to vám připomeneme po 6. hodině.
6: Kolona na D1 u Kývalky a překážka na silnici 35 u Hodkovic. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna houstne provoz za sjezdem na Rosice. Pravý pruh zpomaluje na kilometru 181, osobní auta kolem kilometru 185. Osobními auty je to za sjezd na Výstaviště na 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna dejte stále pozor za sjezdem na Koberovice. Na 86. kilometru stojí kamion. Je na konci stoupání v odstavném pruhu. A na silnici 35 z Liberce do Turnova spozorněte za sjezdem na Hodkovice nad Mohelkou. Na 37. kilometru stojí auto v zatáčce, částečně blokuje pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Dnes zažíváme poměrně teplé ráno, to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Na některých místech neklesla teplota pod 15 stupňů. Vysoké teploty zůstaly například v Ostravě a nebo v Brně. Je tedy jasné, že teplej je právě na Moravě a ve Slezsku. V Čechách se pak dnešní ranní teploty pohybují kolem 10 stupňů. Přes den vystoupají k 18 až 23, na horách naměříte kolem 14 stupňů Celsia. A nebe dnes nabídne méně oblačnosti i srážek, než jsme měli včera. Stále ale může leckde sprchnout. Odpoledne se častěji dešťové kapky vyskytnou na východě naší republiky. Naopak ráno a večer bude místy skoro jasné nebe. Krásné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Věřící z katolické, husitské, evangelické i českobratrské církve se sešly v Jihlavě na společné ekumenické bohoslužbě. A to v den výročí zavraždění kněze Jana Buly. Před 75 lety byl za komunistického režimu po vykonstruovaném procesu oběšen.
1: Jako my chodíme teď na to, že Kamenice jsou hrozně fajn, protože my jsme zažili bolševika, takže pro nás je to mnohem bližší než nějaká z 9. století teta.
2: Před kostelem Povýšení svatého kříže v Jihlavě potkávám paní Václavu, která přijela z Jimnice.
1: Teď je fajn, že je svoboda, že to můžeme a můžeme jim vzdát dík a taky všem jiným kněžím a lidem, kteří v 50. letech byli perzekovaní. No a ta nespravedlnost byla veliká.
2: Kostele je zhruba 200 lidí, zpívají, společně se modlí a poslouchají úryvky z Bible. Na bohoslužbě smíření se pomodlil i pan Ondřej.
3: Jan Bula a Václav Drbola jsou kněží, kteří jsou pro mě vzorem, kteří určitě můžou svým způsobem oslovit i dnešní mladší generaci, starší.
2: Budete sledovat jejich blahořečení?
3: Určitě, pojedu tam i se svými dětmi, pokud to bude možné se tam ještě dostat, někde zaparkovat a určitě tam pojedeme.
2: Blahořečení Jana Buly a Václava Drboly bude na brněnském výstavišti 6. června. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradlíková, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál Maggie Reilly necelou minutu před 6 hodinou. Na silnicích víceméně klid, snad jenom jedna výjimka potvrzující pravidlo, a to je kolona před Brnem na dálnici D1 od Prahy. Od 177. kilometru už teď po ránu pojíždějí kamiony. Tak šťastnou cestu.
1: Seriál radiožurnálu.
2: Akce Úklid.
1: Aneb Razie, která otřásla českým fotbalem.
2: Investigativní reportéři radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
1: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
2: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
1: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
2: Akce Úklid aneb Razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Každý všední den krátce po 8:45 živě na radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, je 6 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
3: Američan s podezřením na nákazu ebolou je hospitalizován ve speciálním boxu v pražské nemocnici Bulovka. Podle Kyjeva hrozí útok na Ukrajinu z Běloruska a Brianské oblasti, varuje předtím prezident Zelenský. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa po obratu Itálii 3-1. Na D1 se tvoří kolona u Ostrovačic směrem do Brna. Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Ojediněle přehánky, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Americký lékař, který v Africe přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Na pozorování tam zůstane minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž může trvat, než se virové onemocnění projeví. O jeho umístění ve specializovaném českém pracovišti požádalo americké velvyslanectví. Soukromé letadlo muže do Česka dopravilo včera kolem 11. večer. Na jeho převozu z letiště do nemocnice se podíleli hasiči a 2 týmy pražských záchranářů. Pokračuje jejich mluvčí Zdeněk Křivánek.
4: My jsme rozdělili letištní plochu na bezpečnou a nebezpečnou zónu. Následně do té nebezpečné zóny vstoupil jeden z našich 2 týmů speciálních činností a po vystoupení pacienta byl uložen do transportního izolačního prostředku a následně byl tím 2. týmem transportován právě do fakultní nemocnice Bulovka.
3: Další podrobnosti hned po zprávách v ranním radiožurnálu. Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila nepřetržitý dohled nad požářištěm nedaleko Rynartic u Jetřichovice na Děčínsku. Oheň se tam rozhořel v sobotu 2. května a hasiči s ním bojovali 6 dní. Strážci parku pak museli místo ještě 2 týdny hlídat. Pomáhalo jim 6 jednotek dobrovolných hasičů.
5: Na předposlední požární hlídku s dronem se ve středu večer vydal strážce Miroslav Rohlík.
6: Ještě před půlnocí bude poslední hlídka, pak máme vlastně ukončený ten náš dohled tady nad požářištěm.
5: Na místě ještě zůstávají kilometry hadic, pro ty si hasiči přijedou v pátek, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
7: Přijedou s nějakou technikou 4 kolky, nejspíše se ke slovu dostanou také kargodrony.
5: Správa parku už začala sčítat škody po požáru, přesáhnou 10 milionů korun. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský upozornil na možnost útoku na Ukrajinu z území Běloruska a z Brianské oblasti Ruské federace. Rusko tuto možnost podle Zelenského reálně zvažuje.
8: Je taková hrůza pro Ukrajiny.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pravidelném večerním hlášení uvedl, že na poradě s velením armády a zpravodajských služeb byla řeč o hrozbě velkého ruského útoku na severní ukrajinské oblasti ve směru na Černihiv a Kyjev. Zelenský proto rozhodl o posílení obrany v těchto regionech a nařídil ministerstvu zahraničí, aby o situaci informovalo západní partnery s cílem vyvinout tlak na Minsk. Nechá-li se Bělorusko zatáhnout do války, následky pro ně budou značné, varoval Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
10: Sport. Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. I přes velkou střeleckou převahu národní tým prohrával po 45 minutách 0-1. Pak vyrovnal Alšer. Nakonec rozhodující branku dal Flek a do prázdné branky se trefil Kubalík. Trenér Radim Rulík říká, proč reprezentaci trvalo tak dlouho, než se střelecky prosadila.
11: My nemůžeme povolit, jako my musíme na každého soupeře hrát úplně stejně a samozřejmě ty týmy, které hrajou do té jakoby úplně 100% defenzívy, tak v momentě, kdy předržíme puky, v momentě, kdy je to pomalejší z naší strany, tak to nemá šanci na úspěch.
10: V dalších středečních utkáních Švédsko porazilo Slovinsko 6-0, Švýcarsko Rakousko 9-0 a Spojené státy americké udolali Německo 4-3 po nájezdech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 u Koberovic a kolona u Ostrovačic. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Koberovice stojí kamion. Na 86. kilometru je v odstavném pruhu. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov se řadí kamiony před Brnem, zastavují se teď na kilometru 176,5. Levý pruh kolem Kývalky osobními auty je to celé na 20 minut do omezení u dálnice D2. Na silnici 35 z Liberce do Turnova stále opatrně za sjezdem na Hodkovice nad Mohelkou. Na 37. kilometru stojí porouchané auto, blokuje částečně pravý pruh a musí se vybočovat v zatáčce. A na silnici 7 z Chomutova do Prahy houstne provoz na obchvatu Slaného, pomaleji se jede za první odbočkou do Slaného, zdržíte se zatím jen krátce. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku ojediněle přehánky, během dne místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
13: Krásné ráno, milí posluchači, čtvrtek 21. května, vítáme vás u našeho ranního vysílání společně s Davidem Prouzou.
14: Dobré ráno všem.
13: Tak Davide, dneska máme 5. narozeniny, co by stanice, tak to budeme asi připomínat, nicméně z toho sportovního hlediska, výsledky, fotbal, hokej, co bys vybral na úvod?
14: No asi musíme říci Česko-Itálie 3-1, kdyby to bylo zhruba za měsíc na fotbalové mistrovství světa, asi bychom tady opravdu mohli hodně juchat a radovat se, ale nakonec bylo to v hokeji a trvalo to po otočce, nebylo to úplně, jak to říci, bohulibé nebo okula hodící utkání. Body tam jsou, jak se říká, ale...
13: A na ostatní se.
14: Ano.
13: Rozumím ti. No takhle, tě ještě poupravím, kdyby to bylo za měsíc, za možná 3 týdny na mistrovství světa...
14: Já vím,
13: světa,
14: tak by tam Itálie nebyla.
13: Tak budou juchat Italové, protože by tam byli. Ale to je jiný příběh v hokejovém, tedy tom měření, teď Češi v tabulce B, v tabulce skupiny B na prvním místě, když mají o zápas víc než Kanada, ale už se to blíží, jistota čtvrtfinále, snad by jim měl dát případný ten triumf nad Nory anebo nad Slováky.
14: Přesně tak, ale samozřejmě asi všichni se shodneme na tom, že to mohlo být lepší, nicméně je to stále jenom skupina, to nejdůležitější se stane právě v tom čtvrtfinále.
13: Další věci, jako je triumf Karviné v domácím poháru ve fotbale, anebo třeba triumf Aston Villa ve fotbalové evropské lize, to budeme probírat během celého rána s Davidem Prouzou. Máme tady i jiné věci, myslím, že stojí za to dneska poslouchat. Tak hezké ráno přejeme.
14: Dobré ráno.
2: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a David Prouza.

0: 6 hodin 11 minut dohráli YouTube na radiožurnálu Sport. Máme tady aktualitu z hokejové NHL. Začalo, dá se říct, semifinále, anebo pokud chcete, finále západní konference.
1: Ano, záleží na úhlu pohledu. Začal taky souboj týmů, ve kterých hrají čeští hokejisté. Na jedné straně Tomáš Hertl, tedy v týmu Vegas Golden Knights, na druhé zase Martin Nečas, tedy v Colorado Avalanche. No a Vegas Golden Knights vyhráli první zápas 4-2. Na ledě Colorado ujímají se vedení 1-0 na zápasy v této sérii. Tomáš Hertl se o to zapřičinil jednou asistencí a Vegas tedy vstoupili do této série lépe. Doplním, že ta druhá mezi Carolinou a Montrealem začíná zítra.
0: No, rozdíl v herní čase. Martin Nečas v první formaci 23 minut 41 sekund. Tomáš Hertl 10 minut 45 sekund. Nebyl v první formaci, ale stejně tu asistenci má.
1: Ale jestli se nepletu, tak ten čas na ledě v podání Tomáše Hertla není úplně výjimečný v této sérii playoff, respektive v celém playoff, ale na druhou stranu zatím, dokud se daří týmu, tak asi se nebudeme stěžovat, respektive Tomáš Hertl se nebude stěžovat.
0: Ano, přece jenom bychom byli rádi, kdyby někdo dovezl Stanley Cup do Česka. Jsou tam 3 ze 4 týmu s českým hráčem, tak doufíme, že to nějakým způsobem klapne, ať už Hertlovi, brankářovi,
1: Dobešovi,
0: anebo právě Nečasovi. No, ale pojďme se vrátit k mistrovství světa, které se koná ve Friburgu. Za chvilku bude mít za sebou celý jeden odehraný týden a Češi už za sebou mají 4. zápas.
1: Přesně tak. Porazili včera Itálii 3-1. Ta výhra se nerodila lehce, jak už jsme naznačovali, a hráči tak mohli vzpomenout na nedávnou prohru se Slovinskem v prodloužení. Nakonec ale zvítězili, i když museli skoro otáčet.
2: Řekli jsme se ve třetině, že to nepřipadá v úvahu, že bychom tady udělali ještě nějakou takovouhle blamáž a říkáme, že tam necháme úplně všechno.
3: Říká útočník Ondřej Beránek.
2: 60 střel na bránu a určitý loženky, ale bohužel jsme to hned nezlomili v té první třetině, no a pak už se to s náma vezlo.
3: A to až do 45. minuty, tak dlouho trvalo českému týmu, než dal gól Italům. Opakovat ztrátu se Slovinskem nechtěl ani střelec branky na 1-1, obránce Marek Alšer.
4: Ty myšlenky se tam objeví, ale myslím si, že v tom pozitivním světle dobře nespadněme do té stejné pasti, nezačněme měnit tu naši hru, pojďme věřit té své koncovce a pojďme to prostě urvat, a ať už ten výsledek je 3-1, 2-1, 10-1, tak furt to jsou 3 body, které bereme. Šancí tam bylo milion, byly tam pár tyček, odrazy všude a zrovna to padlo na mě, ten jeden odraz, a jsem rád, že jsem takhle mohl pomoct týmu.
3: Řekl po své první brance v dospělé reprezentaci Marek Alšer. Střely na branku byly podle oficiálního zápisu 58-15 ve prospěch týmu kouče Radima Rulíka.
5: A tam je to třeba prostě všechno malinko zrychlit, protože jakmile se každý puk jako podrží, tak oni potom stačí, že jsme nestříleli a my jsme potřebovali střílet, takže je to třeba prostě zrychlit, z jedničky si dát ty puky, z jedničky ty střely. Přesně tahle ta hra je prostě třeba proti takovéhle obraně.
3: Národní tým aktuálně vede tabulku skupiny ve Friburgu, ale ne všechny týmy mají odehrané 4 zápasy jako Češi. Teď bude reprezentace 2 dny bez zápasu, pokračuje Alšer.
4: Ta nálada bude lepší, ale v tom výsledku jsou věci, co zlepšovat. Dáme si nějaký volno, ale potom se co nejrychlejš vrátíme k turnaji a k tomu, aby jsme byli lepší na příští zápas.
3: Příští utkání na mistrovství světa bude hrát česká reprezentace v sobotu odpoledne proti Slovensku. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
0: Můžeme se podívat na včerejší výsledky mistrovství světa v ledním hokeji, když začneme u skupiny A, podle toho abecedního pořadí, tak Rakousko-Švýcarsko 0-9. Švýcaři doma jsou ohromně silní. No a pak další zápas je zajímavý z hlediska vývoje skóre.
1: I ano, já začnu ještě tím druhým. V naší skupině Švédi porazili Slovince 6-0, ukázali možná i trochu českému týmu, jak se hraje s outsiderem. Každopádně souboj Spojených států s Německem, ten byl hodně dramatický. Německo ještě ne tak úplně dlouho před koncem vedlo. Nakonec padlo po nájezdech 3-4. Každopádně Spojené státy asi také ne úplně v optimální formě. Zatím na světovém šampionátu ve Švýcarsku jsou čtvrtí, nebo jsou čtvrté, a Německo po další porážce předposlední, každopádně v tomhle zápase ukázali, že i oni stále ještě určitou šanci třeba na čtvrtfinále můžou mít.
0: No, Němci, to je teda vlastně dost velké zklamání, ale možná měli třeba těžší los. Je obecně známé, že třeba Leon Draisaitl, který vypadl už dříve s Edmontem z playoff, tak on měl už zdravotní problémy a nemohl se připojit, a možná stejně tomu bude i u jiných borců, kteří by Němcům pomohli. No, uvidíme, jak to bude dneska v tom programu, který bude bez českého týmu, který má zase volno a bude hrát až zítra proti Norsku. Tak Davide, podívej se do toho programu, prosím tě, na dnešek, jak to vypadá.
1: 4 zápasy, Kanada, Norsko, to je jeden z těch duelů, další ve stejný čas v 16.20 Lotyšsko, Finsko a potom ve 20 hodin a 20 minut Dánové nastoupí proti Slovákům a Švýcaři proti Velké Británii. Potom, co Švýcarsko předvedlo z Rakušany, tak se trochu obávám o Brity.
0: Ano, já se teda omlouvám, já jsem se na to špatně díval, Češi nehrají ani zítra, oni mají dva dny volno teď a až sobotu proti Slovákům, to říkal František Kuna, a pak hrajou právě s Norskem před Kanadou, předposlední zápas s Norskem 25. Takže dvoudenní volno, asi budou naše otázky směřovat taky na to, jak to český národní tým vyplní v 8.20 s Františkem Kunou, je to tak?
1: Mělo by to tak být.
0: Ano, a v 9.10 tradičně s Martinem Procházkou. Jedeme dál na Radiožurnálu Sport, teď kapela Tři sestry.
8: 12. Popovických jsou dobrý poráno, když je člověk

0: Na Radiožurnálu Sport jste slyšeli tři sestry. My se teď podíváme na fotbalové výsledky včerejšího večera, kdy bylo důležité dát tři góly, abyste triumfovali. Respektive ono by stačilo jednomu z těch týmů, o kterých bude mluvit, třeba skorovat jednou, ale nakonec to bylo se třemi. Mluvím teď o finále Evropské ligy, Davide.
1: Ano, já jsem myslel, že chceš mluvit také o MOL Cupu. Můžeme mluvit konec konců o obojím, tak začneme Evropskou ligou. Aston Villa zvítězila nad Freiburgem, nakonec celkem jednoznačně 3-0. Já jsem tedy neviděl všechny tři góly, ale viděl jsem úvodní dva a to tedy byla fotbalová lahůdka. Můžeme jenom doporučit třeba na sociálních sítích, protože to byla paráda.
0: My vám budeme postupně dodávat různé rozměry i toho triumfu Aston Villy. Unai Emery po páté vyhrál, co by trenér se třetím různým týmem Evropskou ligu.
1: Specialista na tuhle soutěž, zkrátka.
0: A specialista na to, že když bude trénovat tým, který má ve svém názvu pět písmenek Villa, tak vyhraje, protože to byla Sevilla, Sevilla tedy, pak Villarreal, Villarreal a teď tedy Aston Villa. Takže nevím, jestli by nás takhle z fleku napadl nějaký další tým, který tohle má. Bohužel český mě nenapadá teda, no.
1: Asi to tam úplně nevyjde, ale pokud jde o český triumf v poháru, tak tam se raduje Karviná. 3-1 porazila Jablonec, ten dohrával v deseti, ale samozřejmě má to tam tu potenciální dohru, že to pro Karvinou nemusí nakonec být tak veselé, jak by se mohlo zdát. To probereme třeba i s Pavlem Horvátem, jestli se nepletu, po 8. hodině.
0: Určitě. Gratulujeme Karviné i Aston Villa k pohárovým triumfům a teď se ještě přesuneme k úplně jiné disciplíně, ale v té hraje taky dost velkou roli gól a míč.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Je to o finále českého play-off Interligy házenkářek.
1: Tam totiž rozhodne až poslední možný zápas a Slavia mohla boj o titul v Praze ukončit, jenže s Kinžvartem prohrála 33-35 a série je tak srovnaná na 1-1.
3: Slavistky měly po delší době skutečně domácí prostředí. Po rekonstrukci haly se totiž vrátili do Edenu.
4: Pro nás to je letos takový putování po republice, kdybych to řekla takhle. Přišlo plno lidí, chtěli jsme to doma urvat, ale bohužel to nevyšlo, nicméně neskládáme hlavy dolů a pojedeme v sobotu do Chebu, porveme se o to.
3: Adriana Míšová i její spoluhráčky ze Slavie ale doufali, že série rozhodnou v Praze a budou mít osmý titul v samostatné historii. Jenže zatím ho nezískali. Většinou totiž doháněli náskok motivovaných soupeřek, i když psychicky se připravovali.
4: Ta mentální stránka je důležitá a prostě je to ženský sport. Nicméně nebyli jsme daleko od toho, ale pak jsme v posledním útoku udělali technickou chybu a Kinžvart to potrestal a skončilo to odba. Nedá se nic dělat.
3: Posteskla si slávistka Adriana Míšová. Žije tak naděje házenkářek Kinžvartu, že premiérově zažijí mistrovskou radost. A posílila je i výhra na Slávii. Nálada je.
5: A teďka si myslím, že po tomto zápase skvělá, že se nám to fakt vydařilo a já doufám, že nás poženou naši skvělí fanoušci. Kdyby jsme vyhráli tento titul, tak by to bylo určitě historický proházená Kinžvart.
3: Vyprávila z 9 góly nejlepší střelkyně zápasu v Edenu Tereza Filipková. Kinžvart ještě pár blízkých let naspátek nebyl mezi elitou. V minulých sezónách ale bral stříbro a bronz. A v tomto ročníku se musel vyrovnávat s odchody nebo zraněními některých opor. I proto trenér Petr Sabatka říkal.
6: Jako jsme se vyspořádali v průběhu celé sezóny s takými krizovými situacemi. Verili jsme, že ideme to otočiť, že budeme lepšie hrať ako doma. Bol to emocionálne veľmi náročný zápas pre všetkých. Myslím, že aj diváci sa bavili.
3: Kdo se bude radovať z českého titulu mezi házenkáskami, se rozhodne v sobotu v Chebu, kde hraje Kinžvart domácí zápasy. Z pražského Edenu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefil a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostem. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
18: Radiožurnál je 6:30. A teď zprávy s Pavlem Prouzou.
19: Za první čtvrtletí letošního roku rostla spotřeba energií v Česku, vyplývá to z dat energetického regulačního úřadu. Podle něj za to může hlavně chladnější lednové počasí. Spotřeba elektřiny meziročně vzrostla o 3% a stoupala hlavně u domácností. Oproti tomu plyn používali hlavně velkoodběratelé. Evropská unie chce rozšířit spolupráci s Grónskem. O novém investičním balíčku kvůli tomu v grónském Nuuku jednal tamní premiér Jens Frederik Nielsen a eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela. Evropská 27 se chystá na polárním ostrově například rozšířit průzkum těžby vzácných minerálů nebo položit nový datový podmořský kabel. Na dnešek připadá Světový den vyšivanky, tedy tradiční vyšívané ukrajinské košile. Mezinárodní svátek má za cíl popularizovat a chránit ukrajinskou lidovou kulturu. Nápad na oslavu vyšivanky vznikl v roce 2006 na univerzitě v západu ukrajinském městě Černivci. V roce 2011 se na náměstí v Černivci v rámci oslav sešly asi 4000 lidí ve vyšivankách. Celá akce se díky tomu zapsala do Guinnessovy knihy rekordů.
0: Sport.
19: Fotbalisté Karviné vyhráli MOL Cup a zajistili si účast v předkole Evropské ligy. Ve finále Karviná otočila vývoj skóre duelu s Jabloncem a zvítězila 3-1. Účast Karviné v evropských pohárech ale není jistá. Slezský klub je součástí rozsáhlé korupční kauzy. Účast Karviné v pohárech může zakázat Evropská fotbalová unie UEFA. Hokejisté Las Vegas vyhráli úvodní semifinále Stanley Cupu na ledě Colorado. Na výhře hostů 4-2 se asistencí podílel Tomáš Hertl. Nejvytěžovanějším útočníkem Colorado byl Martin Nečas, na ledě byl ale pouze u 2 obdržených branek.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D7 u Buštěhradu a kolona na D1 u Devíti křížů. Na D7 z Chomutova do Prahy u nájezdu z Kladna na 6,5 kilometru řeší nehodu. Srazilo se nákladní a osobní auto. Osobní stojí u středových svodidel, nákladní vpravo. Tvoří se kolona, začíná teď na 9. kilometru, zdržení přes 10 minut a narůstá. Udržujte v koloně uličku. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov počítejte s kolonou hlavně kamionů a stále se svižně prodlužuje. Brzdí se už na kilometru 170, osobní auta zpomalují za sjezdem na Rosice kolem kilometru 179. Je to na necelou půl hodinu do omezení na kilometr 196, kamiony postojí výrazně déle. Na silnici 35 z Liberce do Turnova zbystřete za sjezdem na Hodkovice nad Mohelkou. Na 37. kilometru stojí v zatáčce auto, blokuje částečně pravý pruh a musí se vybočovat. V Praze housne provoz na obvyklých místech, na východní části okruhu se jede pomalu od dálnice D11. K Průmyslové pojedete téměř 20 minut. Liberecká do centra se zcela zaplnila, začala také regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Tam pojedete více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
20: 21. květen bude většinou slunečný s teplotami kolem 20. Nebe čekáme oblačné až polojasné, na ráno a večer místy i skoro jasné. Zpočátku se mohou ojediněle objevit i dešťové přehánky. Aktuálně například v okolí Českého Krumlova, Kaplice nebo Nových Hradů v jižních Čechách. Odpoledne jich bude o trochu víc na Moravě a ve Slezsku. Teploty se tedy budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na hřebenech hor naměříte kolem 14. Noc na zítřek bude jasná nebo skoro jasná s teplotami mezi 5 a 11 stupni a zítra přes den už místy teploty dosáhnou i na letní 25. Nejčastěji zítra na teploměrech uvidíme od 22 do 26 stupňů. Jen severovýchod bude chladnější, tam bude kolem 20 stupňů Celsia. Počasí krásné, slunečné, jasno až polojasno, jen odpoledne přechodně oblačno a na horách na severovýchodě našeho území se mohou ojediněle vyskytnout přehánky. To bude zítra a podobně slunečný bude i víkend. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
21: Radiožurnál Sport. Jesus.

0: 6 hodin 37 minut, přejeme vám dobré ráno ze studia Radiožurnálu Sport. Když se podíváme na to, že dneska je 21. května, tak nejen Radiožurnál Sport slaví 5. narozeniny, ale třeba také 42. Marek Jarolím. A to si myslím, že ty narozeniny už začal slavit včera v Hradci Králové. No, trenér Karviné, která vyhrála pohár. Takže gratulujeme, všechno nejlepší přejeme, popřejeme i dalším oslavencům. Nicméně teď se podíváme na zahraniční weby, Davide.
1: Ano, a odpálíme to informací, kterou už jsme zmiňovali. Fotbalisté Aston Villa vyhráli Evropskou ligu a jejich nejznámější fanoušek si utíral slzy štěstí. Po vítězství 3-0 nad Freiburgem totiž získala Aston Villa svou první trofej v evropských pohárech po 44 letech a podrobnosti teď ve studiu přidá Karel Schamberger. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, tím nejznámějším fanouškem je samozřejmě princ William, který se hradě hlásí k tomu, že fandí Aston Villa. Včera byl na stadionu Bešiktaše v Istanbulu, kde se zápas hrál a britský deník The Sun přišel s řadou fotek, jak William je nervózní při zápase, během něj i jak slaví poutkání v lóži stadionu. Hráči a celý tým si uvědomují, že jim William přeje, takže už má i fotku s pohárem a trenérem Unaiem Emerym. A možná ho to přišlo dnes v noci i poměrně draho, protože takový kapitán Aston Villa John McGinn poutkání žartoval, že William je fajn chlap a že by mohl nechat třeba večer na baru otevřený účet na své jméno.
0: Ale tak John McGinn je kapitán skotské reprezentace, tak si říkám, že z hlediska těch historických kontextů tohle byla vlastně taková výzva v svému jako bývalému panovníkovi, nebo svému, jak to říct, no, jako historicky panovníkovi, taková asi kulantní tak, docela v pohodě. No, tak každopádně Aston Villa slavila podobně jako den předtím Arsenal, mimochodem oba ty celky k triumfům, ať už v Evropské lize nebo Arsenal v Premier League, dovedli baskičtí koučové, což si myslím, že je docela zajímavá věc.
1: Když ho říká Honzo, tak já budu souhlasit. Pojďme dál v rubrice zahraniční weby. Je možné, že v tuhle chvíli ještě stále někdo z Aston Villa bude vzhůru. To nás samozřejmě může zajímat, ale jen tak to nezjistíme, jestli William i oslavy anglického celku zaplatil. Když jsme u toho bulváru, Karle, tak na stránkách italského plátku gossip.it se píše o Francesku Totim a co?
2: Ano, ale to kvůli v Itálii hodně propíraném rozvodu fotbalisty s moderátorkou Blasiovou. Zítra je čeká rozvodové řízení, které je pro ní uvolněním další cesty, protože už je údajně zasnoubená s podnikatelem Bastianem Millerem. Když jsme u vztahu, tak novinka je prý u Maria Balotelliho, který se na Instagramu pochlubil o 7 let mladší přítelkyní. Komu už Balotelli sešel z očí, tak jen připomínám, že stále hraje za Al-Attifak ve Spojených arabských emirátech, kde se také se svou současnou slečnou seznámil. Balotelli má podle zmíněného serveru Gossip IT v poslední době čím dál větší zájem o komunikační technologie. V pořadu Clarence Seedorfa dokonce prozradil, že by jednou chtěl mít podcast. Tak kdyby ti to, Jane Pěruško, přestalo šlapat s Pavlem Horvátem, zkus Super Mária.
0: Bychom si možná nerozuměli, no, ale nevím. Nevím, třeba bych se italsky naučil, ale myslím, že Pavla opravdu měnit člověk nechce a doufejme, že s námi bude co nejdéle. No, zajímavé věci se píšou v zahraničí, hodně důležité, třeba ta poslední byla zásadní. Každopádně, Karle Schamberger, děkujeme moc, že jsi s tím přišel do studia.
2: Krásné ráno.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, když se zastavíme u hokejové NHL ještě chviličku, Davide, pochopíš, proč o tom mluvím, tak první gol Vegas, kteří v prvním semifinále playoff porazili Colorado na jeho ledě 4-2, dal jistý Kanaďan Dylan Coughlan a on skóroval v NHL úplně dohromady, ne v playoff, ale v NHL poprvé od 17.12.2021. V tu dobu
1: to je už solidní čekací doba.
0: To je skoro vlastně 4,5 roku. V tu dobu, nebo to je přes 4,5 roku, protože v tu dobu už vysílala téměř půl roku stanice Radiožurnál Sport, která začala vysílat 21. května 2021.
1: Krásně a
0: dneska
1: si k tomu dobruslil.
0: Připomínáme vlastně první výročí naší stanice, na které samozřejmě jste mohli slyšet opravdu spoustu přímých přenosů, spoustu informací z hlediska těch různých vstupů, anebo
1: řadu úspěchů českých sportovců, řadu medailí a tak dále, ale taky řadu humorných momentů.
0: Ano, protože mezi námi jsou vlastně od začátku osobnosti i z mimo sportovního prostředí, mají k tomu velmi blízko. V pořadu Na place se od začátku střídali tři herci, teď to tedy platí už trošku jinak, že tady má i s námi David Novotný, s tím bychom se dneska taky měli slyšet. Byl tady s námi Pavel Nečas, bohužel už není mezi námi vůbec, ale vzpomínáme na ně velmi rádi. A byl tady s námi taky Ladislav Hampl, kterého já osobně viděl poprvé v životě naživo někdy v roce 2002 nebo 2003 v divadle Na zábradlí. Hmm. A právě byla to hra, ve které se představil i s jedním mužem, který pak přišel sem do studia. Tak myslím, že stojí za to připomenout si minimálně začátek toho jejich rozhovoru. Jinak celý stále můžete poslechnout na našem...
1: U nás na YouTube,
0: tak poslouchejte.
2: Pořad Na place. Zde je Ladislav Hampl a mám tu čest přivítat zde milého hosta, mého bývalého kolegu z divadla Na zábradlí, Petra Čtvrtníčka. Ahoj, Petře.
3: Ahoj. Tady se neříká takový to, s hostem se známe, takže si budeme tykat, tady je to normálně prostě jako.
2: Měl jsem chuť to říct hned v druhý větě, ale zvládnul jsi to za mě.
3: Jestli to nemáš teda jako nařízený.
2: Nařízený to nemám, ale chtěl jsem to říct hned v druhý větě, ale ty jsi mi to hned ukradnul. No, Petře, hned první otázka, jsi v Radiožurnálu
3: hned
2: Sport.
3: Hned první už, jo?
2: Hned první.
3: Já myslím, že jsem třeba šestou.
2: Ne,
3: se
2: vůbec
3: zbavili toho small talku.
2: Ano, a tý nervozity na začátku. Tak co ty a sport?
3: To na této otázce jste tady museli celý barák makat týdny. Jsem v tom sportovním pořadu, co já sport. Dobrý.
0: Tak makáme tady na spoustě věcech i na dalších dotazech. Jak asi
1: tohle
0: víte,
1: se prostě povedlo, samozřejmě osobitý humor Petra Čtvrtníčka se tady projevil naplno a ne nadarmo je tohle video nebo tenhle rozhovor stále velmi populární už na našich sociálních sítích nějakou řádku let.
0: Za pět let toho vzniklo spoustu, ale ty nejlepší rozhovory, nejsledovanější stále jsou na našem YouTube, tak stojí za to, myslím, otevřít tuhle stránku a podívat se, možná vás taky pobaví další věci, ale tohle je prostě do zlatého fondu. Tak věřím, že vás to pobavilo, takhle ve čtvrtek 21. května ještě budeme lecos připomínat, tak nás poslouchejte.
1: A budeme soutěžit taky.
0: Určitě, budeme soutěžit o rádio, o DAB rádio, tak poslouchejte dál, přejeme krásné ráno.

0: 6 hodin 50 minut, přejeme vám krásné ráno z našeho studia. Stále mluvíme o aktuálních tématech, o těch věcech, které se staly, jsme mluvili dneska už hodně. Nicméně máme tady, Davide, vlastně událost, která hodně asi zahýbe tím veřejným prostorem, ale stane se dneska.
1: Je to tak, protože už dnes, tedy 21. května, oznámí trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek užší nominaci na letní mistrovství světa ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě. Ta bude čítat zhruba 30 men, ale ještě se zúží. Podrobnosti teď přidá náš kolega Tomáš Petr, který už se usadil ve studiu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: V předběžné, tedy chcete-li širší nominaci, kterou oznámila fotbalová asociace před týdnem, je 54 hráčů. Dnes popolední se to tedy výrazně skrouhne.
2: No, trenéři by měli zúžit ten výběr na 29 nebo 30 reprezentantů. Ti budou bojovat od 28. května o místo na šampionátu v přípravném kempu. Ten vyvrcholí vlastně o 3 dny později, a to přípravným duelem proti Kosovu v Praze na Letné. Po něm by pak trenéři měli oznámit tu finální nominaci pro mistrovství světa. Hráči se pak hned vydají na cestu do Spojených států amerických.
0: Na šampionát pojede tedy kolik českých fotbalistů?
2: Dohromady jich má být 26, tedy 23 hráčů do pole a k tomu 3 brankáři. Ty nejdříve čeká v New Jersey další přípravné utkání, které Češi odehrají nejspíš proti Guatemale. Na zápase středoamerickou zemí se už sice prodávají vstupenky, ale vedení fotbalové asociace stále ještě oficiálně jméno soupeře nepotvrdilo. Pak už národní tým zamíří do Dallasu, kde bude mít po celou dobu mistrovství světa základnu. Ve skupině šampionátu nastoupí čeští fotbalisté proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a také jedné z pořadatelských zemí, Mexiku.
0: Ještě zajímavost, která se týká i našeho rozhovoru s Janem Reskem v Desíce živě, nevím, jestli jste to slyšeli, ale mluvili jsme o tom, že tam jsou velké ty rozdíly v nadmořské výšce, že vlastně 200 metrů zhruba nad mořem je to ta základna, ale pak ty ostatní zápasy vlastně Mexico City a v Guadalajara jsou nějaké 2200 a 1600. A Jan Rezek říkal, že prý reprezentantům už se nějak rozdali nějaké dýchací přístroje nebo něco, co jim napodobí vlastně pobyt v takhle vysoké nadmořské výšce. To mi docela přijde zajímavé, že už tím takhle pracují dopředu. Ale může být otázka, komu to všechno tedy rozdají ty přístroje?
2: Mohli by poslat pohled se Sněžkou nebo chata pod rysy, aby věděli ti, kteří pojedou, jak je to vysoko.
0: Já jsem teda viděl na Instagramu Jana Reska, že on leze na hory, byl někde, má to na Instagramu už před časem, takže on možná má i zkušenosti s tím prostředím. On už se chystal, aniž by možná věděl, že bude u reprezentace v tu dobu. Každopádně, komu by teoreticky, Tomáši, mohli se rozdat dýchací přístroje na přípravu a mohlo by to překvapit?
2: No tak fotbalové fanoušky bude určitě nejvíc zajímat to, jak dopadne dvojice slávistů, tedy Tomáš Chorý a David Douděra. Tihle

0: Dnes popolední budeme chytřejší a zjistíme, jestli oni dva jsou i v té užší nominaci a vlastně která jména jsou v té předběžné nominaci pro mistrovství světa.
1: No ale z tohohle zvuku by se skoro dalo usuzovat, že tam Tomáš Horý minimálně asi bude.
0: Já myslím, že tam budou oba.
2: Ano, pokud jste slyšeli tu desítku Živě v Teplicích, tak Jan Rezek mluvil v kontextu takovém, že kdyby je vyloučil někdo z reprezentace, tak z klubu je vyhazovat nebudou. A vypadal také, že jsou hodně otevření tomu, že je pozvou. Takže dneska popolední se dozvíme víc.
0: No a Tomáši Chorému samozřejmě v uvozovkách nahrálo i to zranění Jana Klimenta, protože
2: to je pravda.
0: Útočníků za stolik také nemáme.
2: Ano. No, takže popolední, jak říkal Tomáš Petr, který mluvil o tom, že dneska zveřejní reprezentační tým další jména pro mistrovství světa 29 nebo 30 reprezentantů. Tomáši, děkujeme.
0: Hezké ráno.
3: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
4: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
5: Dobrý den.
3: V nejvyšší české soutěži nasbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
4: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
5: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
3: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
5: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
4: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
5: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
3: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Dobré ráno v 7 hodin. Jsou tu zprávy s Pavlem Prouzou.
1: Američan, který byl v Africe v kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je v izolaci v pražské nemocnici. Dnes začíná festival Meeting Brno společně se sjezdem sudeckých Němců. Karvinští fotbalisté ve finále domácího poháru zdolali Jablonec a slaví historický úspěch. Nehoda brzdí provoz na D7 na 6,5 km směrem do Prahy. Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, ojediněle přehánky, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou je v péči českých doktorů. Do fakultní nemocnice Bulovka ho z letiště Václava Havla v noci převezl tým záchranářů a hasičů. V českém specializovaném zařízení na základě žádosti amerického velvyslanectví. Na Bulovce zůstane minimálně 3 týdny na pozorování. Tak dlouho může trvat, než se onemocnění projeví. Podle ředitele nemocnice Petra Koloucha 3týdenní karanténa amerického občana nijak neomezí běžný provoz ani kapacity určené pro české občany.
3: To je standardní pacient, je to standardní kapacita, máme rezervy jak pro pacienty zevnitř nemocnice, tak pro případné požadavky, kdyby takové přišly. Je to víceméně ozkoušená metoda již od doby covidu.
1: Američan se s ebolou dostal do kontaktu jako lékař v rizikové oblasti na hranici Ugandy a Konga. Muž je podle doktorů nadále bez příznaků. Dnes odpoledne začíná festival Meeting Brno. Letos je jeho tématem heslo Kde domov můj. I proto je součástí 11-denního festivalu víkendový sjezd sudeto německého krajanského sdružení, poprvé uspořádaný v Česku. Část lidí i politiků s tím nesouhlasí a chystají se zúčastnit protestů na nejméně 8 místech v Brně.
4: První akcí bude odpoledne pietní setkání zástupců sudeckých Němců i 2 Vintnových dětí, říká za pořadatele David Macek.
5: Přichází se doslova obejmout se současnými sudeckými Němci, protože vědí, že jsou to lidé, kteří prošli sebereflexí.
4: Před pietou se mají shromáždit i protestující lidé. Ti svůj nesouhlas vyjadřovali opakovaně, třeba na schůzích zastupitelů.
6: Zvete jenom potomky těch, co nám ublížovali.
4: Na sjezd dohlédnou mimořádně desítky policistů, říká jejich jihomoravský ředitel Leoš Tržil.
7: Očekáváme ale, že veškerá shromáždění by mohla proběhnout relativně v poklidu.
4: Pořadatelé festivalu říkají, že respektují nesouhlas lidí, ale nechtějí, aby přerostl v násilí. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
1: Náš reportér bude vše na místě sledovat a spojíme se s ním už po 7:30 v ranním Radiožurnálu. Francouzský aukční dům Arkyrial dnes vydraží původní schodiště z Eiffelovy věže. Je vysoké 3 až 4 metry, ohraničené zábradlím a natřené světle hnědou barvou. Při světové výstavě v Paříži koncem 19. století po něm prošly stovky lidí.
8: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval 2. a 3. patro.
9: Sabrina Dolaová je z aukčního domu Arkyrial. Nabízené schodiště bylo součástí 160-metrového kusu, který byl rozdělený na 24 menších částí. V roce 1983 tento díl v dražbě koupil francouzský podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě. Vyvolávací cena schodiště se pohybuje od 3 do 3,5 milionu korun. Prodejní cena ale může být podstatně vyšší. Před 10 lety si čínský zájemce koupil podobné schodiště za zhruba 13 milionů korun. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
10: Sport. Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. Češi aktuálně vedou tabulku skupiny ve Friburgu. Všechny týmy ale nemají stejný počet odehraných zápasů. Další utkání čeká národní tým v sobotu odpoledne proti Slovensku. Fotbalisté Karviné slaví největší úspěch klubové historie. Ve finále domácího poháru v Hradci Králové po obratu porazili Jablonec 3-1, který většinu druhé půle dohrával bez vyloučeného Singateha. Slezané si triumfem zajistili účast ve 4. předkole Evropské ligy. Figurují ale v aktuální korupční aféře a je možné, že Unie evropských fotbalových asociací je do svých soutěží nepustí. Pokračuje karvinský trenér Marek Jarolím.
11: Nechce se mi teď o tom přemýšlet. Čte člověk samozřejmě, ale nic nevím, takže teď je člověk rád za tu trofej, tu už nám nikdo nevezme a co teď bude, tak asi ovlivnit nemůžeme, takže se tím nemá cenu moc asi teď jako zabývat, uvidíme.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D7 u Buštěhradu a kolona na D1 u Velké Bíteše. Na D7 z Chomutova do Prahy u nájezdu z Kladna na 6,5 km vyšetřují nehodu. Osobní auto je u středových svodidel, nákladní stojí vpravo, brzdí se za sjezdem na Stehelčeves na 9. kilometru, zpoždění 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš opatrně, fronta kamionů stále rychle narůstá, zastavují se teď na kilometru 163. Do omezení v Brně je to už na více než 2 hodiny, osobní auta zpomalují u Ostrovačic na kilometru 178, pro ty je to na půl hodiny. Na D5 z Prahy do Plzně zpozorněte za sjezdem na Králův dvůr. Na 25. kilometru zastavilo auto, řidič tam mění kolo směrem do vozovky, je v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu směrem na letiště popojíždí kolona za Lohkovským tunelem, zanedlouho začne regulace provozu na vjezdu do tunelu. Pomaleji se jede za Ořech, zdržení kolem 20 minut. A v Praze velmi opatrně v Cínovecké na výjezdu z Prahy směr D8 a Ústí. Za sjezdem na Březině Ves leží kurty, může se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku ojediněle přehánky, během dne místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy.
13: Hezké ráno, milí posluchači, je čtvrtek 21. května, zapnuli jste si Radiožurnál Sport, jsme tady společně s Davidem Prouzou.
14: A Radiožurnál Sport je tady s vámi přesně 5 let, slavíme dnes tedy takové půlkulatiny a bude se to projevovat v našem vysílání v podstatě celé dopoledne, než kvůli celý den.
13: No vlastně za chviličku budeme vzpomínat už z první z našich osobností, které pravidelně můžete slýchávat na Radiožurnálu Sport, bude to s Jiřím Ješkem. Nicméně mě teď nějakým způsobem došlo, že náš šéf Miroslav Bureš, když oslovil Antonína Panenku na spolupráci v tomto kalendářním roce na těch desítkách živě, desítkách Pavla Horváta, tak nám nadělil vlastně i takový dárek pro stanici, protože takováhle legenda, když pravidelně usedá v rámci těch večerů vedle nás, tak je to paráda. Dneska mimochodem slaví jeho i bývalý spolubydlící z reprezentačních akcí Ivo Viktor. Tomu je 84 let, legendární brankář, o kterém Antonín Panenka často mluví v kontextu toho, že mu říkal před tím vělehradským finále, jestli tam dáš toho dloubáka, tak tě nepustím do pokoje. Antonín Panenka to i v Teplicích teď připomínal, že ho do toho pokoje
14: ale
13: pustil,
14: nerozhodilo to.
13: Ale až v 7:30 ráno. Takže, ale možná to bylo asi způsobené nějakou tou oslavičkou, která určitě tehdy ano. Před 50 lety proběhla. I na těch 50 let od Zlatého Bělehradu budeme vzpomínat v téhle hodince, ale jak jsme říkali, za chviličku připomínka toho, že za 5 let jsme tady přivítali spoustu osobností a některé z nich pravidelně slýcháváte na Radiožurnálu Sport. Příjemný poslech.
14: Hezké ráno.
2: Radiožurnál Sport.
15: Jan Pěruška a David Prouza.

0: 7 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který pro vás poprvé vysílal 21. května 2021. První rozhovor vedla Kateřina Neumannová společně s Dominikem Haškem, ale od té doby opravdu spousta osobností usedla za naše mikrofony, ať už jako hosti, anebo co by moderátorské osobnosti. Ostatně tady dříve, a máme ho stále v našem tom systému, byl jeden jingle.
1: Radiožurnál Sport
2: a Jiří Ježek.
0: Ano. A Jiřího Ježka právě teď vítáme v našem vysílání. Jirko, přejeme ti krásné ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, všecko nejlepší. A kdyby to nebylo tak brzo, tak bych řekl i na zdraví a něčem bych přiťuknul.
0: Tak už kafíčkem si dáme asi takhle.
4: Ano,
0: na
4: dobře.
0: Jirko, tak ten zvuk, to byl takzvaný liner, který máme my moderátoři. A není to úplně od věci připomenout, že ty si tady taky začínal v jiné pozici, než seš teď v kilometrech. Je to tak?
4: Je to tak, ten začátek byl opravdu pro mě těžký, byl to fakt takový profesní šok, protože tu práci, kterou děláš třeba ty a děláš ji skvěle, a já jsem se vždycky chtěl jako tobě a vám ostatním přiblížit, tak jsem opravdu 3 měsíce dělal, byla to pro mě taková ta další zkouška toho, co si můžu vlastně dovolit dělat po konci kariéry. A jsem za to strašně vděčný. Nakonec jsem zjistil, že ta práce je tak náročná, že v 50 už asi se nenaučím být tak dobrý, jako jste vy ostatní. A zároveň jsem nenašel tolik času ve svých aktivitách, abych se tomu mohl věnovat opravdu pravidelně a být normálním klasickým moderátorem. Ale ty 3 měsíce, který jsem dělal, tak pro mě byly skvělou zkušeností a dneska na to pořád strašně rád vzpomínám a vlastně jsem vděčný, že jsem tuhle tu šanci dostal. A zároveň to byl odrazový můstek k tomu vlastně, že aspoň můžu mít ten svůj pořad vlastně kilometry Jiřího Ježka a být součástí vaší redakce dál, a jsem hrozně rád, že jsem v této skvělé partě.
3: Já bych, Jirko, ještě chviličku zůstal u té moderátorské činnosti. Já jsem koukal do tvojí knížky, do tvé autobiografie, a ty jsi to tam zmiňoval v jedné z kapitolek, že to byla jedna, řekněme, z nejnáročnějších věcí dělat třeba takový pořad s mikrofonem za sportem. Vzpomeneš si na to někdy, třeba takhle při večeru, jaké to bylo tahat 7-8 klik najednou?
4: Hrozně často na to vzpomínám, protože zaprvé poslouchám naší stanici i ve volném čase, protože prostě jsem sportovní fanoušek. Ale pro mě nejenom, že jako bylo to náročná práce a opravdu je to profese, není to tak, že si za ty kliky může sednout každý. A tu profesi se člověk musí učit, takže to bylo náročné. Ale zároveň pro mě to byla krásná vlastně možnost vrátit se k tomu, co jsem byl jako kluk, být takový ten obrovský sportovní fanoušek, protože já jsem až díky tomu se znova vrátil třeba ke svojí lásce k fotbalu, protože jsem potřeboval mít ty znalosti nejenom třeba z naší ligy, ale i z těch evropských lig, třeba i z druhé ligy a tak dále. A znova jsem se začal věnovat fotbalu a nastartovalo to moji lásku k tomuhle sportu, takže jsem se vrátil i na stadiony a tak dále a z té cyklisty a odběhání jsem zase se vrátil třeba i k fotbalu a k hokeji z té fanouškovské nebo k té stránce, že sleduju výsledky a tak dále. Takže i v tomhle to mě to zase vrátilo zpátky mezi sportovní fanoušky.
0: No, jenom bych posluchačům připomenul a vlastně uvedl na pravou míru, že to bylo rozhodnutí velmi skromného Jiřího Ježka, že se necítil na to být moderátorem, a my jsme to upřímně tehdy moc nechápali, že nechce dál moderovat, ale jsme byli velmi rádi, že co by 6-násobný paralympijský šampion dál spojuje a chtěl spojovat svou budoucnost s Radiožurnálem Sport. A vlastně nejen co by osobnost kilometru Jiřího Ježka, ale taky jako reportér na olympijských hrách v Paříži. A Jirko, olympiáda, ty jsi byl, už jsem to říkal, prostě takový velký účastník paralympijských her, přece jenom v téhle roli na těch velkých olympijských hrách, jaké to bylo v Paříži 24?
4: No, byla to velká zkušenost být na druhé straně barikády, vlastně zprostředkovávat fanouškům a našim posluchačům tu atmosféru. My jsme se snažili i trošku zprostředkovávat tu práci redaktorů a reportérů přímo v Paříži, protože já jsem ukazoval i to zákulisí naší stanice. a zároveň jsem měl možnost takovou tu klasickou reportérskou práci z cyklistiky nebo z běžeckých závodů. Byla to čest, bylo to fakt jako zajímavá práce a zjistil jsem, že být sportovcem na olympiádě je docela brnkačka proti tomu, než tam být v roli novináře, protože já jsem tam spal každý den tak maximálně 4 hodiny, protože příprava na ty další dny vždycky ta probíhala většinou v noci, protože přes den jsme se pohybovali po těch jednotlivých sportovištích a bylo to docela náročný, ale zároveň byla to i velká čest pro mě, takže další krásná zkušenost, kterou mám díky Radiožurnálu Sport.
3: Říká Jiří Ježek ráno v 7 hodin a 15 minut v době, kdy slaví Radiožurnál Sport 5 let. Jirko, zmiňuji ještě jednou tvůj pořad Kilometry s Martinem Charvátem a Karlem Janů. Jak moc jsi rád za tenhle pořad a co bys třeba vypíchl, co je taková tvoje nejmilejší vzpomínka, když se zmíní právě Kilometry Jiřího Ježka?
4: No už je to téměř 3. rokem, kdy vysíláme tenhle ten pořad a nejenom to, že vlastně každý týden máme možnost s mými kolegy, s Martinem Charvátem a s Karlem Janu se bavit o tom, co milujeme, čím vlastně žijeme celé naše životy, to znamená o cyklistice, o běhání, o těch věcech okolo, což nám dělá radost, ale měli jsme možnost i a máme možnost vlastně téměř každý druhý díl přivítat nějakého zajímavého hosta. A co je hrozně hezký, tak my v těch komunitách našich posluchačů se pořád vlastně nacházíme, to znamená, že jezdíme po závodech, potkáváme lidi na tréninku na kole a je fakt strašně příjemný a to určitě Honza Peruška mi potvrdí, když je zase třeba v té komunitě těch fotbalových fanoušků. Vlastně, když slyší to, že ty pořady, které děláme, tak že naše posluchače baví a není to to, že bychom se plácali po ramenou, že to děláme skvěle, ale je to fakt příjemný, když pro ty lidi, pro který se snažíme ty pořady dělat co nejlepší, tak když nám řeknou, že nás poslouchají a že se jim to líbí, tak to je asi ta největší odměna.
0: Myslím, že naprosto to můžu potvrdit, protože i desítka Pavla Horváta má řadu příznivců, kteří jsou nakloněni celé stanici i všem kolegům. Věřím, že to bude dál pokračovat i s Kilometry Jiřího Ježka, které můžete teď pravidelně stýchávat v pátek od 10 hodin. A zase ty kilometry, které nás čekají, jako budou oběhání o cyklistice, když se jede Giro d'Italia, tak máte nabito. Těšte se, milí posluchači, Jiří Ježek, Karel Janů a Martin Charvát zase zítra v pátek. Dneska jsme si s Jiřím Ježkem popřáli těm 5. narozeninám Radiožurnálu Sport. Jirko, moc děkujeme, že jsi s námi a zůstávej tak dál.
4: Děkuju moc, zdravím celou redakci. Hello.

0: Na Radiožurnálu Sport dva dny zbývají do velmi důležitého a zásadního boje o záchranu ve fotbalové šance lize. Dukla na Julisce od 14 hodin v sobotu přivítá Baník.
1: Přímém přenosu naší stanice.
0: Ano, a už vlastně jsou známi ti, kteří budou vést tenhle duel, co by rozhodčí. Hlavním sudím bude Karel Rouček, u videa bude Marek Radina. Takže vlastně prohoz těch dvou borců, kteří byli včera v Hradci Králové během finále MOL Cupu, a možná takový signál toho, že jsou to aktuálně tedy dva rozhodčí, na které komise rozhodčích nejvíce sází, a můžeme jim jenom držet palce, protože i v kontextu toho posledního dění v České lize půjde asi o dost ožehavý duel.
1: Možná jeden, řekněme, ne z nejatraktivnějších, ale z nejočekávanějších zápasů, paradoxně byť je to na druhé straně tabulky, ale tak věřme, že jak už mnoho lidí psalo třeba na sociálních sítích, že se to rozhodne na hřišti.
0: No pokud bereme to, že souboj o sedmé místo mezi Sigmou a právě Karvinou je trošku méně prestižní, tak tady tenhle duel, tedy o to, kdo se vyhne přímému sestupu a kdo půjde do té baráže společně se Slováckem, je zásadní. Připomínáme, v sobotu 23. na Pražské Julisce od 14 hodin Radiožurnál Sport bude u toho. Protože my jsme i velkých fotbalových akcí, takže to platí i o včerejším večeru v Hradci Králové.
1: Ano, kde fotbalisté Karviné oslavili největší úspěch klubové historie. Ve finále domácího poháru po obratu porazili Jablonec 3-1 a trenér Slezanů Marek Jerolím na pozápasové tiskové konferenci schytal tradiční sprchu šampaňským.
2: Teď se vám představil můj tým, že když už, tak už, to znamená, když už něco, tak na plný pecky, takže to teď předvedli a skvělý samozřejmě jako počin, kterýho si strašně vážím. Jsem strašně šťastný za ten tým. Stali se jako legendama toho klubu, zapsali se do historie. Jsou to krásné zážitky, které si budeme pamatovat na celý život.
3: Řekl spokojený a už značně promočený kouč Karviné Marek Jarolím. Slezané od 17. minuty po proměněné penaltě Java prohrávali. Na přelomu poločasu ale zásluhou Trev Kondeho s Viniciusem skóre otočili a pak navíc přišel možná klíčový moment zápasu. V 57. minutě totiž střídající křídelník Jablonce Singatech nakopl soupeře a dostal přímou červenou kartu.
4: To, co tam předvedl Singy, tak samozřejmě hrubě ovlivnilo ten zápas a já jsem věřil, že on může být třeba tím rozdílovým hráčem, který jako žolík tam může přijít a třeba to utkání rozhodnout, tak se to tak stalo, skoro se dá říct jako v negativním slova smyslu. No.
3: Litoval trenér poraženého Jablonce Luboš Kozel. Karviná si triumfem v MOL Cupu zajistila účast ve čtvrté předkole Evropské ligy, figuruje ale v aktuální korupční kauze a je možné, že Unie evropských fotbalových asociací UEFA ji do svých soutěží nepustí.
2: Nechce se mi teď o tom přemýšlet. Čte člověk samozřejmě, ale nic nevím, takže teď je člověk rád za tu trofej, tu už nám nikdo nevezme a co teď bude, tak asi ovlivnit nemůžeme.
4: Samozřejmě, pokud klub je obviněný nebo jako vyšetřuje se z těch věcí, které se objevují v tisku, tak si myslím, že by asi nebylo normální, kdyby měli reprezentovat v Evropě. Ale samozřejmě to nemá společného s zápasem a že ty hráče, to mužstvo prostě podal takovýhle výkon a si ten pohár prostě zasloužil.
3: Přiznal Luboš Kozel, kouč Jablonce, který by v případě, že by UEFA start v evropských pohárech Karviné zakázala, čekalo předkolo konferenční ligy. Z Hradce Králové Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
1: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
0: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
2: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičnější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
1: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
0: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
1: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
0: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
1: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
0: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
3: Dobré ráno, je 7:30. Pavel Prouza a zprávy.
4: Americký lékař s podezřením na ebolu je v pražské nemocnici na Bulovce. V karanténě stráví asi 3 týdny. Zdravotníci ho budou pozorovat, jestli u něj nemoc nepropukne. Záchranáři ho z letiště Václava Havla převezli v noci. Pro podobné případy je v nemocnici vyčleněné speciální místo s takzvanými bioboxy, kompletně oddělené od ostatního provozu. Kubánská vláda odmítá americké obvinění svého dlouholetého lídra Raula Castra. Washington ho obvinil ze 4násobné vraždy při sestřelení 2 letounů kubánským vojenským letadlem v roce 1996. Castro byl v té době ministrem obrany. Americký prezident Donald Trump zároveň Kubě pohrozil a oznámil, že Spojené státy zemi osvobozují. Olomoucké muzeum umění dnes v podvečer zahájí výstavu k 80. narozeninám fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrajta. Jeho díla jsou v mnoha světových galerií od New Yorku po Tokio. V Olomouci kurátoři představí zhruba 50 dosud nepublikovaných fotografií, především z bývalých Sudet.
0: Sport.
4: Čeští hokejisté po výhře 3-1 nad Itálií vedou skupinu B mistrovství světa. Některé národní týmy ale nemají odehraný stejný počet zápasů. Další duel čeká svěřence Radima Rulíka v sobotu proti Slovensku. Fotbalisté Aston Villa poprvé v historii ovládli Evropskou ligu. Ve finále v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Španělský trenér anglického celku Unai Emery ve svém 6. finále Evropské ligy po 5. triumfoval a vylepšil tak vlastní rekord soutěže.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D2 u Podivína a nehoda na D7 u Buštěhradu. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna dejte pozor za sjezdem na Podivín. Na 34. kilometru bouchla kamionu pneumatika. Její velký kus leží uprostřed dálnice.
6: Na vozovce jsou roztrhané velké pneumatiky od kamionu. On to tam vedle asi pán spravuje, ale dávejte pozor.
5: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Býtýšku z kilometru 159 postává fronta kamionů a nesouvisle pokračuje až do zúžení na kilometr 196. Osobní auta zpomalují za sjezdem na Rosice, ty jedou do Brna zhruba půl hodiny z kilometru 178. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Stehelčeve se dojedete do kolony na 8,5 kilometru, na 6,5 u nájezdu od Kladna odklízejí následky nehody, zpoždění 10 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště popojíždí kolona za Lochkovským tunelem, kvůli tomu regulují provoz na vjezdu do Lochkovského tunelu. Na Radotínském mostě teď stojí kolona k Ořechu, je to na 15 až 20 minut. A na silnici 37 na příjezdu do Pardubic směrem ze Ždírce je silný provoz za Chrudimí až k Paramu, zdržení 25 minut, plná je i trasa přes Draškovice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V tuto chvíli je nad Českem převážně oblačno, ale třeba na Vysočině nebo také ve východních Čechách je skoro jasno nebo dokonce úplně jasné nebe. Naopak v jižních Čechách nebo v západních Čechách se objevuje pár dešťových přehánek. Teploty jsou na Moravě a ve Slezsku poměrně vysoké, kolem 15 stupňů. V Čechách pak drží kolem 10. Přes den bude pokračovat počasí s oblačnou až polojasnou oblohou. Ráno a večer ale čekejte místy i skoro jasno. Zpočátku se budou ale ojediněle objevovat přehánky, během dne pak místy, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší dnešní teploty se budou držet v rozmezí mezi 18 a 23 stupni. Na horách v 1000 metrech nad mořem bude kolem 14 stupňů Celsia. A dnes nebude rušit ani vítr. Foukat bude jen mírně od severozápadu až severu, který bude navíc k večeru slábnout. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 37 minut, přejeme dobré ráno ze studia Radiožurnálu Sport. Hokejové mistrovství světa dneska napíše 7. soutěžní den. Bez české účasti Češi teď mají 2 dny volno, ale tak dá se říct zasloužené, už mají za sebou 4 duely a ten včerejší nakonec, musíme říct, vítězný.
1: Nakonec vítězný i díky tomu jsou zatím Češi ve své skupině na prvním místě, druhá Kanada i třetí Slovensko, ale mají zatím o zápas méně. Češi včera otočili duel s Itálií, vyhráli 3-1, vy jste o tom slyšeli v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a právě vítězstvím 3-1 otevíráme ranní sportovní přehled v den, kdy slavíme 5. narozeniny jako rádio 21. května. Sportovní přehled připravil Karel Schamberger. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
0: Muž, který je o trochu starší než naše stanice. Karle, vítej.
2: Národní tým vstoupil do čtvrtého utkání skupiny ve Friburgu jako jasný favorit. V polovině zápasu ale otevřeli skóre Italové. Ve třetí třetině svěřenci trenéra Radima Rulíka stav otočili. Češi svého soupeře přestříleli 58-15. Výkon italského brankáře Damiana Kláry vyzdvihuje obránce Jan Ščotka.
3: Jejich golman chytal skvěle, takže musí dát kredit, protože ten, co pochytal za dva kroky navíc, já si myslím, měl kolem 60 střel a chytal fakt fantasticky, ale zase jsme si pořekli v kabině po druhé třetině, že to musíme zjednodušit a tlačit od brány a to si myslím, že jsme splnili.
2: K příštímu zápasu Češi nastoupí v sobotu odpoledne proti Slovensku. Národní tým probereme v 9:10 s olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou. V dalších včerejších utkáních Švédsko porazilo Slovensko 6-0, Švýcarsko Rakousko 9-0 a Spojené státy americké udolali Německo 4-3 po nájezdech.
1: A můžeme ještě ve sportovním přehledu připomenout také dnešní program světového šampionátu. V 16:20 začnou zápasy Kanada, Norsko a Lotyšsko, Finsko. Ve 20 hodin a 20 minut se pak Dánsko utká se Slovenskem a Švýcarsko s Velkou Británií.
0: Hokejisté Las Vegas vyhráli úvodní finále západní konference NHL na ledě Colorado. Na výhře hostů 4-2 se asistencí podílel Tomáš Hertl, který bodoval po čtvrté za sebou. Nejvytěžovanějším útočníkem Colorado byl Martin Nečas, na ledě byl ale u dvou obdržených branek.
2: Fotbalisté Karviné poprvé vyhráli domácí pohár. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové po obratu porazili 3-1 Jablonec, který od 57. minuty dohrával bez vyloučeného Singateha. Slezané si triumfem zajistili účast ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Vzhledem k aktuální korupční kauze je ale jejich start v pohárové Evropě nejistý. Trenér Karviné Marek Jarolím si ale radost z úspěchu zkazit nenechal.
4: Skvělý samozřejmě jako počin, kterýho si strašně vážím. Jsem strašně šťastný za ten tým. Stali se jako legendama toho klubu, zapsali se do historie. Třetí gól byl totální euforie a jak všichni běželi ještě před kotel. Když si to člověk spojí se vším všudy, tak jsou to krásné zážitky, a který si budeme pamatovat na celý život.
2: Vedení české fotbalové reprezentace dnes oznámí jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa. V seznamu by mělo být zhruba 30 jmen. Reprezentace oznámí seznam v poledne. Finální nominace bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se bude v Praze hrát 31. května. Světový šampionát začnou Češi 11. června zápasem s Jižní Koreou. Fotbalový MOL Cup i reprezentační nominaci probereme s Pavlem Horvátem po 8. hodině.
1: Fotbalisté Aston Villa slaví historický úspěch, poprvé ovládli Evropskou ligu. Ve finále na stadionu Bešiktaše v Istanbulu porazili německý Freiburg 3-0. Anglický celek poslali do dvoubrankového vedení na konci prvního poločasu Tielemans s Buendiou. Po změně stran přidal pojistku Rodgers. Španělský trenér Unai Emery tak ve svém 6. finále Evropské ligy po 5. triumfoval a vylepšil vlastní rekord soutěže. V minulosti slavil 3x se Sevillou a jednou s Villarrealem.
5: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
2: Házenkářky Kinžvartu si vybojovali v českém finále Interligy rozhodující zápas. Na Slávii vyhráli 35-33 a srovnali sérii na 1-1 na zápasy. Nejlepší střelkyní souboje v pražském Edenu byla z 9 góly Tereza Filipková, která věří v dobrou náladu v družstvu Kinžvartu.
6: Teďka si myslím, že po tomto zápase skvělá, že se nám to fakt vydařilo a já doufám, že nás poženou naši skvělí fanoušci. Kdyby jsme vyhráli tento titul, tak by to bylo určitě historický pro házená Kinžvart.
0: O titulu se rozhodne v sobotu v Chebu, kde hraje západočeský tým, tedy Lázně Kinžvart domácí utkání. Doplním, že bronzové medaile po druhém vítězství v téhle sérii získali házenkářky Mostu, které zvítězily nad Pískem v tom druhém utkání 38-32.
2: Nýmburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. Soupeřem obhájců titulu bude lepší z duelu Pardubice s Brnem, které v druhém semifinále vede 2-0 po dvou výhrách na palubovce soupeře.
1: Tenistka Karolína Plíšková se do hlavní soutěže grandslamového Roland Garros neprobojovala. Bývalá světová jednička prohrála ve druhém kole kvalifikace se Španělkou Basolsovou 0-2 na sety. Dále jde Linda Fruhvirtová, která porazila domácí Ponšetovou 2-0 na sety. Uspěl i Dalibor Svrčina, který porazil Argentince Gomeze 2-0 a od postupu na prestižní turnaj ho tak dělí jediná výhra. Naopak v Paříži skončili Zdeněk Kolář a Dominika Šalková.
0: Ekvádorský cyklista Jonathan Narváez vyhrál 11. etapu Gira d'Italia a vybojoval třetí triumf v letošním ročníku. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulaliu o 27 sekund před favorizovaným Dánem Jonasem Vingegaardem. Jan Hirt je z nejlepší z Čechů 18.
2: A Radiožurnál Sport, který právě teď posloucháte, slaví dnes 5. narozeniny. Nejposlouchanější digitální rádio v Česku odstartovalo své vysílání 21. května 2021. Poprvé v éteru promluvila olympijská vítězka Turína, běžkyni na lyžích Kateřina Neumannová, která přivítala dalšího olympijského vítěze, hokejového golmana Dominika Haška. Událost si připomínáme celý den, nabídneme třeba rozhovory s moderátorskými osobnostmi, které na Radiožurnálu Sport působí.
0: A právě Kateřinu Neumannovou uslyšíte zhruba v 8.06, takže zanedlouho. Teď jste slyšeli hlavně Karla Schambergera, moc děkujeme za sportovní přehled.
2: Díky, naslyšenou.

0: Hezké ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Dneska, jak jsme už několikrát říkali, rádi vám připomínáme, máme 5. výročí naší stanice, která začínala vlastně se startem mistrovství světa v hokeji v roce 2021. Teď to je tedy jenom důkaz, že aktuální mistrovství se začalo o 6 dnů dříve, protože teď je 21. května.
1: Je to tak, každopádně už jste slyšeli v našem vysílání Jiřího Ješka, uslyšíte i další osobnosti, které se podílí na vysílání Radiožurnálu Sport, jako třeba Kateřinu Neumannovou po 8. hodině, Pavla Horváta, Andreu Sestýny Hlaváčkovou, Davida Novotného a tak dále a tak dále. V průběhu našeho dopoledního bloku si připomínáme některé zajímavé nebo svým způsobem legendární momenty a jeden takový, Honzo, máme nachystaný i teď.
0: Ano, bylo to vlastně v dnu 2025, kdy do studia Radiožurnálu Sport v rámci desítky Pavla Horváta přišel František Straka, muž, který je známý jako trenérský bouřlivák, ale také coby hráč ověnčený řadou úspěchů a také zkušeností v německém fotbalovém prostředí, což se ostatně projevilo i v tom rozhovoru.
2: Já si myslím, že jako zas tak úspěšný nebyl, protože nebyl na Euru, že jo? Ale byl na mistrovství světa třeba, což většina našich hráčů...
3: Kde jste byli naposled?
2: Nebylo.
3: Kde jste byli naposled na svěťáku?
0: V Německu.
2: No v Německu.
3: Zommermärschen.
0: Ale to máte výslovnost někde ze západu, no tak hrával jste tam, že jo?
3: Zommermärschen, das war fantastisch, das war klasse. Was wir dort geleistet haben, das war absolut bombastisch. Keine wusste, was wir können. Wir haben USA geschlagen, 5-1. Okay.
0: Ale vy jste teď už teda přesídlil do roku 90.
2: Kajnewurste je žádnej párek, jo? Bylo to tak, jo?
0: František Straka, aktuálně ten rozhovor můžete stále najít na našem YouTube, patří mezi nejsledovanější. Tam nechal spoustu dalších
1: hráčů. I na našem instagramovém profilu zasvítil František Straka významným způsobem, pokud půjdete právě na této sociální síti na stránky Radiožurnálu Sport, tak třeba tu vzpomínku, jak si František Straka vyzvedával Pavla Horváta z diskotéky v Teplicích, tak to si myslím, že už také patří celkem do toho zlatého fondu.
0: Ano, to jsme připomínali v pondělí na desítce Pavla Horváta živě Janu Reskovi. A řekněme, nevadilo mu to asi. Každopádně, když jsem tady zmínil desítku Pavla Horváta živě, tak můžeme se dostat opět k našemu seriálu, který se vrací, stejně jako ta desítka, k 50 let starým událostem a vlastně my si připomínáme zlatý úspěch československých fotbalistů na mistrovství Evropy 76.
1: Den po dní si připomínáme, co se dělo právě v době před 50 lety, teď se v kalendáři a rozhlasovém archivu vracíme do 21. května roku 76.
4: Ještě z domova. Měsíční rekord v ražbě staničních tunelů pražského metra vytvořila dnes mládežnická brigáda socialistické práce Jaroslava Maršála z pražského metrostavu. Svůj závazek k 15. sjezdu komunistické strany Československa při ražbě pravého staničního tunelu na stanici Staroměstská překonala o 6 týdnů a 7 dnů.
5: Zatímco brigáda mládežníků už svého cíle při stavbě metra dosáhla, fotbalistům Československa ještě jeden krok zbývá. 21. května 1976 se svěřenci koučů Václava Ješka a Josefa Vengloše připravují na zítřejší odvetu čtvrtfinále mistrovství Evropy už v dějišti duelu v Kyjevě a touží po postupu na závěr turnaj pro čtyři nejlepší země. Vedle toho se tak hrají ještě tři další čtvrtfinálové dvojzápasy a nejblíže bojům o medaile jsou jistě před odvetami Nizozemci, kteří v Rotterdamu porazili v prvním utkání Belgii vysoko 5-0. Španělé remizovali v Madridu s úřadujícími mistry světa Německou spolkovou republikou 1-1 a pořadatelé závěrečného turnaje Jugoslávci jsou na tom podobně jako Čechoslováci, protože budou ve venkovní odvetě hájit výhru 2-0 ze Zářebu z úvodního domácího souboje s Walesem.
6: Všechna mužstva s výjimkou Holanďanů zatím nezveřejnila. Naši v Kyjevě ještě nerozhodli definitivně o startu panenky, třeba že s výpravou odjel.
5: Píše 21. května 1976 večerní Praha.
6: Západoněmecký trenér Schön povolal 7 hráčů z týmu, který dobil mistrovství světa 1974. Španělé spoléhají na bojovnost Piriho. Jugoslávci pozvali všechny hráče, kteří hrají v cizině. Wales zase doufá, že mu tvrdí útočníci vystřílejí postup. Jen byl Belgičané si už asi nevěří. Možná, že vymění neúspěšného brankáře Piota.
5: Deník Sport nabízí další díl seriálu Před odvetou a tentokrát zpovídá jednoho z čelních funkcionářů, vedoucího výpravy Jaromíra Tománka. Ten říká, že evropský kolos té doby Dynamo Kyjev sice v posledních měsících nepřesvědčuje, ale i tak bude československý tým čelit velmi kvalitnímu soupeři.
6: Stále se od sovětské tělovýchovy máme v mnohem co učit, je pro nás vzorem. Myslím, že i Kyjev je znám jako město dobrého sportovního prostředí a jak jsme hovořili s fotbalisty, Jurkemik i Petráš už tam hráli. Chválili si atmosféru hlediště, vybavenost stadionu. V tomto punktu nám rozhodně nic chybět nebude.
5: A aby se snad reprezentanti cítili ještě komfortněji, naplánovalo jim vedení i cestu za kulturou. Třeba československý sport už v několika denním předstihu informuje o možné návštěvě filmového představení nebo ukrajinského cirkusu v Kyjevě. Ale jak jsme se teď mohli dozvědět od Antonína Panenky při poslední výjezdní desíce Pavla Horváta v Teplicích, program se tenkrát trochu změnil.
7: Tak nebylo to ani kino, což by bylo dobrý, nebyl to ani cirkus, což by bylo výborný, ale byl to balet. A ještě s takovým krásným názvem se to jmenovalo Louskáček. Je to teda balet, který je velmi známý, že jo, i po celém světě a je pravda, že jsme byli pozvaní jako celý mužstvo. Je pravda, že jsme tam skoro všichni spali, ale nejvíc, kdo tam spal a hrozně chrápal, to byli tři rozhodčí.
5: Právě Antonín Panenka je 21. května 1976 zřejmě nejčastěji zmiňovaným hráčem československého týmu. Kvůli zranění není den před zápasem jisté, jestli do odvety nastoupí. A tak se v novinách objevují i různé varianty, kdo by se mohl v základní sestavě objevit.

0: i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Ahoj, zdraví vás Bára Střícová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
0: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez

0: partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
1: Jo, ještě beton.
2: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
3: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
4: Dobré ráno v 8 hodin. Začínají zprávy s Pavlem Prouzou.
5: Na pražském letiště přistálo v noci letadlo s americkým lékařem, který může být nakažený ebolou. V Rakousku odsoudili bývalého člena kontrarozvědky ze špionáže pro Rusko, muž se chce odvolat. Čeští hokejisté vyhráli na světovém šampionátu nad Itálií 3-1. Kolonu čekejte na D5 na příjezdu do Prahy. Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, ojediněle přehánky, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Americký lékař, který může být nakažený ebolou, je v Česku. Letadlo, které ho přivezlo z Afriky, dosedlo po 11. hodině večer na pražské letiště Václava Havla. Muže zdravotníci převezli ve speciálním izolačním boxu do nemocnice Bulovka. Tam zůstane v karanténě 3 týdny na pozorování. Muž nemá příznaky eboli, v Ugandě ale léčil nakažené. Podrobnosti v 8.20 v ranním radiožurnálu. Na brněnském výstavišti má zítra začít sudetoněmecký sjezd, bude součástí festivalu Meeting Brno. Na českém území se má konat vůbec poprvé. Největší podíl dotázaných v bleskovém průzkumu agentury Median pro radiožurnál neočekává, že by sjezd výrazně ovlivnil budoucnost česko-německých vztahů. Odpovědělo tak 38% respondentů. Skoro pětina si ale myslí, že se sjezd promítne negativně a téměř stejný počet předpokládá pozitivní dopad, říká analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
6: Negativní dopady častěji očekávají zejména voliči SPD ze 46% a voliči Stačilo z 57%. Zatímco pozitivní vliv častěji předpokládají voliči koalice Spolu z 36%.
5: V průzkumu odpovídalo mezi 14. a 18. květnem více než 1000 dospělých. Rakouský soud poslal na více než 4 roky do vězení bývalého člena kontrarozvěstky Egista Otta. Podle rozsudku pracoval pro ruskou tajnou službu a předával jí citlivé informace i data z rakouských úřadů. Šlo o jeden z největších špionážních procesů v Rakousku za poslední desetiletí. Verdikt zatím není pravomocný.
7: Soud uznal bývalého zaměstnance rakouské kontrarozvědky vinným ze zneužití pravomoci a špionáže. Podle rozsudku mimo jiné bez povolení vyhledával osobní údaje v policejních databázích a předával je ruské tajné službě FSB, včetně notebooku s citlivými daty jedné ze členských zemí Evropské unie. Prokuratura tvrdí, že spolupracoval také s mezinárodně hledaným Janem Marsalkem, který je dlouhodobě spojovaný právě s ruskými tajnými službami. Od vinu i spolupráci s Moskvou odmítá a plánuje se odvolat. Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Po více než 60 letech se do Česka vrací jedno z nejvýznamnějších děl české moderny, obraz Elsinor 5 Františka Muziky. Do Prahy ho přivezla galerie Arthouse Hejtmánek v pražské Bubenči. K vidění bude na výstavě právě v galerii, kde se bude 4. června dražit s vyvolávací cenou 4,5 milionu korun, říká galerista Tomáš Hejtmánek.
8: František Muzika jako významný malíř 20. století je považován za surrealistu a tento obraz je ze série celkem 12 obrazů stejného námětu. Je to ten 5. v pořadí a významný je samozřejmě tím, že hned po vzniku byl na několika významných výstavách.
9: Sport. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve 4. utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil golman Dominik Pavlát.
10: Byl to strašně těžký zápas, vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. To byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
9: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. A fotbalisté Karviné vyhráli domácí pohár. Ve finále v Hradci Králové porazili Jablonec po obratu 3-1. Triumfem v Molkapu tak Slezanům náleží účast v evropských pohárech. Vzhledem k aktuální korupční kauze je ale jejich start nejistý.
3: Zelená vlna.

0: Máme lepší cestu.
1: Nehoda na D1 u Býteše a kolona na D5 u Rudné. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna před sjezdem na Velkou Býteš se na kilometru 163 dojíždí do kolony kamionů, nesouvisle pokračuje až ke sjezdu na Bratislavu. Dejte pozor, na kilometru 164 se srazila dvě auta v levém pruhu, vpravo stojí kamiony. Projet se dá, zdržíte se krátce, následně levý pruh více popojíždí až za sjezdem na Rosice. Od kilometru 178 do zúžení v Brně je to v levém pruhu na 40 minut a zůstaňte na dálnici.
2: Přes Pokupky a Bosanohy je tam problém, protože Bosanoha je úplně uzavřená ulice Peska, takže kdo by tudy chtěl jet, tak tudy neprojet.
1: Komplikace jsou i na trase od staré dálnice přes Bystrc. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru počítejte s kolonou, je na 40 minut na okruh za Ořech. Silný provoz je i na průjezdu Rudnou směrem do Prahy. A na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu. V tunelech zpomalíte teď za sjezdem na Vestece na 3. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, zpočátku ojediněle přehánky, během dne místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy.
4: Krásné ráno, milí posluchači, Radiožurnálu Sport je 8.05 a zapnuli jste si naší stanici, která dneska slaví 5. narozeniny. My jsme tady s Davidem Prouzou.
5: Dobré ráno, dobrou chuť, šťastnou cestu, ať už děláte cokoliv.
0: Radiožurnál Sport,
6: Jan Pěruška a David Prouza.
4: 21. května 2021 zahájilo vysílání naše uskupení. Radiožurnál Sport vysílal jako první rozhovor obrovské osobnosti, která se posadila za moderátorský pult, no a ta přivítala jinou významnou personu české historie, také spojenou se zimními sporty.
0: Páteční finish Kateřiny Neumannové.
7: Dobrý den a krásné páteční dopoledne. Poprvé od mikrofonu Radiožurnál Sport přeje Katka Neumannová. Je pro mě velkou ctí, že první den, první minuty vysílání nové stanice zde mohu být opravdu významným hostem. Dnes startuje v Lotyšsku mistrovství světa v ledním hokeji a proti mě sedí hokejista, olympijský vítěz, mistr světa, vítěz Stanley Cupu a držitel mnoha dalších ocenění Dominik Hašek. Ahoj Dominiko.
8: Ahoj Katko.
9: Děkuju tobě za pozvání. Jsem rád, že jsem tady dneska, že to na úvod nějak spolu rozjedeme tady tu stanici, která bude jenom a pouze o sportu a kolem sportu se bude točit.
4: Kateřina Neumannová, moderátorka Radiožurnálu Sport a olympijská vítězka v běhu na lyžích, je právě teď s námi ve vysílání. Přejeme dobré ráno.
10: Krásné dobré ráno.
4: Tak myslím, jak říkal Dominik Hašek, hezky jste rozjeli tu stanici, už je to 5 let. Uběhlo to rychle?
10: No, uběhlo to strašně rychle. Mě, kdyby se někdo zeptal, jak dlouho chodím k vám na Radiožurnál Sport, tak řeknu, no, nejmín 3 roky. A ono už je to 5, takže ten čas samozřejmě běží rychleji, než si všichni myslíme, nebo než máme ten pocit. A děkuji za tuhle hezkou vzpomínku.
5: Kateřina Neumannová teď s námi ve vysílání na Radiožurnálu Sport. Nejprve pořád páteční finish, teď nově v roce 2026, je to středeční klasika. Když se, Katko, zamyslíte nad tou plejádou hostů, které se třeba na Radiožurnálu Sport měla tu čest zpovídat, tak kdo by tak nejvíce vytanul na paměti?
10: Těžko určit jednoho. Samozřejmě Dominik Hašek jako ten úplně první, určitě bych si na něj vzpomněla, ale těch zajímavých hostů bylo strašně moc. Teď úplně rychle si vzpomínám, že třeba opakovaně u mě byl Jakub Vadlejch a další vlastně hvězdy, Bára Špotáková, která moc zas tak nikam nechodí. Takže těch velkých men bylo hodně, ale pak se někdy ukáže, že strašně zajímavé jsou rozhovory s někým, kdo třeba není až za stolik známý, a o to zajímavěji a vlastně i jednodušeji se ty rozhovory dělají, protože i já sama se dozvídám něco nového.
4: To mě právě zajímalo, zda pro vás není jednodušší třeba dělat rozhovor s někým z toho vašeho prostředí zimních sportů, konkrétně třeba běhu na lyžích, anebo je to naopak, jak jste tedy nás uvedla na pravou míru, asi s někým, koho neznáte a můžete se tam nějakým způsobem rozvinout?
10: Tak já si samozřejmě pro ty rozhovory dělám svoje vlastní přípravy a když je to někdo vyloženě z oblasti lyžování, což je můj skoro denodenní chléb, tak ta moje příprava je strašně rychlá. Na druhou stranu ptám se na něco, co vlastně vím a vím, jaká zhruba asi bude odpověď. Ale pokud vezmeme někoho ze sportu, který vlastně třeba já tolik neznám, nebo neznám ani toho sportovce, tak je to takové, že se prostě ptám na to, co sama nevím, co bych se chtěla dozvědět. A je to možná pro mě o něco zajímavější, než zpovídat někoho, kdo je notoricky známý. A když zrovna se třeba vrátím k tomu Dominiku Haškovi, tam je strašně těžké najít dotaz, o což já se vždycky snažím, aby jsem se zeptala na něco jiného, něco trošičku jinak. A prostě ti velcí sportovci, kteří byli v různých rozhovorech stokrát a stokrát, tak tam najít něco nového je těžké.
5: Kateřina Neumannová, jedna z osobností radiožurnálu Sport, která je tady s námi od toho úplného začátku, tedy od 21. května 2021. Katko, co byste popřála naší stanici a potažmo samozřejmě i sobě, protože jste členkou naší redakce?
10: No tak já si myslím, že současná doba je bouřlivá, i co se týká veřejnoprávních médií, tak já bych strašně přála, aby radiožurnál Sport se mohl dál rozvíjet, aby dával aktuální zpravodajství a zajímavé informace ze světa sportu, což vlastně určitě fanoušky zajímá, protože jsem včera slyšela, že ta čísla stále rostou, což je výborný. No a sama sobě, tak aby nás to všechny stále bavilo a aby výsledky českých sportovců nám vlastně jako nabízely ty podněty pro zajímavé rozhovory.
4: Kateřina Neumannová, jsme velmi rádi, že je tady s námi už 5 let a věřím, že posluchači si rádi připomínají vedle toho, že rádi vzpomínají na ty její velké sportovní úspěchy, mezi kterými se nejvíc ční to olympijské zlato z Turína 2006. Kateřino, moc děkujeme, že jste s námi a děkujeme, že jste si udělala čas v tento narozeninový den. Přejeme krásné ráno a pěkný čtvrtek.
10: Tak šťastné narozeniny, mějte se a hezký den.

0: Skupina Plesíbou v našem vysílání v 8 hodin 14 minut. Dneska si připomínáme nejen 5 let Radiožurnálu Sport, ale také se zaměřujeme na to, co se stalo včera v Hradci Králové a nebo v jiném finále, které bylo o ještě prestižnější trofej, a to sice o Evropskou ligu. Máme teď ve vysílání kolegu Pavla Horváta, který je pětinásobným ligovým mistrem, šestinásobným vítězem poháru, bývalým reprezentantem, ale už také nějaký čas expertem Radiožurnálu Sport. Pavle, krásné ráno přejeme.
1: Dobrý den.
0: Já si pamatuju, že první desítku jsme spolu měli 12. února 2024, což tak nějak značí, že přeci jenom těch pět let sám nejsi, ale možná jestli ty vzpomeneš nějakou první zkušenost s Radiožurnálem Sport, kdy jsme tě v uvozovkách třeba otravovali, že bychom chtěli nějaký vstup tvůj.
1: No, vzpomínám si, když jsem byl v bytě v Plzni, tak jsem vůbec netušil, jak citlivý jsou mikrofony, a vím, že jsem měl vstup do rádia a dělal jsem si u toho vajíčka a že jsem pak dostal strašný CRS, protože samozřejmě asi pravděpodobně bylo slyšet míchání na pánvi vajíček a syčení, a takže to úplně povedený nebylo, ale samozřejmě, jelikož jsem začínal, tak se to dalo pochopit, no.
0: Od té doby Pavel Horvát prostě vaří už pouze vajíčka natvrdo. Chápeme, pojďme teď k tomu fotbalu. Včera finále poháru českého, Jablonec Karviná 1-3. Překvapilo tě, že to Jabloneckým nakonec nevyšlo soustředit se pouze na finále a že i to, když šetřili v lize některé hráči, tak nakonec padli?
1: No, tak musím říct, že Jablonec byl favorit. Karviná prostě hraje dobře, ale Jablonec pro mě byl favorit. Obětovali tomu všechno. Ale samozřejmě ten průběh prostě nebyl dobrý a v deseti se prostě zápasy těžko vyhrávají, no.
2: S Pavlem Horvátem mluvíme na Radiožurnálu Sport. Připomínáme to, že máme páté narozeniny, ale samozřejmě prim tady asi bude hrát fotbal. Už jsme mluvili s Janem Pěruškou o tom, že Marek Jerolím si nadělil předčasný dárek ke svým dnešním narozeninám. Tak jak hodnotíš ty to jeho angažmá? Protože on to není kompletní sezóna, ale přesto je to zakončeno velice veselé.
1: No, tak to si myslím, že je, nebo takhle, může to být životní úspěch. Já bych samozřejmě Markovi přál, aby to nebyl jeho poslední úspěch, ale může se to stát samozřejmě, a je to výborný na začátku té kariéry, řekl bych, v tom nejvyšším patře toho fotbalu našeho, a tohle to je velmi dobrý úspěch pro něj, i kdyby třeba angažmá v Karviní nevyšlo, nebo se tam něco semlelo, teďka uvidíme, co bude dál, ale je to úspěch, který už mu nikdo nevezme.
0: No, já bych ještě trošku se zaměřil na detaily toho zápasu. Pavel Horvát už mluvil o tom, že proti deseti se hraje třeba jinak a v oslabení se těžko třeba brání nějaký náskok. Singatech, který přišel do druhého poločasu po 6 minutách na hřišti, nakopnul v takové odvetě za předešlé postrčení stopera Karviné Boháče, dostal červenou kartu. Dokážeš si to vysvětlit, že tohle udělá hráč ve finále po tak krátké době na place?
1: No, je to neskušenost samozřejmě, byť Singatech není úplně nejmladší hráč, tak je to neskušenost a samozřejmě obrovské oslabení. To napětí v tom zápase bylo, byly tam souboje, který kluci dohrávali, tohle to bylo takový klasický přistrčení před soubojem a po souboji a on se prostě vohnal, no, a bohužel dopadlo to takhle a Jablonec to samozřejmě velmi oslabilo.
0: Můžeme připomenout to, že tam došlo taky velmi unfair jednání Martina Cedidly za stavu 1-1, kdy vlastně chtěl si vymodlit třeba i ostřejší potrestání pro svého soupeře. Šlo o to, že vlastně došel do souboje o balon s Kamarou, takže Kamara chtěl kopnout míč, tu nohu stáhnul a Cedidla už tu chvíli padal, aniž by ho soupeř trefil. Nakonec to byla žlutá karta za protesty pro Filipa Prepsla a nařízený tedy přímý volný kop pro Jablonec, protože to rozhodčí neodhadl a tedy přečetl tohle simulování jako faul. Co na to říká, že se hráči pořád nevyvarují takovýchto věcí, které teď
2: téhle době, kdy všechno je vidět.
0: A teď na internetu má zase nálepku, teda nebudu to ani říkat jakou.
1: No, tak je to samozřejmě v téhle době je to zarážející, nicméně ten zápas nějak probíhá a samozřejmě taky jsme se o tom se spoustou kluků bavili, co hráli dřív, tak samozřejmě ty vidí, že někdo tě chce nakopnout, že prostě k tomu souboji dojde a úplně jako, že by si se chtěl nechat na 100% se trefit, to taky nechceš a někdy z toho vyjde takováhle jako situace, kdy prostě to potom vypadá hloupě a samozřejmě ten hráč to ví, že to je chyba, no.
0: Pavel Horvát s námi ve vysílání, teď mluvíme o finále poháru, které vyhrála Karviná 3-1 nad Jabloncem. Karvinský klub, na podzim už jsme to naznačili, přišel o Martina Hyského, místo něj tedy klub trénuje Marek Jarolím. V zimě odešli Krčík, Něnk, anebo právě Singatech, který šel do Jablonce, což je dost paradoxní věc. Teď je navíc přišla v březnu ta vlastně dost strastiplná zpráva o korupčním jednání zástupců Karviné a hrozí trest i v podobě třeba vyloučení z profi soutěží. Uvidíme, jak se to ještě vyvine. Spousta hráčů se asi, Pavle, ukázala, takže po nich někdo v létě prostě musí sáhnout. Co říkáš?
1: No, asi bych měl říct jenom, ano, je to tak, ale dodám k tomu, že vlastně to pro skauty Karviný nebo pro lidi, kteří tam ty hráče přivádějí, velmi dobrá vizitka, že to není náhoda, že ty hráči prostě jsou dobrý, nejenom ty cizinci, ale třeba Káčarovi výborný nalezený hráč na hostování, fakt jako ukazuje v každém zápase, že je dobré, ale je jich tam daleko víc těch kluků a vlastně tam úplně v tom mužstvu není žádná velká slabina.
2: S Pavlem Horvátem mluvíme na Radiožurnálu Sport v 8 hodin 20 minut a ještě jedno fotbalové téma máme připravené. Jan Piruška naproti mě gestikuluje rukou.
0: No, že bychom mohli posluchačům jenom doplnit fakt, že se teď spekuluje o osudu toho místa, které Karviná vybojovala pro evropské poháry. Vítěz poháru si totiž běžně zajistí playoff Evropské ligy, čímž pádem i jistotu té podzimní části v hlavní fázi, protože by v případě porážky šel do konferenční ligy, což potkalo Sigmu Olomouc. Ovšem teď hrozí vlastně tři scénáře. Karviná buď dostane svolení od UEFA navzdory korupční aféře účastnice, tedy playoff Evropské ligy, potažmo třeba i té konferenční ligy, nebo dojde k tomu, že místo Karviné dostane Plzeň, která je třetí v lize, tohle vstupenku a pak další týmy čtvrtý a pátý z ligy, tedy Hradec a Jablonec, půjdou do druhého předkola konferenční ligy, a nebo se může stát, že UEFA to jedno místo prostě Česku vezme a dá ho někomu jinému. Pavle, co ty na to říkáš? Ty scénáře jsou dost odlišné. Jaký je podle tebe pravděpodobný?
1: No tak to já vůbec netuším, ale samozřejmě hlavně doufám, že nám to UEFA nevezme. To je asi možná všechno, co k tomu řeknu. Myslím si, že ty hráči Karviný si to zasloužejí hrát, ale samozřejmě uvidíme jak rozhodne UEFA. No.
0: Jenom k tomu doplním, že na jaře 2012, když vyhrála Sigma Olomouc český pohár, tak následně nemohla startovat kvůli zákazu v evropských pohárech, kvůli tomu, že byla vlastně dodatečně od FAČR potrestána disciplinární trestem za účast v korupční aféře, která byla ale někdy z roku 2009. Každopádně tehdy Olomouc opravdu nemohla do poháru a místo ní šla do toho tehdy, myslím, předkola Evropské ligy Mladá Boleslav. Takže snad to místo UEFA zachová a pouze se přesune třeba na včera poražený Jablonec. Další témata, Davide?
2: Ještě jedno téma, které věřme bude příjemnější teď pro nás s Pavlem Horvátem. Trenér fotbalové reprezentace, české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek by dnes měl zúžit nominaci na letní mistrovství světa. Z těch více než 50 hráčů by se to mělo tedy, řekněme, zhubenit na nějakých 30. Co očekává Pavel Horvát o té nominace a třeba nějaké jméno, které by se tam mohlo objevit, které by ho překvapilo, potěšilo?
1: No tak já si myslím, že tohleto všechno půjde stranou, myslím si, že to jméno, který tam bude rezonovat, bude Tomáš Chorý a já si myslím, že tam bude.
0: Jan Rezek zněl v pondělí v Teplicích na Živé desíce, že tam asi bude, viď?
1: Ano, zněl tak, ale neřek nám to, ale já si myslím, že bez ohledu na Honzu, co jsem se s ním bavil, protože jsme se bavili o spoustě věcí, tohle byla jedna z nich, ale nebyl v tom konkrétní, ale já si myslím, že podle slov Míry Koubka už vlastně těsně po té aféře, tak si myslím, že tam Tomáš Chorý bude.
0: Po 12. tedy popoledni bude ozřejmena ta nominace, která se pak ještě po zápase s Kosovem příští týden, nebo 31. abych byl přesný, zúží o nějaká 3 nebo 4 jména. Pavel Horvát s námi dneska není naposledy, po 10. uslyšíte v tradiční rozhovorové desíce, což, Pavle, tak nějak vystí otázku, kdo dneska přijde.
1: Já to nebudu říkat ještě, já věřím, že přijde a kdyby nepřišel, tak máme spoustu témat, ale měl by dorazit. Mám to slíbený, tak uvidíme.
0: Naznačíme, že je to také příslušník jedné legendární postavy z jednoho oblíbeného fotbalového seriálu.
2: Českého.
1: Ano.
0: Ano. Dobře, takže Jirka ano. Luňák. No, nebudem prozrazovat. Pavel Horvát tady bude, to určitě uslyšíte, tak na něj lákáme. Pavle, těšíme se po 10. opět naslyšenou, zatím hezký den.
1: Díky, naslyšenou.

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchse dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s viděnou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát a dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynešli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10, a vyšlo to taky.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál v 8:30. Zprávy pro nás má teď Pavel Prouza.
10: Podle energetického regulačního úřadu spotřeba energií v Česku za první čtvrtinu roku stoupla. Spotřeba plynu vyrostla meziročně o 4,5%. Největší podíl na tom měli velkoodběratelé. Elektřinu používali hlavně domácnosti. Její spotřeba stoupla o 3%. Za růst spotřeby energií podle mluvčího úřadu může hlavně letošní chladný leden. V pražském hotelu Hilton dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Na třídenním shromáždění vystoupí na 300 hostů z celého světa. Kromě politiků a bezpečnostní expertů na konferenci promluví taky umělci, lidskoprávní aktivisté nebo vědci. Program oficiálně zahájí český prezident Petr Pavel. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se snaží zabránit Palestincům v kandidatuře na místopředsedu valného shromáždění OSN. Podle veřejnoprávního rádia NPR dokonce vyhrožovala diplomatům z palestinské delegace při OSN, že jim zruší víza. Stanice s odkazem na interní dokumenty vlády píše, že podle Bílého domu kandidatura podkopává plán prezidenta Trumpa na mír v pásmu Gazy.
3: Sport.
10: Vedení české fotbalové reprezentace oznámí jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa. V seznamu by mělo být zhruba 30 jmen. Reprezentace vydá seznam v poledne. Finální nominace bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se v Praze bude hrát 31. května. Světový šampionát začnou Češi 11. června zápasem s Jižní Koreou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D5 u Žebráku a kolona na D1 u Bíteše. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně dejte pozor za sjezdem na Žebrák. Na 37. kilometru stojí dodávka a auto v levém pruhu, je to před dopravním omezením, které svádí provoz do levého pruhu. Tam ovšem stojí vozidla, kolem se pohybují řidiči, místo není označené. Na 37. kilometru se držte nejprve vpravo. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici je nadále silný provoz a kolona z 8. kilometru, je to na 40 minut na Pražský okruh, za Ořech kamiony postojí déle. Na D1 z Prahy do Brna zpomalíte za sjezdem na Tasov na kilometru 158,5, tam se zastavují kamiony v pravém pruhu, nesouvisle pokračují do zúžení v Brně. Osobní auta více popojíždějí až za sjezdem na Rosice a Ostrovačice, tam odtud je to do omezení na 40 minut. V Praze je ranní špička v plném proudu, plná je Libeň, také Liberecká do centra. Kolem ohrady kolony ze všech směrů kvůli omezení stojí se zejména od Krejcárku a také v Hartigově ulici z Chmelnice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Dnes bude polojasno až oblačno, teď po ránu a pak zase večer skoro jasné nebe, místy více na Moravě a ve Slezsku také s přeháňkami. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na hřebenech hor naměříte kolem 14 stupňů. Noc na zítřek bude jasná nebo skoro jasná s teplotami mezi 5 a 11 stupni. Zítra přes den už ale místy teploty přesáhnou letní 25. Nejčastěji zítra na teploměrech uvidíme od 22 do 26 stupňů, jen severovýchod bude chladný. chladnější. Tam bude kolem 20 stupňů Celsia. Počasí krásné, slunečné, jasno až polojasno. Jen odpoledne přechodně oblačno a na horách na severovýchodě našeho území se mohou ojediněle vyskytnout přehánky. A podobně slunečný bude i víkend. Srážek bude minimálně a teploty porostou. V noci se budou držet kolem desítky, přes den vyšplhají v sobotu až k 28, v neděli dokonce až k 29 stupňům a není vyloučeno, že se místy teplota vyšplhá k tropické třicítce. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
13: 8 hodin 34 minut, přejeme vám krásné ráno ze studia Radiožurnálu Sport a to květnové první, tedy 21. ráno se vydařilo opravdu krásně, sluníčko, bude teplo, jak jste slyšeli ve zprávách, věřím, že si to užijete někde venku při nějaké sportovní aktivitě a také snad ve společnosti Radiožurnálu Sport, který dneska slaví 5. narozeniny. S Davidem Prouzou si dneska připomínáme spoustu osobností, které prošly naším vysíláním, ať už co by hosti, anebo co by osobnosti za mikrofonem. No a máme tady další z těch vzpomínek a také aktuálních našich kolegyň, protože si můžeme připomenout to, co slýcháváte aktuálně každou středu, nebo spíš koho.
3: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
13: A stříbrnou olympijskou vítězku z roku 2012, vítězku dvou Grand Slamu ve čtyřhře, bývalou vynikající tenistku Andreu Sestýny Hlaváčkovou. Vítám teď v našem vysílání. Dobrý den.
14: Dobrý den, ahoj kluci, zdravím všechny posluchače.
15: Já bych tě, Honzo, opravil, je stále vynikající tenistka, já jsem o tom přesvědčený.
13: Andreo, vynikající moderátorka taky.
15: Ano. Andreo, krásné ráno, tak jsme ve spojení z toho důvodu, že máme 5 let Radiožurnálu Sport, ty seš jednou z těch osobností, kterou posluchači jsou už na ní zvyklí, těší se na její rozhovory. Těch rozhovorů, já jsem si tady tak scrolloval teď v aplikaci Můj rozhlas, je opravdu obrovské množství. Já se nebudu ptát na to, kdo třeba vyčnívá nejvíc, protože tuhle otázku už jsem dával Kateřině Neumannové, ale když se zavzpomínáš nad tím, co jsi stihla tady na Radiožurnálu Sport s námi zažít, udělat, tak co prostě ti třeba dělá největší radost?
14: No, já myslím, že těch zážitků z vysílání a z přetáčení rozhovoru a z natáčení rozhovoru živě je jako velká spousta. Já hrozně vlastně vzpomínám na to, jak říkáš, těch rozhovorů je velká spousta, je to 5 let práce, každý týden to bývávalo, teď to je každé 3. A pamatuju si hlavně teda na období, kdy se narodila moje druhá dcera a vlastně společně s váma v redakci jsme to zvládli vlastně každý týden odvysílat, ať už to bylo za pomoci kolegů, kteří vozili kočárek, pak už postupně začali nosit miminko v ruce, houpat s ním kolem dveří a netrpělivě popocházet a jako v tu dobu se děly nějaké rozhovory, které kolikrát jsem jako musela hodně si tu hlavu hlídat, abych se vůbec soustředila na ten rozhovor a neměla v hlavě takzvaně jenom to mlíko. Ale i to jsme vlastně přežili a teď už zase s většíma dětma pokračuju směle dál, hrozně mě to baví, ale určitý kuriózní momenty tam rozhodně byly.
15: Občas se v kolektivu říká třeba pracovním, že jsme jako jedna rodina, tak tady teď po slovech Andreje Sestýny Hlaváčkové to vlastně víceméně platí úplně přesně.
13: Já se chci zeptat ještě na ty rozhovory, vlastně svědomitě se na ně chystáš, ale jaké jsou pro tebe třeba snazší, buď třeba s bývalými kolegyněmi z tenisu, anebo třeba, co nám teda říkala Kateřina Neumannová, že pro ní jsou lepší rozhovory z disciplín, které nedělala a jsou pro ní nové?
14: No, já musím říct, že v těch nových disciplínách se orientuju těžce, ta příprava je delší, mám hrozně ráda moje speciály, kdy vlastně jedeme dost takovou, jako v tu chvíli moc bez přípravy a je to jako takový divočejší, někdo se připojí po T-line, kolikrát mi to ten host třeba na poslední chvíli zruší a na poslední chvíli zavolám někomu z tenisu, jako kdo se připojí a mám hrozně ráda probírat to aktuální téma právě třeba po dohraném Grand Slamu, po dohraných turnajích v Americe, kde se třeba Češkám dařilo, po Billie Jean King Cupu jsme dělali speciál, takže tyhle ty rozhovory mě baví asi, když je tam ta improvizace, tak to mě baví úplně nejvíc, no a Samozřejmě ten tenis, je mi to nejblíž, cítím se v tom nejlíp a myslím, že můžu těm posluchačům předat toho úplně nejvíc, když mluvím o něčem, čemu opravdu rozumím, kde vím, po čem šáhnout, kde vím, jak se zeptat na něco, na co se nezeptal nikdo přede mnou, a když tam mám prostě někoho ze sportu, který neznám, tak jsou to většinou víc takové ty stereotypní otázky, no, a to je mi pak líto, to nechci, ale nemůžu s tomu bránit, když tomu sportu nerozumím.
13: Jako profesionálka hrála Andrea Sestiny Hlaváčková skvěle tenis s míčkem. Jako profesionálka za mikrofonem se přesvědčila, že přece jenom není míček jako míček. Poslechněte si úryvek z jednoho z prvních rozhovorů právě v pořadu Na síti.
16: Hlásí se Andrea Sestiny Hlaváčková. A vítám Honzu Vébra.
17: Hezké dopoledne, ahoj všem posluchačům.
16: Hele, když mluvíme o tom hakisáku jako takovým, tak já jsem ho teda dneska od tebe dostala. Je to takový malej naplněný míček kuličkama pro blondýnu. Nicméně ten sport, ten, s kterým jsme se všichni setkali na střední, venku před školou, kdy jsme si kopali, se asi od toho profesionálního, s kterým závodíš, liší, ne?
17: Je to tak.
15: Ukázka z jednoho z prvních rozhovorů.

0: mi slušně, měla takové vítězné série 2-3 zápasů na každém turnaji. Je to velká škoda, v Paříži je zima, balóny letají prostě pomalej, nebo byla zima, možná bude i dnes, to nevím osobně zatím, ale jakmile prostě ty balóny letají pomalej, tak to pro Karolínu Plíškovou ranařku, která prostě hraje agresivně, není vůbec nic příjemného a naopak pro soupeřky potom je to jednodušší, že se s ní zkrátka v úvozovkách hraje o trochu lehčej a viděli jsme to, že Španělka Basolsová vlastně bez větších problémů 6-3, 6-2 porazila bývalou světovou jedničku a radovala se z postupu.
1: No, tak držíme palce tedy Svrčinovi a Fruvirtové, aby zvládli postupit do hlavní soutěže Roland Garros. Generálky si můžou dovolit, protože hlavní soutěž na tom druhém grandslamu sezóny mají jistou. Třeba Marie Bousková, která nastoupí ve Štrasburku k zápasu čtvrtfinále, protože postoupila přes osmifinále velmi rychle teda.
0: Velmi rychle, protože jí pomohla skreč soupeřky, každopádně velmi brzy nastoupí i dnes Marie Bousková, protože je první v pořadí, takže zhruba v 10:30 by se ve Štrasburku měl rozehrát ten její souboj s Američankou Liovou. Marie Bousková je to takové tiché překvapení, má velice solidní sezónu, díky jednomu titulu se v žebříčku vyšplhala teď na aktuálně 27. místo, takže Marie Bousková pro mě zatím jedno z těch příjemných překvapení na okruhu WTA v tomto roce.
1: A možná negativní překvapení před Roland Garros utrpěl český tenista Jakub Menšík v osmifinále turnaje ATP v Hamburku.
0: Je to tak, ale na druhou stranu ta příprava je pouze přípravou a tenisté typu Jakuba Menšíka a prostě ti nejlepší ladí tu formu tak, aby to opravdu gradovalo na tom Grand Slamu. Já jsem přesvědčený o tom, že Jakub Menšík na Roland Garros se v prvním kole loučit nebude.
1: Vypadl v osmifinále turnaje v Hamburku s Peruáncem Ignáciem Busem. Po dvou setech dostal po čtvrté na okruhu v kariéře, tedy Kanára 0636, ale jak říkal David Prouza, věřme, že na Roland Garros se dá zase do formy a dojde co nejdál. Budeme tam mít zastoupení Davida Prouzu, určitě vás bude bavit svými vstupy a informovat o tom, jak probíhá druhý Grand Slam této sezony. Teď Kaizer Chiefs a za chvíli
0: soutěž.
1: Jdeme soutěžit.

0: Takže jaký písíčka? Takže jaký písíčka? Kaiser Chiefs Ruby. Těsně před soutěží, kterou teď spustíme, je 8.51, posloucháte Radiožurnál Sport 21. května 26, tedy 5 let od spuštění, a my si vlastně v rámci toho připomínání našich narozenin také dovolíme mít speciální cenu v té soutěži.
1: Je to tak?

0: digitální rádio JBL DAB Plus, na kterém si můžete naladit i radiožurnál Sport a které, jestli se nepletu, Honzo, funguje taky jako bezdrátový přehrávač nebo bezdrátový reproduktor, takže jo. Velice praktická záležitost, která se dá využít ať už doma, nebo třeba napadá mě při venkovním posilování, často když procházím někde okolo těch venkovních posiloven, tak to tam duní.
1: No, nebo třeba když budete prostě venku struhat brambory, tak se to můžete pustit taky. David Prouza
0: tady zase běžně,
1: směřuje k něčemu, co já absolutně nedělám, spíš ty brambory, Davide. Tak, to nevadí, máme tady zvuk osobnosti, máte uhodnout jméno té osobnosti, jenom vlastně podmínkou našich soutěží už tradičně je to, že ten vítěz nemá být mezi vítězi předchozích dvou měsíců. Když jste zvítězili před třemi nebo před půl rokem, tak je to v pohodě, ale přece jenom tenhle interval dodržme, abychom se tak nějak tady prostřídali. Tak poslouchejte, kdože to mluví.
2: V tom roce 2002 se mi to podařilo a moc rád se na to vzpomínám. Chytal jsem všechny zápasy. Ještě takový velký rozdíl, ten první Stanley Cup jsme vyhráli, ten rozhodující zápas s Karolajnou doma. Je to krásný oslavovat nebo užívat si to s těma 18-20 tisícema lidma na stadioně. Není nic krásnějšího.
1: 221 552 222, to je číslo k nám do studia a zavolejte, pokud víte, kdo mluvil teď ve vysílání, a můžeme vzít prvního z posluchačů. Dobrý den, kdo je tam? Tak ještě se neslyšíme, počkat, tady to musím nastavit. Ano, dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, Michal, Litomyšl.
0: Dobrý den, Michale, tak poznal jste osobnost, která teď promluvila na radiožurnálu Sport?
3: Dominik Hašek.
0: Výborně. Gratulujeme, shodou okolností první host našeho vysílání před 5 lety mluvil s Kateřinou Neumannovou
3: poslouchal
0: na startu.
3: Poslouchal jsem před chvilkou.
0: Kdybychom vám, Michale, ještě dali takovou doplňkovou otázku, teď už mimo soutěž, jak se říká, vyjmenoval byste třeba 3 osobnosti, které sedí za mikrofonem radiožurnálu Sport?
3: Pavel Horvát, Kateřina
1: Neumannová, tuším, že chcete říct.
3: Neumannová. A Sestýny Hlaváčková.
0: Tak byste to zvládl i tuhle těžkou otázku. My vám ještě za odměnu pošleme tričko radiožurnálu Sport se sluchátky, protože slavíme těch 5 let, tak to řekneme, Honzo, ještě jednou. Moc vám gratulujeme a vydržte nám prosím ještě chviličku na telefonu, ať se na vás vezmeme bude.
1: Krásný den.
3: Dobře se mějte, naschle.
4: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
5: Pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
6: Co sa dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
7: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Ja jsem řekl, že ten poslední to bude.
4: Jaká byla cesta na šampionát?
6: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
8: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
4: Den po dni to připomeneme v seriálu radiožurnálu Sport.
6: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
4: Od 2. května do 20. června.
6: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se to má podařit.
1: Je 9 hodin. A teď Pavel Prouza a zprávy.
2: Pražská nemocnice na Bulovce přijala Američana s podezřením na ebolu. Evropská unie se chystá v Grónsku investovat do podmořských kabelů nebo těžby nerostů, řekl vnuku eurokomisař Síkela. Fotbalisté Karviné poprvé v historii ovládli domácí pohár. Dlouhá kolona kamionů nadále popojíždí na D1 před Brnem směrem z Prahy. Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, ojediněle přehánky, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Americký lékař s podezřením na ebolu je v pražské nemocnici na Bulovce. V karanténě stráví asi 3 týdny. Zdravotníci ho budou pozorovat, jestli u něj nemoc nepropukne. Záchranáři ho z letiště Václava Havla převezli v noci. Pro podobné případy je v nemocnici vyčleněné speciální místo s takzvanými bioboxy, kompletně oddělené od ostatního provozu. Pokračuje primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
3: Tam je celá řada prostupů, kterým se dá podat třeba infuze, jídlo. A protože tam je podtlak, tak vlastně ty chorobopolné zárodky nemohou ven. A potom jsou tam systémy HEPA filtru, které vlastně ten vzduch filtrují, aby se nedostaly ven právě žádné bakterie, eventuální viry v tomto případě, které by tam mohly kolovat.
2: Připravovaný investiční

0: Finanční balíček Evropské unie pro Grónsko může podle eurokomisaře pro mezinárodní partnerství Josefa Síkely zásadně změnit ekonomiku země a posílit její HDP. Při návštěvě Grónska jednal mimo jiné s premiérem Jensem Frederikem Nielsenem.
1: Evropská unie chce navýšit investice do průzkumu těžby vzácných minerálů v Grónsku. Financovat se chystá také vybudování nového podmořského kabelu, který propojí severní a jižní část Grónska, uvedl Síkela.
2: Ten balíček bude významný a může zásadně pomoci restrukturalizovat grónské HDP a grónskou ekonomiku.
1: Podle premiéra Nielsena se vztahy země s Evropou za poslední rok prohloubily a posílily. Ocenil také, že návrh nového víceletého rozpočtu Evropské unie počítá se zdvojnásobením financí na projekty v Grónsku. Z Nuku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Rusko bude i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu, řekl prezident Petr Pavel na konferenci Českého rozhlasu Plus. Zúčastnili se jí i bývalý velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnej nebo ukrajinská držitelka Nobelovy ceny míru Alexandra Matvíčuková.
3: Bezpečnost musíme budovat v době, kdy to ještě nebolí.
4: Uvedl před zaplněným sálem kulturního centra Vzlet český prezident Petr Pavel. Jedním z dalších hostů byl i Valerij Zalužný.
5: Současná vojna má hybridní charakter.
6: Hybridní povaha moderní války znamená, že obvykle začíná skrytou fází. Pokračuje bojem o lokální zájmy, vliv a zdroje a může přerůst až do plnohodnotné invaze a následně do existenční války.
4: Jednotlivá vystoupení bude možné si poslechnout ve vysílání stanice Český rozhlas Plus, a to už tento týden. Jaromír Marek, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Karviné poprvé v historii ovládli domácí pohár. V Hradci Králové ve finále MOL Cupu vyhráli 3-1 nad Jabloncem. Severočechům tak hrozí další sezona bez evropských pohárů. Pokud by ale Unie evropských fotbalových asociací Karvinou kvůli korupční aféře do svých soutěží nepustila, mohl by Jablonec jako pátý tým ligové tabulky projít do předkola konferenční ligy. Pokračuje jeho trenér Luboš Kozel.
8: Já bych nechtěl spekulovat na tohle téma, ale samozřejmě pokud klub je obviněný nebo jako vyšetřuje se z těch věcí, které se objevují v tisku, tak si myslím, že by asi nebylo normální, kdyby měli reprezentovat v Evropě. Ale samozřejmě to nemá společného s zápasem a že ty hráči a to mužstvo prostě podal takovýhle výkon a si ten pohár prostě zasloužil.
7: Čeští hokejisté po výhře 3-1 nad Itálií vedou skupinu B mistrovství světa. Některé národní týmy ale nemají odehraný stejný počet zápasů. Další duel čeká svěřence Radima Rulíka v sobotu proti Slovensku.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Tasova a na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Osovou Býtýšku se na kilometru 153,5 poprvé zastavuje pravý pruh. V koloně jsou mezery od sjezdu na Rosice z kilometru 178 se více popojíždí i v levém pruhu. Osobními auty je to na více než půl hodiny od Ostrovačice do Zúžení v Brně. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Žebrák na 37. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Je tam pouze krátká kolona, v odstavném pruhu tam řeší nehodu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici je stále silný provoz a kolona z 8. kilometru je to na 40 minut. Na okruh za Ořech kamiony postojí déle. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, zpomaluje se za Jesenicí na 1. kilometru, rychleji se jede až za sjezdem na Ořech. V Praze stále silný provoz na jižní spojce kolona od sjezdu na Krč do Zlíchovského tunelu, plná je nadále Libeně a také oblast kolem Ohrady a na příjezdech z Novovysočanské také v Hartigově ulici a v Evropské směrem do Dejvic se popojíždí před Divokou Šárkou, zpomalíte na Dědině. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, zpočátku ojediněle přeháňky, během dne místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy.
11: Hezké čtvrteční ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport, aktuálně 9.06.
12: Krásné, dopoledne už tady můžeme říct si vlastně, Honzo, nebo ráno, jak to
11: ale
12: máte,
11: záleží,
12: jak to
11: kolik
12: máte, jak
11: lidi
12: to chcete.
11: Vstávají. Já bych už měl tedy asi dopoledne stejně jako ty, ale třeba někdo má půlnoc ještě ponoční, no to je jedno úplně. Každopádně, dneska 21. května, vedle toho, že Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny, tak narozeniny slaví také bývalý excelentní rychlostní kanoista, dvojnásobný olympijský vítěz z Atlanty Martin Doktor, kterému je 52 let. Poslední roky je hodně spojený s Českým olympijským výborem, co by vlastně šéf těch olympijských výprav.
12: A jestli se nepletu, tak dnes také slaví někdejší hokejový brankář Roman Turek, vítěz Stanley Cupu s Dallasem.
11: Takže přejeme všechno nejlepší, ano.
12: A Honzo, všechno nejlepší i tobě.
11: Děkuji, ano, proč?
12: Tak máš trochu narozeniny, stejně jako já.
11: Dobře, Davide, tak takhle já bych ti nepopřál, ale samozřejmě každý to cítíme jinak. Věřím, že nás budete poslouchat i nadále, protože budeme třeba psát i Martinu Procházkovi, se kterým se uslyšíme už za chviličku.
9: Radiožurnál Sport.
13: Jan Pěruška a David Prouza.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, jak jsme říkali, je 21. května 2026, což znamená, že Radiožurnál Sport vysílá pro vás už 5 let. Od začátku naší stanice je s námi, k velké radosti věřím, že i vás posluchačů, olympijský vítěz z Nagana Martin Procházka, 4-násobný mistr světa, který se často podílí nejen na tom, že je spolumoderátorem pořadu Čistá hra, ale také komentuje různé hokejové zápasy. No a je pravda, že v roce 2024 v Praze zažil na své pozici té aktuální, možná nejdojemnější chvíle své profesní aktuální kariéry.
1: Česká hokejová reprezentace slaví po 14 letech titul mistrů světa. Hokejky, rukavice, helmy leží na ledě a všichni jsou v rohu kluziště. Na skákání, na brankáři, Lukáši Dostálovi.
2: Tohle to kluku závidím, protože tohle to tady dokázat na tomhletom, na této aréně, to je bomba a vidíte, že mě ten hlas uskáče, protože ty emoce jsou obrovský a kluci to jenom užijí.
0: Tohle byla vzpomínka na komentář kolegu Petra Kadeřábka, Františka Kuny a Martina Procházky po závěrečném hvizdu ve finále mistrovství světa 2024, kdy Češi tedy získali zlaté medaile. Martin Procházka je teď stáme ve vysílání, přejeme dobré ráno.
3: Hezké ráno.
0: Je tohle nejsilnější vzpomínka za těch 5 let, co máš, nebo si nazbíral třeba ještě jiné, o kterých ani nevíme?
3: Jednoznačně to je ta největší, to byl asi vrchol, kdy jsem mohl být přítomen díky Radiožurnálu Sport při takovéto situaci, opravdu to byl vrchol. Ono už to gradovalo od čtvrtfinále, kde ty emoce postupně stoupaly, když jsem vlastně jakoby se vžil do těch hráčů, do toho týmu, ale byl jsem na pozici s Petrem Kadeřábkem a Frantou Kunou vlastně na té komentářské stanici, ale na tom stanovišti, ale prostě mě to tak úplně pohltilo, že to byl největší zážitek.
4: Martin Procházka na Radiožurnálu Sport, povídáme si v den, kdy tahle stanice slaví 5 let a ty jsi měl vlastně tu unikátní možnost a nemá jí, řekl bych, mnoho lidí v Česku a nejenom v Česku, že ty si vyhrál titul mistra světa jako hráč a pak si vlastně byl u toho přímo ve vysílání jako komentátor. Tak máš radost, že se ti tohle poštěstilo?
3: No určitě. Bylo to skvělý, bylo to samozřejmě něco jiného, když jste na té stříhajce, když jste mezi tím týmem dole, ale tohle to byl taky tým, tohle to byla týmová práce celého, v podstatě všech lidí, kteří se okolo toho šampionátu podílí na Radiožurnálu Sport a bylo to podobné, takže myslím si, že jsme to postupně takhle prožívali všichni a gradovalo to a nakonec to vygradovalo ten titul, takže já jsem opravdu tam ty emoce měl obrovský a měl jsem co dělat to, jak tak se říká, ustát.
0: Martin Procházka teď mluví o krásných emocích, které byly spojeny s mistrovstvím světa 2024. Aktuální mistrovství světa nabízí emoce možná trošku na horské dráze, Martine. Sobota Slovinci 2-3 v prodloužení, pak výhra na Švédy a včera trápení proti Itálii, byť nakonec tedy vítězství, tak je to i u tebe takhle?
3: No, je to jednoznačně, samozřejmě u mě to je, ale myslím, že to je u všech fanoušků, kteří to buď viděli nebo poslouchali na naší stanici. Opravdu to včerejší utkání se nám zase opět nevyvedlo, bylo to podobné jako se Slovincem. Samozřejmě dobývali jsme soupeře, byli jsme lepší, byli jsme aktivnější, měli jsme tam spousty střel, přesto střel nebo pokusů střel. Zase opět podal výborný výkon brankář Damian Klara, něco podobného jako Horák za Slovince. To nás ale neomlouvá, každopádně nepomohli jsme si opět přesilovkami, ani jednu ze 4 jsme nevyužili, no a nakonec teda mnohem lepší závěr toho utkání než se Slovinskem, získali jsme ty 3 body díky té 3. třetině, kdy jsme dali 2 góly, dá se říct, jsme si je sehráli sami a nakonec a pak jeden do prázdné branky.
4: Co říkáš, Martine, tedy na to, že po 4 zápasech, teď aktuálně první místo pro Česko, samozřejmě, ale o utkání více mají Češi než třeba Kanada či Slovensko, což je mimochodem příští soupeř národního týmu a to za 2 dny. Musíme připomenout to, že pořád jsou to ty skupinové zápasy, že to hlavní přijde až v play-off, ale kdyby si měl teď stručně zhodnotit vlastně dosavadní výkony českého týmu.
3: No tak je to, jak to říká Honza, je to prostě nahoru dolů, no. Výborný vstup do turnaje, skvěle jsme vstoupili z Dány, myslím si, že celkem přesvědčuje vítězství, pak samozřejmě si naběhneme právě na lepšího soupeře, kde jsme počítali s tím, že to nás nebude stát žádné síly, nakonec jsme ztratili 2 body ze Slovinci, pak vynikající, nebo velmi dobré, nechci říct fantastické, ale prostě vynikající utkání ze Švédy, kde opravdu si to sedlo, byl to přesně ten týmový výkon, který jsme očekávali, že takhle se budou naši prezentovat na tomhletom turnaji. že to takhle odehrají, výborný výkon na Josefa Kořenáře. No a včera zase podobný, no, zase Italové, soupeř, kterého jsme měli přehrát, něco pro mě, jako porazili třeba Švýcaři Rakousko 9-0, takže něco takového jsem očekával já, i můj tip byl 7-1, každopádně to tak zase nebylo a bylo to trápení až do konce.
0: Martin Procházka, stáme ve vysílání, poslední téma, které se týká reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku. Dva dny teď nebude hrát česká reprezentace. Radim Rulík po zápase říkal, že dostanou hráči jeden úplně volný den. Ty jako člen reprezentace před lety, bral by si hned ten pozápasový den jako úplně volný, anebo třeba až ten pátek, protože v sobotu se pak hraje další zápas?
3: Určitě ten pozápasový, určitě dneska, nebo předpokládám, že dneska hráči dostanou úplné volno, že budou mít zákaz vstupu do arény, budou mít prostě volno pro sebe, budou mít volno tak, aby úplně vypnuli, aby přestali přemýšlet o hokeji, aby prostě opravdu, jak se říká, vypnuli. To znamená, aby si došli na dobrou večeři, třeba společnou, společný oběd, samozřejmě to je povinnost, ale potom třeba společnou večeři jako hráči. Zítra zase si dobře potrénovat a postupně se připravit samozřejmě nějakýma meetingama, nějakýma rozborama na Slováky a v sobotu samozřejmě odehrát velmi dobré utkání, získat důležité 3 body do tabulky.
4: Říká Martin Procházka ve vysílání radiožurnálu Sport, který dnes slaví 5 let. Martine, díky za dnešek a díky za to, že jsi tady s námi přesně taky těch 5 let a těšíme se, že minimálně dalších 5 budeš.
0: Měj se hezky, Martine.
3: Já děkuju moc a moc si toho vážím, děkuju.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Na Radiožurnálu Sport jsme dnes zatím tolik nemluvili o cyklistickém Giro d'Italia, které po 11. etapě vede Portugalec Afonso Eulaliu. Ten má náskok 27 sekund před největším favoritem Jonasem Vingegaardem. Nejlepší z Čechů Jan Hirt je celkově 18. No a více nejen o Giro, teď o cyklistice obecně s Leopoldem Koenigem, bývalým skvělým českým profesionálem a také ředitelem největšího cyklistického závodu v Čechách, Czech Tour. Dobrý den, přejeme hezké ráno.
3: Dobré ráno.
4: Leopolde, pojďme začít u Giro d'Italia, kde jste v roce 2015 skončil celkově šestém místě. Je pro vás překvapením, že v čele stále je neúplně známý Portugalec Eulalio? Věříte, že podobně jako zbytek sportovní veřejnosti stále nejvíc Vingegaardovi, nebo už se to trochu převažuje jinam?
3: K Eulaliovi, já si myslím, že on teda od té doby, co drží ten růžový trikot, tak předvádí neuvěřitelné výkony a není to vlastně poprvé ani asi naposledy, že opravdu ta růžová nebo ta vedoucí pozice dodá vždycky tomu závodníkovi úplně křídla a vlastně jede už nad očekávání. Zhrál poměrně i dobře časovku a naopak se Vingegaardovi moc nepovedla, takže se ještě udrželi po časovce, což si myslím, že vůbec neočekával, že každý ten den teďka pro ten tým je vynikající i pro něj a je dobré i vlastně pro Vingegaarda, který nemusí jeho tým kontrolovat ten závod a vlastně jsou trošku v pozadí a čekají je teprve ty nejnáročnější etapy.
2: Co říkáte na výkonnost Jana Hirta? Ten je na Giro d'Italia takřka doma, on jede už po deváté v Itálii, zatím je 18.
3: Já si myslím, že jede takový svůj standard, který je velmi samozřejmě vysoký, protože on po každé do toho druhého, třetího týdne, až nastupuje trošku ze zádu, ale ty jeho etapy teprve přichází. A ta časovka samozřejmě se mu úplně moc nepovedla, ale to si myslím, že bohužel teda je fakt, že byla docela dlouhá, takže tady ti cyklisté, kteří to úplně neumějí, neovládají, tak ztratili poměrně dost, ale to můžeme říct i o Vingegaardovi, který naopak ty časovky jezdí velmi výborně, takže stejně celé Giro teprve začíná, čeká nás ještě, já nevím, pět velmi těžkých alpských etap.
4: Když teď s Leopoldem Koenigem na Radiožurnálu Sport trochu odhledneme od Gira a vydáme se trochu jiným směrem na jiném závodě, přišla nepříjemná zpráva, která se týkala Pavla Bittnera, který se zranil v úterní klasice Dunkirk. Pád ve spurtu na bariéru mu způsobil hlubokou řeznou ránu, plus má poraněný kotník. Cyklisté vydrží hodně, Leopolde, ale jak myslíte, že to naruší třeba jeho přípravu na Tour de France?
3: Já doufám, že moc ne, protože samozřejmě by to byla obrovská škoda a co jsem slyšel ty první nějaké názory, takže by to mělo snad být jenom na jeden, dva závody to omezení, ale pak by měl nastoupit. Samozřejmě my bychom ho rádi viděli i u nás na mistrovství republiky v Jeseníku, které pořádáme, takže budeme mu držet palce, aby se co nejrychleji z toho dostalo. Naštěstí nemá nic zlomené nebo nějaké výrazně horší zranění.
2: Leopold Koenig, jak také naznačil, teď pořádá cyklistické závody a je ředitelem Czech Tour, což, jak jsme naznačili, je největší ten etapový závod v Česku. Po 18. letos, tedy v polovině srpna, vy jste postoupili se závodem do druhé nejvyšší třídy UCI Pro Series. Už tušíte, Leopolde, zda to do Česka přiláká některé velké týmy nebo jména?
3: Tak my tušíme, samozřejmě my jednáme intenzivně a dojednáváme teďka kontrakty s dalšími dvěma volturovými týmy a zatím máme potvrzený právě tým Honzy Hirta, tým NSN a i snad Honza Hirt by měl být na startu, což je skvělá zpráva pro české fanoušky a chceme velmi brzy oznámit ty další dva týmy, ale jsou to opravdu zase hvězdné sestavy a já si myslím, že i právě ten fakt, co jste zmínil, že Czech Tour je nově v Pro Series, tak je to velká záminka těch týmů sem dorazit do České republiky.
4: S bývalým cyklistou Leopoldem Koenigem si povídáme na Radiožurnálu Sport. Jednou z nejvýraznějších novinek Czech Tour bude přidání horského dojezdu. Ve druhé etapě pojede pak peloton na Ještěd. Je to trochu i díky vaší kariéře. Vy jste byl vynikající vrchař, že teď se bude stoupat takhle vysoko.
3: Je pravda, že trošku ta uchylka tam pořád je a chceme udělat Czech Tour velmi těžkým závodem a to se nám letos povedlo, protože to bude asi nejtěžší vůbec edice z celé historie a tři dojezdy na kopec jsou něco, čím se mohou chlubit spíše takové ty země, kde ty hory jsou všude, ať už to je třeba Tour of the Alps, což je taková generálka na Giro, nebo Dauphiné jako generálka na Tour de France. Jedna sprinterská etapa, což pořádáváme teda prostor i sprinterům, nezapomínáme na ně, ale chceme si opravdu otestovat, jestli se tady tohle schéma bude těm Volturovým týmům hlavně líbit vzhledem i k Vueltě nadcházející.
2: Věříme, že ano, že přivítáte na Czech Tour co nejlepší jména i největší stáje. 13. srpna to všechno začíná, do té doby ještě dost času s přípravami, ale taky držíme palce, ať vyjde mistrovství republiky v jeseníku, jak jste říkal. Bývalý profík a také ředitel Czech Tour Leopold Koenig byl s námi ve vysílání. Moc děkujeme za váš čas a přejeme hezký den.
3: Taky děkuji moc krát, pěkný den přeju.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy pro vás připravil Pavel Prouza.
1: 57% lidí v Česku nepovažuje sudetoněmecký sjezd v Brně za správný, vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Průzkumu se 14. až 18. května zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Sjezd začne zítra jako součást festivalu Meeting Brno. Správa Národního parku České Švýcarsko může začít sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartic u Jetřichovice na Děčínsku. O půlnoci totiž skončil zvýšený dohled nad požářištěm, se kterým parku pomáhalo 6 jednotek dobrovolných hasičů. Opravit budou potřeba hlavně cesty a různá lesnická zařízení. Kubánská vláda odmítá americké obvinění svého dlouholetého lídra Raula Castra. Washington ho obvinil ze 4násobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánským vojenským letadlem v roce 1996. Castro byl v té době ministrem obrany. Americký prezident Donald Trump zároveň Kubě pohrozil a oznámil, že Spojené státy zemi osvobozují. Francouzská aukční síň Arcyrial bude dnes dražit kus původního schodiště z Eiffelovy věže. Originální úsek schodů stavitelé v minulosti odstranili kvůli odlehčení konstrukce a instalaci výtahů. Úzké točité schodiště asi 3 metry vysoké a má světle hnědou barvu. Jeho vyvolávací cena začíná v přepočtu asi na 3 milionech korun. Sport. Fotbalisté Aston Villa ovládli Evropskou ligu. Ve finále porazili Freiburg 3-0. O svém vítězství rozhodli dvěma góly těsně před poločasem. Hokejisté Las Vegas vyhráli úvodní finále západní konference NHL na ledě Colorado. Na výhře hostů 4-2 se asistencí podílel Tomáš Hertl. Nejvytěžovanějším útočníkem Colorado byl Martin Nečas. Na ledě byl ale pouze u dvou obdržených branek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u hranic a překážka v Brně. Na D1 z Ostravy do Brna pomalu za sjezdem na hranice. Na kilometru 307 se srazila dvě auta. Je tam krátká kolona, na místo už jede policie. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Svitavy z kilometru 202 stojí kolona v omezení před sjezdem na Bratislavu. Na kilometru 197 stojí porouchaný kamion. Zdržení přes půl hodiny. Osobními auty se to dá objet přes město. Z exitu 203 zpět najedete po Vídeňské. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Tasov z kilometru 158 počítejte s kolonou kamionů. Nesouvislé nadále pokračuje až do omezení na kilometr 196. Levý pruh jede více pomalu až za sjezdem na Rosice od kilometru 179. Osobními auty je to na půl hodiny. Z dálnice nesjíždějte, souběžná silnice je za veselkou uzavřená. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici je stále silný provoz kamionů a kolona z 8. kilometru, ovšem u sjezdu na Rudnou na 5. a 5. kilometru máme hlášenou nehodu. Zastavují se tedy i osobní auta. Kolona pokračuje i dál na okruh za Ořech a zdržíte se přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, zpočátku ojediněle přehánky, během dne místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: David Bowie v našem vysílání China Girl 938 bude teď už brzy. V našem vysílání pochopitelně zveme i na desítku Pavla Horváta, do které by měl dorazit, respektive Pavlovo přijání přijal. Pavlo, pozvání přijal Ondřej Vetchý, představitel mnoha slavných filmových rolí. Vy, sportovní fanoušci, si ho asi spojíte nejvíc s tím, když hrál v okresním přeboru postavu Jiřího Luňáka.
1: Velmi pravděpodobně, ale samozřejmě těch ikonických rolí a spoluprací třeba s dvojicí Svirák je řada a je to opravdu věc, na kterou se, myslím, nejeden sportovní fanoušek může těšit.
0: Ano, tak po desáté se snad uslyšíme s Ondřejem Vetchým, nicméně teď vám můžeme připomenout některé sportovní aktuality v ledním hokeji. NHL Colorado Vegas, to je první finále západní konference. Vegas vyhráli na ledě Avalanche 4-2 a z těch dvou českých zástupců na straně vítězů byl Tomáš Hertl. Tak Tomáš Hertl přispěl jednou asistencí pod gól na 2-0. Dorofejev, nejlepší útočník aktuálně, tedy v playoff, 10. gólem podpořil to vítězství. Naopak Martinu Nečasovi za poražené se tolik nedařilo.
1: Nedařilo, strávil na čas na ledě dvojnásobek času, co Tomáš Hertl, ale nakonec je to ten útočník z Vegas, který se raduje a který se, Honzo, pomaličku rozjíždí v těch klíčových momentech celého playoff. Poslední čtyři zápasy, ty už se to jednou říkal, vždy budoval Tomáš Hertl, a to i navzdory tomu, že ten ice time, nebo chcete-li čas na ledě, opravdu není vysoký, tak je možné, že třeba Tomáš Hertl to úplně nejlepší si schovává až na finále boju o Stanley Cup. Každopádně zatím tady velmi dobrý vstup Las Vegas, stále velmi mladý celek v NHL, už má vlastně ve své historii finále Stanley Cupu, má také titul a teď tedy zase finále konference. Tahle organizace opravdu začala z ostra.
0: Pokud bychom se zaměřili na to, co se děje v Evropě z hokejového hlediska, tak mistrovství světa ve Švýcarsku, Češi včera porazili Italii, dneska i zítra to bude bez jejich vystoupení, Češi mají dva volné dny. No a dnes ten program, když se na to podíváš, Davide.
1: Můžeme začít soupeři, ať už budoucími nebo minulými českého národního týmu. V 16:20 Kanada, Norsko, ve 20:20 pak zase Dánsko, Slovensko, a když se podíváme ještě na zápasy té druhé skupiny, tak v 20 minut po 16. hodině se Lotyšsko utká s Finskem a v tom večerním duelu Švýcarsko, po tom, co deklasovalo Rakousko 9-0, tak se utká s Velkou Británií. Možná padne i ta desítka.
0: Jsme zvědaví na to, jak to bude. Vy můžete poslouchat celý šampionát díky našim reportérům a komentátorům, kteří jsou přímo ve Švýcarsku, Františku Kunovi a Petru Kadeřábkovi.
1: Já jsem chtěl jenom doříct, že pokud padne desítka na ledě, to nevíme, ale že bude desítka za 20 minut, to už víme.
0: Děkuji, Davide, to jsem nevěděl.

0: Krásně melodická písnička Ozzyho Osbourna.
1: Já jsem si všiml, ty jsi úplně zasnil, ten hudebník v tobě se teď probudil, podle mě.
0: Normálně bych ji asi utnul, ale byla opravdu krásná, působivá a vlastně zase doložila, že spojení světa sportu s uměním vlastně vůbec není marné a že to často naopak je ku prospěchu věci a myslím, že na Radiožurnálu Sport se nám to také častokrát osvědčilo.
1: Určitě a je to takový příjemný oslý můstek, už jste slyšeli od nás mnohokrát, že dnes slavíme páté narozeniny jako stanice, mluvili jsme s mnoha osobnostmi, které se podílí na vysílání Radiožurnálu Sport, ať už to byly třeba Jirka Ježevk nebo Kateřina Neumannová, Andrea Sestýny Hlaváčková, Martin Procházka, Pavel Horvát a tak dále. A jeden do party nám tady chybí a napravíme to právě teď.
0: Tradiční pořad na place, aktuálně hostí David Novotný, herec a také náš kolega moderátor, kterého vítáme ve vysílání. Dobrý den, Davide.
2: Všechno nejlepší, nazdar chlapci, všechno nejlepší, to je kulatý, je to nádherný.
0: Davide, tohle, ono to možná zní trošku jako kliše, ale potvrzuje se ti nějakým způsobem takhle ze zkušenosti nejen z rádia, že prostě sport a umění jdou dohromady?
2: Ano, potvrzuje se mi, že je to kliše, Honzo, ano, je to přesně tak, jak říkáš. Hele, i u mě se to snoubí, já to fakt mám rád, já jsem si vybíral, když jsem byl teenager, jak jsem si vybíral, jestli půjdu cestou sportu nebo cestou umění, nakonec zvítězilo umění kvůli nějakým talentovým zkouškám, Bůh ví, jak by to dopadlo, kdybych prostě neprošel sítem, tak bych třeba byl sporták, ale to už bych byl v důchodu dávno jako ten aktivní sportovec, tak bych se taky potom sunul někam za židli, buď jako na trenérskou, nebo vůbec nevím, jako jo, vidíš tu vidlici, jako v tom životě vidíš a nevidíš, kam by dosahovala ta druhá větev, kterou jsem neodžil, že jo, takže je to dost dobře možný, že by to nějak tak bylo. A tohle se ve mně snoubí taková částečná exhibice a chuť si povídat o sportu s kýmkoliv.
1: Ty ses vlastně, co jsem ti právě chtěl skoro skočit do řeči, Davide, sportákem stál 5 let, máš svůj pořad na place na Radiožurnálu Sport. Když se podíváš na tu svoji kariéru, tak kam bys vlastně zařadil tuhletu pětiletku, tuhletu etapu životní?
2: Víš, když to nazveš 5 letkou, tak se mi hned nechce to zařazovat vůbec někam, ale vlastně jako já jsem vděčný Mírovi Burešovi, že si mě tak jako vyčuchal a vyhledal a že vsadil na to, že tohleto spojení nějakým způsobem jako bude fungovat a pro mě to funguje a já jsem mu vděčný a vlastně jako pro mě, já nemám nic svýho tam na place, je prostě pro mě jako jeho a já mu tam jenom vlastně jako plním to, co si nějak jako vytýčil.

0: mu nemůžu klást, protože ho moc znám, že jo.
1: No to vlastně trošku známe taky, ale přece jenom myslím posluchači vzpomínají také na řadu tvých rozhovorů s velkými osobnostmi z českého sportu. Můžeme si ostatně připomenout krátkou ukázku jednu z nich.
2: A doufám, že probereme nějaký emoce. Ahoj Evi.
3: Ahoj.
2: S Evou se dlouho známe, tak se budeme samozřejmě tykat. Já tykám teda úplně každému. Tak jsem si dokonce říkal, že tady udělám výjimku, že bychom si mohli vykat, ale mně by to nešlo a byl bych úplně zoufalý. Prosím tě, já tady mám pár slov na písmeno S. Snowboard cross, Stardance, svatba, svěťák, soupeřky, saxofon. Chceš si z toho něco vybrat jako začáteční téma?
3: Klidně vyber ty, ale všechno se mnou nějak
2: samozřejmě
3: souvisí.
2: Samozřejmě se nabízí snowboard a snowboard cross.
3: Já jako dítě jsem začal jezdit v 6 na snowboardu, ale to bylo takový plácání se.
2: Ale
3: prostě
2: někdo ti ho musel koupit.
3: Rodiče.
2: Prostě ti ho podsunuli a to by se zalíbil. Podsouvali ti i jiný dárky, který se ti nelíbil.
1: Ano, tak to bylo tedy ukázka rozhovoru Davida Novotného s Evou Adamčíkovou, alias Samkovou. Vy jste se znali dopředu, Davide?
0: Jo, my jsme se znali dopředu, já s některýma se znám a s některýma se neznám a já vždycky nabídnu to tykání vlastně úplně, buď úplně v přímém přenosu, nebo prostě jako poprvé u toho mikrofonu, anebo těsně před v takovým zahřívacím jako lounge, kde to, ale já strašně rád lidem tykám, protože mám pocit, že to není to soudružský, to není ta pětiletka, jo, o který jsme mluvili, ale že to je takový zboření nějakýho, jakože mu dám najevo, u mě se budeš cítit dobře, jsme si jako rovný, nebudem se tady na nic hrát, něco takovýho. No.
1: Davide, moc rádi, zase si poslechneme další z tvých rozhovorů. David Novotný, pořad na place, tradičně ve středu, tak myslím, že snad ještě dalších, ne, to nebudu říkat, prostě další roky spolu tady budeme. Měj se hezky a děkujeme moc za rozhovor.
0: Děkuju, do dalších 5 let, nazdár.

0: Takhle doznívá písnička Phila Collinse. Na závěr našeho vysílání s Davidem Prouzou si dáme R.E.M. Nicméně, Davide, myslím, že tedy pro mě osobně to byl zážitek takhle 5 let od začátku stanice si zavysílat ráno a připomenout si vlastně některé docela i vtipné momenty.
1: Já to klišé nepoužiju, kdyby mi někdo řekl, že tak, ale mám radost, že po těch 5 letech máme stále možnost tohle dělat, tuhle práci, a přejeme vám krásný den a snad vám Radiožurnál Sport dělal radost a bude dělat radost dál.
0: A držte palce i našim reportérům, kteří se vydávají na různé zahraniční cesty. David Prouza bude jedním z těch, kteří si vydají brzy na cestu, bude to tedy na Roland Garros a vyrážíš do Paříže tedy už co by dub.
1: Je to tak, za pár dní.
0: Tak držíme palce, těšíme se na to, že budeš reportovat taky o českých úspěších na tomhle druhém tenisovém Grand Slamu. A hlavně prosím tě, nic si nezapomeň, Davide, znáš se. Přejeme krásný den, milí posluchači, ve čtvrtek 21. května posloucháte Radiožurnál Sport, přesně 5 let od začátku našeho vysílání. Davide, krásný den tobě.
1: Krásný den i tobě, Honzo.

0: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop CZ. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
1: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy má Pavel Prouza.
2: Američan s podezřením na nákazu ebolou je hospitalizován ve speciálním boxu v pražské nemocnici Bulovka. Cena americké ropy klesla pod $100 za barel. Trhy tak reagovaly na prohlášení prezidenta Trumpa, že jednání s Íránem se blíží ke konci. Národní tým má po výhře nad Itálií 3-1 den volna na mistrovství světa. Stojící kamion výrazně brzdí provoz na D1 v omezení v Brně směrem do Prahy. Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, ojediněle přehánky. Teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Americký lékař, který v Africe přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Na pozorování tam zůstane minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž může trvat, než se virové onemocnění projeví. O jeho umístění ve specializovaném českém pracovišti požádalo americké velvyslanectví. Soukromé letadlo muže do Česka dopravilo včera kolem 11. večer. Na jeho převozu z letiště do nemocnice se podíleli hasiči a 2 týmy pražských záchranářů. Pokračuje jejich mluvčí Zdeněk Křivánek.
3: My jsme rozdělili letiště plochu na bezpečnou a nebezpečnou zónu. Následně do té nebezpečné zóny vstoupil jeden z našich 2 týmů speciálních činností a po vystoupení pacienta byl uložen do transportního izolačního prostředku a následně byl tím 2. týmem transportován právě do fakultní nemocnice Bulovka.
2: Americký prezident Donald Trump novinářům v Bílém domě řekl, že vyjednávání s Íránem o ukončení války je už v závěrečné fázi. V reakci na to spadla cena americké ropy pod $100 za barel.
4: Šéf Bílého domu se opakovaně optimisticky vyjadřoval o dosažení dohody s Íránem, ale napětí se vždy znovu vyostřilo. Írán a Spojené státy se už několik týdnů nacházejí v patové situaci, protože Teherán blokuje Hormuzský průliv a Washington blokuje íránské přístavy. Ekonomové varují, že pokud nebude Hormuzský průliv otevřený do června, může cena americké ropy narůst i na $200. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Ve Státní opeře v Praze dnes poprvé uvedou operu, která patří k nejvýznamnějším titulům 20. století, Dialogy karmelitek Francise Poulenca. Dílo inspirované skutečným osudem jeptišek popravených během francouzské revoluce režírovala Barbora Horáková-Žoli, která v nové inscenaci propojuje historický příběh s tématy strachu, totality a osobní odvahy.
5: Je to opera o strachu a pro mě strach tam hraje opravdu hlavní roli. Není to opera, kde hraje hlavní roli nějaké milostné duo. Nejdůležitější vlastně bylo ukázat, že člověk může překonat sám sebe, když věří v něco většího, než je on sám.
6: Sport. Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. I přes velkou střeleckou převahu národní tým prohrával po 45 minutách 0-1. Pak vyrovnal Alšer, nakonec rozhodující branku dal Fleck a do prázdné branky se trefil Kubalík. Trenér Radim Rulík říká, proč reprezentaci trvalo tak dlouho, než se střelecky prosadila.
7: My nemůžeme povolit, jako my musíme na každého soupeře hrát úplně stejně a samozřejmě ty týmy, které hrajou do té úplně 100% defenzívy, tak v momentě, kdy předržíme puky, v momentě, kdy je to pomalejší z naší strany, tak to nemá šanci na úspěch.
6: A další zápas budou hrát Češi na mistrovství světa v sobotu odpoledne proti Slovensku. Dnes i zítra mají volno.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 u Slatiny a omezení na D5 u Zdic. Na D1 z Vyškova do Prahy od sjezdu na Svitavy z kilometru 204 počítejte s kolonou, v omezení na kilometru 197 stojí porouchaný kamion. Fronta je na 40 minut. Dá se jet osobními auty z exitu 203 po Ostravské, zpět se vrátíte Vídeňskou ulicí na kilometru 194. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš z kilometru 164 popojíždějí kamiony v nesouvislé koloně, pokračují do zúžení ke sjezdu na D2, levý pruh jede pomaleji mezi sjezdy na Rosice a Popůvky. Na D1 z Ostravy do Brna pomalu za sjezdem na Hranice, na kilometru 307 řeší srážku dvou aut v levém pruhu, je tam krátká kolona, na místě už je policie. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice opravují vozovku, na 28,5 kilometru je uzavřený pravý pruh, brzdí se na 27. zdržení kolem 10 minut. A na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici zůstává dlouhá fronta táhnoucí se až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Jsou to převážně kamiony, osobními auty, je to celé na necelých 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, zpočátku ojediněle přehánky, během dne místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy.
0: Desítka Pavla Horváta.
9: Krásný den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta je tu opět pro vás. Dneska ve speciální den pro radiožurnál Sport. Pavle, vítej.
10: Dobrý den.
9: My slavíme páté narozeniny od prvního vysílacího dne, tehdy se vysílalo 21.5.2021. Kateřina Neumannová tehdy dělala první rozhovor s Dominikem Haškem, velkou personou české sportovní historie. No a ty jsi nám také nadělil narozeninového hosta.
10: Já jsem sem taky spadnul jakoby náhodně a já si myslím, že opravdu dneska to zapadá do toho výjimečního dnu, protože se nám povedlo sem přivést speciálního hosta, který speciálně pro fotbalový fanoušky, který jsou našima největšíma posluchačema, stvárňuje nebo prostě ikonicky se zapsal do dějin českého fotbalu, byť třeba nehrál nejvyšší soutěž. Je tady Ondra Vetchý. Ondro, díky, že jsi dorazil.
11: Dobrý den, moc vás zdravím, moc zdravím posluchače a vám k tomu pořadu, jak jsem teď zaslechl, pětiletý výročí přeju všecko nejlepší. Já si přiznám, že jsem to nikdy neslyšel, tak jsem rád, že budu aspoň jednou to slyšet.
0: Desítky Pavla Horváta.
9: Jenom, pane Vetchý, jestli byste si mohl sednout trošku blíž k mikrofonu, nebo jo. My vám ho tam když tak natáhneme, aby vás posluchači radiožurnálu Sport dobře slyšeli. Pokud si říkáte, odkud se znají Pavel Horvát a Ondřej Vetchý, tak já možná pustím jednu zvukovou ukázku, která by vám mohla trošku napovědět. Tak pokud chcete, pane Vetchý, tak ne, sluchátka k dispozici.
12: Já jsem Spartan a chci vám říct, že závidím Plzni, diváky a všechno, co tady máte. To, že jste takhle úžasný, i za to může trochu Pavel Horvát a já mu a vám strašně děkuju. Mějte se krásně, děkuju.
9: Tohle hezká vzpomínka.
10: Jo, to určitě, no. Tak to byla moje jako poslední rozlučka, nebo poslední jediná rozlučka. Já vím, že Ondra vlastně, teď to vůbec neber osobně, ale přijel stejně tak jako dneska, přijel vlastně z nějakého natáčení těsně před pořadem, tak přesně před tím zápasem přijel ještě v tunelu, si obouval kopačky, to
11: no,
10: si pamatuju.
11: No, ještě na hřišti jsem seděl.
10: Je to možný. Hmm. A já jsem tohleto vlastně naživo neslyšel, protože já jsem vlastně jako poděkoval a šel jsem do té šatny. A pak mi to někdo říkal a já jsem to hrozně dlouhou dobu nemohl nikde slyšet a pak jsem si říkal, ty, on jim tam šel říct, že je Spartan. A v tu dobu ještě to nebylo úplně jako takový populární. Jako populární. Takže ta reakce byla správná, nebo správná, jako logická od těch lidí, ale jako musím říct, že samozřejmě i vzhledem k tomu, co jsi za personu, tak si myslím, že pak ty další, nebo ten dovětek byl fantastický.
11: Byl to kompliment vůči tobě, protože jsem si uvědomoval, ty lidi byli úplně fantastický, jako kdyby měli kolektivní myšlení v komunikaci s moderátorem. Mně došlo, že za tím stojíš hodně ty, a taky jsem tam řekl větu, kterou jste nepustili, tím jste mě možná trochu jako ochránili, ale já ji dopovím. A řekl jsem, že jsem Spartan, tak jsem takovejhle zážitek tohoto typu, tak silný, emoční a navazující na ty lidi, na ty Spartě nikdy nezažil.
9: Tak Pochopitelně ke Spartě se asi taky dostaneme, jenom k té rozlučce mě zaujalo to, vlastně jak tam byla atmosféra i co se týče těch složení hostů tvých, že si to povedlo docela pozvat.
10: No tak já musím takhle zpětně ještě poděkovat Jirkovi Upršalovi, který mi s tím strašně pomáhal. Já jsem samozřejmě spoustu těch hokejistů, který tam byli, i spoustu těch umělců, který tam byli, znal, ale vůbec jsem netušil, že by byli jako ochotní přijet na takovýhle zápas a strašně jsem si toho vážil v tu chvíli. Teď trošku se mi vrací jako vzpomínky, tak doufám, že nebudu brečet, ale ne, jako tak teďka ty sám vidíš, Honzo, jaký bylo těžký dostat Ondru sem, tak si představ, že vlastně jsme se potkali, a jestli to tam bude zmiňovat na nějaký moderování
9: Viktoriána
10: století.
11: Jo.
10: A tam jsem teda zase přijel později já, ale ty si jel zrovna z toho natáčení filmu okresního přeboru a vím, že jsi měl boty od bláta. Já říkám, to je tak on jde na natáčení a má boty od bláta.
11: Ale my nehrajeme jako na těch ten okresní přebor na těch trávnících, jak vy jste zvyklí. Dřív to byla škvára a teď je to bláto.
10: Je to tak. Ne, takže já jsem si toho fakt jako vážil, že vůbec tyhle ty lidi vážili cestu, že si jdou se mnou čutnout poslední
11: zápas. Jenže ty zapomínáš, že jsi vykročil z toho, jakoby z jednodušené interpretace fotbalisty, se vykročovalo mnoho způsoby. Vykročovalo si z toho tím, jak si přemýšlel, jaký jsi měl smysl pro humor a jak v součinnosti s tím, jak talentovaný fotbalista jsi byl. Jak jsi byl fakt vtipný, jak jsem, já někam jsem jel jednou natáčet do Polska a poslouchal jsem nějaký pořad z vaší šatny z Plzně, ale ty jsi tam mluvil o tom, jak si dobíráte jeden druhýho, jak si ze sebe trpíte legraci a mně to přišlo tak milý, tak jakoby spojující, jo, že jsi mi byl hrozně sympatický a pak mě dostalo strašně to, já jsem dělal na Spartě judo, ty jsi tam hrál fotbal. A když vás koupili celou skupinu do Plzně, tak jsem byl ohromený, protože vy jste vedli ligu jako Plzeň. A teďko tam přišel nějaký takový dobromyslný redaktor, patrně Spartan byl, a říká Horvi mu, hele, vy jste vlastně teď takový jako Bčko Sparty. A Horvi namrkbrk brvo a řekl, ty vole, my jsme Ačko Sparty. A to jsi mě úplně dostal, takže tohle to mě bylo, jako to bylo fakt nad rámec toho, že se fotbalista soustředí na výkon, dává pozor na to, aby se nezranil, aby dodržoval životosprávu. A tohle všecko si ty byl ochoten porušovat a přesto si byl unikátní. Pak jsem zaznamenal, jak jste hráli poháry z Plzní a psali o tobě v anglickém tisku, že nejnebezpečnějším hráčem je hráč s číslem 10. Sice vypadá, jako kdyby denně snědl 10 hamburgerů, ale musíme si dávat na ně největší pozor. A tak to mě dělalo strašnou radost, byl jsem na tebe hrdej. A pak se to celý završilo, protože můj chlapeček hrál na Slávy fotbal, tvůj taky. A teď oni na nás strašně řvali, hlavně pan Řehák. Řekl, co sem lezeš, ty rudá kůže? Vždycky to bylo příšerný, a nebyl sám samozřejmě. No a nahoru ho řvali ještě možná víc, protože na něj řval vždycky Kotel. A já si vzpomínám, jak Horvy se maskoval, potom měl zamotanou hlavu v šále v zimě, jo, a pak jsem tam jednou přišel a tam stál takový opřený chlápek mezi jinýma a já volám Horvy a on se otočil, říkal, jak jsi mě poznal, sejk podle prdela a on řekl, to mě nenapadlo, ty. No takže to. No. A pak se ještě pamatuju, když jste vyhráli titul v Plzni a hráli jste ještě dohrávku na Slavii.
10: Ano.
11: A měli jste titul, ale měli jste za sebou i oslavy bujarý a já jsem tam přišel a ty slavisti na mě řvali, tak jsem si sedl až tam k vám dolů.
10: Vím.
11: Úplně a vy už jste tekli asi 3-0 nebo kolik a já jsem říkal, kluci, prosím, zabojujte, udělejte taková hamba, vole, potupa. A oni si fakt snažili, byli to kluci jako z národě, jako byli výborní a šli a ty jsi vůbec nekomunikoval, ty jsi takhle odvrátil, jako že nemáš nic společného ani se mnou, ani s těmi hráči, ani s tím zápasem. A pak se dostali rukavičku, myslím, ne, a jeli jste domů.
10: Ano,
11: no a já jsem čekal, až ty slavisti odejdou, pak jsem se propadal hambou. Takhle jsme se prolínali, no.
10: Já tohle to ještě doplním, protože my to tady často zmiňujeme, protože je to ta mistrovská kocovina, kterou zažívají většinou ty manšafty a my jsme prostě na tu Slávy tenkrát přijeli nepřipravený a já jsem seděl takhle nalevo a ty si tam nade mnou stál, říkal si, tak s tím něco udělejte.
11: S tím něco, kluci, prosím, ty vole. No a Horvě dělala, že je mrtvej, že skameněl. A hrozný bylo, že Slávy je tehdy ten skalp jí možná patrně nakopl k tomu, že šla do progrese, protože ona tam nebyla nejlíp a měl jsem pocit, že jste jí to usnadnili, aby se našlápla a začala se věřit v té době. No.
10: Tak my potřebujeme, byť jsou fanoušci Spartani, Plzeňáci, tak my potřebujeme Slávy silnou, aby ta liga byla dobrá, aby jsme měli silný národ.
9: Tak takhle podobně se mluvilo, když čtyři Spartani prohráli z Plzní Františka Straky 1-3, Plzeň si zachránila a o dva roky později nebo o tři roky později začala prohánět. Na to Ondřej Vetký určitě rád vzpomínal. Každopádně můžeme jít dál. Host desítky Pavla Horváta. Sport ve vašem životě, Ondřej, žije, myslím, a hraje velkou roli. Co tak koukáme i na vaši figuru teda?
11: Tak jako sport byl pro mě to alfou omegou světa. Myslel jsem si, když jsem viděl ty stárnoucí kolegy sportovce, že se zabiju, když nebudu moc nějaký věci dělat. A on pak člověk prostě se to stane, a on si říká, to už bez toho sportu třeba nebudu moc bejt, co si počnu. A pak najednou už nemůžete hrát třeba fotbal, nebo volejbal, nohejbal, nebo nemůžete boxovat, nebo chodit na judo, nebo můžete jenom občas, nebo jsem přišel, jsem udělal třeba 30 sklopek takhle přemetů za sebou a pak jsem přišel na trénink a zkusil jsem to, já jsem upadl na prdel, ani jsem, to tělo prostě má zákonitosti, jak je to, jako ten materiál organický, tak se to proměňuje s těma vazama, šlachama, ty všechny ty zranění, jo, ty paklouby, všechno to bolí jako svině, to člověk vůbec nenapadlo, když sportoval, tak měl pocit, že to přechodí, nebo že to bude dobrý, no a vlastně pro mě asi primárně nejvíc bylo to judo, který jsem dělal, že jsem byl v Jihlavě, tam jsem chodil.
10: Ale tam si hrál i fotbal.
11: Tam jsem, no, ale to jako kluk, já jsem tam hrál až později, ale tam jsem chodil do sportovní školy, ale tam byl jenom hokej a plavání, tak jsem začal chodit do plavecké školy a tam právě jsem vyhrál takový závod v běhu, mi to hrozně šlo, to byl tehdy běh Mladý fronty a Smeny, já jsem to vyhrál celý a tak jsem byl úplně jako tak, že budu atlet a v té době, jak jsem ještě byl, v té době jsem sice už byl asi vyhraněný jako heterosexuálně, ale ještě mě ty ženy příliš jako nezajímaly, tak jsem do toho atletického kroužku chodil a tam bylo asi 18 dívek a jeden hoch a ten byl divný jak svině. Tak jsem opustil atletiku kvůli tomu a začal jsem ale už s tím paralelně dělat ty bojové sporty a každý kluk se chce umět prát a já jsem vlastně tam v hlavě bylo zápas, jim přišel takový nechutný, jak se po sobě nahý plazí, pak tam bylo karate, který mi přišel takový trošku tupý, no a bylo tam judo, tak jsem začal chodit na judo a vlastně pak jsem stejně chodil s těma zápasníkama nahýma na tréninky, těmi jsem byl jenom třikrát, jedně mi to bylo málo a pak jsem žil asi 20 let nebo 25 v takovém formátu, že když jsem měl volno, jako jsem nepracoval, tak jsem měl věci v autě. Na judo, na box, na hokej, na fotbal, na nohejbal, na volejbal, na co si vzpomenete. A měl jsem to v kufru a teď jsem chodil na ty tréninky všude po Praze, třeba na 3 denně a když jsem ještě třeba jel autem a viděl jsem, že někdo někde hraje něco, tak jsem zastavil, chlapi, nemohu bych si s vámi pinknout. A takhle jsem žil prostě 20 let, byl jsem úplně šťastný. No a i vím, že se mi to třeba několikrát vymstilo, když jsem šel třeba pak s dívkou již, třeba na procházku a když jsem někde seděl v parku s ní a buď jsme si neměli co říct, nebo jsem se znamenal, že tam někde něco hraje. Říkám, hele, nevadilo by tě, když si chvilku s nima čutnul. A on, ne, zprvu, ne, vůbec. No a pak třeba po třech hodinách, když jsem za ní vzpomněl, tak tam většinou už nebyla. No, tak takhle jsem žil vlastně velkou část života a hrál jsem volejbal tady za Vršky, za humanitní fakulty, nohejbal jsem chodil na Solidu hrát, jo, na turnaje jsem jezdil, na judo jsem se pral za Spartu, pak jsem se pral ještě i za jiný mančafty tady v Praze, prostě jsem všechno. Jezdil do Německa, no jo, byl to život, který byl šťastný, naplněný, akorát, že během třeba jednoho filmu jsem měl 3 zranění, tak mě nenáviděli všichni, že třeba během jednoho filmu jsem měl zlomený prst, zlomený nos a zlomenou čelist. A ono potom, když takhle točíte pak nějaký film, který je opravdu drahý, že zjednodušeně film stojí 1 000 000 korun denně, ale když to je velikánský film, tak může stát třeba 5 000 000, ne? A vy, když tam hrajete třeba velkou roli a něco si uděláte, tak vlastně ty produkce připravíte třeba o 10 000 000.
10: Malinko to leze do peněz, no.
11: Strašně. Takže oni, když zjistili, co jsem to za ptáčka, já třeba jsem vyhrál třeba do Prahy v judu a teďko všichni v Činohráku jako mě pláceli, jak jsem dobrý, jenže druhý den jsem si poranil, nebo druhý týden, rohovku v oko a nemohli hrát, tak vždycky si mě vzali na kobereček a říkali, musíš se rozhodnout, co chceš dělat. Co chceš dělat, to přeci takhle nejde, ty vole. No a pak asi před 7-8 lety mě předseda svazu juda nabídl, jestli bych pro propagaci juda nejel na mistrovství Evropy jako třetí dan katy. No a já jsem najednou říkal, ty vole, tak já bych to
10: je šance.
11: Vlastně můžu žít ještě jiným životem, než žiju. A teď jsem přišel do Činohráku a říkám řídovi, hele, já jsem dostal takovou příležitost, já bych potřeboval měsíc volno. A říkal, jak měsíc volno? No já bych potřeboval jako se soustředit na tréninky a to řekl, ty se vole, vyndej si tu hlavu z prdele. A co tady asi budem dělat, ty vole? Takže ten jsem si neodvážil v tom, že můžu žít ještě jinak, ale nemůžu, no. Mm-hmm.
10: Já se tě jenom doptám, jo. Tyhle ty bojový sporty, ale ono to vlastně souvisí i s tím fotbalem. Jsou hráči, který se bojejí.
11: Ano.
10: A měl jsi někdy obavu, když jsi šel do toho zápasu nebo i do tréninku, dělali jste nějaký věci, které samozřejmě třeba byly nový. Měl jsi někdy strach?
11: Hele, strach je jedna věc, strach mám celý život, ale vždycky do toho jdu, což je horší, ale je fakt, že ty jako fotbalista víš, že judo ve vyspělých zemích se stalo součástí fyzické přípravy u všech kontaktních sportů, jo. To znamená, že judo je univerzální sport a tam patrně jde o to, aby si četl hru těla toho soupeře, aby ses nebal toho kontaktu fyzického, aby si okopíroval třeba to, jak se hejbe. Takže ty vyspělý země to judo už zařadili, stejně jako atletiku nebo gymnastiku, jo. A vlastně tady se o to pokoušeli taky před pár lety a já v součinnosti s Jirkou Vaňkem, který je vynikající trenér a výborný judista technický, tak vlastně vznikla tady taková metodika, tak toho jsem se účastnil na USK Praha a myslím si, že nevím, do jaký míry se to tady chytlo, ale je to bezpodmínečně nutný, protože v tom fotbale ta tělesnost, ten tělesný kontakt, to judo vede k tomu, že vlastně ten tvůj soupeř je současně tvým největším parťákem. A ono by se to mohlo takhle přenést i na ten fotbalový trávník, že tam bude víc úcty, víc respektu a přitom víc toho tělesného kontaktu, kterýho se nebudeš obávat, který nebude primárně agresivní, ale bude spíš o tvojí šikovnosti a čtení hry, pohybu nebo pohybu toho tvýho soupeře. Jo, takže to, tak si myslím, že to judo má i tenhle ten velkou předanou hodnotu a navíc je to něco, co vede úctě k tomu soupeři, jo. Takže kdyby to ten fotbal měl.
10: No, já totiž jsem přesvědčený, že některé zákroky ve fotbale, které jsou pak ohodnocení třeba červenou kartou, jsou vlastně z toho, že buď se i ten hráč, který jako fauluje, trošku bojí, nebo neumí vlastně se srazit tak, aby to úplně jako nebyl faul, který je přesně tvrdý tak, a zákeřný.
11: Přesně tak, a když to máš ten pohyb nacvičený, jsi to dělal 1000x, 5000x, 10000x, tak i zareaguješ správně, že budeš minimalizovat rizika, budeš minimalizovat třeba zranění při dopadu, nebo i zranění toho svého kolegy, který ho chceš sejmout, že ho sejmeš takovým způsobem, že mu jenom zabráníš v pokračování útoku a přitom to bude kontrolovaný a nic mu neuděláš.
9: No, no možná nějaký ten ipon, kdyby se dal na trávníku, tak nebude ohodnocen ani červenou kartou a naopak některé ty zákroky.
11: Že by zatleskali, jako výborná, výborný hrajko, že by třeba řekli.
10: Že by zatleskali, upravili by si trenky a šli by dál.
9: Ondřej Vetký pochází z Jihlavy, odkud teda udělal v uvozovkách takovou cestu pak k olympijským medailím slavnému judistovi Lukáši Krepálkovi. Takhle to evidentně chápeme všichni. Každopádně ta vaše fotbalová kariéra, Pavel to naznačil, vy jste to také zmínil, když jste třeba pak hrál v některých rolích fotbal, třeba v Báječných letech pod psa, pamatuju si, že jste tam musel nastoupit do toho utkání v rámci té role. Jak moc jste se musel omezovat, abyste vypadal, že hrajete fakt špatně?
11: No tam dokonce byl to, já jsem hrál tady za Řevnice v Praze, naposled za Rudou hvězdu Strašnice, ale hrál jsem už tam právě, jak jsi zmiňoval, když mě bylo, nevím, třeba 16-17, tak jako doplněk jsem začal hrát fotbal, jsem to hrál jako malinký, to jsem byl ale jeli, to jsem nebyl schopen asi si vůbec pochopit, o čem ta hra je, tak jsem to jako doháněl a byl to úžasný doplňující sport pro mě a jak jsem dělal individuální sport, tak mi ten kolektivní sport strašně chyběl. A já jsem sice solitér, ale týmovej. To znamená, to seš taky ty. To znamená, že jsem potřeboval ten kolektiv a toužil jsem potom dělat ty kolektivní sporty, i když na nižší úrovni, jakoby, ale ty mě naplňovali štěstí, že jsem patřil do nějakého manšaftu a to přátelství, ten mužský svět, který je spolu tak, jako ty muži jsou tak už se propojený, že to, že já jsem včera měl takový den těžký, že jsem tak přemýšlel o věcech existenciálních a přemýšlel jsem o tom, že ten život vlastně, že je konec začátku je zřejmě první půlka života, jo. A konec začátku je první půlka života. A pak takhle během pikosekundy se dostaneš do začátku konce. A včera jsem to nějak reflektoval v hlavě a přemýšlel jsem právě o tom, že to je jako blik, je to blesk. A vlastně pak jsem ještě se neuránil tomu, že to je takový jako těžší, ale přemýšlel jsem tímhle směrem. Včera mi ten mozek valil tam, kam jsem nechtěl. A pak jsem přemýšlel o tom, a to je z jiného světa, ale týká se to nás všech, že představa, že třeba někdo přijde o dítě, nejhorší. A vlastně druhý nejhorší je, když ti umírají kamarádi nebo tě opouštějí. A já jsem vlastně včera přemýšlel o tom, že když tě opouštějí nejlepší kamarádi, který ten svět vytvářejí, to je svět, který miluješ, dávají ti zpětnou vazbu, profilujete se jeden navzájem, pěstujete to přátelství, tak když tě opouštějí ty nejlepší kamarádi, tak vlastně jediný pozitivum, který jsem včera na tom našel, je, že přestaneš řešit svý vlastní umírání.
9: No tak nevím, jestli vy jste měl nějakou, teď když to teda trošku odlehčím, roli, kde jste musel vysloveně umřít, ale když to stáhneme na ten sport, tak některé vaše postavy v těch filmech vypadají, respektive se trošku odlišují od toho vašeho teď veřejného třeba obrazu, že prostě velmi charizmatický muž, který má hodně svalů.
11: Když no, hodně svalů třeba... jsem 30 let dělal judo, no, to není hodně svalů.
9: Ale jestli jste to nemusel někdy skrývat třeba musel. V těch rolích, protože v obecné škole jste nehrál úplně bouchače, když to takhle
11: řeknu. Nejvíc jsem to musel skrývat v tom, v těch báječných letech pod psa, to bylo hrozný, jako tam jsem měl být takový jaliman a já jsem vysvětloval tomu česnému trenérovi a režisérovi. Já jsem říkal, uvědom si, že jsou chlapi. Já když jsem třeba chodil na judo na Spartu, oni byli nešikovní, ale byli takový ty, co chodí do posilovny, takový ty třeba křečáci, jo, a oni byli osvalený, jo, ale na sport byli hrozný kopita. A on toho nechtěl, no a pak se to celý, pak v postaně ještě bos, tam jsem měl hrát takový jako intouše, no a tam teda to jsme museli i, se museli jako zhubnout, zároveň mít trika nějaký, no a úplně nejhorší to bylo v tom filmu Kolet, kde jsem, to bylo z koncentračního tábora a já jsem tam hrál vězně a teď mi ten režisér říká, Ondro, je potřeba, aby si zhubnul, musí zhubnout ty svaly. Já jsem říkal, to nedopadne dobře, kámo, budeš překvapený, jak to myslíš, uvidíš. Tak jsem zhubl asi 7 kilo a přišel jsem tam a teď jsme se slíkli do té sprchy. Tyva, já jsem vypadal po soustředění úplně vyštípanej na papír a on, Ježiši Kriste, to je strašný. Tak pak jsem, protože ten komparc tam hráli většinou bezdomovci, smažky a důchodci a teďko hubený ještě musel být, no. No a teďko já jsem musel, točil jsem tak, že jsem se nahý na ně lepil, na jich nahátil, aby byl vidět jenom obličej, tak jsem, tam se mi to třeba vymstilo, jo. Jo, a někde to, jako pro český film to asi není úplně výhoda a já ani nevím, jestli je to vůbec pro něco výhoda. No, možná pro to judo.
10: Já potřebuji, abys mi pak poradil, teda těch 7 kilo, to bych jako potřeboval opravdu minimálně.
11: A kde bys si to chtěl dát?
10: Nech toho. Ne, já se chci zeptat, jsi to jako na kous. Neříkej mi, že necvičíš ještě teďka, trénuješ.
11: Já využívám čas, když mám chvilku, třeba volno, ale musím mít morál. A když mám morál, tak třeba během představení jednoho, když třeba vyjdu z jeviště a teďka čekám 3 minuty, tak si udělám kliky nebo zhyby. Ale jsem schopen jich udělat za to představení třeba 500, třeba 800.
9: Čeho?
11: Kliků. A nebo třeba tam udělám třeba 100 zhybů. Jo, protože tu sílu pořád mám a vlastně neunavuje mě to nějak. Jo, to znamená, že já to tam namydlím, běžím zas na jeviště, jo, a ten čas prostě snažím se ho, když jsem na zastávce, tak sbírám odpadky. Tam kliky dělat nemůžu, by nevětším, jsem úplně idiot. No, ale tady vím, přesně někdo nevidí, jak to dělám. Takže takhle já cvičím, nebo si tam zaboxuju, nebo něco, ale využívám vlastně už, že bych cíleně někam chodil, nesmysl, není čas. Teď jsem třeba 8 měsíců byl každý den 12-14 hodin i 16 v permanenci, neměl jsem ani jeden den volno, takže jsem nucený využívat takovýho času, že třeba si dá někdo cigáro a já si dám třeba ty kliky. No.
10: Já musím říct, ještě s ohledem na tohle, co jsi všechno zmínil, že ještě jednou si vážím toho, že jsi vůbec přišel.
11: Horvi, a já tě mám strašně rád, navíc ti to dlužím a to a byl jsem rád, že nemusím kvůli to být zase do Plzně, takže to je v Praze.
9: Ano. No. Tak bohužel tady teda během desítky nemáme žádnou pauzu na ty kliky případně, ale snad to Ondřej Vetký pak dožene.
10: Já ještě řeknu jeden teda příběh, protože já když jsem začínal trénovat plzeňský Bčko, na to si možná narážel, tak já jsem tak jako v nějakém opojení klukům slíbil, že když udělají teď, já nevím, počet bodů určitý, já nevím, bylo posledních 7 zápasů, říkám, když 5x vyhrajete, tak já řeknu Ondrovi Vetchýmu, aby přijel na pivo. No samozřejmě, co se nestalo, vyhráli jsme podle mě 6x a říkám, hele, Ondro, slíbil jsem to, a Ondra říká, já přijedu. Takže se dopadlo to, seděli jsme v pivovaru v Gambrinusu v Plzni a
11: to byla jediná kaňka, že jsme seděli v Gambrinusu, že jsem si myslel, že máte navíc. Jako.
10: To bylo Bčko.
11: Jo, tam jo, tak teď ta představa, když jsem já přijel k vám na Bčko, tak kdo přijel na Ačko, ty vole?
10: No na Ačko nikdo nejezdil, ale pozor, musím říct, že jsme tam měli Plzeň.
11: Já si vzpomínám, že jste to říct, jo. A dělali jsme, že to je gambáč.
9: No, tak jste si to užili. Můžeme si připomenout pro posluchače sportovního rádia asi tu nejslavnější roli, kterou měl Ondřej Vetký právě pro typ takových fanoušků.
13: Jsem rád, že jsme se zase sešli ve starý dobrý sestavě se starým dobrým trenérem. No, tak co k tomu dodat? Snad jako pokus o novou věc, který moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no.
9: Já nejsi Ondřej Vetký to ví, ale teď v prostoru třeba internetu, sociálních sítí je to snad jako třeba nejzmiňovanější scéna z okresního přeboru, protože často se to používá, když nějaký trenér je odvolaný dříve, než by někdo čekal.
10: Když je odejít trenér, tak to tam prostě vždycky zazní. Jako.
9: No. Ono, tam spousta věcí byla teda jak psaná z fotbalu. To mě zajímalo, jak na to tehdy tvůrci pan Prušinovský s kolečkem přišli, jestli i vy jste tam měl třeba svůj díl ve scénáři. Že mi přijde, že jsou neuvěřitelně nadčasové ty věci.
11: No, to byla tragédie, že ten scénář, když nás oslovil ten Honza Prušinovský, já jsem ho neznal, musím mu vzdát velký hold, má výborný talent na ten televizní formát, zejména filmy taky točí, ale na tu televizi má úžasný talent, stejně jako ti režiséři, kteří tady pracovali před 30 lety, jako byl pan Filip, pan Bělka, pan Dudek, jo, pan Háša, pan Daněk, tak Honza má stejný talent na televizní formát, akorát se to modifikovalo v čase. A teďko jsme se sešli, on to nabídl České televizi, ta se vyděsila, že fotbal nikoho nezajímá, což byla tragédie šílená. Hmm. Tak to nabídl nově, ta potom hned skočila a staly se dvě věci. Ta Česká televize by nám do toho asi trochu mluvila, takže by to možná se nevyvíjelo tímhletím způsobem, ale dala by nám daleko větší prostor na to natáčení, zatímco Nová nám dala mnohem menší prostor, ale zase nám do toho míň mluvila, což byla výhoda naše. A my jsme museli v tom krátkém čase, protože jsme všichni byli výkonnostní fotbalisti, až na Pavla Kikinčuka, tvýho jmenovce, který možná do té doby ani fotbal nevěděl, že existuje. A tak jsme vlastně, až jsme byli všichni hraví, takže jsme tam vymýšleli strašný nesmysly. Inspirování těma postavám, protože tyhle postavy jsou jako z pohádky, že nemají vývoj. To jsou pohádkové postavy, že ty víš vždycky, jak se ten chlap zachová, přesně podle toho formátu je to debil, který prostě se chová vždycky stejně. Takže vlastně v těchto těch, a až mi to třeba teď s Davidem Novotným hrají divadlo, a teď jsme dohráli, byla premiéra v Činohráku a byli jsme spolu na jevišti a on mi říká, hele, ty lidi si stejně myslí, že jsme kužel zlu nějakém mole. Ať tady budeme dělat cokoliv. Tak vlastně my jsme improvizovali, jakoby podpořili jsme samozřejmě to zadání, který ale vymyslel, myslím si, Honza Prušinovský jako geniálně. A my jsme to jenom posouvali dál a vlastně potom ta Nová až se toho jako vyděsila, jako, no a pak nás nutili, ať to měníme, ať tam předabujeme nějaký věci a přišli za mnou a říkali mi, jestli bych tam nepřemluvil nějaký věci, jsou jako vulgární. A říkám, a můžete mi říct, který věci konkrétně máte na mysli? A oni třeba, jak tady říkáte, a dávejte pořádný mrdy, řekl, tak co mám říct? Třeba prdy. Se když si děláte prdel, tak to já dělám.
10: Takže to byly lidi taky, kteří vůbec sport nechápali.
11: Ne vůbec, ale oni se báli, že zaplatí pokutu, jo. Jakoby, že zaplavují ten veřejný ten prostor jako vulgarismama samoučelnýma. Tak já jsem potom prostě ty věci vzal, odnesem to na ten kontrolní orgán toho, který dohlíží, aby tam nebyly samoučelně vulgarizmy, nebo, no a oni, zeptal jsem se jich, když se to bude měnit, poškodíme tím umělecky to dílo, a nebo je to samoučelně, a oni říkají, ne, vůbec nešahejte, takhle to má být, takže to schválili jako výrazový prostředek umělecký, no a díky tomu se to stalo. Takže kdyby se to dělala Česká, měli bychom na to dvakrát tolik času, ale možná by to bylo učesanější, a tím, že to dělala Nova, tak to bylo, tak fakt nás nechali, no a pak vlastně jsme si tohleto vybojovali, ale bylo to naknap narychlo a myslím, že se nám strašně vyplatilo, že jsme všichni strávili s podobnýma chábrama, prostě třeba 10-15 let života předeštího, takže to bylo pro nás opřeje organický.
9: A no. Tak to je u následující zvukové ukázky, ale možné vysvětlení, že přece jenom něco se třeba lehce takzvaně vypípalo.
13: Já chci, abyste tyhle negace, které v sobě máte, že neumíte prostě říct slušný slovo, tak radši já prostě. Kdybyste to přetavili na něco pozitivní.
11: Ty ču... Ty...
13: Vládejte se... Chovejte se jako člověk! Jako blázen!
9: Já jsem to teda hledal, ale ono to opravdu je všude vypípané. Tak možná tohle lekce Víš to, ale na druhou stranu tak je to legendární scéna, která se bohužel teď častěji než jindy zmiňuje třeba v různých těch eskalacích na hřišti. No, Pavle, já nevím,
10: jak v judu, jo, protože v tom judu podle mě tím, jak je časově omezený ten zápas a je krátkej, tak na tohle tam není čas, ale podle mě ti to taky musí proběhnout hlavou občas k tomu soupeři, k výroku.
11: Jenže ty nesmíš mluvit u juda. Cokoliv řekneš, tak tě potrestají.
10: Jseš bodník dolů, jasně. Takže u toho fotbalu, a vracíme se k těm rozhodčím, že vlastně v tom fotbale na to bohužel ten čas, nebo bohužel, je tam ten čas mezi tím, než se rozehraje, nebo po nějakým faulu, a ten pán je prostě rozhodčí a pokud ty rozhodčí to nepřipustějí a budou mít postavu jako ty a řeknou, hele, ještě jednou a jdeš prostě ven, tak jako, tak jinak to nevymítěj, protože ty kluci samozřejmě mluvíš takhle odmala.
11: Jasně, jo, a máš emoce a navíc, na tom jako hřišti, jasně.
10: Jo, jsi prostě mezi těma chlapama, ten testo, to je, víš, to myslím.
11: Vím, co myslím.
10: to tam stříká prostě a každý si chce ukázat, že je ten větší bejk jako a proto tyhle ty emoce tam jsou a bohužel je to podpořené i těma výrazama, no.
11: Je, ale já myslím, že to fakt je to vedení těch, to přesgenerační vedení těch trenérů s těma chlapečkama, v podstatě oni se vždycky do nich otisknou a je hrozně těžký, třeba ten trenér, ta doba se proměňuje, jo. Myslím si, že i ten kontext té společnosti naší, jak vlastně politici se k sobě chovají bez absolutního respektu, jo, bez slušnosti, místo aby ubrali, tak přidají. Když se ta slušnost je vnímána jako slabost, tak oni pak budou agresivní i ty druhý a vlastně ta politická situace je zneklidňující, jo. Je to strašný. A pak když tohle lidi vidí, jako sami nějakým způsobem nemusí být spokojený, můžou být jakoby zmatený z toho světa, který teď žijeme, který ze všech stran na vás útočí, někdo záměrně, někdo účelově, někdo jenom jako oportunista, nějaký informace, dezoinformace a ten svět je nejistý. No a když potom ty lidi vidí, že je to normativní i mezi politikama, tak se to strašně snadno přenese i do toho prostoru třeba sportovního nebo na ulici, veřejného, i na ty fotbaly a mě to strašně prostě mrzí, protože sport je pro mě v první řadě zábava, je to přidaná hodnota těch našich životů a když my vidíme, že i ta zábava, která nás má nějakým způsobem, nám má dělat radost z toho života, který není vždycky snadnej, že se tam dějou tyhle ty věci, jako agresivita, zákeřnost nebo úplatky, tak co si potom člověk má myslet, když už není regulární zábava, tak jak to potom teprve asi funguje v tom reálném životě, kdy jde opravdu jako o nějaký hodnoty nebo o nějaký dodržování pravidel. No.
9: Ondřej Vetký, ty hodnoty, které třeba i přisuzoval tomu, že má být takhle směrovaná Sparta, tak v rozhovoru pro web Mladé Boleslavy, když jste tam křil kalendář v roce 2010, tak jste jmenoval čest, odvaha, zodpovědnost, týmovost, pomoc kamarádovi, rytířskost, nezáludnost, vlastnosti reprezentované rychlými šípy, takhle jste to řekl. Je to vlastně krásná myšlenka. Vidíte to třeba trošku nějak, že se projevuje na té současné Spartě, nebo spíš obecně fotbalu, pokud byste nechtěl mluvit o Spartě?
11: Ono to vypadalo v té Spartě tak, že se do toho vedení dostali lidi, kteří tyhle hodnoty vyznávají. Ono to tak trvalo dlouho, jo. A já jsem se i s některými lidmi setkal, byli skvělí. Spíš bych je očekával na akademický půdě, než ve sportovním prostředí fotbalovým. A pak se najednou stalo, že se to začalo promítat jakoby i na to hřiště. Ale mělo to jepičí život. A já jsem si říkal, bože, jsem šťastný, že oni neřeší jako ty existenční problémy, ta Sparta, že to má silný majitel, silný hráč. Měl jsem pocit i, že trošku do toho fotbalu přestal mluvit, což mu prospělo na té Spartě. A vybudoval se tam tým lidí, kteří skutečně jakoby dohlíželi i na to, na ten význam, vyprázněný význam obsahu toho sportu. Že to má být rytířskost, tyhle ty všechny hodnotové věci, který sport má pro mě reprezentovat. A pak se to najednou, Sparta šla hrát dobře, měla výsledky a pak se něco stalo. A protože Sparta, jak já si vzpomínám, když jsi tam byl, tak Sparta byla postavená právě na tom na té soudržnosti těch kluků, na té týmovosti. Vím, že ty dvě dekády fotbalové Sparty od třeba Ivana Haška přes pana Skuhravýho, Bílka, Bělika, jo, tyhle ty kluky až přes, já nevím, Fríjase, Zdenka Svobodu, tuhle tu generaci, až po Rosu, toho pana Zelenku, Lukáše, jo, a že to vlastně byly 25 let, kdy ta Sparta byla profilovaná, věděl, co o ní můžeš čekat, byla bojovná, statečná, porazila Barcelonu, jo. Bylo to neuvěřitelné. No a pak se najednou stalo, že z tohohle toho, a mě bylo i slavistů líto, vždycky jsem to, že oni nedrželi pohromadě, Spartani, jo. A pak se stalo to, že se z toho stal takový unifikovaný klub, kde vlastně lidi, kteří tohle reprezentovali, který to reprezentovali, ať to byl pan Blažek, ať to byl pan Řepka, ať to byl Pobora, který tam přišel, tak oni tohle rozbili. Oni rozbili to, na čem ta Sparta byla postavená, a stal se z toho unifikovaný profesionální klub bez toho srdce. Jakoby se tyhle lidi, kteří to ještě v sobě nesli, tak byli jakoby už to pro ně, pro tu interpretaci toho fotbalu bylo kontraproduktivní, jakoby se jich chtěli zbavit, a zbavili se jich. A z té Sparty se stal zaměnitelný klub, jakože já jsem ho měl dát jenom kvůli tomu etosu, protože to je pro mě, to je idea pro mě Sparta, jo, ale ten fotbal jsem přestal sledovat vlastně, a tímhletím nadechnutím, jak jsem zmínil před chvílí, tak jsem si říkal, že je možný, že když z toho základu, z toho backgroundu spartianskýho přijde tlak na ty mravní hodnoty, na dodržování pravidel, na povznesení toho fotbalu z takového zaplivaného prostředí, tak se to najednou otisklo a začalo zlepšovat. A taky jsem si přál, aby Slávie měla jak silného majitele, jako teď má. A radoval jsem se, že aspoň dva kluby budou teď třeba na úrovni těch evropských, ale nějak se to nedaří, nevím čím, je mi to líto.
10: No, já mám jako vlastně zase takovou otázku a myšlenku, že ve sportu obecně vlastně je hrozně těžký udržet tu formu
11: dlouhodobě.
10: 10 let je prostě, to je jako neskutečný, a vlastně vidíme to i ve Španělsku, řeknu Real Barcelona, taky to není, že prostě to jeden válcuje 10 let, a je to fakt hodně proměnlivý, málo kdy tam zasáhne ten čtvrtý, pátý, šestý klub, že by jim to rozbil na x let, tak jako třeba tady se to Plzni trošku podařilo, ale v tom herectví vlastně to záleží na tobě, jak ty se připravíš. Už na těch ostatních to úplně nezáleží. Ty když seš jako připravený a hrajete to ve dvou, ve třech představení, tak prostě jako víš, jak hraje ten spoluhráč, a vlastně už to nic neovlivní. Ale v tom sportu většinou ten soupeř je, který ti to prostě chce narušit a může narušit.
11: No ale to se v herectví bohužel děje taky. A třeba i sebelepší herci, když hrajou s někým, kdo třeba není moc dobrý herec, tak ho to může stáhnout dolů. No. A já si pamatuju, jak pan Hrušinský říkal, ten legendární pán říkal, musíš se naučit hrát dobře i s někým, kdo je z prdele. Protože ono je to těžký. To je jako když hraje s někým volejbal a teďka je příjem, jako ono mu to, jo, pěknej třeba, a ono mu to uletí někam do hajzlu a ty nemůžeš vůbec nic. A pak se přistihne, že hraješ hůř, než bys hrál, když hraješ s kopitama, a když hraješ s šikovnými, jak tě nám pak vytáhnou. To si myslím, že funguje, když v tom není ten psychický tlak, protože pak, když se z toho zase jako poděláš, tak to začneš kazit víc, než bys kazil. A ten sport jako je o tom, že ty děláš 10 000krát, 100 000krát ten samý pohyb, aby se absolutně zautomatizoval, a kdo moc vymýšlí, tak to skurví, ale ty jsi i vymýšlel a neskurvil jsi to. Takže jsi měl mimořádný talent, kámo.
10: No ale musíš mít jako ten hráč, který tohle dělá, musíš mít tu odvahu jako do toho jít.
11: Jo, jo. Protože ale pak i tu kreativitu.
10: Jasně.
11: Protože teď vzpomenu ještě pan Brucknera. Brucknera. Pan Bruckner u nás v divadle Jarice Mlmana. Vzpomenu ho, jak on tehdy, a já jsem si to trochu dodělal, ale on to myslel tak, on řekl, víte, máte hráče a vy na ně koukáte z nadhledu. Vy to vidíte prostorově, oni ne. Tak na ně voláte, co mají dělat, oni to třeba nevidějí. A pak se objeví někdo a dělá přesně to, co vy vidíte z nadhledu, a dělá to na tom place, na té place. A vy jste úplně ohromený, jak je to možný, že to dělá a že to vidí. A pak se objeví někdo, kdo udělá něco, co ani mě nenapadlo z toho nadhledu, že by šlo udělat, a vy jste ohromený. A tohle je společný jak s fotbalem, tak s herectvím.
9: Mě napadá v tom kontextu, když jste mluvil, že jste měl nějaký třeba etos kolem 25 let Sparty, když tam byly nějaké hodnoty budované, tak Pavel, odchovanec Sparty, debutoval v jednom zápase v roce 93 a pak další prvoligový start za Spartu měl někdy v roce 2006, když se tam vracel z Japonska. Tahle věc, myslíte, že to je třeba společné u herectví, že také si to herec musí v uvozovkách odkroutit v nějakých teď to nadnesu okresních divadlech, třeba oblastních, pak se vrátit do toho na to velké jeviště?
11: Myslím si, že ty cesty jsou různý, protože zatímco tenhle sport, nebo sport jako takový má jepičí život, tak to herectví vlastně je běh na celý život, jo. A akorát je rozdíl v tom, že vy třeba, když jste talentovaný jako mladý, tak možná ten pel vystřílíte jako mladý a už nebudete schopen se přehrát třeba do těch středňáků a už vůbec ne do těch starších charakterních herců. Takže jsou případy, kdy někdo zářil jako mladý a skončil. Pak se stane, že někdo jako mladý vůbec nezáří, je nezajímavý, třeba ani typologicky neodpovídá tomu mladému klukovi, a pak najednou se objeví v dospělosti a je z něj charismatický, skvělý herec. No a pak je někdo prostě od začátku je skvělej a je skvělej ještě potom dalších třeba 50 let a vy nechápete, jak je to možný. Jak jste říkal, se vrátil z Japonska, tak jsem se těch se zeptal, že jsi tam nechal operovat oči.
9: Dobře, ještě jedna věc, která se týká...
10: To je zbytečný útok. Asi nebudeš... No.
11: Dobře. Ne, to bylo v těch intencích to, co tě napadá za blbosti, no, jasně, jo, že to prostě stejně jako tebe ve fotbale napadne něco udělat, prostě tak to... Myslím si, že třeba Poborák, Rosa, že oni byli a ty, že jste byli fotbalisti, který tohle měl ten pan Brickner jako no, na to.
10: Já si pamatuju jeden příběh, když jsem byl v nároďáku, hráli jsme podle mě v severním Irsku, myslím, že to byl přátelák a já jsem šel na hřiště a pan Brickner mi říká, tak většinou ti ten trenér říká, co tam máš, jako proč tam jdeš a co bys měl udělat, a říká, hele, uděláš nějakou a udělej nějakou finálku.
11: Perfektní, jo? Dal ti prostor.
10: Vlastně ti neřekl, jak to máš udělat, ale věděl, že jsi toho schopnej, a já jsem tam šel a vím, že jsem nahrál Méďovi a byla z toho šance, ale gol z toho nepad, ale vlastně proto mě tam poslal přesně a přesně odhad to, co já vlastně umím, jo? Což je vlastně největší síla toho trenéra.
11: To je úplně perfektní a taky je to o tom, že on tě žádný dovednosti naučit nemůže. To buď to máš, anebo to nemáš. On jenom to, co by od tebe potřeboval, tak tam pošle zrovna tebe, protože chce, abys mu to tam poslal někomu a udělal šanci. No.
9: No tak v tomhle kontextu s těma očima to mě jenom připomnělo, že si pamatuju taky jednoho výrazného nizozemského hráče, který nosil vlastně možná v druhé polovině kariéry podobné brýle, jako máte vy. Edgar Davids, toho jste měl rád.
11: Jasně.
9: A není to podle Edgara Davidse.
11: Ale musím říct, že on byl taková žiletka, ty vole, ten byl. Jo. A to zrovna bylo v době, kdy jsme měli výborný fotbalisty, jak on tam lítal, motorová myš, až mě byl nepříjemný tím.
10: Byl
11: nepříjemný.
10: Těma brýlema byl označený, ale byl výborný.
11: Byl výborný, on byl vlastně, nebyl velký, byl takovej podsaditej a byl rychlej štírek, prostě byl, ale stejně na mě takhle, ale třeba když jsme hráli ten zápas přátelák s Francií, když tam a hrál Zinedin za ně ještě a oni byli světová špička absolutní, jak jsme vyhráli 2-0 tam.
9: Jak Rigera dával.
11: Jo, ale jak Rosa eliminoval toho Zinedina. Mě to byl můj miláček Zinedin. A tenhle ten klouček, úžasný Tomáš, ty vojek ho, že mě připomněl teďka ten nejvíc, jak tak jezdil kolem něj úplně stejně, akorát měl takovýhle nožičky, jo, ten byl takový sporej.
10: Prostě mu to zkazil.
11: Prostě mu zkazil a mě taky.
10: Ale jak to bylo nízko těžiště, no.
11: No. Ale chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě. A teďka je to prostě tak, že já už řadu let, jak jsem už zmiňoval tam, že třeba když jsem byl poprvé v tom Třinci a teď jsme jeli kolem té obrovské železárny, tak jsem říkal, to je jak z toho vody železárna, to je neuvěřitelný div světa. Když jsme tam přijeli, tam byly ty baráky, jsem o tom mluvil, z té druhé pětiletky nebo první dvouletky byly úplně strašný a já na to koukám, říkám, ty vole, tady to vypadá. A tam byl ten místní chlápek, říkám, a kde tady máte centrum? Řekl, tohle je centrum. Ty krávo. No a pak se stalo, že Třinec se soustředil na hokej.

0: ohromenej, ale bejt z Brna nebo z Ostravy a to a třeba prohrát, tak by byl víc deprimovaný než tady v Praze.
1: A to si ještě představím.
2: A Brno je krásné město třeba.
0: Je.
2: Jako...
1: Ne, já jsem ještě takhle, k tomu Třinci, jo, vem si, že jedeš do teď, i kdyby do Prahy a prohraješ v Praze a jedeš zpátky do toho Třince, zase ta cesta je hrozná. Je
0: strašný, prostě, no. A ještě máš třeba zlou ženu. No.
2: To spartianství Ondřeje Vetchého, ono se taky promítlo do spousty vašich rolí a to nás tak nějak zajímalo, prostě když si major Tomáš Kozák v případech prvního oddělení tam věší tu spartianskou vlajku za sebe do kanclu, jako jestli vám do toho někdo někdy vůbec mohl mluvit.
0: Tak helejte se, Pepík Mareš, co to napsal, pan inženýr Mareš, šéf Mordparty, autor, tak hrál za Spartu do juniorů fotbal, ligu. Takže on byl daleko větší, já už jsem byl v této etapě, kdy už Sparta je pro mě ideá, no ale on je fanatický, on, i když jde třeba se podívat na Baník, tak jsem spartianský hadry blázen. A ten tam napsal, že tam toho mám tak strašně moc. A bylo to šílený. A pak to viděl Petr Bříza, říkal, ty tam nemáš žádný hokejový artefakty. Ty. Říkám, kde? No v tom, tak to, ne, ty vole, přines mi, tak jsem byl už jako úplně idiot. A celý to vyvrcholilo tím, jak jsem v té třetí sérii, která začínala, jak jsem byl u Karla Šípa, a teďko tam sedíme, Karel Šíp se mě ptá jako šéfa Mordparty, jak to, že máme tak úžasný výsledky a co dál to, a co to, a jestli nepůjdu na prezidium, říkám to v žádném případě, já kdybych nemohl jezdit na místo, tak nebudu dělat policajta. A on, a co je, co pak? Říkal, hele, tam sedíte, nikdo se s váma nebaví, všichni jsou rádi, že se vás bavili, ráno něco podepíšete a pak celý den sedíte a čumíte do zdi, no a... To, a on říkal, no já jsem čet, Karel Šíp, v těch příbězích, že ty šéfové tam jsou taky jako debilové, víte. No a já říkám, no jasně, to jsou hrozný debilové a teď se vemte ty vole, že to je ještě třeba navíc slávista, vole. No a teď se, ty lidi se zasmáli v tom sále a já jsem se tak zaimprovizoval jenom. No a Pepík na mě říkal, ty vole, to bylo výborný, to bylo, jak to, že mi to napadlo. No a jsem říkal, vy jste to nevyndali. Ne! No a, to, a pak jsem šel tam kolem té hospody, jak už jednou jsem tam byl a tam hrál a koukám, jsem schytila pivo, tam hrála Sparta, Jablonec, fotbal. Tak koukám, pak se otočím, gól, tak se, no a Jablonec dal gól. Tak na ně koukám, říkám, co je to za lidi, ty vole. Teď, Sparta, gól, já gól, všichni se na mě podívali. 1-1. Gól, celá hospoda, 2-1. A já říkám, ty vole, já už jsem to pochopil. Já jsem si myslel, že jste zájezd z Jablonce a vy jste zastraný slávisti, vole. Tak mě vzali a vyhodili. No a tyhle samý chlapi na mě zvali po tomhle tom. Jako ty ani nepřecházej, ty vole. No tak to, tak takhle.
1: Já ještě tady těm artefaktům, já vlastně, že jsem se tě na to ptal, ty jsi měl spoustu různých kostýmů, ale většina z nich byla z tvojí skříně, co jsem pochopil.
0: No jasně. Myslíš v okresním přeboru?
1: Ano.
0: No jasně, ty duklácky všechny byly moje, ty ještě mám, ale ty to znáš, ten materiál byl výborný,
1: jasně.
0: Ale on potom, když to vypereš, tak se smrskne a to, co ti bylo jako až dolů, tak je třeba pocať. Tak jsem to vnucoval dětem, oni to ne, k tomu nemají už ten resentiment, který máme k té Dukle, no tak to mám. No a to, co mi dodali oni, to byly takový ty divoký trika, ty, a když pak za mnou přišli, oni třeba, když to točí soukromá firma a řeknou, Ondro, kdyby jsi chtěl z těch šatů něco vzít, tak si klidně vyber, co chceš. No a když jsem se na ty věci podíval už, od, jako, když jsem, už to bylo po skončení, tak to byly tak strašné věci, že jsem vlastně ani nevěděl, že jsem si ani skoro nevěděl, jestli se mám vůbec vzít aspoň jedno tričko od nich, no. A ty duklácky byly krásné.
2: Je pravda, že my teď s Pavlem jezdíme tenhle kalendářní rok s Antonínem Panenkou, připomínáme 50 let od Bělehradu a v jedné z těch scén, kdy tam kličkujete, když vaše ta filmová nebo seriálová žena věší prádlo,
0: jo.
2: Tam jmenujete ty legendy bohemky, které vyhrály ten titul.
0: No.
2: Na pana Panenku jste pochopitelně zapomněl, pan, protože ten tam nebyl v tom titulovém roce.
0: Protože on byl příliš velká hvězda, ale já jsem měl rád, koho jsem říkal, Tibor Mičinec, Prokeš, Láďa Hruška, Franta Jakubec. Jasně, pojď sem nazdar, vole. No a to byla, no a já jsem totiž několikrát za tu starou gardu bohemky hrál. A já jsem je měl rád hrozně, měl jsem rád Zdenka Prokeše, toho Frantu Jakubce, Láďu Hrušku jsem měl hrozně rád a furt jsem si hrozně rád a furt jsem si říkal, že kdyby Láďa, když byl mladý, protože on pak hrál někde Lopotně divizi za 12 tisíc nebo 15, kopali ho všichni, on měl už to koleno na hovno, já jsem se tam měl podívat někde severní Čechy ještě a říkal jsem si, ty vole Láďo, ty seš teď tak dobrý fotbalista, to je škoda, že takový nebyl ve 20, to bys hrál v nějakým světovém klubu, ale mu už bylo 40. 30, zrakvenej, a najednou jsem věděl, jaký měl přehled, jak byl, jak dozrál. A to mě je líto u těch sportů.

0: sportovců, že někdy dojde jim to do pochopení toho sportu až v okamžiku, kdy už fyzicky jsou v
1: tom. To nezvládneš, no.
2: No. No.
0: A, no.
2: Ondřej Vetchý je hostem desítky Pavla Horváta.
3: Host desítky Pavla Horváta.
2: Čeká nás ve čtvrtek 21. května, kdy připomínám Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny, také nominační tiskovka reprezentace před mistrovstvím světa. Měl by se zúžit ten předběžný výběr nějakých 54 jmen na 29 nebo 30, pak tedy se to ještě zúží o nějakých 3 nebo 4 borce. Současná repre, samozřejmě spousta témat kolem toho, jenom vaše vnímání teď aktuálně toho, jak to je po 20 letech na mistrovství světa, možná někdo ani netušil, že se to ještě dočká ve svém životě.
0: No hrozný, že jsem často říkal, že to, že člověk třeba za ten život zažije třeba jenom třeba 50 jar, si uvědomí, 50 let a to je strašně málo. No a pak si uvědomí, že třeba za celý život český národák třeba byl dvakrát na mistrovství světa, ty krávo, tak si říkáš, není to na jeden život, kurva, málo. No.
2: Tak na váš život to zas vyšlo častěji, to jste měl štěstí,
0: no,
2: mě, oproti
0: ale
2: mě.
0: No,
2: já jsem měl jednou to mistrovství světa ve svém
0: no,
2: životě.
0: No možná naposled, jako moc se neradujte.
2: Teď je to druhý, já jsem se narodil ve sáhle, že 2-6 jsem stihnul ještě, no, ale jako neradujte, jste říkal, jako nevěříte tomu. Nějak
0: no, jako ten svět se tak proměňuje, jako a fotbalový taky, jako když si vemu, jak jsme byli zhejčkaný, jak vlastně ten český fotbal. Prostě, nebo československý, následně český, byl, jsme byli druzí jednu, jako druzí na světě ve fotbale, to je něco jako science fiction, to je něco jakoby, co normální člověk si neumí vůbec představit. A když jsme na to byli zvyklí, a teďko vlastně, když se objeví nějaký fotbalista, třeba, který je nadstandardní, výborný, no a on pak třeba hraje za národák, tak mu třeba ale chybí ty spoluhráči z toho elitního klubu, aby mu to namazali, jak potřebuje.
1: Tak je to, co říkal pan Hrušinský, no.
0: Přesně tak. Přesně tak.
1: Musíš se naučit hrát s někým.
0: Musíš se naučit hrát dobře i s někým, kde z prdele. No.
2: A musíte se naučit hrát dobře s hráči, kteří jsou hodně týmoví, třeba občas něco vyvedou, ale sportovní ten přínos tam je. Jak vy se na tohle koukáte? Teď samozřejmě nejzmiňovější jména Tomáš Chorý, David Douděra, především Tomáš Chorý. Má být repre, nemá být, to je taková otázka posledních týdnů. My jsme se tady vlastně shodli na tom, že z národňáku jdou hlasy, ostatně Jan Rezek takhle zněl v pondělí v Teplicích na Desíce živě, že by se neměli obejít bez Tomáše Chorýho.
1: Já dám Ondrovi vteřinu, já si prostě myslím, že by se to nemělo spojovat, že ty kluci mají velký srdce, to všichni víme, to, že udělali chybu, kdo ji neudělal a já si myslím, že je to otázka pro Míru Koupka, já si myslím, že je prostě vezme.
0: A já si ještě myslím, že ty chyby jsou tam opakovaně, jo, tam je nějaký povahový rys, že by tam asi měl nějaký mentální kouč zapracovat. Za prvý, protože když to udělá ve Slávii, tak my z toho máme radost. Ale když to udělá v nároďáku, tak budeme nasraný.
2: To říká jako Ondřej Vetchý, jako Spartan samozřejmě.
0: No jasně.
2: Posluchači Radiožurnálu Sport se rekrutují z řad sávistů, tak ti by asi takhle nemluvili.
1: Jo, tak to já si myslím, že musíme ty názory respektovat. Jsme moderní společnost, myslím si, že je to logický a myslím si, že Choras už tohleto jako měl v Plzni tu nálepku, jo. Teďka s ní přešel do Slávie, fotbalově, bavili jsme se o tom, udělal, měl nebo má obrovský podpis pod dvouma titulama Slávie, to je prostě bez debat a nároďák je jiná soutěž, jiná skupina lidí a tam třeba ten mentální kouč bude. No.
0: Tak to je dobrý, že na to bude nic vás prachy a já ještě chci říct jenom jednu věc, jak jsem jako patriot a já vlastně fandím pražským klubům, já třeba zmínil jsem se Brno, Ostravu, jo, pak jsou města, kterým bych to strašně přál, protože jsou sportovně, jako je třeba Liberec, Jablonec, jo, Hradec, Pardubice, to jsou všecko města, které to prožívají, Budějky, jo, takže myslím na všechny, ale šílený je, že já třeba koukám na fotbal a hraje Slávie a já mám nervy už i kvůli Slávy. Říkám, ty vole, když to je Slávy, a proč ještě se nervuju kvůli Slávy? Ty budeš, no.
2: Takže, v lize mistru myslíte?
0: No, i v lize, prostě, no.
2: I v lize,
0: to prostě, no. Jsem úplně, ty ve...
2: Co to může být za příznak?
0: No. Jako Pepa Mareš by mi třeba řekl, že jsem zešílel, nebo jsem zfetovaný, nebo že mi přeskočilo, no. Ale já prostě, jako víte co, já, když někdo dělá něco dobře, tak já navzdory tomu, že třeba to je proti tomu, co mám já rád, tak si řeknu, ty vole, to je borec.
2: Tak samozřejmě my jsme rádi moc, že tady ty názory říkáte i u nás, že jste přišel na Radiožurnál Sport, bohužel se blížíme ke konci. Tak by mě tak nějak zajímalo, jako jste tady říkal o tom, že jste neměl vůbec žádné volno, jako čím teď žijete, jak to máte třeba, když si budete udělat nějaké kliky nebo zahrát fotbal?
0: Kliky a háky. Tak kliky je to poslední, co bych si chtěl udělat. No, ale jste milej. No, to je spíš znouzecnost a taky, když mám trému v tom divadle, tak ty kliky udělám s chutí, že aspoň dělám něco a nemyslím na nesmysly, jo. Takže to taky není jako, že bych se třásal na kliky, to je hnus. Dělal jste kliky někdy?
2: No, moc rád nemám.
0: To je idiota, no, jasně. No, tak takhle. Takže spíš se těším, až to představení skončí a po představení se nikdy nestalo, že bych ty kliky chtěl dělat. Vyplním, je to vata, která je aspoň nějakým způsobem smysluplná a ještě se třeba během toho modlím, abych nemyslel na to, že dělám kliky a posílal do světa pozitivní energie.
2: No, tak to děkuji za inspiraci třeba, kdybych se do někdy pustil. No a jinak léto, volno. Mistrovství světa budete sledovat?
0: Budu, ale jakmile třeba naši hnedka vytečou, tak ztratím o to zájem a budu dělat, že to není. No a soustředím se třeba na týmy, jako vždycky jsem třeba fandil Holandsku, jo, že si člověk najde něco, ty nevnímá. Teď, jak jsme prohráli v hokeji s tím Slovinskem, tak jsem dělal, že to mistrovství světa není. Jo, a prostě jsem přeskočil vždycky sport rychle a četl jsem si tam nějaký jiný rubriky. Ty, no. Takže budu hrozně rád, když třeba to, když třeba to hnedka to, ten fotbalový mistrovství světa hned ho nevytěsním.
2: No, my taky budeme rádi, budeme to vysílat. Pavel Horváth bude expertem, určitě. Tradičně glosovat a má tradiční desítku.
1: Já přijdu.
2: Dobře, no tak s Ondřejem Vetkým se samozřejmě rádi potkáme. Pavel, když někdy dokážeš zase takového vzácného hosta pozvat.
1: Ne, to já děkuju moc, ještě jednou po třetí.
0: Pavlí, vůbec neděkuji, bylo mi ctí s tebou, navíc ti to dlužím, mám tě rád a napadlo mě, že když jsem přišel v den výročí, tak kdy zase něco máte?
2: Tak, no.
1: Zase někdy prostě.
2: Zase někdy.
1: Až tady budu já 5 let úplně konkrétně.
0: Až bude desítka, tak zase přijdu.
1: Dobře. Dobře.
0: Tak jo. Zdravím strašně posluchače, odpusťte, že jsem do toho vnesl i trošku jako netradiční pohledy, ale jsou moje a tak to aspoň víte, co jsem zač.
1: A my za ně moc děkujeme.
2: Ondřej Vetký byl hostem desítky, Pavla Horváta, mějte se hezky. Pavle, tobě děkuju a samozřejmě těším se zase brzy naslyšenou, myslím, že nejpozději v pondělí v ligové desítce.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Sportu zdar, naschle.
4: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
5: Pražská nemocnice na Bulovce přijala Američana s podezřením na ebolu. Skončil dohled nad místem, kde v Národním parku České Švýcarsko před 3 týdny hořelo. Fotbalisté Karviné po obratu porazili Jablonec a poprvé ovládli domácí pohár. Omezení zpomaluje provoz na D5 Uzdic směrem do Plzně. A bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, ojediněle přehánky, teploty do 23 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Americký lékař s podezřením na ebolu je v pražské nemocnici na Bulovce. V karanténě stráví asi 3 týdny. Zdravotníci ho budou pozorovat, jestli u něj nemoc nepropukne. Záchranáři ho z letiště Václava Havla převezli v noci. Pro podobné případy je v nemocnici speciální místo s takzvanými bioboxy, oddělené od ostatního provozu. Pokračuje primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
6: Tam je celá řada prostupů, kterým se dá podat třeba infuze, jídlo. A protože tam je podtlak, tak vlastně ty chorobopolné zárodky nemohou ven. A potom jsou tam systémy HEPA filtru, které vlastně ten vzduch filtrují, aby se nedostaly ven právě žádné bakterie, eventuálně viry v tomto případě, které by tam mohly kolovat.
5: Klinika v Berlíně přijala příbuzné amerického lékaře hospitalizovaného včera s virem ebola. Manželka a 4 děti dorazili stejně jako on zvláštním letem z Demokratické republiky Kongo. Německo je přijalo na žádost Spojených států. Příbuzní hospitalizovaného lékaře se taky vyskytovali na severovýchodě Konga a byli s ním v kontaktu. Na rozdíl od něj ale mají negativní test na virus ebola a neprojevují se u nich příznaky. Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila nepřetržitý dohled nad požářištěm nedaleko Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. Oheň se tam rozhořel v sobotu 2. května a hasiči s ním bojovali 6 dní. Strážci parku pak museli místo ještě 2 týdny hlídat. Pomáhalo jim 6 jednotek dobrovolných hasičů.
7: Na předposlední požární hlídku s dronem se ve středu večer vydal strážce Miroslav Rohlík.
8: Ještě před půlnocí bude poslední hlídka, pak máme vlastně ukončený ten náš dohled tady nad požářištěm.
7: Na místě ještě zůstávají kilometry hadic, pro ty si hasiči přijedou v pátek, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
9: Přijedou s nějakou technikou 4 kolky, nejspíše se ke slovu dostanou také kargodrony.
7: Správa parku už začala sčítat škody po požáru, přesáhnou 10 milionů korun. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
4: Sport.
10: Česká fotbalová reprezentace za hodinu oznámí nominaci na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Z širšího kádru už 54 hráčů trenér Miroslav Koubek vybere zhruba 30 fotbalistů. Ti budou bojovat o finální nominaci na světový šampionát. Karvinští fotbalisté poprvé vyhráli domácí pohár. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové po obratu porazili 3-1 Jablonec, který od 57. minuty dohrával bez vyloučeného Singateha. Slezané si triumfem zajistili účast ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Vzhledem k aktuální korupční kauze je ale jejich start v pohárové Evropě nejistý. Trenér Karviné Marek Jarolím si ale radost z úspěchu zkazit nenechal.
11: Skvělý samozřejmě jako počin, kterýho si strašně vážím. Jsem strašně šťastný za ten tým. Stali se jako legendama toho klubu, zapsali se do historie. Třetí gól byl totální euforie a jak všichni běželi ještě před kotel. Když si to člověk spojí se všem všudy, tak jsou to krásné zážitky, a který si budeme pamatovat na celý život.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 u Bíteše a omezení na D5 u Zdic. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš od kilometru 164 zůstává nesouvislá fronta kamionů táhnoucí se do zúžení na kilometr 196. Osobní auta jedou výrazně rychleji. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Zdice na 28,5. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Kolona z 22. kilometru je na 25 minut. Kolonu neobjíždějte po souběžné silnici, nejde to.
13: Tak tady chybí most, tady to je neprůjezdný, takže sem najíždí kamiony, pak couvají půl kilometru a vrací se zpátky.
12: V Praze v tunelu Blanka směrem na Troju odtahovali porouchané auto, provoz kvůli tomu chvíli stál. V tunelu stojí kolona, musí regulovat provoz na vjezdech. Stojí se v Patočkově, tvoří se kolona také v Dobříšské před Mrázovkou. A na jižní spojce směrem na Černý most popojíždí kolona z Lanového mostu, co brzdí provoz, poví Jakub Vodička z motohlídky Zelené vlny.
14: Zhruba půl kilometru za Europarkem čeká na odtažení dodávka s vylomeným kolem. Na místě je policie, která místo označila, projíždí se pouze levým pruhem. Zdržíte se asi 20 minut.
12: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, ojediněle přeháňky hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14. Tolik zprávy.
15: 11 hodin 5 minut, krásné dopoledne, jsme rádi, že dál posloucháte Radiožurnál. Sport, hokejisti Las Vegas vyhráli úvodní finále západní konference NHL, a to na ledě Colorado. Na výhře hostů 4-2 se asistencí podílel Tomáš Hertl. Nejvytěžovanějším útočníkem Colorado byl Martin Nečas, na ledě byl ale pouze u dvou obdržených branek. Teď už One Republic a po písničce se podíváme na hokejové mistrovství světa. Příjemný poslech.
4: Radiožurnál Sport
3: a Karel Janů.

0: One Republic za námi, 11 hodin 9 minut, čtvrteční radiožurnál Sport je tu dál pro vás. Český národní tým dnes na hokejovém šampionátu ve Švýcarsku má volno, nepůjde dokonce ani na trénink. To jiní Češi si volný den během mistrovství světa neužijí. Na led musí v každém utkání, které se hraje, nejen rolbaři a úklidová četa, ale taky parta Čechů, která se už 16 let stará na mistrovství světa o mantinely a jejich pokrytí reklamami. Možná si myslíte, že je na začátku šampionátu jednoduše nalepí a pak už se jen dívají na hokej, jenže takhle jednoduché to není.
1: Hráči odchází do kabin na přestávku, prostorem za brankou vyjíždí na ledovou plochu BCF Areny ve Friburgu Rolba a vedle ní vychází na led i dvojice Čechů, která jde pomalu kolem mantinelu a pozorně se dívá na reklamy na něm nalepené.
2: Tak hlavně jedeme zkontrolovat, jestli nejsou někde od brusle odtržené, jestli tam někde nějaký kus nechybí, takže to opravíme a pokud je někde na bílé ploše velká tmuha od puku, tak tu překrajeme bílou, aby ten mantinel byl zase hezký a čistý.
3: Já si to představuju, že vy jdete a máte sebou kousky vlastně barevných těch samolepek, nebo jak to děláte?
2: Přesně tak, máme sebou kousky barevných samolepek a bílé a pokud ten mantinel je jenom malinko poškozený, tak ho opravíme a pokud je hodně, tak ho rovnou celý přelepíme za nový.
1: To říká Miloslav Košťál z firmy Hoch, která už takhle spravuje mantinely při mistrovství světa dlouhých 16 let. Vy ale chodíte na led i po každém rozbruslení tréninku a taky před zahájením a na konci každého dne. Co je na té práci vlastně nejtěžší? Musíte si třeba nařizovat budík, abyste byli na ledě vždy na konci třetiny nebo v ten předem stanovený čas?
2: No nejtěžší je, že tady opravdu trávíte celý turnaj, tady trávíte od rána do večera bez jediného dne volna. My tady vlastně, naše firma tady dělá ještě i jiné věci, takže jsme tu většinou ještě týden před a opravdu dá se říct, že 3 týdny v kuse nemáte prostě ani půl dne volna.
1: Miloslave, máte možnost se podívat i na nějaké zápasy?
2: Vidíme něco z hokeje, můžeme se koukat na zápasy, ale protože už to děláme dlouho s kolegyní a už těch zápasů přes rok vidíme tak strašně moc, že vlastně už si jenom vybíráme zápasy, které nás zajímají.
1: No, kolegyně tady stojí vedle nás, Natálie Trumerová. Vy se ale dostanete nejen na zápasy, ale i do míst, kam se běžný divák vůbec nepodívá.
4: Tak já si myslím, že určitě tak mezi hráče vlastně k šatnám můžeme. To jsou rozhodně místa, kam se běžný fanoušek nedostane, pokud nejsou, až asi jsou nějaký tour, kde si může člověk jako zaplatit a může se podívat. Ale jak říkáme, už to děláme dost dlouho a už to člověka jako omrzí, takže my už spíš vyhledáváme klidný a tichý místa bez lidí.
1: Jak je to vlastně s budoucností? Myslíte si, že nalepovací reklamy na mantinelech budou nahrazeny třeba těmi letkovými?
2: Firmy chtějí mít kvalitní reklamu, chtějí mít svoje barvy, což ta letková technologie ještě tolik neumožňuje. To je vlastně důvod, proč se ty mantinely dávají na plexisklo a nelepí se pod plexisklo, aby opravdu byly výrazný a nebyly tam odlesky různé pro fotografii a pro kamery, aby opravdu byly tak, jak to ty firmy chtějí.
1: To znamená, že Miloslava Košťála, Natálii Trumerovou i jejich další české kolegy z Curychu budeme vídat na mistrovství světa i v dalších letech. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Dalibor Svrtina dnes někdy po obědě kolem 13. hodiny a 30. minuty nastoupí k poslednímu kolu kvalifikace o antukový Grand Slamový turnaj, tedy French Open. Jeho soupeřem bude domácí forel. Pokud jde o další české tenisty a tenistky, tak určitě musíme zmínit Marii Bouskovou, protože ta na takové generálce před French Open na turnaji ve Štrasburku, taky se jedná samozřejmě o antukový turnaj, nastoupila už ke svému čtvrtfinálovému duelu. Na turnaji Marie Bousková plní roli nasazené osmičky, no a první set zatím pro ní nevychází úplně podle jejich představ, protože prohrává 3-5, její soupeřkou je Američanka Li, která tedy nejenom že 5-3 vede, ale vede taky teď 30-15 a je na podání. Teď už toto, Afrika, příjemný poslech.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Fotbalisté Aston Villa ovládli Evropskou ligu, ve finále porazili Freiburg 3-0 a o svém vítězství rozhodli dvěma góly těsně před poločasem. No a brankář Aston Villa Emiliano Martinez po vítězství ve finále Evropské ligy proti Freiburgu prozradil, že si během rozcvičky před zápasem zlomil prst na ruce. Argentinský mistr světa neměl ale v tom středečním utkání v Istanbulu příliš mnoho práce a taky sedmé finále, do kterého v životě nastoupil, vyhrál. Tak i se zlomenou rukou se dá chytat finále Evropské ligy.

Skupina Texas Summer Sun 11:26, krásné čtvrteční dopoledne všem, kteří nás posloucháte. Vedení české fotbalové reprezentace oznámí jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa. V seznamu by mělo být těch jmen zhruba 30, no a reprezentace jejich seznam vydá v poledne. Finální nominace bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se bude hrát 31. května v Praze. Světový šampionát Češi začnou 11. června zápasem proti Jižní Koreje. Teď už Anna Kaa.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: 57% lidí v Česku nepovažuje sudetoněmecký sjezd v Brně za správný. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Průzkumu se 14. až 18. května zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Sjezd začne zítra jako součást festivalu Meeting Brno. Na českém území bude poprvé. Téměř pětina dotázaných si myslí, že sjezd bude mít negativní vliv na česko-německé vztahy. Skoro stejné množství lidí očekává, že vztahy naopak zlepší. Podle energetického regulačního úřadu spotřeba energií v Česku za první čtvrtinu roku stoupla. Spotřeba plynu vyrostla meziročně o 4,5%. Největší podíl na to měli velkoodběratelé. Elektřinu používali hlavně domácnosti. Její spotřeba stoupla o 3%. Anglická rozhlasová stanice Caroline omylem oznámila smrt britského krále Karla III. Podle ředitele Petra Moora to zavinila chyba počítačového systému. V éteru omylem zazněl vstup, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený pro případ úmrtí panovníka. Zaměstnanci rádia se následně omluvili posluchačům ve vysílání i na sociálních sítích za nepříjemnosti. Francouzská aukční síň Arcyrial bude dnes dražit kus původního schodiště z Eiffelovy věže. Originální úsek schodů stavitelé v minulosti odstranili kvůli odlehčení konstrukce a instalaci výtahů. Úzké točité schodiště je asi 3 metry vysoké a má světle hnědou barvu. Jeho vyvolávací cena začíná v přepočtu asi na 3 milionech korun. Prodat se ale může za několikanásobek této ceny.
0: Sport.
3: Vedení české fotbalové reprezentace za půl hodiny oznámí jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa. V seznamu by mělo být zhruba 30 jmen. Finální nominace bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se v Praze bude hrát 31. května. Světový šampionát začnou Češi 11. června zápasem s Jižní Koreou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zvěř na D1 u Jiníkova a zdržení na D5 u Zdic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov stále dejte pozor, nadále hlásíte zvěř u dálnice, kvůli oplocení nemají kudy utéct.
5: Slyšel jsem před chvíličkou, že na 109 kilometrů směrem na Brno z Prahy se pohybuje srnka, tak já jsem na 108,5 500 metrů před viděl dvě mladší srnky taky stály na mezi před plotem. Nemůžou se dostat ven.
4: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Býtýšku z kilometru 156 hlásíte kolonu kamionů, nesouvisle pokračuje do zúžení v Brně, je na více než 2 hodiny, osobními auty projedete rychleji. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Zdice na 28,5 kilometru silničáři opravují vozovku, uzavřený je pravý pruh, kolona stojí z 22. kilometru a je na půl hodiny. Pozor, na souběžné silnici chybí most a zavřená je i trasa přes Černín. Na D5 před Prahou stojí fronta kamionů od Loděnice z 9. kilometru a v Praze na jižní spojce směrem na Černý most od Spořilova silný provoz a kolona přes Lanový most. Stojící dodávku ze Štěrboholské spojky už odtáhly, kolona se postupně rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Dalibor Svrčina po obědě bude usilovat o postup do hlavní soutěže grandslamového tenisového French Open. Jeho soupeřem ve finále kvalifikace bude domácí tenista Forel. To Marie Bousková, ta už absolvuje velmi těžké čtvrtfinále na poslední generálce na French Open ve francouzském Štrasburku. Tohle je duel, který už je rozehraný, no a česká tenistka tedy první set ztratila, když ho prohrála s Američankou Liovou 3-6. V tom druhém ale Marie Bousková zatím vede 2-1.

0: Luis Capaldi ve čtvrtečním radiožurnálu Sport 11.41. Fotbalisté Aston Villa triumfovali v pohárové Evropě poprvé od roku 1982. Tehdy to byl pohár mistrů evropských zemí, tedy současná Liga mistrů. Teď anglický klub slaví po výhře 3-0 nad Freiburgem titul v lize evropské. No a není se čemu divit, trenérem týmu z Birminghamu je rekordman soutěže Unai Emery. Aston Villa,
1: Europa League winners. Of course I need good club. Samozřejmě potřebuju dobrý klub, dostatečnou podporu fanoušků, skvělého majitele a taky kvalitní hráče.
2: Unai Emery vyjmenoval v rozhovoru pro CBS vše nezbytné k vítězství v evropské lize. Španělský kouč to dokázal 5x, což je rekord, navíc s 3 různými kluby. A pozor, spojuje je jeden společný prvek. Všechny 3 mají v názvu Villa. Aston Villa, dříve Villarreal a ještě předtím Sevilla, kde to vlastně všechno začalo, protože s ní ovládl Emery Evropskou ligu 3x v řadě.
1: Všichni toužili a extrémně si přáli ovládnout tuhle soutěž. V Sevilla mě to ukázali a naučili mě to. Snažil jsem se to využít potom ve Villarrealu a teď v Aston Villa.
2: Hrdinou je taky kapitán John McGinn. Ještě před 7 lety byl s týmem v druhé nejvyšší anglické soutěži. Od té doby se Aston Villa drží v Premier League, hraje v pohárové Evropě a teď v ní taky uspěla.
3: Je to speciální pocit, je mi 31 let. Trvalo to, byla to dlouhá cesta až sem. Všichni, kdo si myslí, že už možná na něco nedosáhnou, prostě pokračujte. Nezáleží na tom, kolik vám je. Sny se plní a mě se právě splnil.
2: Řekl McGinn, který může s Aston Villou snít dál. Díky triumfu v Evropské lize se anglický tým v příští sezóně vrátí do prestižní ligy mistrů. 54-letý Emery se na porovnání s těmi nejlepšími těší.
1: Rád hraju v pohárové Evropě. Budeme hrát Ligu mistrů, to je výzva pro následující sezónu. Získal jsem tituly v Evropské lize, což je fantastické, ale v Lize mistrů je to náročnější a právě proto chci hrát a právě tam.
2: Dodal Unai Emery, který se v Lize mistrů dostal nejdál do semifinále, a to v roce 2022 s Villarrealem. Od té doby trénuje Aston Villa, kde má smlouvu ještě na další 3 sezóny. Adam Procházka, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Od mikrofonu Radiožurnál Sport přeje Katka Neumannová. Je pro mě velkou ctí, že první den, první minuty vysílání nové stanice zde mohu být opravdu významným hostem.
1: Začínal premiérový páteční finiš Kateřiny Neumannové. Naproti ní seděl Dominik Hašek.
0: Co říkáš tomu, že zrovna teď začíná vysílat Radiožurnál Sport a ty jsi jeho úplně prvním hostem?
2: Já jsem rád, já myslím, že to je výborný nápad, protože naše země má spoustu sportovní fanoušků a nebyl tady žádný takový program, který...
1: Oproti současnosti byla tehdejší skladba pořadů osobností velmi rozdílná. V pondělí moderovala Andrea Sestýny Hlaváčková, v úterý byl moderátorem Martin Procházka.
3: Tady je Radiožurnál Sport. Další hodinka našeho vysílání bude o ledním hokeji, hlavně o tom mládežnickém. Povídat si budu s Dominikem Hulou. Ahoj Dominiku.
4: Ahoj Martine, děkuji moc za pozvání.
1: Ve středu se střídali jako moderátoři herci známí ze seriálu Okresní přebor. David Novotný, Ladislav Hampl a dnes už bohužel zesnulý Pavel Nečas, který proslul svým výkřikem.
5: Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa.
1: A ve čtvrtek moderoval svůj pořad na férovku Vavřinec Hradílek. Za pět let jsme se ale hodně posunuli, a to zejména ve dvou ohledech. Jednak jsme sehnali experty na fotbal a jednak jsme změnili pozici některých moderátorů právě do pozice expertů. Co se týče fotbalu, stěžejním byl nejprve příchod Zdeňka Folprechta a jeho velmi populární pořad První dotek. Na něj navázal ještě populárnější Pavel Horvát.
6: Určitě budeme mluvit o výkonu Zlína, který nebyl dobrý, ale už nebyl dobrý minulý týden. Takže Baník byl ve strašně těžké pozici a ty kluci to zvládli, byť měli štěstí, byli lepším týmem a vybojovali si tu šanci, že budou v posledním kole moc ještě servát o tu záchranu.
1: Desítka Pavla Horváta si vypracovala v jeden z nejlepších sportovních pořadů v Česku. Také Martin Procházka už není ve svém pořadu moderátorem, ale expertem a do stejné pozice se v kilometrech posunul také Jiří Ježek.
7: Proč teda tam ten závod chtěli, když třeba ty lidi, aspoň třeba z mýho pohledu, to nezajímalo tolik, jako kdyby třeba startovalo to Giro někde v Belgii nebo v nějaké jiné cyklistické zemi. Pořádně jsem to nepochopil.
1: I když se skladba pořadu proměnila, stejně jako moderátoři, některé z těch tradičních dílů se staly legendárními. Třeba ten, ve kterém si Ladislav Hampl vzal do studia svého kolegu herce Petra Čtvrtníčka.
8: A mám tu čest přivítat zde milého hosta Petra Čtvrtníčka. Ahoj Petře.
9: Ahoj. Tady se neříká takový to, s hostem se známe, takže si budeme tykat. Tady je to normálně prostě jako.
8: Měl jsem chuť to říct hned v druhý větě, ale zvládnul jsi to za mě.
9: Jestli to nemáš teda jako nařízený.
8: Nařízený to nemám, ale chtěl jsem to říct hned v druhý větě, ale ty jsi mi to hned ukradnul. No, Petře, hned první otázka, seš v Radiožurnálu
9: hned
8: Sport.
9: Hned první už, jo?
8: Hned první.
9: Já myslím, že začnem třeba šestou, aby se zbavili toho small talku.
8: Ano, a ty nervozity no, na začátku. Tak co ty a sport?
9: Na této otázce jste tady museli celý barák makat týdny.
1: Humor, ten v našich pořadech nechybí hercům ani slavným sportovcům české historie. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
1: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
0: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
2: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
1: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
0: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
1: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
0: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
1: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
0: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.

0: Hledáte praktické a stylové řešení pro váš automobil? S Gardeonem to máte bez starostí. Nabízíme moderní montované garáže, které spojují kvalitu, odolnost a moderní design. A nejlepší zpráva? Cena garáže pro jeden automobil je 152 000 korun včetně DPH a k objednávce dostanete zateplenou střechu Gardeon Thermopanel po celý květen zcela zdarma. Navíc se nemusíte trápit složitou stavbou. Montáž zvládneme už za 6 hodin. Ráno objednáte, odpoledne stojí. Neváhejte, objednejte ještě dnes na www.gardeon.cz. Gardeon. Montované je moderní.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Američan s podezřením na nákazu ebolou je v izolačním boxu v pražské nemocnici Bulovka.
3: Pacient je bezpříznakový a zatím to vypadá příznivě a uvidíme během následujících dnů, samozřejmě je to krátká doba.
2: Podle průzkumu agentury Median nepovažuje většina Čechů konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně za správné.
4: 57% si myslí, že to není správné. V této otázce je však patrný generační rozdíl.
2: Začíná nominační tisková konference české fotbalové reprezentace na kemp před mistrovstvím světa. Kolona popojíždí na dálnici D5 Uzdic ve směru do Plzně a bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, ojediněle přehánky, teploty do 23 stupňů. Je čtvrtek 21. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze je v izolaci pacient s podezřením na nákazu ebolou. Lékaři ho sledují, jestli se u něj neobjeví příznaky onemocnění. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala americká ambasáda. Do Prahy ho v noci přepravil speciální letoun. V nemocnici Bulovka máme reportéra Jakuba Vika.
5: U muže se podle posledních informací zatím žádné příznaky eboly neprojevily. Lékaři mu ihned po příjezdu odebrali vzorky k základnímu vyšetření. K tomu specializovanému vyšetření na potvrzení případné nákazy ebolou lékaři přistoupí až v případě, že se příznaky objeví. Teď je Američan na pozorování v takzvaném bioboxu. Jde o malou, samostatnou, hermeticky uzavřenou místnost pro vysoce infekční pacienty. V izolaci stráví minimálně 3 týdny, během kterých se může ebola projevit. Z Bulovky Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Odpoledne začne v Brně festival Meeting. Letos je jeho tématem heslo Kde domov můj? I proto je součástí 11-denního festivalu víkendový sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Poprvé uspořádaný v Česku.
6: První akcí bude odpoledne 5 dní setkání zástupců sudeckých Němců i 2 Wintnerových dětí, říká za pořadatele David Macek.
7: Přichází se doslova obejmout se současnými sudeckými Němci, protože vědí, že jsou to lidé, kteří prošli sebereflexí.
6: Před pětou se mají shromáždit i protestující lidé. Ti svůj nesouhlas vyjadřovali opakovaně, třeba na schůzích zastupitelů.
8: Zvete jenom potomky těch, co nám ublížovali.
6: Na sjezd dohlédnou mimořádně desítky policistů, říká jejich jihomoravský ředitel Leo Štržil.
9: Očekáváme ale, že veškerá shromáždění by mohla proběhnout relativně v poklidu.
6: Pořadatelé festivalu říkají, že respektují nesouhlas lidí, ale nechtějí, aby přerostl v násilí. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
2: Více než polovina lidí nepovažuje za správné, aby v Brně byl sudetoněmecký sjezd. V bleskovém průzkumu agentury Median pro Radiožurnál tak odpovědělo 57% dotázaných. Odpovědi se hodně lišily v souvislosti s věkem respondentů.
10: Za správný má sjezd 68% mladých ve věku 18 až 24 let. Stejný podíl seniorů má opačný názor, potvrzuje analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
11: Negativní postoj nejčastěji zastávají starší respondenti ve věku 75 a více let.
10: Podle Zuzany Liscové z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nemusí mít Češi z konání sjezdu obavy. Může to být naopak příležitost.
12: K ocenění toho, čeho jsme dosáhli zatím v reflexi traumatické česko-německé minulosti a k pokračování tohoto dialogu.
10: Na dotazy agentury Median odpovídala 14. až 18. května víc než 1000 dospělých. Jana Čermáková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
13: Víme, co se děje u vás.
2: Evropská unie a Severoatlantická aliance by podle českého prezidenta měly více spolupracovat. Petr Pavel to řekl při zahájení Globsec Fora. Konference o světové bezpečnosti začala ráno v Praze.
14: Petr Pavel řekl v úvodu Globsec Fora, že Evropa pokročila ve zvedání výdajů na obranu, výrobě munice a podpoře Ukrajiny, ale nestačí to. Argumentoval, že obrany schopnosti by skutečně pomohlo, kdyby Evropská unie a NATO těsněji spolupracovali. Dopoledne debatovali mimo jiné zástupci předních technologických firem o rezervách Evropy v oblasti technologií. Místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkunenová řekla, že se Evropanům daří adaptovat umělou inteligenci, ale že je potřeba vyvíjet i vlastní AI modely, trénované na evropských jazycích a hodnotách. Globsec Forum s letošním tématem Globální systémová transformace potrvá do soboty a vystupují na něm přední světoví politici, odborníci nebo zástupci biznisu. Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Nové logistické centrum pro chemikálie chce postavit v Ústeckém kraji tajvanská firma Transglobal. Zaplatí za něj zhruba 500 000 000 korun. Sklad má zásobovat chemikáliemi především výrobce čipů v Německu, Nizozemí, Rakousku i jinde v Evropě. Proč si pro stavbu vybrali Ústecký kraj, to vysvětluje jednatel české pobočky společnosti Gerichiu.
15: First of all, that Ústí region has a very long history regarding chemical manufacturing history.
16: Ústecký kraj jsme si vybrali hlavně kvůli místní dlouholeté tradici chemické výroby, její přípravy a zpracování. Dalším důvodem byla blízkost k našim obchodním partnerům a zákazníkům.
2: Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím s veřejnými zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Radiožurnálu to řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibhej.
17: Obvinění se měli podílet na machinacích soutěží o veřejné zakázky v celkovém objemu minimálně 100 milionů korun. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy spojené s veřejnou soutěží, účastí na organizované zločinecké skupině, podplácení a přijetí úplatku.
2: Podle informací Radiožurnálu jsou mezi obviněnými zástupci stavebních firem a taky bývalý politik hnutí ANO a bývalý ředitel městské realitní agentury Robert Masarovič. Česko jako jediný člen Evropské unie nepodpořilo rezoluci Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Text vychází ze stanoviska Mezinárodního soudního dvora. Podle něj jsou země právně zodpovědné za případné porušování svých klimatických závazků. 141 států rezoluci podpořilo, 8 bylo proti, Česko se hlasování zdrželo.
18: Odo Tevi z ostrovního státu Vanuatu, který text navrhl, požádal zbytek světa, aby změnu klimatu, co by zásadní problém naší doby, bral se vší vážností. Rezoluce státy vyzývá, aby plnili mezinárodní závazky a snažili se zbrzdit oteplování a jeho dopady. Podporuje také možnost vést spory o odškodnění se zeměmi, které ochranu klimatu zanedbávají. Proti se postavili třeba Rusko, Irán nebo Spojené státy. Trumpova vláda závažnost změny klimatu popírá. Vědecky potvrzený vliv člověka a závažnost problému letos zpochybnili také český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo motoristé na ministerstvu životního prostředí. Jan Kaliba, Radiožurnál.
19: Sport. Začala tisková konference české fotbalové reprezentace. Trenér Miroslav Koubek oznámí 30 členů nominaci národního týmu na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Jména ale ještě nezazněla. Nabídneme je ve vysílání Radiožurnálu Sport i hned po zprávách. Finální zúženou nominaci trenér Miroslav Koubek oznámí po přípravném utkání s Kosovem na Letné 31. května. Fotbalisté Aston Villa vyhráli poprvé v klubové historii Evropskou ligu. Ve finále v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Trenér anglického týmu Unai Emery ovládl soutěž po páté, což je rekord. Předtím to španělský kouč dokázal s Villarrealem a Sevillou, se kterou triumfoval dokonce třikrát v řadě, jak zavzpomínal v rozhovoru pro CBS.
20: Všichni toužili a extrémně si přáli ovládnout tuhle soutěž. V Sevillě mě to ukázali a naučili mě to. Snažil jsem se to využít potom ve Villarrealu a teď v Aston Villa.
19: Aston Villa získala titul v pohárové Evropě poprvé od roku 1982. Tehdy triumfovala v poháru mistrů evropských zemí.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Překážka na D1 v Ostravě a omezení na D5 Uzdic. Na D1 v Ostravě směrem do Brna za sjezdem na centrum stojí v omezení kamion. Na kilometru 358 bloků je jediný pruh a provoz se tak zastavil. Tvoří se kolona, poslední volný sjezd je na kilometru 361. Objedete to přes Mariánské hory, zpět se vrátíte po Rudné ulici na exitu 354. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Býtýšku z kilometru 160 62 hlásíte kolonu kamionů, nesouvisle pokračuje až do zúžení v Brně, chvílemi se zastavuje i levý pruh. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Zdice na 28. a půl kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě, brzdí se na 22. kilometru, zpoždění 25 minut. Zůstaňte na dálnici, na souběžné silnici je uzavírka, není tam most a další severní trasa je také uzavřená. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
21: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, večer, místy až skoro jasno, ojediněle přehánky hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách naměříme kolem 14. Tolik zprávy.
1: 12 hodin 9 minut, čtvrtek 21. května. Krásné poledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Česká plochá dráha bude mít v sobotní pražské Grand Prix nakonec minimálně dvojí zastoupení. Po zranění Dana Bewleyho totiž připadla divoká karta Adamu Bednářovi, protože její původní majitel Jan Kvěch bude na startu jako regulární náhradník za britskou hvězdu. 18-letého Bednáře čeká premiéra ve vrcholném seriálu. Po jeho posunu připadla pozice druhého rezervního jezdce pro závod na markétě Adamu Nejeschlebovi, tím prvním je Daniel Klíma. No a zajímá nás samozřejmě taky tenis, protože Marie Bousková ta nastoupila ke čtvrtfinálovému duelu ve Štrasburku proti Američance Liové. Připomeňme, první set vyhrála Američanka poměrem 6-3, v tom druhém Marie Bousková aktuálně vede 5-4.
21: Radiožurnál Sport
3: a Karel Janů.

12 hodin 14 minut začala tisková konference české fotbalové reprezentace. Trenér Miroslav Koubek oznámil 30 členů nominaci národního týmu na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Tu finální zúženou nominaci trenér oznámí po přípravném utkání s Kosovem na Letné 31. května už v tuhle chvíli, ale ve čtvrtečním radiožurnálu Sport, který můžeme na těch 30 jmen, tak se pevně připoutejte, jdeme na telefonní seznam. Brankáři Lukáš Horníček, Matěj Kovář a Jindřich Staněk, obránci Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejčí, Jaroslav Zelený a David Zima, záložníci Pavel Bucha, Lukáš Červ, Vladimír Darida, Tomáš Ladra, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka, Tomáš Souček, Pavel Šulc a Denis Vyšínský a útočníci Adam Hložek, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Christoph Kabongo, Jan Kuchta a Patrik Šik. Myslím, že jmen, o kterých určitě budeme v odpoledním vysílání radiožurnálu Sport mluvit podrobněji, je tam na první dobrou hned několik. Tak poslouchejte nás dál, jsme radiožurnál Sport. Good.

0: Ve Vysočina aréně a v jejím okolí se ode dneška prohání elitní závodníci na horských kolech. Nové Město na Moravě totiž hostí závody světového poháru. Odpoledne startuje první oficiální trénink, dnes se dostane i na juniory. Závody ve Vysočina aréně patří u jezdců mezi ty vůbec nejoblíbenější. Taky letos se těší na zajímavé tratě i na skvělou diváckou atmosféru.
1: So Danny, what do you see?
2: I don't see anything.
3: Petr Vlášek se stará o zázemí a pohodu jednou z týmů. Teď oblíží spolu s francouzským kolegou tratě.
1: Tak, tady máme sekci, kdy vlastně loni v short tracku nám Chris Blevins spadnul řetěz na jednom z těch dvou skoků a nahazoval si ho rukou a přesto dokázal pak ještě vyhrát, i když propadl dozadu. Tady musel opravdu zabrat.
3: Navzdory spadlému řetězu vlastně dobré vzpomínky.
1: Jo, určitě. But this is after the downhill, they go here.
3: Hlavně je zajímají změny oproti loňskému ročníku.
1: Kdy vlastně po tom rychlém startu tady ty závodníci najedou tady do té duální sekce a tady už v podstatě to bude redukce do nějakého takového hadu a tady se může rozhodovat i v podstatě takový počáteční průběh toho závodu.
3: Jakub má v péči jedno kolo, jeho kolegové každý dvě.
4: Setting it up now with the, all the measurements.
5: Teď nastavuju kompletně kolo. No a za půl hodiny máme focení.
4: We have a photoshooting in 30 minutes.
3: Kolo teď musí být hlavně hezké. Teprve potom i schopné.
4: Then we finish the setup with
5: a potom s jezdcem doladíme detaily. Na první trénink je to stejné jako před závodem. A pak už jen třeba tlaky v pneumatikách. To se dělá podle přání jezdce.
4: The likings of the rider.
6: Předpověď je vynikající a zprávy, které přišly od mezinárodních týmů, tak jsou taky dobrý, protože přijede jak Tom Pidcock, tak Matěj van der Poel a to jsou pro diváky velký lákadla.
3: Takže mluvčí novoměstských závodů Jan Němec čeká, že se ve Vysočina aréně do neděle vystřídá až 25 000 diváků. Daniel Zach, Radiožurnál.

To byla Tublatanka ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Je 12 hodin a 25 minut. Marie Bousková bohužel nezvládla svoje čtvrtfinále na antukovém turnaji ve Štrasburku. Česká tenistka nepotvrdila roli turnajové osmičky proti Američance Liové, se kterou prohrála ve dvou setech 3-6 a 5-7.

0: Radiožurnál je půl jedné. Kateřina Causidisová má zprávy.
1: Francouzská finanční prokuratura do konce tohoto roku rozhodne o možném trestním stíhání českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Francouzské úřady vyšetřují jeho nákup vily na jihu země. Podle deníku Le Monde Babiš koupil prostřednictvím řetězce offshoreových společností v přepočtu za 350 milionů korun. Babiš v minulosti všechna obvinění popřel s tím, že nákup nemovitosti byl v souladu se zákony. Fotbalová reprezentace Demokratické republiky Kongo kvůli epidemii eboli ruší přípravné zápasy v metropoli Kinshase. Místo toho budou hráči podle mluvčího týmu trénovat v Belgii. V pondělí se měli fotbalisté na otevřeném tréninku vidět s domácími fanoušky. Přípravné zápasy mužstvo odehraje podle plánu. V Kongu na epidemii krvácivé horečky zemřelo přes 130 lidí. Případu mučení a znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku přiznali vinu všichni čtyři obžalovaní. Kauzu dnes začal projednávat Ústecký krajský soud. Podle obžaloby jeden z mužů skoro 3 měsíce ve sklepě rodinného domu věznil ženu a předtím podle vyšetřovatelů znásilnil dvě jiné ženy. Jemu i jeho třem komplicům za to hrozí až 12leté vězení. Nové logistické centrum pro chemikálie postaví tajvanská firma v Ústeckém kraji. Zaplatí za něj zhruba 500 000 000 korun. Teď investor hledá místo pro jeho stavbu. Chemikálie na výrobu polovodičů chce rozvážet do Německa, Rakouska nebo Nizozemí. Sport. Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra figurují v nominaci české reprezentace pro přípravný kemp před mistrovstvím světa. Oba byli po vyloučení za nesportovní chování v derby se Spartou. V listině jmén trenéra Miroslava Koupka ale nechybí. Nováčky jsou Hugo Sochůre, Kristofer Kabongo a Alexander Sojka. Finální nominace na šampionát bude známá po přípravném utkání s Kosovem na Letné 31. května.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u Bíteše a překážka v Ostravě. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš z kilometru 165 zůstává kolona kamionů táhnoucí se do zúžení v Brně. Levý pruh jede rychleji. Vyplatí se zůstat na dálnici, na souběžné silnici je za Veselkou uzavírka a nehodu auta s traktorem hlásíte ze souběžné silnice za Ostrovačicemi.
4: Divadlový provoz, osobní vozidlo je na střeše mimo komunikaci, na místě zasahují hasiči a policie, takže i tam počítá se zdržením a s kolonou.
3: Na D1 v Ostravě směrem do Brna za sjezdem na centrum stojí v omezení kamion na kilometru 358 blokuje jediný pruh a provoz tam začala řídit policie. Tvoří se kolony v obou směrech, směrem do Brna je fronta na téměř hodinu. Poslední volný sjezd je na kilometru 361, objedete to přes Mariánské hory. Zpět se kvůli omezení dá vrátit až po Rudné ulici na exit 354. Na D5 z Prahy do Plzně před sjezdem na Beroun se na 18. kilometru zastavuje pravý pruh, levý na 22. A provoz brzdí omezení za Zdicemi, zpoždění v osobních autech 20 minut, pozor, souběžná silnice je uzavřená. A na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru stojí fronta kamionů a pokračuje na Pražský okruh za Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, ještě na Moravě a ve Slezsku místy přeháňky. Teploty od 18 do 23 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Billy Idol, 12 hodin 37 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe a přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčky útočníka Kristofa Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s teprve 17-letým Hugem Sochurkem, širší nominaci na šampionát jsou i útočník Tomáš Chorý a obránce David Douděra, které pražská Slavia po vyloučení v nedávném derby vyřadila ze svého kádru do národního mužstva, se po zranění taky vrací Adam Hložek. Trenér Koubek na dnešní tiskové konferenci v Praze oznámil celkem 29 jmén po přípravném zápase s Kosovem. 31. května zveřejní tu finální nominaci na šampionát, která bude čítat 26 hráčů, no a ještě ten stejný den tým potom odletí na závěrečný turnaj. 4. června odehraje generálku v New Jersey proti Guatemale. Do turnaje pak Češi vstoupí o týden později utkáním s Koreou v mexické Guadalajaře. My teď ale od fotbalu pojďme k atletice. Mezi velké mládežnické talenty patří atleti klubu Škoda Plzeň. Bratři Čertíkové, 18-letý Bohuslav i o rok mladší Bedřich, se úspěšně věnují 10 boji. Starší z bratrů nedávno splnil výkonem 7514 bodů limit na letošní juniorské mistrovství světa v americkém Eugene a s Bohuslavem Čertíkem si povídal náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Bohuslav Čertík patří mezi talenty české plzeňské atletiky. Letos jste si vylepšil osobní rekord 10 bojů, je to 7514 bodů, limit pro mistrovství světa juniorů, tak ideální vstup do sezony, dá se říct?
2: Jo, určitě za mě řekl bych, že ideální vstup. Na začátek sezony bych řekl, že výborný výkon, určitě je kam se zlepšovat a jo, jak říkám, určitě dobrý začátek na sezonu.
1: Dal tenhle ten výsledek jasný cíl té sezóně, protože tím, že máte limit, tak můžete směřovat právě směrem do zámoří na světový šampionát, tu svoji přípravu, tréninky, závody.
2: Jo, určitě. Mám teď cíl se pořádně připravit na ten svět, abych tam dokázal předvést něco, za co budu rád a za co se budu moc trochu chlubit, že jsem tam byl.
1: 10 bojů se věnuje váš mladší bratr Bedřich. Vás dělí jeden rok věku, tak je mezi vámi velká rivalita.
2: Jo, určitě na trénincích, jo. Soutěžíme mezi sebou furt, což si myslím, že je pro nás velký plus, jakožto spolutrénující, a řekl bych, že nás to dost posouvá, protože se navzájem vytahujeme a ty výkony pak jdou samozřejmě nahoru. No.
1: A je ta rivalita, je to předhánění, hecování ve všech disciplínách stejné, nebo máte vůbec disciplíny, ve kterých je lepší bratr?
2: A tak zatím jsem ve všech disciplínách o kousek napřed, ale co se týče techniky, tak na vejšku, tak ve vejšce určitě lepší, bych řekl. A v překážkách taky, tam teď má trochu lepší osoba, takže v překážkách se taky vytahujem.
1: Vaše nejoblíbenější a naopak nejméně oblíbená disciplína v rámci 10 bojů, co by to bylo?
2: Tak nejoblíbenější bude asi ta tyč. Tam jsem si skočil právě v tom 10 boji 5 metrů po první životě. A nejméně oblíben asi všichni 10 bojaři mají 15-stovku, bych řekl.
1: Povězte, co vás a možná tedy bratra přivedlo vůbec nejen k atletice, ale hlavně k té nejnáročnější disciplíně, k 10 boji.
2: Tak vlastně my jsme sem přišli na Škodovku na školní závody, kde si nás náš vlastně trenér našel a vyzval nás, jestli nechcem začít dělat atletiku. A já jsem si řekl, že to můžeme zkusit, a začalo mě to bavit. A o rok díl jsem vlastně přemluvili bráchu, který jsem přišel taky zkusit a začalo to taky bavit, tak od té doby to vlastně děláme.
1: Proč 10 boj?
2: Proč 10 boj? Vlastně ani nevím, prostě jsme s ním začali a nějak jsem u něj přetrval. A řekl bych, že to asi nejlepší, protože nevím, jestli by mě bavilo čistě se specializovat na jednu disciplínu. Mně se líbí ta různorodost těch tréninků, že každý trénink je jiný.
1: Kdo je vaším vzorem vlastně mezi 10 bojaři? Jsou to české legendy, Roman Šeberle, Tomáš Dvořák a další, anebo spíš v zahraničí někdo, třeba z té aktuálně závodící generace?
2: Že bych měl extra nějaký vzor, by se říct asi nedalo, ale rád sleduju třeba teď Ehamra, který dal světový rekord v hale, a to je asi on. Toho sleduju teď asi nejvíc.
1: Švýcar Ehamr, vynikající dálkař. Je to třeba disciplína, ve které potřebujete ještě nejvíc přidat, ta dálka centimetru?
2: Určitě. Dálka bych řekl, že je jedna, možná i nejhorší disciplína, co mám v celém 10 boji, takže určitě na ní kde zapracovat a jsou tam velké rezervy.
1: Popisuje plzeňský 10 bojař Bohuslav Čertík. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Tolik Sheryl Crow ve 12.47, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe a přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčky. Je tam celá řada zajímavých jmen. Celkem bylo oznámeno tedy na tiskové konferenci v Praze 29 jmen. No a na zmiňované tiskové konferenci byl taky kolega Lukáš Michalík. Lukáš, hezký čtvrtek.
1: Krásný čtvrtek, dokonce jsem tu stále.
0: Dokonce si tam stále, tak to jsme moc rádi. Pojďme ke dvěma velmi skloňovaným jménům v poslední době. Útočník Tomáš Chorý, obránce David Douděra. Jejich jména zazněla, tak jak to trenér Koubek komentoval, pokud na to byl dotázán?
1: Byl na to dotázán dokonce mnou, já dodám ten kontext po ligovém derby Slavie

0: jak by se k tomu postavila Slavia, jestli by je také nenechala hrát. Ta odpověď samozřejmě zůstala nevyřčená. Blíže se to téma nějakým způsobem nerozpitvávalo, protože Miroslav Koubek a ostatní generální manažer reprezentací a Pavel Nedvěd se k němu vyjadřovali už minulý čtvrtek na setkání s novináři, takže se dalo předpokládat, že tito hráči v té nominaci budou. Jak už jsem zmínil, Koubek nad tím přemýšlel, ale rozhodl se oba vzít.
1: Lukáši, trenér Miroslav Koubek povolal taky tři nováčky, útočníka Kabonga, záložníky Alexandra Stojku s teprve 17-letým Hugem Sochůrkem, tak předpokládám, že i na ně byl dotazován, jak zdůvodňoval tahle ta tři jména.
0: Ano, tím společným jmenovatelem podle Miroslava Koubka je aktuální sportovní forma, že zkrátka všem třem hráčům se v jejich klubech daří. Zdůraznil, že všichni tři budou hrát proti Kosovu. Zápas národní tým nepojímá jako nějaký sehrávací duel, takže Sochurek, Kabongo ani Sojka na tom přípravném kempu prý nebudou dělat komparzisty na tréninku. Budou hrát proti Kosovu minimálně poločas, pokud se samozřejmě nestane nic závratného. Všichni jsou mladí. Miroslav Koubek zdůraznil, že národní tým není zkostnatělý, ví o mladých hráčích a ti teď mají tedy šanci se ukázat. Samozřejmě velké téma Hugo Sochůrek. To je prvé 17-letý fotbalista, který ani nenastoupil zatím za 21. Teď je tedy v národním A týmu. Miroslav Koubek mluvil o tom, že pro něj hrála zajímavá typologie. Miroslav Koubek řekl, teď budu citovat, že se vymyká uniformně českých středních záložníků, zkrátka, že je trochu jiný, má opravdu velký potenciál a realizační tým je zvědavý, jak bude vypadat v porovnání s tou mezinárodní konkurencí. Co se týče Alexandra Sojky, zajímavé je, že Miroslav Koubek v době, kdy trénoval Plzeň, tak Sojka odešel na přestup vlastně se zpětným odkupem do Hradce Králové, ale Koubek zdůraznil, že on nechtěl, aby odešel, že to bylo rozhodnutí někoho jiného, že se mu vždy líbil i vzhledem k tomu, jak je univerzální, je schopný zaskočit na více pozicích a zase pro něj hrála velmi dobře ta sportovní, nebo respektive hrála pro něj ta velmi dobrá sportovní forma. No a poslední Christoph Kabongo, také jeho zažil Miroslav Koubek v Plzni, ale on pak byl dlouho zraněný, prospělo mu hostování v Mladé Boleslavi, kde se rozehrál, měl dobrá čísla, byl produktivní, zkrátka se rozjel, takže i jeho chce vidět Miroslav Koubek v akci, ale několikrát zdůraznil, že to, že tito mladí hráči jsou aktuálně v té širší nominaci na ten kemp před mistrovstvím světa, tak to automaticky neznamená, že se na mistrovství světa skutečně podívají, ale mají šanci se ukázat.
1: Lukáši, ty samozřejmě fotbalový národní tým sleduješ dlouhodobě, tak když se zeptám vyloženě tebe jako fotbalového reportéra Radiožurnálu Sport, tak je tam podle tebe nějaké překvapení? Chybí tam někdo?
0: Některá překvapení jsou tam určitě z mého pohledu. Začnu Adamem Hloškem, to je podle Miroslava Koubka jediná výjimka, která nesplňovala to, že zkrátka má ideální herní vytížení, protože Adam Hložek se dlouho nějakým způsobem dostával z dlouhodobého zranění, teď teprve začíná hrát, ale pro Miroslava Koubka to je trochu jiná situace než u ostatních hráčů, kteří třeba nechyběli v té barážové nominaci, ale na mistrovství se ta nepojedou. Řeč je třeba o Martinu Vitíkovi nebo Adamu Karabcovi. Martin Vitík se tedy nedostal do té nominaci, u něj tedy Miroslav Koubek zmínil souběh nepříznivých okolností, zranění, výpadek ze sestavy a nahrazuje ho tedy v té nominaci David Zima a téměř totožná situace je i u Adama Karabce, který má smůlu, že je v týmu, tedy konkrétně v Lyonu, kde teď prakticky nehraje, od té baráže odehrál podle Miroslava Koubka zkrátka jen desítky minut, úplně z toho vypadl. No a naproti tomu dal tedy Adama Hloška, který se po zranění teprve rozjíždí a trenéři ho chtějí vidět, protože vědí, co dokáže. Ještě jedno hodně zajímavé téma, a to je brankářská trojice. Na mistrovství světa pojede trio Horníček, Kovář, Staněk. Ten výběr měli v kompetenci hlavně trenéři brankářů a zajímavé je, že Miroslav Koubek řekl úplně na rovinu, že Jindřich Staněk poletí do Spojených států jako brankářská trojka. Ví o tom, je s tou rolí srozuměný, akceptoval tu pozici a ostatně je to logické, protože dlouho nechytal. Ty role jsou jasně rozdělené. On tedy Miroslav Koubek napřímo neřekl, kdo bude jedničkou, ale dá se samozřejmě předpokládat, že to bude Matěj Kovář. Dotaz přišel i na dvojici brankářů, kteří v té nominaci nejsou, a to Antonín Kinský a Martin Jedlička. Kinský začal chytat v Tottenhamu, ale po konzultaci s ním v té nominaci chybí. Můžou za to i zdravotní problémy, protože Kinský údajně půjde na plánovaný lékařský zákrok. No a Martin Jedlička.

0: se jednoduše do té nominace nevešel, bylo mu to vysvětleno, prý to přijal, ale na to se budeme muset zeptat tedy jeho.
1: Budeme se na to určitě ptát. Miroslav Koubek, trenér české fotbalové reprezentace, oznámil 29 jmén, přípravný zápas Kosovo 31. května, potom ještě tedy ta generálka proti Guatemale, no a o týden později už vstoupí utkáním s Koreou národní tým v Mexiku do šampionátu. Teď jsme o tom mluvili s Lukášem Michalíkem. Lukáši, moc děkujeme, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: Radiožurnál Sport dnes ve čtvrtek 21. května slaví páté narozeniny a velmi výjimečného hosta měl mezi 10. a 11. ve své desítce Pavel Horvát. Pavle, tak není to tak dlouho, co si opustil studio Radiožurnálu Sport a teď tě v něm aspoň takhle přes linky vítám zpátky. Krásný čtvrtek.
2: Dobrý den ještě jednou.
1: Pojďme na to. Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal před mistrovstvím světa na to přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčky. Slyšeli jsme asi, jak si jsme to teď rozebírali i s Lukášem Michalíkem, který na té tiskovce přímo byl. Tak Kristof Kabongo, Alexander Sojka, teprve 17-letý Hugo Sochůrek. Jaká je tvoje reakce na tahle tři jména?
2: Tak samozřejmě Lukáš byl vyčerpávající a perfektní, tak jako vždycky naši kolegové jsou. Takže těžko se bude říkat něco novýho, nicméně samozřejmě Sochůrek si myslím, že určitě je to zajímavý jméno, hlavně do budoucna. Myslím si, že zatím ještě nemá ty mezinárodní zkušenosti, byť předved opravdu velkou kvalitu, kterou přesvědčil většinu odborníků o tom, že je to výjimečný hráč a určitě nás ještě o tom přesvědčí v budoucnu. Myslím si, že ta nominace je taková spíš, aby opravdu si k tomu čuchnul. Bylo tam zmíněný, že ještě nebyl nikdy ani v 21, takže tohle to je pro něj velký skok, ale je to krásný příběh. Kabongo si myslím, že mě úplně nepřesvědčil, ale chápu to, že v té širší nominaci je, protože před tím zraněním, který měl v Plzni, tak prostě ukazoval, jaký potenciál v něm je a je to i pro něj velká motivace být v národňáku.
1: Názor Pavla Horváta na to, že jsou v té nominaci taky Douděra a Chorý, určitě zazněl a není to asi nečekané, zazněl v minulosti už tady na Radiožurnálu Sport, ale kdybys to měl shrnout.
2: Tak ty všechny ty věci, které říkal Míra Koubek, prostě to je všechno realita, pravda. Já prostě stojím za tím, že ty kluci oba dva vlastně charakterově jsou prostě jiný, jsou to bojovníci, jsou to kluci, který, když se zeptáš jejich spoluhráčů, jejich trenérů, tak vlastně o nich nikdo neřekne nikdy nic špatného, protože prostě jsou správní a to, že na hřišti chtějí vyhrát a udělají pro to všechno, někdy je to za hranou, někdy určitě to nechceme vidět, ale vlastně jako spoluhráč nebo trenér tyhle ty hráče chceš mít a máš je rád a já si myslím, že stejnou pozici mají i u reprezentačních trenérů.
1: Pavle, trenér Koubek oznámil celkem 29 jmén, ještě se z toho bude škrtat, k tomu se ještě dostaneme za chviličku, ale v té 29, je tam pro tebe nějaké vyloženě překvapení, nebo je tam někdo, kdo třeba tobě chybí?
2: Myslím si, že takhle ne překvapení, ale já jsem to trošku čekal, že tam bude Adam Hložek, protože samozřejmě on taky předváděl stejně tak třeba jako Kabongo před těma zraněníma výkony, který jsou nadstandardní. Myslím si, že ho trenéři potřebují vidět reálně v tréninku, reálně v tom zápase, který určitě taky v něm nastoupí on, tak jak byly zmiňovaný ty tři nováčkové. A myslím si, že samozřejmě pokud Adam bude zdravý a připravený, tak jak ho známe, silnej, schopnej dávat góly, tak by měl v nominaci být.
1: Teď teda, Pavle, oznámeno 29 men, ta finální nominace bude 26 hráčů, my jsme tady teď zmínili tři mladíky, tak nebudou škrtnutí tihle tři, nebo myslíš, že tam je opravdu šance, že někdo z těch hodně mladých hráčů by se tam mohl dostat na šampionát?
2: Určitě tam šance je, já si myslím, že opravdu a vnímám to tak i s odstupem času, jako když jsem skončil jako hráč, tak ty trenéři si prostě všímají maličkostí a může rozhodnout jedna povedená akce v tom přáteláku, samozřejmě může rozhodnout i něčí zranění, je to prostě sport, nejenom v tom zápase, ale v tom tréninkovém procesu se můžou stát nějaký věci, které prostě někoho vyřadějí a já si myslím, že ta nominace je celkem pochopitelná a že ty kluci jsou tam zaslouženě.
1: No tím, co jsi teď řekl, jsi mě pěkně navedl na poslední věc, kterou jsem se tě ještě chtěl zeptat, protože to samozřejmě máš za sebou jako hráč, který býval povoláván do reprezentace, tak myslíš, že ti hráči, kteří teď slyšeli svoje jméno nebo viděli svoje jméno, takže na sebe budou hodně opatrní?
2: No tak záleží, samozřejmě většina z nich už v úvozovkách o nic nehraje, když to přeženu. Hmm. Samozřejmě myslím si, že i ty trenéři v těch klubech na to budou brát ohled, protože si myslím, že všichni to těm klukům budou přát, aby se na to mistrovství světa podívali a když to řeknu, tak tuctovej ligovej zápas by mohl rozhodnout o tom, že ty kluci tam nepojedou, takže samozřejmě ty kluci na sebe budou dávat pozor. Viděl jsem i několik těch přáteláků před těma mistrovstvíma nebo před těma šampionátama. Samozřejmě i ty hráči, proti kterým hraješ, tak si na sebe dávají pozor, protože prostě je to životní zážitek a samozřejmě sami vidíme v naší historii, že ne úplně opakovatelný třeba v jedné kariéře, takže nějakou malinkou chybičkou můžeš přijít o svůj životní příběh, takže to si myslím, že všichni v hlavě mít budou.
1: To říká Pavel Horvát ve čtvrtečním radiožurnálu Sport.
3: 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Ústřední vojenská nemocnice v Praze projíště nového ředitele Václav Masopus požádal o převelení. V nominaci fotbalové reprezentace před mistrovstvím světa jsou i Korý a Rouděra. V Ostravě na dálnici D1 komplikuje dopravu nepojízdný kamion. A bude oblačno, spolu jasno, do Černicky skoro jasno, ojedinělé přehání ty teploty do 23 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou je v péči českých doktorů. Do fakultní nemocnice Bulovka ho z letiště Václava Havla v noci převezl tým záchranářů a hasičů. Na Bulovce zůstane minimálně 3 týdny na pozorování. Tak dlouho může trvat, než se onemocnění projeví. Podle ředitele nemocnice Petra Koloucha karanténa amerického občana nijak neomezí běžný provoz ani kapacity určené pro české občany.
5: To je standardní pacient, je to standardní kapacita, máme rezervy jak pro pacienty zevnitř nemocnice, tak pro případné požadavky, kdyby takové přišly. Je to víceméně oskoušená metoda již od doby covidu.
3: Američan se s ebolou dostal do kontaktu jako lékař v rizikové oblasti na hranici Ugandy a Konga. Ředitel pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Masopust požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD o převelení na jiné služební místo. Šéf rezortu mu vyhověl. Ústřední vojenskou nemocnici zřizuje ministerstvo obrany. Ředitele proto jmenuje i odvolává právě ministr. Kdo bude Masopust nově působit, zatím není jasné. Radiožurnálu to řekla mluvčí nemocnice Andrea Štorchová.
6: Ohledem na odbornou specializaci bude plukovník doktor Masopust v nadcházejícím období převelen na jiné služební místo, kde chce i nadále působit ve prospěch armády České republiky, zejména v oblasti své lékařské specializace, kterou plánuje dále rozvíjet.
3: Vyjádření ministerstva obrany zjišťujeme. V minulém týdnu v nemocnici zasahovala policie v kauze falešných posudků, obvinila 10 lidí. Ukrajina pokračuje v útocích na ruská ropná zařízení. Nepilotované letouny opět zasáhly rafinérii v Sizrani v Samarské oblasti Ruské federace. Podle tamních úřadů zemřeli 2 lidé.
7: Amatérské záběry zveřejněné na telegramovém kanálu Exilenova zachycují přímý zásah rafinérie v Sizrani, 700 kilometrů od ukrajinské hranice. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského už ukrajinské drony tímto způsobem v posledních týdnech zničily 10% všech ruských kapacit na zpracování ropy. Běloruské ministerstvo obrany mezitím potvrdilo, že Rusko převezlo na území Běloruska jadernou munici do raketových systémů Iskander, a to v rámci společných rusko-běloruských jaderných cvičení. Ta by měla dnes skončit. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Sport. V nominaci českých fotbalistů na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem jsou i Tomáš Chorý a David Douděra. Oba hráče Slavia nedávno vyřadila z kádru po vyloučení a nesportovním chování v derby se Spartou. Trenér reprezentace Miroslav Koubek o Chorém s Douděrou říká.
9: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem si dělal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém v národním mužstvu a vrátili se do klubu. Postavili by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
8: V 29 člené nominaci jsou tři nováčci, Christopher Kabongo, Alexander Sojka a Hugo Sochůrek. Do národního mužstva se po zranění vrací ofenzivní univerzál Adam Hložek. Domácí kemp začne za týden po přípravném utkání s Kosovem v neděli 31. května oznámí Koubek finální seznam jmen na šampionát. V tom bude 26 fotbalistů.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná D1 v Ostravě a kolony na plzeňské dálnici u Berouna. Na D1 čekejte v Ostravě kolony v obou směrech. Na kilometru 358 v omezení v jediném pruhu směrem do Brna odtahují nepojízdný kamion. Na místě jsou policisté a na dálnici řídí průjezd kyvadlově. Kolony tedy v obou směrech a jsou dlouhé. Směrem do Brna sjíždějte na přívoz, dá se to obět přes město. Směrem do Polska poslední volný sjezd na Rudnou. Na D1 kolony taky na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Kamiony zastavují poprvé u sjezdu na Domašov na 168. kilometru. Osobním v levém pruhu se stojí chvíli mezi 177. kilometrem a sjezdem na Popůvky. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně postojíte za Berounem v koloně. Na kilometru 29 je zúžení do jednoho pruhu. Kamiony popojíždějí už od Berouna, osobní od Králova dvora a je to asi na 20 minut. A D5 se ucpává i na příjezdu do Prahy z Plzně, hlavně kamiony od 9. kilometru a sunou se až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, teploty 18 až 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
1: 13 hodin 5 minut, čtvrtek 21. května, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Tenistka Marie Bousková do semifinále Antukového turnaje ve Štrasburku bohužel nepostoupila, s Američankou Ann Liovou dnes v generálce na Grand Slamové French Open prohrála ve dvou setech 3-6, 5-7, utkání ztratila za hodinu a 45 minut. Když hovořím o generálce na French Open, tak poslední kolo kvalifikace na tenhle Antukový turnaj dnes čeká Dalibora Svrčinu, zhruba za půl hodiny by měl nastoupit proti domácímu Forelovi. I tenhle duel budeme samozřejmě v odpoledním radiožurnálu Sport dál sledovat. Teď vám ale společně se skupinou Stereophonics přejeme krásný den.
4: Radiožurnál Sport
11: a Karel Janů.

0: Že má nějaký fanoušek na sobě ve fanzóně hokejového mistrovství světa český dres, nemusí ještě nutně znamenat, že se narodil v Česku. Ve švýcarském Friburgu se o tom přesvědčil náš kolega a reportér František Kuna. Logicky ale přemýšlel tak, že když vidí český dres, vidí taky fanoušky z Česka.
1: No to je problém, my nejsme z Česka.
2: To je naopak lepší, odkud jste?
1: No ze Švýcarska.
2: Švýcarský Češi.
1: No na půl.
2: Polo.
1: Jaromír. Graf. Jaromír Graf, ano.
2: A není to znát úplně na vašem...
1: Ne?
2: Ne.
1: No tak to je. To je hezky.
2: Tak kde jste se narodili?
1: Ve Švýcarsku.
2: Tak jakže umíte, jako, umíte takhle dobře česky, sakra?
1: No, naše maminka z Brna s náma mluvila od malička česky.
2: Aha, ale máte české dresy teda?
1: Máme, no a jsme tady pro Češi. Protože hokej je jenom Češi, to je logický, ne? Jako když se hrají hokej, tak jenom Češi.
2: No Švýcaři hrají v Curychu a zatím
1: no,
2: to docela
1: má. Ne, to, když takhle vyrůstáš jako my, tak ty jenom Češi v hokeji.
2: Takže jste vyrůstali kde?
1: No různě, prvně v kantonu Curychu já jsem se narodil, ale pak jsme se přestěhovali do jiného kantonu a já jsem se jak 4x, 5x stěhoval, to jako různě, ale většinu našeho života jako v kantonu Aargau.
2: Vy jste zatím neudělal ani jednu gramatickou chybu?
1: Ne? Opravdu?
2: Možná jednu.
1: Dvě.
3: Možná jedna půl.
2: Kolik umíte jazyků?
1: Tak němčinu, češtinu a tak anglicky a francouzsky se domluvím, když jako by něco bylo, objednat si kávu nebo kde nádraží, tak to se trefím, jako to se zeptám. Jako když se přijde do Friburgu, tak se musí člověk jako, a tady se mluví francouzsky, když jsou do kavárny si objednat kávu, takže musí francouzsky objednat, ale člověk se domluví jako většinou nějak.
2: Co vaše kamarádi, kteří fandí švýcarskému hokeji a vidí vás tady v českém dresu?
1: To jako není problém, jako, tak já tady jsem s rodinou, my jsme všichni pro Češi a kamarádi ví, člověk se narodí a ví o tom, a to takhle je, my jsme se dívali od malička na hokej a bylo, když si jdeme na hokej, tak jsme pro Češi a hotovo. Jak jsem byl malej nebo jsem vyrůstal, tak jsem nevěděl, že tolik hokej, ale je hodně fanoušků tady a třeba švýcarská liga je opravdu hodně navštěvovaná nebo je jako opravdu oblíbená, jako jsou fanoušci hokeje.
2: A roste ta popularita s tím, že Švýcaři byli dvakrát za sebou ve finále mistrovství světa.
1: Myslím, že jo, že ty různý kluby mají fanoušky a že jako jsou, ale že čím víc jsou úspěšný, jak mistrovství světa nebo olympiádě, že určitě mladí nebo jako děti to vidí a že jako to růsta potom, určitě.
2: To jste musel být 2 roky nazpátek při finále Česko-Švýcarsko v Praze.
1: To bylo o hubu, abych řekl upřímně. No my jsme byli v Curychu v českém domě, tam byl takový český dům a my tam byli dívat a to byly nervy, ale nakonec to dopadlo dobře. No, právě od malička fandíme Čechům a takové dresy, jako já jsem jako malý kluk měl Jágra v pokojičku vyset plakát od něj, takže to je v hokeji jenom Česko, to nic jiného neexistuje. Tady pro mě v pohodě, dobrý, dáme si pivo a jdeme na hru a dobrý.
0: Krásné, s hokejovým fanouškem v českém dresu a rodákem ze Švýcarska Jaromírem Grafem natáčel na mistrovství světa v hokeji před stadionem ve Friburgu reportér František Kuna. Teď už Bon Jovi.

0: Bon Jovi dohrávají ve 13 hodin 18 minut. Krásné čtvrteční odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Už 5 let, protože dnes slavíme 5leté narozeniny. Německým hokejistům už na mistrovství světa nepomůže útočník Daniel Fischbuch. 32letý reprezentant má po středečním duelu se Spojenými státy americkými, který Němci prohráli 3-4 po samostatných nájezdech, zlomenou ruku a už odcestoval ze Švýcarska domů. Zatím není jasné, jestli vedení reprezentace místo něj povolá náhradníka. Uvedl to sportovní ředitel německého hokejového svazu Christian Knast. Pokud jde o světový šampionát, který se hraje ve Švýcarsku, tak ten dnes nabídne tradičně 4 duely v 16 hodin a 20 minut Kanaďané proti Norům, respektive Lotyši s Finy, a večer od 20:20 potom Dánové vyzvou Slováky a Švýcaři nastoupí proti Velké Británii. Teď už Freddie Mercury, příjemný poslech.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Dolní Vítkovice opět ožijí světovým beachvolejbalem. Přijďte si užít elektrizující atmosféru turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Pod vysokými pecemi vás od 27. do 31. května čeká špičkový sportovní zážitek a volně přístupná fanzóna s bohatým programem pro celou rodinu. Více informací na webu ostravabeachpro.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Causidisová a zprávy. Ředitel ústřední pražské vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice oznámila, že požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD o převelení na jiné služební místo. Ministr tomu vyhověl. Masopust chce podle nemocnice dál působit hlavně v oblasti své lékařské praxe a rozvíjet svoje expertní znalosti. O tom, kam bude přeřazený, zatím ministr nerozhodl. Na pozici nového ředitele nemocnice teď vypíše výběrové řízení. Detektivové obvinili 20 lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami v Havířově. Kauza se týká údržby a opravy městských bytů. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle policie jde v případu o zmanipulované zakázky z let 2022 a 2023. Obviněným hrozí až 12-leté vězení. Kriminalisté je všechny stíhají na svobodě. Benzín v Česku za uplynulý týden podražil. Za litr zaplatí řidiči v průměru 42 korun a 84 haléřů. To je o 31 haléřů více než předcházející týden. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Nafta naopak zlevnila o 40 haléřů na průměrných 40 korun a 96 haléřů za litr. Správa Národního parku České Švýcarsko může začít sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. O půlnoci totiž skončil zvýšený dohled nad požářištěm, se kterým parku pomáhalo 6 jednotek dobrovolných hasičů.
0: Sport.
5: Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek oznámil nominaci na přípravný turnaj před mistrovstvím světa. V listině jmen nechybí Tomáš Chorý s Davidem Douděrou. Oba byli po nesportovním chování v derby se Spartou vyřazeni z kabiny Slávie. Mezi nováčky v národním týmu jsou Hugo Sochůrek, Alexander Stojka a Christopher Kabongo. Finální nominaci oznámí Koubek po přípravném utkání s Kosovem na Letné 31. května.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Úspěšná D1 v Ostravě a kolony na D5 u Berouna. Na dálnici D1 se začínají rozjíždět kolony v Ostravě. Na kilometru 358 v místě omezení před minutou odtáhli nepojízdný kamion. Omezení je průjezdné a dlouhé kolony v obou směrech se postupně dávají do pohybu. Chvíli to potrvá. Dost úspěšná je D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od 168. kilometru osobní zastavují o kus dál a je to až k omezení u bratislavské dálnice. Osobním zdržení u Brna na půl hodiny. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně budete asi půl hodiny popojíždět v koloně za Berounem. Na 29. kilometru je zúžení, něco opravují silničáři a budou tam až do 3. Brzdí se za sjezdem na Beroun centrum. Pozor, souběžná silnice 605 je zavřená za Královým dvorem. Na D5 se kolony i na příjezdu do Prahy z Plzně je silný provoz. Od sjezdu na Loděnici 10. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním autem těch 14 kilometrů pojedete přes půl hodiny. A na silnici 9 mezi Dubou a Mělníkem hlásíte několik omezení na cestě. Teď navíc u Medonos vyprošťují nákladní auto.
7: Vyprošťujou tam z příkopu, auto je řáb, takže je to tam kolony z obou stran, dá se to obět přes horní vidin.
6: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, teploty odpoledne 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

13 hodin 37 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. No a teď si pojďme říct, že brankář Manuel Neuer z Bayernu Mnichov se po dvou letech vrací do německé fotbalové reprezentace. 40-letý mistr světa z roku 2014 je v nominaci na světový šampionát. Další novinky ze světa sportu nabídneme už po písničce ve sportovním přehledu. Zůstaňte s námi. Stolen, some people stay alive, some for a moment. Some hearts they set alight just to be frozen, and so we're out of time. Broken, but now you got the chance to travel oceans. I hope the world's as wide as you were hoping. Don't let heartache cloud your mind.

0: 13 hodin 40 minut, krásný čtvrtek 21. května přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek oznámil nominaci na kemp před světovým šampionátem. Nechybí v ní Tomáš Chorý nebo David Douděra, tedy hráči, kteří byli vyřazeni z kabiny Slavie po incidentech v derby se Spartou. A právě fotbalovým národním týmem začíná sportovní přehled. Připravil ho Karel Schamberger. Hezký den.
1: Dobrý den. V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je 7 útočníků. Mezi nimi je například Tomáš Chorý, nováček Christopher Kabongo nebo Jan Kuchta. Co rozhodlo pro povolání spartianského útočníka Kuchty, vysvětluje trenér reprezentace Miroslav Koubek.
2: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno. A pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
1: Trenér Koubek oznámil 29 jmen. Po přípravném zápase s Kosovem 31. května zveřejní finální nominaci na světový šampionát, která se bude skládat z 26 hráčů. Češi pak odehrají 4. června generálku v New Jersey proti Guatemale. Mistrovství světa začne o týden později. Národní tým se postupně utká s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
0: Fotbalisté Aston Villa vyhráli poprvé v klubové historii Evropskou ligu. Ve finále v Istanbulu porazili Freiburg 3:0. Trenér anglického týmu Unai Emery ovládl soutěž po páté, což je rekord. Předtím to španělský kouč dokázal s Villarrealem a Sevillou, se kterou triumfoval dokonce 3x v řadě, jak zavzpomínal v rozhovoru pro CBS.
3: Všichni toužili a extrémně si přáli ovládnout tuhle soutěž. V Sevillě mě to ukázali a naučili mě to. Snažil jsem se to využít potom ve Villarrealu a teď v Aston Villa.
0: Aston Villa získala titul v pohárové Evropě poprvé od roku 1982, tehdy triumfovala v poháru mistrů evropských zemí.
1: Etická komise fotbalové asociace České republiky přerušila disciplinární řízení s ligovými rozhodčími Janem Všetečkou a Miroslavem Zelinkou. Ti jsou vyšetřováni v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou v českém fotbale. Zároveň jim asociace zrušila dočasný zákaz činnosti. Stejně rozhodla i v případu chrudimského fotbalisty Daniela Kubáta. Komise to uvedla v komuniké na webu. Komise také uvedla, že podle disciplinárního řádu musí všechny předběžné zákazy činnosti přezkoumat každé 2 měsíce. S výjimkou případů Všetečky, Zelinky a Kubáta obnovila dočasné tresty u všech hráčů a rozhodčích, se kterými vede disciplinární řízení.
0: Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Friburgu dnes a v pátek 2denní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech.
1: A doplňme ještě dnešní program na mistrovství světa. V 16:20 začnou zápasy Kanada, Norsko a Lotyšsko, Finsko. Ve 20:20 pak Dánsko, Slovensko a Švýcarsko, Velká Británie. Na Radiožurnálu Sport se jim budeme věnovat.
0: Hokejisti Las Vegas vyhráli úvodní finále západní konference NHL na ledě Colorado. Na výhře hostů 4:2 se asistencí podílel Tomáš Hertl. Nejvytěžovanějším útočníkem Colorado byl Martin Nečas. Na ledě byl ale u 2 obdržených branek.
1: Hokejová útočnice Natálie Mlínková slaví s Montrealem premiérový zisk Walter Cupu. Ve 4. utkání finále zámořské ligy žen PVHL porazili Ottawu 4:0 a sérii vyhráli 3:1 na zápasy. Trofej vybojovali jako první kanadský tým. V dresu poražené Ottawy hrála Kateřina Mrázová. A tenistka Marie Bousková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Liovou v generálce na grandslamové Roland Garros prohrála 3-6 a 5-7.
0: Tolik sportovní přehled, připravil ho Karel Schamberger. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Český tenista Dalibor Svrčina už rozehrál svůj zápas finále kvalifikace o tenisové Roland Garros. Zatím je ten zápas rozehraný nějakých 10 minut, hraje se ve druhém gemu. Ten první gem dokázal získat jeho soupeř Toma Forel, no a aktuálně český hráč na podání, tedy za stavu 0-1, a čelí breakballu svého soupeře.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 13.52, čtvrtek 21. května, odpolední radiožurnál Sport je tu dál s vámi. Velkým tématem dnešního sportovního dne samozřejmě je nominace fotbalové reprezentace na přípravu před světovým šampionátem, proto i naše rubrika Hity sociálních sítí nemůže začít ničím jiným. Prvotní reakce má ve studiu Adam Procházka. Hezké odpoledne.
1: Krásný den, samozřejmě připravené na to byly české kluby, které se chlubí tím, kolik jejich hráčů je v nominaci národního týmu. Například účet Slávie na sociální síti X přeje štěstí hned 10 vybraným fotbalistům klubu z Vršovic. Nejvíc reakcí na sítích ale vzbudilo jméno spartianského záložníka, teprve 17-letého Huga Sochurka. A zase se vracím na sociální síť X. Michal Durčák glosoval nominaci mladíka následovně, cituji. Úplně vidím Huga Sochurka, jak dostává někde na střední bídu v hodině biologie při zkoušení z obratlovců a najednou mu volá Koubek, ať si balí kufry, že letí do Mexika na mundiál. Konec citace. Já jenom upřesním, že finální nominaci na mistrovství světa oznámí trenér Miroslav Koubek až 31. května po přípravném utkání proti Kosovu. A zpátky na síť X účet My Name is Filda. Dokonce Huga Sochurka překřtil na Lamina Sochurka. Tím samozřejmě odkazuje na Lamina Jamala z Barcelony, který právě v 17 letech ovládl se Španělskem mistrovství Evropy v Německu před 2 roky. Jenom doplním, že pokud by Sochurek skutečně hrál na světovém šampionátu, hrál by už jako 18-letý, protože zhruba za 3 týdny bude slavit narozeniny.
0: No takže už zase tak mladý samozřejmě není. Od fotbalové reprezentace pojďme, Ademe, k té hokejové. Národní tým bude hrát na mistrovství světa zase až v sobotu proti Slovensku. Za sebou mají čeští hokejisté výhru 3-1 nad Itálií, tak jak na tenhle výsledek reagovali sociální sítě.
1: No mě zaujal příspěvek účtu Hokej.cz na TikToku, protože spousta fanoušků tak nějak váhala, jak vůbec vítězství nad Itálií hodnotit, protože na jedné straně je to výhra, ta se vždycky počítá, na straně druhé, ale bylo Česko velkým favoritem a výkon tomu úplně neodpovídal. Hokej.cz to vystihl hláškou herce Luďka Soboty.
2: Já se cítím.

0: cítím dobře, ale je mi špatně.
1: Tak doufejme, že po tom zítřejším souboji se Slovenskem nám bude dobře a zároveň nám nebude špatně.
2: Tak tohle je přání, ke kterému se velmi rád připojuju. To byla Adam Procházka, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Čistá hra Martina Procházky míří do své šesté sezony.
1: Po pěti letech profesionální kariéry už byl Martin Procházka pravidelným reprezentantem a blížily se jeho největší úspěchy v národních barvách.
0: Nakonec si zahrál v Americe, Švédsku, Rusku nebo Německu, stal se čtyřikrát mistrem světa a jako olympijský šampion může další turnaje těch nejlepších hodnotit.
2: Jsem byl plný emocí toho utkání finálového, potvrdilo se mi to už od spousty lidí, že někteří koukali s otevřenou pusou, já jsem taky fakt mají chvilkama říkal, to není možný, co se tam děje, jako prostě za situace. Nejlepší rok, jak jsem kdy viděl, a přiznám se k tomu, že jsem byl pak trochu z toho zklamaný, že to nepokračovalo, že to ještě nešlo tu další třetinu.
1: Hlavní pozornost má ale po většinu roku Tipsport Extraliga a pochopitelně její největší osobnosti.
2: Tvrdí Jarda, že už netrénuje, ale asi, že on pořád trénuje. A jak to znám, tak no, možná už tomu nedává tolik, ale pořád je v tom, že kdykoliv je schopný naskočit. To může stát cokoliv, kladnu se můžou stranit 3-4 hráči najednou a nedovedu si představit, že by ještě nenaskočil. Tak já věřím tomu, že ještě nastoupí.
0: V čisté hře chce Martin Procházka slyšet i vaše poznatky a zkušenosti. Stačí zavolat v úterý po 10. hodině.
1: A nebo jen naladit nejposlouchanější digitální rádio v Česku.
0: Radiožurnál Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop CZ. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
4: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová. Policie obvinila 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu městských bytů v Havířově. Česko se podle prezidenta Pavla nesnaží vztahy s Čínou zhoršovat. Fotbalová reprezentace oznámila nominaci na přípravu před mistrovstvím světa. Je v ní i nováček Sochůrek. Kolona popojíždí na dálnici D5 za Berounem směrem do Plzně a bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, jen ojediněle přehánky teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím s veřejnými zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Radiožurnálu to řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Údajně zmanipulované zakázky se podle policistů týkaly let 2022 až 2023. Obviněným podle Ibeheje hrozí až 12 let vězení.
5: Obvinění se měli podílet na machinacích soutěží o veřejné zakázky v celkovém objemu minimálně 100 milionů korun. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy spojené s veřejnou soutěží, účastí na organizované zločinecké skupině, podplácení a přijetí úplatku.
4: Podle informací Radiožurnálu jsou mezi obviněnými zástupci stavebních firm a taky bývalý politik hnutí ANO a ex-ředitel městské realitní agentury Robert Masarovič. Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě. Prezident Petr Pavel nevidí ze strany české vlády žádnou snahu o zhoršení vztahů s Čínou. Řekl to na bezpečnostní konferenci Globsec, která dnes začala v Praze. Prezident reagoval na vyjádření čínské diplomacie, že je Peking ochotný co nejdříve vrátit česko-čínské vztahy na cestu zdravého a stabilního rozvoje. Pavel dodal, že Česku jako suverénní zemi by nikdo neměl diktovat, s kým smí a nesmí spolupracovat.
6: To, jestli Čína vnímá negativně, ať už spolupráci s Tajvanem, nebo například soukromou návštěvu Dalajlámy, to je víceméně pro ně ke zvážení. Z našeho pohledu nedošlo k žádnému porušení politiky jedné Číny. Česká republika ji plně respektuje na všech úrovních.
4: Peking v minulosti často kritizoval Česko kvůli údajnému porušování principu jedné Číny, mimo jiné v souvislosti s návštěvami českých politiků na Tchajvanu. Ten Peking považuje za svou provincii. Pražském Rudolfinu dnes koncertuje helsinský barokní orchestr. Jeden z nejlepších souborů staré hudby pozval do Česka Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Finští umělci tam zahrají dílo Jakuba Jana Ryby, které podle uměleckého šéfa festivalu Josefa Třeštíka Češi moc neznají.
7: Ryba je mezi českými posluchači znám především jako autor té slavné české mše vánoční, nicméně napsal celou řadu jiných děl a možná budete překvapeni, jak krásná, ale i, bych řekl, romantická, niterná je ta hudba jeho Stabat Mater.
8: Sport. Fotbalová reprezentace oznámila nominaci na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Jsou v ní i Tomáš Chorý a David Douděra, tedy hráči, kteří byli vyloučeni z kabiny Slávie po nesportovním chování v derby se Spartou. Do seniorské reprezentace premiérově nahlédne taky teprve 17-letý Hugo Sochůrek. Trenér národního týmu Miroslav Koubek říká, co ho vedlo k nominaci teprve 17-letého záložníka Sparty.
9: Hovoří jeho typologie, je to takový hráč, který se trošku mimiká, takový ty uniformně českých hráčů, kteří v těch prostorech hrají. Já neříkám znovu ještě jednou, že vyhraje ten konkurs, ale ta historie prostě potvrzuje starty 16-17 letých hráčů, že v jiných federacích, takže proč bychom nemohli být my Češi trošku taky in.
8: Mezi nováčky jsou vedle Sochůrka ještě Alexandr Sojka a Christopher Kabongo. Finální nominaci na mistrovství světa trenér Koubek oznámí po přípravném utkání na Letné s Kosovem, a to 31. května.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D5 se u Berouna a ucpaná D1 u Brna. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně se rozjíždějí kolony za Berounem. Silničáři na 29. kilometru už podle našeho zpravodaje skončili.
12: To omezení, co bylo u té Bavorině, už ukončili, takže ta kolona by se měla začít rozjíždět.
11: A teď se brzdí kousek za sjezdem na Beroun centrum. Vydržte, nesjíždějte na objížďku, ta je navíc zavřená za Královým dvorem. Na D5 se zdržíte i na příjezdu do Prahy z Plzně. Nesouvislá kolona se táhne od 9. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta je to asi na 35 minut, pro kamiony na delší dobu. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí u 9 křížů na kilometru 165. Nesouvislá kolona občas i v levém pruhu se táhne až do Brna k omezení u D2. Osobním autem těch 30 km pojedete asi hodinu. Ucpává se i severní trasa silnice 35 v Litomyšli. Kolona směrem na Mohelnici je tam na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14. Tolik zprávy.
13: 14 hodin 5 minut, čtvrtek 21. května, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Přímý souboj o účast v baráži o odvrácení přímého sestupu z fotbalové ligy mezi Pražskou Duklou a Baníkem Ostrava bude řídit jako hlavní soudí Karel Rouček. Komise rozhodčích to uvedla na oficiálním účtu na sociální síti X. Nominace rozhodčích na závěrečné kolo nadstavbové skupiny o záchranu byla ostře sledována od sobotního zápasu na Stínadlech Teplice Dukla, po kterém kouč Pražanů Pavel Šuster na tiskové konferenci tvrdě zkritizoval sudího Ondřeje Berku. Jeho výkon označil za katastrofální. Komise rozhodčích ve svém hodnocení Berkovi následně nevytkla žádnou chybu při sporných momentech, nicméně závěrečný ligový víkend se ho týkat nebude.
10: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Jako na trní jsou fanoušci hokejistů extraligového Litvínova. Severočeský klub se sice udržel v nejvyšší soutěži a hráči už zahájili letní přípravu, ale vedení zatím neoznámilo příchod ani jedné posily pro nadcházející ročník. Stále se čeká, až se dokončí převod klubu od společnosti Orlen Unipetrol na nového majitele. Tedy skupinou, v jejímž čele jsou litvínovské legendy Jiří Šlégr a Robert Kysela.
1: Na stadionu už pracuje Robert Reichl, který vedl tým v závěru minulé sezóny a v novém ročníku bude hlavním trenérem. Z klubu odešli asistenti Jakub Petr a František Ptáček a také kondiční trenér Jakub Jirgle. Nové složení trenérského štábu ale olympijský vítěz ještě neprozradil.
2: V obsazení vím, ale neřeknu vám. Tomu to, jako se snažíme dávat nějak dohromady. Mužstvo trénuje, mužstvo se připravuje, takže tak nějak fungujeme, jako kdyby to běželo.
1: Někteří litvínovští hokejisté už se připravují pod vedením nového kondičního trenéra Tomáše Svobody, který přišel z Litoměřic. A hráče už nestresují podle útočníka Ondřeje Jurčíka obavy ohledně nejisté budoucnosti jako loni.
3: Jsme si taky uvolněnější, jako jiný, než to bylo minulý rok, když se vědělo vlastně už od začátku, že nebude sponzor. Teď čekáme jenom na přepis, takže je taky uvolněnější, máme prostory, kde můžeme cvičit, můžeme jít do sauny na regeneraci, kde minulý rok jsme hledali, kde co budeme trénovat, a tenhle rok je to takový pohodlnější.
1: Litvínov už oznámil několik hráčských odchodů. Nedočkaví fanoušci se oznámení nových posil stále ještě nedočkali.
2: Hráči, kteří přijdou noví, tak se podepíšou, až bude přepsána licence. My chceme pracovat s klukama, který tady chtějí být, který budou pracovat tak, jak jim bude řečeno, a budou připravený, a ne jak to probíhalo loni. Tak nějak tomu stvoje složený, ale určitě tady nebude tolik cizinců, co tady bylo loni.
1: Prozradil Robert Reichl, ten zároveň objasnil jednu přestupovou spekulaci týkající se jeho syna Kristiana. Český reprezentant se z Německa do mateřského klubu nevrátí.
2: Syn podepsal novou tříletou smlouvu v Mannheimu. Jako on ji podepsal už během té sezóny, co teď byla, a má další tři roky v Mannheimu. Tohle nebylo na pořadu, ne.
1: Reichl naopak nechtěl komentovat další spekulace ohledně příchodu Davida Kempfa nebo Jana Mišáka. Potvrdil ale setrvání bratrů Kašových.
2: Kašovní zůstávají v Litvínově, já nemyslím, že by měli někam odejít, a máme nějaký plán tady s tím mužstvem, a když ten plán vyjde dobrý, tak tady doufám, že dohraju kariéru.
1: Řekl Robert Reichl, který povede hokejisty Litvínova v novém ročníku Tip Sport Extraligy. David Kalvas, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Český tenista Dalibor Svrčina dnes nastoupil k poslednímu kolu kvalifikace o to, aby si mohl zahrát tenisový Grand Slam, tedy French Open, ale zatím ten zápas se nevyvíjí úplně podle jeho představ. Aktuálně český tenista podává v prvním setu svého duelu s domácím Forelem za stavu 2-5 a 15-30, tak držme ještě palce, třeba se i ten první set podaří ještě Svrčinovi zvrátit.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

14 hodin 21 minut čtvrtek 21. května odpolední radiožurnál Sport je tu dál s vámi a fotbaloví fanoušci se dnes večer můžou těšit třeba na zápas, který se bude hrát v Německu, baráž o udržení v Bundeslize 20 hodin 30 minut Wolfsburg proti Paderbornu. Samozřejmě pokud jde o hokejové mistrovství světa, tak to i dnes pokračuje a nabízí další 4 duely, i když tentokrát tedy bez české účasti od 16 hodin a 20 minut. Jednak Kanada proti Norsku a taky Lotyšsko proti Finsku a večer od 20:20 potom Dánové vyzvou Slováky a Švýcaři nastoupí proti reprezentaci Velké Británie. Teď už skupina Coldplay.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Korý se rozbírá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
1: Radiožurnál je 14:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadu komise letos zvýší o 1,8%. Loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností taky loni poprvé překonala úroveň před pandemií covidu. Komise pro letošek zhoršila výhled růstu ekonomiky taky celé Evropské unii. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Pařížský odvolací soud uznal společnosti Air France a Airbus vinnými z neúmyslného zabití v souvislosti s leteckou havárií z roku 2009. Letoun byl na cestě z Rio de Janeiro do Paříže. Spadl krátce po startu do Atlantského oceánu. Při havárii zemřelo 216 pasažérů a 12 členů posádky. Na palubě byli příslušníci více než 30 národností. Původně soud obě společnosti zprostil trestní odpovědnosti, uznal ale jejich občanskoprávní odpovědnost. Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Kombinaci serveru i dnes potvrdil Radiožurnálu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci. Archeologové a památkáři varují před chystanou novelou stavebního zákona. Ta chce zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj ovšem tvrdí, že beze změn se velké stavby zbytečně zdržují a prodražují.
0: Sport.
1: Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra figurují v nominaci české reprezentace na přípravný turnaj před mistrovstvím světa. Oba byli po vyloučení a nesportovním chování v derby se Spartou vyřazeni z kabiny Slávie. Nováčky jsou Hugo Sochůrek, Christopher Kabongo a Alexandr Sojka. Finální nominaci na šampionát oznámí Koubek po přípravném utkání s Kosovem na Letné 31. května.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na plzeňské dálnici, taky na D1 u Brna. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždí kolona za sjezdem na Žebrák. Na 37,5 kilometru pracují silničáři v pravém jízdním pruhu. Průjezdný pouze levý a zdržíte se už asi 20 minut v koloně od sjezdu na Žebrák. Komplikace na D5 i ve směru z Plzně do Prahy. Na 70. kilometru u Plzně shořela dodávka. Na místě hasiči projíždí se pouze levým pruhem, kolona je tam na 10 minut. A D5 je ucpaná taky na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam je nesouvislá kolona od 9. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním autem ten celý úsek pojedete přes půl hodiny. A taky na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz, jede hodně kamionů. Poprvé zastavíte už za sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 163. Osobním autem ten úsek od Velké Bíteše do Brna k omezení pojedete asi hodinu. A ještě silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce. Průjezd Litomyšlí zabere půl hodiny a menší kolona je i před Moravskou Třebovou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude skoro jasno nebo polojasno, teploty v noci klesnou na 10 až 6 stupňů v údolích a při uklidnění větru naměříme ojediněle i kolem 4 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: turn to dust all that I adored. V nominaci české fotbalové reprezentace na sraz před mistrovstvím světa jsou i obránce David Douděra s útočníkem Tomášem Chorým. Oba hráči byli po vyloučení v nedávném ligovém derby se Spartou vyřazeni z kádru pražské Slávie. S podrobnostmi už je se mnou ve studiu Adam Procházka. Hezké odpoledne.
1: Ještě jednou hezký den.
0: Adame, právě Douděra s Chorým vzbuzovali před oznámením nominace asi ty největší emoce, tak proč nakonec ve výběru jsou?
1: Tak rovnou to nechme odůvodnit trenéra Miroslava Koupka.
2: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem si dělal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém národní mustu a vrátili se do klubu. Postavili by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
1: Na tu otázku nikdo neodpověděl, to byla samozřejmě řečnická. Ano, přesně tak. Já budu pokračovat. Do národního týmu se po dlouhém zranění vrací útočník Adam Hložek. Golmanskou trojici vytvoří Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Jindřich Staněk, který poletí na šampionát jako brankář číslo 3. A do výběru se naopak nedostali třeba stoper Martin Vitík nebo záložník Adam Karabec.
0: Kouč Koubek taky povolal tři úplné nováčky, kromě plzeňského Univerzála Sojky a útočníka Mladé Boleslavy Kabonga, taky záložníka Sparty Sochůrka. Tak co pro ně rozhodlo?
1: Stručně řečeno, dobrá aktuální sportovní forma. Podle Koupka jde o důkaz, že národní tým není zkostnatělý a i mladí hráči mají možnost se ukázat. Byť zdůraznil, že aktuální nominace automaticky neznamená, že zmíněné trio do Spojených států skutečně odcestuje. Asi největším překvapením v týmu je teprve 17-letý Hugo Sochůrek, který v lize nastoupil zatím jenom do 7 zápasů. Pokračuje znovu Miroslav Koubek.
2: Proto jeho pozvání hovoří jeho typologie, je to takový hráč, který se to vymyká takový ty uniformně českých hráčů, kteří v těch prostorech hrají velký potenciál. My ho chceme vidět v té konfrontaci s větší evropskou intenzitou, jak bude vypadat. Jo. Ta historie prostě potvrzuje starty 16-17 letých hráčů, že jo, v jiných federacích, takže proč bychom nemohli být my Češi trošku taky in.
1: Tak si to shrňme, v aktuálním reprezentačním kádru je celkem 29 fotbalistů, tři z nich se tedy do finálního výběru pro mistrovství světa nedostanou. Ten národní tým oznámí 31. května po přípravném duelu na Letné s Kosovem. Hned po něm český výběr odletí do Spojených států, kde ho 4. června čeká v New Jersey další příprava proti Guatemale. Do šampionátu Češi vstoupí 12. června ráno českého času v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji.
0: Radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho, posíláme konkrétně hned tři reportéry na celé mistrovství světa, tak se určitě budete mít na co těšit. Teď jsme o tom mluvili s Adamem Procházkou, naslyšenou.
1: Krásné odpoledne.

0: 14 hodin 45 minut, čtvrtek 21. května. Právě dnes je to 5 let od toho, kdy poprvé vysílala naše stanice Radiožurnál Sport a my vám proto tento týden v encyklopedii blíže představujeme všechny členy našeho početného týmu. Dnes jsou na řadě hokejoví reportéři. Už víc než 10 let mají posluchači hokej na Radiožurnálu, potažmo Radiožurnálu Sport spojený především s dvojicí Petr Kadeřábek, František Kuna. Dva muži z Kladenska, kteří společně obráží světové šampionáty i olympijské hry, si rozumí nejen po profesní, ale taky po lidské stránce. Konec konců prý se zatím výrazněji nepohádali, jak přiznali v pořadu Na place v rozhovoru s hercem Davidem Novotným.
1: Nevytočíme se ani tím, jako když si něco jako řekneme špatně v tom komentování. Jo.
2: Jasný, že si to nevyčtete, jo, že to nezveřejníš, že udělá chybu.
1: Komentoval, nebo... jak já jsem si opravoval botu. Jo. Během zápasu.
2: Samozřejmě.
1: Byla Paříž, podle mě.
3: V Paříži, no. Hele, ber si, Petr Kadeřábek za Jaroslavovým mikrofonem, takhle trošku, jakože, patu nohy dá na kraji židle a teď tou gafou černou prostě si tam něco, ale to...
2: Jo,
3: prostě... Nebyl čas?
2: Nebyl čas zjišťovat, kdo je kdo.
1: Na konci zápasu jsem si jenom přečet na WhatsAppu zprávu od manželky, vyfoť mi aspoň tu botu, když už to ví celý národ.
2: To je ale dobrý.
0: František Kuna s Petrem Kadeřábkem komentovali mimo jiné vítězné finále domácího mistrovství světa před 2 lety, tak teď nesoutěžní otázka tradičně v té hře rubrice. Vzpomněli byste si, kdo dal tehdy proti Švýcarům vítězný gol?
4: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Já věřím, že byste si vzpomněli, byl to hvězdný David Pastrňák a takhle to tenkrát znělo v našem vysílání.
5: Trenéři mimo pořadí posouvají na led první útočnou formaci Zacha, tak půjde na buly proti Šervéjovi. Po pravé ruce má Pastrňáka, po levé Paláta, právě jemu přihrává Hájek, posouvá na modrou čáru. Kundrátek volí Pastrňák.
6: Gol! Gol! David Pastrňák! David Pastrňák otevírá! Výborně to Češice hráli.
7: Pokračujeme, Češi vedou, David Pastrňák poslal polibek směrem do míst, kde sedí rodinní příslušníci a zpětně tak oslavil své 28. narozeniny.
0: Hokej na Radiožurnálu Sport, to ale nejsou jenom zápasy národního týmu, komentované dvojicí Kuna a Kadeřábek, ostatně i o tom mluví šéfredaktor naší stanice Miroslav Bureš.
8: Máme reportéry na všech zápasech Tip Sport Extraligy, ještě v dalších 2 sezónách jsme vysílatelem a mediálním partnerem soutěže. S hokejovými kluby a hráči je obecně lepší spolupráce než s fotbalovými v Česku. V naší redakci to souvisí s tím, že hokej má na starosti jako jednička Petr Kadeřábek, který má v hokejovém a celkově českém sportovním prostředí výbornou pozici. Ostatní mladší kolegové v redakci se od něj musí učit.
0: Můžeme zopakovat, že reportéry máme na všech zápasech Tip Sport Extraligy. Každý z nich navíc po utkání vybírá hvězdu duelu. Poslouchat je můžete nejenom v našich tradičních pořadech s mikrofonem za hokejem nebo za sportem, ale i v přímých přenosech na webu radiožurnalsport.cz nebo i rozhlas.cz. Mezi nastupující generaci našich hokejových komentátorů patří třeba Krištof Kousal s Adamem Weidenthalerem. Teď už skupina Kiss, příjemný poslech.

0: Skupina Kiss dohrává ve 14.52, krásné čtvrteční odpoledne všem, kteří posloucháte radiožurnál Sport. Blíží se nám French Open tenisové, tedy samozřejmě tenhle Grand Slam. No a Karolína Muchová vstoupí do turnaje proti Rusce Anastázii Zacharovové. Linda Nosková se utká s Marií Sakkariovou z Řecka. Další dvojice můžeme doplnit. Los prvního kola už totiž byl odtajněn. Bartuňková proti Mbokové, Siňaková s Walterovou, Krejčíková s Baptistovou, Valentová s Linetovou. Bousková si bude muset počkat na kvalifikantku a pokud jde o mužskou část turnaje, tak Jiří Lehečka ten narazí v prvním kole Roland Garros na Pabla Kareňa. Jakub Menčík se utká s Tituanem Drogetem a Tomáše Macháče čeká Zizu Bergs.
1: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
2: Pět let vysílání, pět let emocí. 4.

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchse dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s viděnou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát a dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynešli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10, a vyšlo to
8: taky. Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: 14 hodin 59 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Dnes se čeští hokejisté nepředstaví na mistrovství světa, ale i tak vám nabídneme zajímavé duely. 16 hodin 20 minut Kanada, Norsko a Lotyšsko, Finsko, ve 20:20 potom Dánsko, Slovensko a taky Švýcarsko, Velká Británie. Teď už se ale přiblížila 15. hodina, jsou tu aktuální zprávy.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Policie kvůli fyzickému napadení evakuuje střední školu v Pardubicích. Pět příbuzných amerického lékaře nakaženého ebolou už je taky na klinice v Berlíně. V nominaci fotbalové reprezentace na přípravu před mistrovstvím světa jsou brankáři Kovář, Horníček a Staněk. Kolona popojíždí na dálnici D5 za Žebrákem směrem do Plzně. A zítra bude polojasno až jasno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 26 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Policie evakuuje střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích kvůli napadení nožem. Oznámila to mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Jeden člověk je v nemocnici, druhého zadržela policie. Okolí školy je uzavřené a budovu preventivně prohledávají policisté. Ředitel školy Jiří Kraus k události bližší informace poskytnout nechtěl. Německo přijalo po americkém lékaři nakaženém virem ebola taky jeho příbuzné. V noci na dnešek o tom informovalo spolkové ministerstvo zdravotnictví. Manželka infikovaného lékaře a jejich čtyři děti jsou taky na klinice v Berlíně.
5: Příbuzní jsou stejně jako hlava rodiny na izolační stanici, vedení jsou ale jen jako kontaktní osoby. Symptomy eboly se u nich neprojevily a taky testy na virus mají na rozdíl od muže negativní, přestože s ním byli na severovýchodě Konga v kontaktu. I příbuzné přijalo Německo na žádost Spojených států. Demokratická republika Kongo mezitím hlásí přes 130 úmrtí na virus ebola. Přednosta kliniky v provincii Ituri Mubarak Kano v rozhovoru pro deník Süddeutsche Zeitung varoval, že virus se může rozšířit. V oblasti jsou totiž zlaté doly a tím pádem i mnoho letajících obchodníků. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: A jeden americký lékař, který v Africe přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Na pozorování tam zůstane minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž může trvat, než se virové onemocnění projeví. Muž nemá příznaky eboly v Ugandě, ale léčil nakažené. Tržby české gastronomie v prvních 3 měsících letošního roku oproti tomu loňskému stouply o 3%. Začátek roku přitom bývá pro restauratéry obvykle slabší, říká Vladimír Sirotek ze společnosti Dotykačka, která gastronomické statistiky sleduje.
6: Přes tato pozitivní čísla to však neznamená, že podniky extra vydělávají. Meziroční růst o 3% v podstatě jen dorovnal inflaci, kterou v oboru gastronomie a služeb v poslední době evidujeme na úrovni 3 až 4%. Lze tedy souhrnně říci, že české gastro v prvním kvartálu roku 2026 obhájilo své prodeje z roku 2025.
3: Dařilo se hlavně kavárnám a nebo hotelovým restauracím, po letech poklesů poprvé také klubům a barům. Podle Sirotka se trh patrně pročistil a zbylé podniky stabilizovaly provoz.
7: Sport. Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek nominoval na kemp před mistrovstvím světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru. Oba byli vyřazení z týmu Slávie po nesportovním chování v derby se Spartou. Mezi 29 hráči je i 17-letý spartianský záložník Hugo Sochůrek. Brankářskou trojici tvoří Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Jindřich Staněk. Vynechání golmana Tottenhamu Antonína Kinského vysvětlil trenér Koubek.
8: V našem kruhu jsme diskutovali, ale to mají plně v kompetenci trenéři brankařů. My jsme si vědomi, že naskočil a že podává solidní výkony. Závěr toho byl takový, že v nominaci není, tady ty konzultaci přímo s ním, po nějakým společným konsenzu a tím bych to asi uzavřel.
7: Po přípravném zápase s Kosovem 31. května oznámí trenér Koubek finální nominaci, která se bude skládat ze 26 hráčů. Generálku před mistrovstvím světa odehraje národní tým 4. června v New Jersey proti Guatemale.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uspaná D5 u Žebráku a nehoda na D1 v Brně. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždí kolona za sjezdem na Žebrák. Na 37,5 kilometru pracují silničáři v pravém jízdním pruhu. Průjezdný pouze levý a zdržíte se asi 20 minut v koloně od sjezdu na Žebrák. Hodně řidičů sjíždí na 34. kilometru a jedou po souběžné 605. D5 je ucpaná taky na příjezdu do Prahy z Plzně. Nesouvislá kolona od sjezdu na Loděnici 10. kilometru se táhne až na ucpaný pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním autem těch 13 kilometrů včetně kolony na okruhu pojedete přes 40 minut. Z Plzeňské teď na brněnskou dálnici. Na D1 komplikace v Brně směrem na Prahu. Na kilometru 193 za sjezdem na Vídeňskou nehoda v levém pruhu.
10: V levém pruhu havárka, dvě osobní auta, ještě u toho nejsou policajti. Bude to nadlouho, protože to jedno auto je dost bouchnutý, jsou tam bouchlí airbagy.
9: Kolona je tam zatím asi na 10 minut s omezení u D2. Větší fronty na D1 v opačném směru na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí na 159. kilometru a nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu se sune až do Brna. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21. Tolik zprávy.
2: 15 hodin 5 minut, čtvrtek 21. května, posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport. Dalibor Svrčina si bohužel letos nezahraje hlavní soutěž tenisového French Open, protože ve finále kvalifikace nestačil na domácího Toma Forela. Prohrál s francouzským hráčem 2-6 a 3-6.
4: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Fotbalisté Karviné už jsou několik hodin novými šampiony domácího poháru po největším úspěchu v historii, ale celý slezský klub dál žije v nejistotě ohledně další budoucnosti, nejenom v poharové Evropě. Policie ho totiž vyšetřuje v korupční kauze a čelí podezření z ovlivňování zápasů. S podrobnostmi už je se mnou ve studiu Mikuláš Jáša. Hezké odpoledne.
1: Krásný den.
0: Tak jaké jsou vlastně scénáře z pohledu Karviné dál ve hře?
1: Na domácí scéně musí v první řadě Karviná čekat, jak dopadne policejní vyšetřování policie, nebo ano, tak je to správně, protože etická komise Fotbalové asociace České republiky, která bude o osudu Karviné rozhodovat, ctí presumpci neviny, tudíž nevynese žádný verdikt, dřív než budou známé výsledky policejního šetření. V případě prokázání viny slezskému klubu hrozí kontumace utkání, odebrání až 20 bodů nebo až taky vyloučení družstva ze soutěže, no a případně ještě pokuta až do výše 10 milionů korun. Evropská fotbalová unie ale může rozhodnout nezávisle ještě před koncem vyšetřování v Česku.
0: Vítězstvím v Bowl Cupu nad Jabloncem si Karviná zajistila start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy, tedy minimálně účast ve skupinové fázi konferenční ligy, jenže jí hrozí trest i od Evropské fotbalové unie.
1: A proto jsme zástupce UEFA oslovili už včera před finále přes e-mail, co by se tedy dělo, kdyby karvinský fotbalový klub pohár vyhrál. Zatím na odpověď čekáme, ale můžeme zdůraznit, že tato instituce se může zachovat jinak než Česká fotbalová asociace. Pomůžeme si příklady z minulosti, když klub byl uznán vinným ještě před startem nového ročníku evropských pohárů, byl bez milosti vyřazen a nahrazen. Trenér Karviné Marek Jarolím k této možnosti večer poznamenal.
2: Nechci se mi teď o tom přemýšlet. Čte člověk samozřejmě, ale nic nevím, takže teď je člověk rád za tu trofej, tu už nám nikdo nevezme a co teď bude, tak asi ovlivnit nemůžeme, takže se tím nemá cenu moc asi teď jako zabývat, uvidíme. No.
1: Vyloučení potkalo třeba v roce 2012 v Evropské lize Olomouc po prokázání ovlivnění zápasu se Střížkovskými Bohemians. Teď by v takovém případě Karvinou nahradil podle pořadí v ligové tabulce pátý Jablonec, paradoxně právě poražený finalista. No a jeho trenér Luboš Kozel k tomu po finále říkal.
3: Já bych nechtěl spekulovat na tohle téma, ale samozřejmě pokud klub je obviněný nebo jako vyšetřuje se z těch věcí, které se objevují v tisku, tak si myslím, že by asi nebylo normální, kdyby měl reprezentovat v Evropě.
1: Jablonec by ale šel na rozdíl od Karviné do druhého předkola konferenční ligy a v tom závěrečném v Evropské lize by se představila třetí Plzeň.
0: Mikuláši, a co když vyšetřování v Česku neskončí do startu nové sezony, což se asi může stát a tím pádem se o tom, zda se Karviná dopustila uplácení nebo ne, nerozhodne?
1: No, tak tady by mohl posloužit příklad istanbulského Fenerbahče z roku 2013. To bylo kvůli uplácení Evropskou fotbalovou unii nejprve vyřazeno, už před losem kvalifikace ligy mistrů. Ale po odvolání tureckého klubu ke sportovní arbitráži v Lozán až do vyšetření případu hrát tedy nakonec Fenerbahče mohlo. Takže Fenerbahče v kvalifikaci neuspělo a mělo tak hrát skupinu Evropské ligy, ale právě sportovní arbitráž v té době jeho odvolání zamítla a potvrdila dvouletý trest. Turecko tak přišlo o místo v hlavní fázi Evropské ligy a to se může stát právě i fotbalové Karviné, která tak zůstává na čekané a nějakou dobu na ní asi ještě bude.
0: A my to samozřejmě ještě nějakou dobu asi budeme sledovat. Teď jsme mluvili s Mikulášem Jášou, díky moc.
1: Naslyšenou.

0: Metallica v odpoledním radiožurnálu Sport je 15 hodin 19 minut, čtvrtek 21. května, už jste od nás určitě dnes slyšeli, že radiožurnál Sport právě dnes slaví páté narozeniny, no a v celém roce 2026 taky mimo jiné slavíme 50. výročí legendární penalty Antonína Panenky, slavný fotbalista je nově hostem každého našeho výjezdu desítky Pavla Horváta, no a po zastávkách v Českých Budějovicích, Jablonci, Praze, Brně a taky Teplicích se na vás budeme znovu těšit v hlavním městě. Vedle Antonína Panenky a Pavla Horváta se tentokrát můžete těšit taky na Václava Němečka. Akce je chystána na pražském výstavišti v rámci Off-Season Festivalu, konkrétně tedy na sobotu 13. června od 10 hodin. Prodej vstupenek je spuštěný, dostanete se k ním přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým

0: pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
1: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Radiožurnál je 15:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Zlínský soud propustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové korupční kauze. Potvrdil to olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun. U obžalovaného podle Dragouna už nehrozí, že by mohl ovlivňovat svědky. Podle informací ČTK by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. V případě údajného ovlivňování zápasu a podvodu při sázení je obviněných 32 lidí. Všichni jsou stíhaní na svobodě. Maximální cena benzínu od zítřka stoupne, nafta naopak zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun na 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Podle energetického regulačního úřadu spotřeba energií v Česku za první čtvrtinu roku stoupla. Spotřeba plynu vyrostla meziročně o 4,5%. Největší podíl na tom měli velkoodběratelé. Elektřinu používali hlavně domácnosti. Anglická rozhlasová stanice Caroline omylem oznámila smrt britského krále Karla III. Podle ředitele Petra Moora to zavinila chyba počítačového systému. V éteru omylem zazněl vstup, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený pro případ úmrtí panovníka. Zaměstnanci rádia se následně omluvili posluchačům ve vysílání i na sociálních sítích za nepříjemnosti. Sport. Fotbalový brankář Manuel Neuer se po dvou letech vrátil do německé reprezentace. Trenér Julian Nagelsmann ho nominoval na mistrovství světa s tím, že by měl být golmanskou jedničkou německého týmu. Čtyřnásobní světoví šampioni se ve skupině utkají s pobřežím Slonoviny, Ekvádorem a Curaçaem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 u Brna a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme silný provoz. Nesouvislá kolona aktuálně popojíždí od 160. kilometru až do Brna k omezení. Pro osobní auta je to minimálně půl hodiny navíc. Ucpává se i severní trasa silnice 35, a to v Litomyšli směrem do Mohelnice a pak ještě u Moravské Třebové. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte půlhodinové kolony od Zličína až ke sjezdu na Ořech. Ucpává se kvůli tomu i příjezd po plzeňské dálnici do Prahy, aktuálně od 9. kilometru. Na okruhu komplikace i ve směru z D1 na letiště. Na kilometru 16,5 nájezdu z Barandova v levém pruhu havarovala dodávka. Čekejte kolony za tunely směr letiště. A ještě jedna nehoda v Praze brzdí provoz v tunelu Blanka ve směru na Troju. U sjezdu na Letnou se v levém pruhu srazila dvě auta. Přiškrtí teď vjezdy do tunelu ještě něco víc. V Litoměřicích velké komplikace působí nehoda na silnici 15 u Tyršova mostu. V Litoměřicích máme zpravodaje.
4: Končí most, 15 pokračuje doprava a tady v tomhletom místě se zrazily dvě auta. Ty tam jsou dvě hasičské auta, policie to tam řídí.
3: A kolony jsou dlouhé, jak z Terezína, tak i ve směru z Litoměřic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Čeští hokejisté mají dnes na mistrovství světa volný den od trenérů, hráči dostali klid i od tréninku a do arény tak nikdo z nich nezavítal. Za hráči ale vyrazili naši reportéři do nedalekého Bernu, kde národní tým během šampionátu bydlí. V recepci hotelu pak pozval obránce Marka Alšera k mikrofonu reportér Petr Kadeřábek.
1: Hostem dnešního odpoledního rozhovoru z mistrovství světa je nováček na světovém šampionátu Marek Alšer. Vítejte.
2: Dobrý den.
1: Marku, jak se to stane, že hráč ze Lvu Slaný se dostane na mistrovství světa? Ona ta cesta byla docela krkolomná, dlouhá. Věřil jste, že když jste nastupoval za Slaný, pak se vás vytáhli do Kladna, pak jste odjel do Finska, do Pelicans, pak jste odjel zase do Zámoří, dostal jste se na Floridu, k tomu se dostaneme. A teď jste na mistrovství světa, je to takový splněný sen?
2: Určitě je splněný sen, já jsem vlastně říkal, že tak nějak ty tři největší cíle, myslím si, každý hokejisty je hrát za repre, hrát finál a hrát za svůj a tým tam, kde vyrůstal a za Ačko.
1: No tak to se vám nesplnilo, zatím jenom to Kladno.
2: Ano, přesně, ano, zatím jenom to Kladno a Slaný, takže je to splněný sen a pamatuju si, jak s rodičema jsme koukali na každý mistrovství světa.
1: Která jste vnímala jako první?
2: Myslím si, že první, co si pamatuju, bude rok 2010. Určitě, když vlastně jsme vyhráli, pamatuju si, jak jsme skákali a v obýváku. A to mý rodiče nejsou takový velcí hokejoví fanoušci, takže, ale mistrovství světa jsme si nikdy nenechali ujít a vlastně můj děda s babičkou, tak ty taky hodně sledují mistrovství světa hlavně, takže
1: no, je to obrovský. Vy jste jako malý tady začal vnímat, to vám bylo 6 let, když jste začal vnímat ten hokej v roce 2010 a teď sedíte v jedné kabině s hráčem, který tam ten titul získal s Romanem Červenkou. Hodně se smějete, to je docela zajímavé. Jaké to bylo, když jste ho viděl poprvé? Říkal jste si, je, tak tomu jsem fandil jako malý.
2: Jo, tak takový ten malý kluk ve mně to určitě řekl, ale potom po pár dnech, tak samozřejmě furt k němu mám obrovský respekt a občas se zastavím a je to trošku divný, ale tak nějak si na to asi zvyknete po pár dnech a nic jiného vám ne to.
1: Teď už je to prostě červus.
2: No.
1: Vy asi máte velkou výhodu v tom, že je vás tady více mladých. Vy třeba jste nastupoval v 16. za Kladno s Jiřím Ticháčkem, teď s ním hrajete za reprezentaci na mistrovství světa. I tohle vám muselo pomoct asi k tomu, abyste se víc adaptoval na ten tým na šampionátu.
2: Tohle je skvělý. Mít tady víc těch mladších kluků. Věřím, že kdybych tady byl třeba jediný mezi všema těma hokejovýma osobnostma, bylo by to nemý příjemný a všichni jsou tady super, ale přece jenom mít ty vrstevníky, se kterými jsem vyrůstal a jakož mládežnický reprezentace, tak v klubu, tak je to strašně super. Tu jsou prostě kámoši z dětství a mít je tady a prožívat to s nima, tak je to o něco jednodušší.
1: S Markem Alšerem se bavíme v lobby hotelu, kde bydlí společně s českým týmem na mistrovství světa, to jen posluchačům dovysvětlím, proč tady občas zacinkají talíře nebo příbory. Marku, vy jste šel z Kladna do Finska, z Finska do Spojených států, co vám dalo to angažmá v Pelicans, protože tam jste hrál za 16, 17, 18.
2: Ta cesta vlastně vedla tudy a já jsem si to vybral, ale bylo to asi jedno z těch těžších angažmá už jenom proto, že vlastně hodíte toho mladého kluka do toho bytu, tak vlastně lidi by si řekli, že ten největší problém bude a mytí a vaření a tohle, tak to si myslím, že vůbec, myslím si, že ten největší, vlastně na tohle jsme si rychle zvykli a vařím od malička, takže to mi nedělalo.
1: Co vaříte nejraději?
2: Nejraději teď polívky.
1: Polívky.
2: Hustý polívky, no, krémový a s hodně těstovinou a zeleninou, takže to rád vařím. Ale největší problém byl takový ten volný čas, že vlastně ten člověk se nemohl odběhnout od toho hokeje tou hlavou. Tím pádem, když se ze začátku nedařilo, tak vlastně jsem přišel do bytu a vlastně na nic jiného se nemohl myslet, takže tam člověk trochu utápí v těch myšlenkách a tak nějak se to nabalovalo, že už vlastně potom v druhém roce jsem tam řekl, že potřebuju odejít spíš kvůli mě. Že to...
1: A šel jste teda do Zámoří, tam jste se propracoval do týmu Charlotte AHL. Jaké bylo čekání na první pozvánku nahoru, tedy do týmu Florida Panthers?
2: To bylo dlouhý. Bylo to dlouhý, trnitý, ale nakonec přišla a vlastně v tu chvíli, kdy tam člověk je, už jenom na 1, 2, 3, 4 zápasy, to je jedno, tak jakmile je na tom ledě a má ten dres toho týmu NHL, jeho Florida Panthers, tak člověk si řekne, že to stálo za to.
1: No, usmíváte se, ono to bylo dlouhé čekání. Jaká byla reakce, když vám zavolali? Marku, chceme tě nahoru.
2: Byla to obrovská radost. Vlastně akorát jsme koukali na televizi s přítelkyní a ta vlastně, když mi zavolali, tak nějak na mě koukala, přiblížila k telefonu a pochopila, ať se jedná, takže bylo to obrovské nadšení a hned jsem vlastně volal rodičům a naštěstí se nemusel letět ten večer, takže jsem letěl další ráno a mohl jsem se trochu uklidnit, zabalit se aspoň něco.
1: No, on ten první zápas tady zase hráli v Otavě, tam Florida prohrála docela dost. A vy jste spoluhráč Matthew a Tkačaka. Co pak vám říkal jeho bratr, když jste proti němu nastoupil? A on je to takový, a posluchači mi to promenou, hokejový zmetek. Vy jste tam měli spolu nějakou promluvu?
2: Tak oba dva jsou hráči, který chcete mít v týmu a nechcete hrát proti ním. A vlastně už první střídání a jsem dostal tak myslím si, že v první, druhý třetině od něj rád. Ano, a potom někdy druhý, třetí střídání mi vlastně řekl, že po mně půjde celou noc. Já tam mají koukám a ani jsem se nebál, protože jsem si říkal, tak já na tebe koukal ještě včera v televizi, takže klidně. Jako.
1: To asi není úplně ideální, že jo, nastoupit do prvního zápasu v NHL, vysněná to soutěž, a pak přijede známý prostě takovýhle provokatér a řekne vám, půjdu po tobě celý zápas. To, jak se s tím hraje?
2: Asi normálně, zvykl jsem si na to. Myslím si, že na farmě FHL jsou občas o hodně víc nebezpečnější hráči. Určitě, když to člověk ví, tak se s tím dá hrát, ale když neví a nedává si na to pozor, tak to dokáže bolet.
1: Vy jste se ale hodně rychle adaptoval na ten výkon v NHL, protože dobře, první zápas byl takový, jaký byl. Nebylo to úplně povedené, byť od vás, myslím, že to bylo nepovedené, možná kromě toho prvního přihrání o Kotouče, my jsme na to doma koukali, takže jsme viděli, jak to vypadalo, ale pak ty výkony šly opravdu hodně nahoru.
2: Začnu prvním zápasem, tak první zápas je těžký hodnotit, vlastně žádný trenér asi nekouká na výkon v prvním zápase, všichni koukají jenom na vlastně, jak ten hráč je rychlej a jak je silnej. A to, že má nějaký špatný rozhodnutí, tak to v tu chvíli je prostě otázka toho, je to jeho první zápas a sám vím, že z začátku některé ty nahrávky byly ukvapený, myslím si, že v druhé třetině už to bylo lepší, ale ano, ta první třetina tam a myslím si, že každý hráč je trochu vyklepaný. No a potom tak nějak už během toho prvního zápasu si myslím, že jsem se trochu uklidnil a potom svým způsobem je to jednodušší, protože vlastně všichni vědí, co mají dělat a všichni dělají tu svoji práci. Pokud se na něčem domluví před zápasem a vy posloucháte a vezmete si to k srdci a opravdu děláte to, co máte, tak nemůžete udělat žádnou obrovskou chybu. Ano, může se tam odrazit puk, prohraný nějaký souboj, ale není to nic, za co by vám to vyčetli. Pokud hrajete to, co máte, tak se tam hraje hodně dobře a ty spoluhráči pomůžou, ale samozřejmě potom, když dojde na souboje, tak tam jsou ty hráči silný.
1: Stále si povídáme s Markem Alšerem, nováčkem na světovém šampionátu. A k tomu nováčkovství, jaké to bylo, když jste viděl to své jméno v nominaci na mistrovství světa?
2: Byl to šok. Vlastně my jsme se dozvěděli chviličku, než se to dozvěděli všichni ostatní. Vlastně celý let ze Švédska nám to nechtěli říct, takže to byl dlouhý let. Myslím si, že jsem si to asi neuvědomil v tu chvíli, protože opravdu teď posledních těch pár týdnů a bylo hektických a já si osobně myslím, že si pořádně všechno uvědomím až na dovolený, kde nějaký třetí, čtvrtý den už budu vyspalej, budu sedět a budu si říkat, jo, já jsem fakt hrál v NHL a zahrál jsem si dokonce na mistrovství světa, ale to myslím v tom smyslu samozřejmě ne, že bych si toho nevážil, že jsem tady, ale teď se soustředím primárně na ten hokej a na ten výkon. Takže...
1: Že si to zatím vlastně jako nepřipouštíte, že jste prožil vlastně sezonu snů vlastně... a ona ještě nekončí.
2: Ano, přesně, vlastně v tom dobrém smyslu, že furt se snažím na tom ledě nechat všechno, hrát tu nejlepší hru a ať už to je za repre, ať už to je za farmu, za tým NHL, tak mění se to okolí trochu, ale vždycky tam chci nechat všechno.
1: No, na mistrovství světa jste zatím s jedním gólem a také s 8 střeleckými pokusy, což je po Filipu Hronkovi nejvyšší počet od českého obránce. Jaké to je hrát na mistrovství světa, dát ten gól, to, že vás potom pochválí třeba ten borec, na kterého jste koukal jako kluk, to znamená Roman Červenka?
2: Je to super, hlavně skvělý pocit byl na té střídačce nebo na tom ledě hned potom, že jsme to odšpuntovali a v tu chvíli už jsme cítili, tak a teď jdeme. A bylo to hezký, že jsem mohl dát jápo, ale skvělý nahrávce Jirky Ticháčka a předtím byly několik skvělých akcí a kluci měli smůlu a já si myslím, že jsem měl zrovna štěstí, že bylo tam pár odrazů. Takže mě se hlavně ulevilo, že jsme to odšpuntovali a že jsme potom nakonec sebrali ty 3 body.
1: Když se zamyslíte nad tím mistrovstvím světa, vy už máte tu medailovou zkušenost 20, máte bronz, jak moc toužíte mít i z toho seniorského a je to reálné?
2: Strašně moc, bych si to přál. Věřím, že všichni tady chtějí udělat ten úspěch a možná o to víc, když samozřejmě si doslechneme něco, že se říká, že ten výběr je třeba slabší tenhle ten rok, nebo takhle to někdo říká. Možná o to víc je ta motivace prostě ukázat, že ne, protože my to víme, že ten výběr není slabší a ta parta tady je super, ten tým je super a ty to dokážeme všem tím výsledkem a ta šance těžko se odhaduje. Ty šance může se prostě stát cokoliv, takže až nám prostě řeknou a konec, teď už turnaj končí, tak uvidíme, jestli to je z medailí v ruce a nebo bez.
1: Marku, až vám řeknou, že je konec, buď tu medaili budete mít nebo ne, pak si tedy sednete, 3 dny se vyspíte, ohlednete se za tou sezónou. No a co potom? Vy sportujete i mimo hokej? Čeká vás zase kemp třeba v Itálii? Nebo s kamarády půjdete na tenis? To jste si myslím slíbili.
2: Tak ano, vlastně. A bude tam nějaká dovolená. Nebude to nic extra dlouhýho, ale teď jsem měl vlastně 3 dlouhý sezóny a jak už s juniorkou, kdy s Portlandem, kde jsme se dostali do finále. Potom jsme se dostali s Charlotte do finále a tenhle ten rok jsme vypadli, ale teď jsem tady na mistrovství, takže další sezóna. Takže už vím, že bude tam potřeba nějaký ten týden úplně vypnout. Asi těch prvních dní budou spíš strávený u rodiny. Vlastně potom, co jsem přiletěl, tak si myslím, že jsem byl 2 noci doma, takže první dny budou u rodiny.
1: A potom tedy budou tam ty kempy, nebo ten tenis kamarády, nebo kempy, to pivo, no, protože myslím, že vy jste si psali, že tak hold to pivo budeme muset odložit až po mistrovství světa. A poté, když jste zjistil, že pojedete na světový šampionát.
2: Tak vlastně s klukama z Spartu z Kladna vždycky jdeme na večeři po tom, co přiletím a je to prostě super vlastně po té dlouhé době, kdy jsme se neviděli, tak tam ani chvilku nestojí řeč a takhle si sednout, tak na to se strašně moc těším a

0: přijedu po tom létě, tak jsem rád, že mě vidí jako toho kamaráda. Nevidím jako nikoho, kdo by se nějak změnil, protože opravdu jsem furt jen prostě ten stejný, co s nima byl jako ve škole a co s nima hrál fotbal, co s nima hrál hokej, takže vlastně mám pocit, že vždycky po té dlouhé sezóně, kdy si zavoláme, ale není to každý den, tak vlastně se vrátíme a máme pocit, že jsme pořád byli spolu, že tam nebylo těch 7-8 měsíců, takže na to se těším.
1: A Marku, tak ať se nezměníte, až se vrátíte z mistrovství světa z medailí a ať vás vidí i ti kamarádi a hlavně rodina úplně stejně.
0: Děkuju moc.
1: Říká Marek Alšer z hotelu, kde bydlí česká reprezentace při mistrovství světa. Další zápas odehrají Češi v sobotu, kdy nastoupí proti Slovensku. Z Bernu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

Španělský jezdec Alex Marquez kvůli zlomení klíční kosti a prasklině krčního obratle přijde o nadcházející závody MotoGP v Itálii a Maďarsku, informovala o tom jeho stáj Gresini. Marquez zranil při ošklivém pádu v nedělní velké ceně Katalánska a ještě ten stejný den se v Barceloně podrobil operaci. O léčbě prasklého obratle by se mělo rozhodnout do konce týdne.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Korý se rozbírá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Hledáte praktické a stylové řešení pro váš automobil? S Gardeonem to máte bez starostí. Nabízíme moderní montované garáže, které spojují kvalitu, odolnost a moderní design. A nejlepší zpráva? Cena garáže pro jeden automobil je 152 000 korun včetně DPH a k objednávce dostanete zateplenou střechu Gardeon Thermopanel po celý květen zcela zdarma. Navíc se nemusíte trápit složitou stavbou. Montáž zvládneme už za 6 hodin. Ráno objednáte, odpoledne stojí. Neváhejte, objednejte ještě dnes na www.gardeon.cz. Gardeon. Montované je moderní.
7: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
8: Policisté evakuovali střední školu v Pardubicích kvůli povodání. NATO a Evropská unie by si podle prezidenta Pavla neměli konkurovat a měli by se navzájem víc doplňovat. V nominaci fotbalové reprezentace na přípravu před mistrovstvím světa jsou tři nováčci Kabongo, Sojka a Sochůrek. V Litoměřicích komplikuje dopravu nehoda a zítra bude polojasno až skoro jasno na horách. Ojediněle přeháníky teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Policisté evakuovali střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích. Zasahují tam kvůli pobodání. Podezřelého útočníka policie zadržela, jeden člověk skončil v nemocnici. Na místě reportér Ondřej Wolf.
9: Podle posledních informací od policie má podezřelý z napadení druhé osoby přímý vztah ke střední škole. Policie proto rozhodla o preventivní evakuaci školní budovy už kolem 14. hodiny. Mluvčí záchranné služby Josef Strašík řekl, že oběť konfliktu převezla sanitka ve vážném stavu do nemocnice. Policie nyní prohledává školu a ohledává místo činu. Já jsem tady před malou chvílí mluvil i se studentkami střední průmyslové školy chemické a ty mi řekli, že byli mezi evakuovanými studenty. Policie podle nich postupně studenty pouští do školní budovy pro osobní věci a žáci odcházejí domů. Poděbradská ulice nadále zůstává zavřená. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.
8: Severoatlantická aliance a Evropská unie by se podle českého prezidenta měly navzájem doplňovat a neměly by si konkurovat. Petr Pavel to řekl na úvod bezpečnostní konference Globsec, která začala dnes v Praze. Mezi některými členy obou aliancí jsou ale podle prezidenta Pavla nevyřešené některé neschody.
10: Já jsem přesvědčen, že nastala doba pro to, abychom se snažili tyto faktory odblokovat v zájmu obou institucí a všech zúčastněných států, protože bezpečnost evropského kontinentu by neměla být rukojmím zájmů anebo protichůdných tendencí politických představitelů některých zemí.
8: Správa Národního parku České Švýcarsko může začít sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. O půlnoci skončil zvýšený dohled nad spáleništěm. Opravit se musí hlavně cesty a lesnická zařízení, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
11: Se nyní pohybujeme na zhruba 10 milionech korun. Pokud jde o cesty, na lesnických zařízeních máme další 1 milion korun. Ještě se ta škoda bude zvyšovat o škody na lesních porostech, které tady schořely.
7: Sport. Reprezentační trenér Miroslav Koubek nominoval na přípravný kemp před mistrovstvím světa 29 fotbalistů. Po utkání s Kosovem 31. května zúží kádr na 26 hráčů. Šanci zabojovat o světový šampionát budou mít i tři nováčci. Mladoboleslavský Christoph Kabongo, plzeňský Alexander Sojka a 17-letý záložník Hugo Sochůrek, který v jarní části této sezony debutoval v A-týmu Sparty. O Sochůrkovi mluví generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
3: Já si myslím, že to je opravdu výjimečný hráč. Jelikož jsem to diskutoval nejenom s reprezentačním týmem, ale i vlastně s nejvyšším vedením Sparty, mám jenom pozitivní feedback. Já si myslím, že takový hráč tady dlouho nebyl a měl by asi dostat šanci. Ty zkušenosti tam nejsou, ale jestli se chceme někam posunout, tak prostě ty mladý hráče tam musíme zabudovat už teď.
7: V nominaci české reprezentace na fotbalové mistrovství světa jsou i Tomáš Chorý a David Douděra, které Slávia po vyloučení v derby se Spartou vyřadila z kádru.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Brna a nehoda v Litoměřicích. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme kolony. Silný provoz. Poprvé se brzdí zastavuje u sjezdu na Velkou Bíteš na 162. kilometru a nesouvislá fronta je až do Brna k omezení. Pro osobní auta je to asi půl hodiny navíc. Ucpává se i severní trasa silnice 35 a to hlavně v Litomyšli směrem na Mohelnici. Průjezd zabere asi 25 minut. Na 35 se kolona i mezi Turnovem a Libercem před omezením u Hodkovic. Delší teď ve směru z Liberce asi na 15 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony. Brzdí se kousek za Loděnicí, hlásí naše zpravodajka.
14: Průjezd pro osobní auta 20 minut od 8. kilometru až po nájezd na okruh.
13: Tímto ale nekončí, kolona je pak ještě na okruhu ve směru z letiště na D1. Od Zličína až ke sjezdu na Ořech a zdržíte se dalších asi 20 minut. V Praze je silný provoz. A ještě do Litoměřic. V Litoměřicích kolabuje doprava kvůli nehodě na silnici 15. Na konci Tyršova mostu se srazila dvě auta. Je to vážná nehoda a kolony jsou dlouhé ze všech stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Teploty až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21, na horách většinou kolem 17 stupňů, na Šumavě a v Krušných horách i kolem 19. Tolik zprávy.
15: 16 hodin 5 minut, příjemné čtvrteční odpoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Česká tenisová jednička Karolína Muchová vstoupí do tenisového Roland Garros proti Rusce Zacharovové. Lindu Noskovou čeká Maria Sakariová z Řecka, dvojnásobnou šampionku turnaje z roku 2021 Barboru Krejčíkovou, tu zase Američanka Haley Baptistová. Nikola Bartuňková narazí na světovou devítku Viktorii Mbokovou z Kanady. Jiří Lehečka první kolo rozehraje se Španělem Pablem Kareněm. Tomáš Macháč bude čelit Belgiňanovi Zizu Bergsovi, rozhodl o tom všem dnešní los. Češek je zatím v hlavní soutěži 8, muži jsou ve 4, o postup zabojuje v kvalifikaci ještě Linda Fruhvirtová, Zdeněk Kolář, Karolína Plíšková, Dominika Šalková, Laura Samson, Anna Sisková, Daria Vidmanová, Lucia Havlíčková a Gabriela Knudsonová, ti už neuspěli. 19-letá Tereza Valentová se v úvodu u turnaje utká s o 15 let starší Polkou Magdou Linetovou. Kateřina Siňaková bude hrát se Švýcarkou Walterovou. Sára Bejlek, Marie Bousková narazí na hráčky z kvalifikace. Konec telefonního seznamu. Jsme rádi, že posloucháte odpolední Radiožurnál Sport. Posílám Scorpions.
12: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: 16 hodin 10 minut, čtvrtek 21. května, Radiožurnál Sport dnes slaví narozeniny, už pátým rokem vás provádí velkými sportovními událostmi a taky úspěchy a společně s moderátory a reportéry se na tom podílejí i bývalí sportovci a osobnosti.
1: Všecko nejlepší a kdyby to nebylo tak brzo, tak bych řekl i na zdraví a něčem bych přiťuknul.
2: Takhle přál v ranním vysílání digitální stanice Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský šampion, který má na Radiožurnálu Sport každé páteční dopoledne vlastní pořad. Kilometry Jiřího Ježka.
1: No už je to téměř třetím rokem, kdy vysíláme tenhle ten pořad a nejenom to, že vlastně každý týden máme možnost s mými kolegy, s Martinem Charvátem a s Karlem Janu se bavit o tom, co milujeme, čím vlastně žijeme celé naše životy, to znamená o cyklistice, o běhání, o těch věcech okolo.
2: Kromě Jiřího Ježka jsou součástí stanice třeba taky herec David Novotný nebo olympijská vítězka a mistrně světa v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
3: No uběhlo to strašně rychle, mě kdyby se někdo zeptal, jak dlouho chodím k vám na Radiožurnál Sport, tak řeknu no nejméně 3 roky. A ono už je to 5, takže ten čas samozřejmě běží rychleji, než si všichni myslíme, nebo než máme ten pocit.
2: Za těch 5 let byl Radiožurnál Sport na 4 olympijských hrách, na různých světových i evropských šampionátech. V přímých přenosech jste mohli slyšet o sportovních zklamáních, ale hlavně taky o zlatých triumfech.
4: Kutem ve středním pásmu, Kubalík ho vyrazil a Kemp posílá Čechy za zlatem. Yeah! 2-0! Čeští hokejisté vyhrají mistrovství světa.
2: A Kateřina Neumannová doufá ve víc takových momentů. Ve vysílání Radiožurnálu Sport popřála.
3: Aby nás to všechny stále bavilo a aby výsledky českých sportovců nám vlastně jako nabízely ty podněty pro zajímavé rozhovory.
2: Zajímavé rozhovory nabízí taky například bývalý fotbalový reprezentant Pavel Horvát ve svém pořadu Desítka. I když při prvních zkušenostech Horváta s rozhlasem to někdy trochu drhlo.
5: Tak jsem vůbec netušil, jak citlivý jsou mikrofony a vím, že jsem měl vstup do rádia a dělal jsem si u toho vajíčka. A že jsem pak dostal strašný CRS, protože samozřejmě asi pravděpodobně bylo slyšet míchání na pánvi vajíček a syčení, takže to úplně povedený nebylo, ale samozřejmě, jelikož jsem začínal, tak se to dalo pochopit. No.
2: Teď už je Pavel Horvát naším kolegou přes 2 roky. Radiožurnál Sport je ještě o 3 roky starší. Přejeme mu všechno nejlepší a ať je dál nejposlouchanější digitální stanicí v Česku. Adam Procházka, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: To byly Nightwish v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 16 hodin a 19 minut. Fotbalista pražské Dukly Kevin Prince Milla dostal od disciplinární komise trest na 4 soutěžní zápasy za vyloučení v ligovém utkání v Teplicích.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Vanastovy věci v odpoledním radiožurnálu Sporty 16 hodin 23 minut. Hokejisti Kanady a Norska hrají čtvrté utkání ve skupině mistrovství světa. No a ve Švýcarsku ve Friburgu je u toho Petr Kadeřábek.
1: A zatím je za námi 2,5 minuty duelu, ve kterém Kanada hraje s Norskem bez branek 0-0, ale už půl minutky hrají Kanaděné přesilovou hru. A ta první útočná formace, tedy ta pětice, dokázala ohrozit brankáře Normana pouze jednou, ale teď už nastupuje ta eskadra v čele s Celebrínem, Crosbym, Scheiflím a tak dále. Tohle to už bude asi velký kolotoč, tak trošičku zvládají také v úvodu utkání, který se hraje v Curychu, protože tam Lotyši vedou nad zatím naprosto 100% Finy, když se prosadil Balcers, který se prosadil už po 10 sekundách hry, a tak Lotyši vedou nad Finskem 1-0. A já se teď dívám na led BCF Areny, ve kterém teď ztratil Celebrini kotouč v útočném pásmu, a tak Salstrup vytěsní Kanaďany až do jejich obraného pásma, ale možná si počkejme chvilku na další akci, protože Scheifele a po něm Crosby s Celebrinim už jsou v útočném pásmu usazení. Celebrini v útočném pásmu vpravo přehrává hodně rychle ten kotouč na Wilsona, který si najíždí na kruh, předal Celebrinimu, ten výjíždí, posunul na Crosbyho tomu, ale podjel teď kotouč pod nohama, a tak trošku si povzdechli kanadští fanoušci, kterých se přišlo podívat na souboj s Norskem celkem dost, byť se trošku ztrácejí i v té modro-červené vřavě, která tady panuje na norské straně. Teď velmi dobrá přihrávka, kterou adresoval Crosby, ale trošku se nepochopili s Wilsonem. Teď už bude moci bojovat také s Tavaresem, který proskočil na z hráčské lavice na ledovou plochu, a právě Tavares je u pravého mantinelu, dává na modrou čáru. Bouchard ale nevypálil, ještě posunul doleva, tam je Crosby před brankou, ten kotouč ale Norové nepropustili, tak si ještě počkejme na rychlý protiútok, který vedou Norové Sten a po něm také Ulsen, který nedokázal ale překonat brankáře Talbota. A tak platí na začátku páté minuty, že Norsko hraje s Kanadou a zatím bez branek 0-0. Ještě na závěr rychlý pohled také do Curychu, tam se hraje čtvrtá minuta a Lotyši stále překvapivě vedou nad Finy 1-0.

0: friends.
1: V pátek dopoledne je ve studiu Radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
2: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
3: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
1: Kilometry Jiřího Ježka.
2: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
4: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společní tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono na tom tréninku.
1: Na své si ale přijdou i amatéři.
2: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
1: Máme pro vás názory odborníků.
5: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak se zjistilo, že optimální být v pohodě.
2: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Hodin a 30 minut. Zprávy má Jana Gulda.
7: Policie evakuovala střední školu v Pardubicích v Poděbradské ulici kvůli konfliktu mezi dvěma lidmi. Po útoku je jeden člověk zraněný, teď už je v nemocnici. Podle záchranářů šlo o akutní ohrožení života. Útočníka policie zadržela, oznámila to na síti X. V provincii Jižní Kivu na východě Konga úřady potvrdily případ eboly. Nákaza se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního ohniska. Zdravotníci a humanitární organizace varují, že jim dochází kapacity a vybavení pro zvládání epidemie. Situaci podle nich zhoršuje taky ozbrojený konflikt v regionu, který způsobil humanitární krizi. Podle Světové zdravotnické organizace je v souvislosti s nákazou přes 130 mrtvých. Podezření na krvácivou horečku mají úřady u zhruba 600 obyvatel. Krajský soud v Ústí nad Labem poslal na 15 let do vězení muže, který měsíce týral, věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Uložil mu taky ochranné ústavní sexuologické léčení. Podle znalců je muž sadista. Trest je souhrný i za předchozí znásilnění jiných žen. Třem spolupachatelům, kteří o věznění poslední oběti věděli, soud uložil nepodmíněné tresty ve výši 5,5 až 6 let. Rozsudek zatím není pravomocný. A francouzský aukční dům Arc Real vydražil schodiště z pařížské Eiffelovy věže v přepočtu za víc než 8 milionů korun. Jde o původní točité schodiště z konce 19. století, které propojovalo druhé a třetí patro věže. Při světové výstavě v Paříži se po něm prošly stovky lidí. Vydražený kus byl součástí 160-metrového dílu, který z Eiffelovy věže odstranili kvůli instalaci výtahů.
2: Sport.
7: Hokejisti Kanady a Norska hrají čtvrté utkání ve skupině mistrovství světa. Ve švýcarském Friburku je u toho reportér Petr Kadeřábek.
8: Na začátku 9. minuty svítí na ukazateli skóre překvapivé skóre. To proto, že Norsko vede nad Kanadou 1-0 v souběžně hraném utkání v Curychu. Lotyši sice vedli, ale Finové dokázali vyrovnat a tak tam platí ve stejném čase zatím nerozhodný stav. 1-1 ze Švýcarska, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 v Brně a nehoda v Litoměřicích. Na dálnici D1 silný provoz a kolony hlásíte na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí na 163. kilometru za sjezdem na Velkou Bíteš a nesouvislá fronta místy v levém pruhu se sune až do Brna. Pro osobní auta počítejte před Brnem půl hodiny navíc. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se zdržíte asi 20 minut v osobním autě. Je tam kolona od 8. kilometru. No a dalších 20 minut budete popojíždět i na okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. V Praze je odpolední špička kolony tak na obvyklých místech, na jižní spojce ve směru na Štěrboholy. Navíc se překážejí hned dvě nehody, první u Spořilovské, další na Lanovém mostě a kolona na spojce zpomalila. V Litoměřicích se zdržíte na příjezdech z Terezína a taky z Lovosic. U Tyršova mostu na silnici 15 likvidují následky nehody a kolony jsou dlouhé. Na silnici 35 z Liberce na Turnov postojíte 15 minut před omezením u Hodkovic. Ano a na 35 se vázne provoz taky v Litomyšli na průjezdu směrem na Mohelnici. Zdržíte se asi čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Česká hokejová reprezentace má dnes na mistrovství světa ve Švýcarsku volno, to ale neznamená, že by šampionát nepokračoval. Od 16:20 se hrají tradičně dva duely, Kanada proti Norsku a ve Friburgu je u toho Petr Kadeřábek.
1: 0-1, takový je stav ve 12. minutě a říkám to z pohledu domácího týmu, kterým je uvedena Kanada. Takže Norové vedou, byť přečkali Norové obrovskou šanci, kterou měl Cousins, ten se dostal v 5. minutě až před brankáře Normana. Udělal mu parádní kličku, jenže Norman vychytal kanadského elitního útočníka. No a z protiútoku udeřili Norové, třikrát vystřelili na Talbota. Ta čtvrtá střela, kterou vyslal Bakke Olsen, už ale skončila za zády kanadského brankáře. Musím dodat, že Norové sice jsou pod tlakem kanadských hvězd, ale vyrážejí do velmi nebezpečných, rychlých protiútoků. V obraně navíc velmi dobře zastupuje nebo spíše brání ty kanadské útoky Solberg, což je obránce Anaheimu, a jasně ční nad těmi zbývajícími norskými hráči. Přesto Bakke Olsen to udělal možná lépe, než kdyby se do této situace dostal obránce Solberg. Vymetl horní růžek střelou z osy hřiště a Talbot neměl šanci. Takže překvapivé skóre, teď v polovině 12. minuty je ve Friburgu. Norové tedy vedou nad Kanadou 1-0, vedli i Lotyši a teď 2-0. Johannessen vypálil modré čáry. Tenhle ten kotouč vůbec nikdo nezaznamenal, včetně brankáře Talbota. Johannessen střelou zápěstím od levého mantinelu ke vzdálenější tyči ten puk prolétl kolem 5-6 hráčů, kteří stáli v ose střely, jenomže kotouci našel cestu přesně k levé tyči Talbotovy branky, no a tak se tady rodí opravdu velké překvapení, byť si myslím, že ten druhý gol do sítě Kanady spíše probudí spícího obra, ale to je otázka až pro těch zbývajících 48 minut základní hrací doby. Tohle byla rána, která prostě nemohla skončit jinak než golem, pokud teda by prolétla, a ona prolétla. Velmi dobře tam stál i Kovlar, který stál přímo na masce brankáři Talbotovi, a ten nezachytil kotouč, jen se za ním ohlédl, když už byl v síti. Zpět ale do souběžně hraného utkání v Curychu. Tam Lotyši vedli nad Finy 1-0 už po 10 sekundách, ale pak Finové dvěma góly skóre otočili, prosadili se Björninen a po něm také Jokiharju. No a Finsko tak vede ve 12. minutě nad Lotyšskem 2-1.

0: To byly Beatles, 16:44, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe a přípravné utkání doma s Kosovem hned tři nováčky, útočníka Kabonga, záložníky Sojku s teprve 17-letým Hugem Sochůrkem, no a v širší nominaci na šampionát jsou taky útočník Tomáš Chorý a obránce David Douděra, dvě jména, o kterých se v poslední době hodně mluvilo, protože pražská Slavia po vyloučení v nedávném derby je vyřadila z kádru. No a hodně zajímavá určitě je taky golmanská otázka, proto teď se mnou ve studiu je Pavel Tilšár. Pavle, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: No a proto jsme se taky spojili se Zdeňkem Zlámalem. Doufám, že se slyšíme. Zdeňku, hezký den.
2: Ano, slyšíme se výborně, přeji krásný den.
1: Tak v nominaci národního týmu jsou tři brankáři. Matěj Kovář, který vychytal české reprezentaci ten postup přes baráž na mistrovství světa, Lukáš Horníček z Bragy a slávista Jindřich Staněk. Naopak nedostalo se na Martina Jedličku z Ostravy a taky Antonína Kinského z Tottenhamu a právě o něm chceme mluvit primárně se Zdeňkem Zlámalem, který podrobně sleduje anglický fotbal. Tak Zdeňku, překvapilo vás to, že Antonín Kinský nakonec nefiguruje v té 29-členné nominaci pro světový šampionát?
2: Věděl jsem, že je na hraně a že budou hlavně trenéři uvažovat o něm, o Tondovi Kinskému, jestli ho tam povolat nebo ho tam nepovolat. Rozhodli se teda, že ho tam nepovolají. Za mě můj názor je výkonnostně na to má na 100% a prokazuje to poslední týdny v Tottenhamu a máme brankaře v Premier League, který chytá stabilně a velice dobře. Nicméně na tu nominaci to nestačilo. Myslím si, že trenér Koubek nebo celý realizační tým vybrali osvědčený brankaře, které znají, ví, že třeba dovedou vytvořit dobrou atmosféru v týmu a myslím si, že proto se rozhodli pro Staňka a Horníčka. To je takový můj osobní názor a oni moc dobře ví, že jednička bude Kovář a většinou dvojka, hlavně trojka je tam proto, aby vytvářela tu dobrou atmosféru a ten komfort pro ty ostatní kluky.
1: Je pravda, že Miroslav Kloubek, trenér české fotbalové reprezentace, zmiňoval to, že Jindřich Staněk vlastně jede v pozici golmanské trojky, protože teď za Slávy v jarní části sezóny příliš nechytal, byl zraněný, takže přijal tu roli toho třetího golmana, který se na plac nejspíš vůbec nedostane. Otázkou je, jestli třeba byl, nebo dostal tuhletu otázku i Antonín Kinský, který ještě nemá start za seniorskou reprezentaci a jestli tím pádem tedy třeba neodmítl z tohoto důvodu.
2: Možný je vše, jsou to pouze spekulace, ale já si myslím, že kdyby Tonda Kinský byl v minulosti párkrát povolaný, vlastně realizační tým by ho více načetl, poznal, i třeba vedení Pavel Nedvěd by ho více poznal, jak se třeba choval v týmu, když třeba nechytá, když by vzal tu roli trojky. To jsou všechno pouze spekulace, nikdo to neví a myslím si, že po mistrovství světa Tonda Kinský už bude stabilně v nominaci, ale můj názor je, prostě zvolili Jindru Staňka, protože ho daleko lépe znají, přijal tu roli trojky a myslím si, že on je i celkově fajn kluk a může tam dávat velice pozitivní atmosféru.
1: S bývalým fotbalovým brankářem Zdeňkem Zlámalem mluvíme ve vysílání radiožurnálu Sport o té nominaci na fotbalové mistrovství světa, o české nominaci pochopitelně a o trojici brankářů. Asi se shodneme na tom, že když Matěj Kovář vychytal ten postup přes baráž dvakrát, byl velmi klíčovým mužem v tom penaltovém rozstřelu proti Irsku, respektive Dánsku, že bude tedy jedničkou na světovém šampionátu v brance Česka. Jaké jsou vlastně Kovářovi největší přednosti ve vašich očích, Zdeňku?
2: Myslím si, že přenáší klid na své spoluhráče, na obranu. Má už taky něco za sebou. Prošel vlastně akademii Bčkem, vlastně i trénoval s Ačkem v Manchester United. Trénoval s těmi nejlepšími. Tuším, že tam potkali Cristiana Ronalda. To jsou takový drobnostky, které v tom člověku se zanechají a připravují na ten nejvyšší fotbal, na ty nejtěžší zápasy a z Kováře to jde velmi dobře cítit. Jo? I vlastně v v těch zápasech barážových to velice dobře zvládl, v PSV, co takhle sem tam vidím, chytá výborně, chytá stabilně a za mě to je teď momentálně nejlepší brankář v Česku, ale říkám, ještě myslím, že mu je 26 let, Tonda Kinský, Horníček a další mladí brankáři se na něj budou tlačit a můj názor je, že my jako Česká republika opravdu máme špičkové brankáře i výborné brankáře, kteří se nedostali na mistrovství světa a na to můžeme být patřičně hrdí.
0: Se Zdeňkem Zlámalem si povídáme v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport. Zdeňku, ještě pojďme využít toho, že vy se samozřejmě hodně zabýváte tím ostrovním fotbalem. V neděli vlastně posledním kolem vyvrcholí anglická Premier League, tak my vás poprosíme o tip, to mají všichni velmi rádi. Jak myslíte, že to dopadne, protože nahoře už je jasno, Arsenal oslavil titul, ale kdo se tedy rozloučí s Premier League? Bude to West Ham, bude to Tottenham, jak to skončí?
2: Teď jste mi dostali, ale dobře, nebudu alibistický a myslím si, že spadne West Ham. Sice podávali poslední dobou dobré výkony, ale nebude to stačit a West Ham bohužel i pro české fanoušky, pro Tomáše Součka půjde o patro níž.
1: Poslední kolo, hodně těžká pozice pro West Ham, 2 body vlastně za Tottenhamem na té poslední cestě.

0: Glasgow o titul, ale nakonec se to nestalo.
1: Nakonec to byla zlomená srdce.
2: Tak přesně tak, prožíval jsem to, sledoval jsem to a měl jsem zlomené srdce. Hrozně mě to dostalo, moc jsem jim fandil, díval jsem se vlastně i na letenky druhý den, jak bych se tam dostal a mohl to vlastně s kluky nebo celkově s fanoušky oslavit a hrozně mi to mrzí, úplně vím ten pocit, jak se kluci cítili, protože zažil jsem finále skotského poháru, kde jsme také nad Celticem vedli 1-0, potom proti nám byla zapískána penalta, která nebyla, potom nám dali druhýho góla a byl jsem fakt to opravdu z toho zlomenej, ale to v uvozovkách šlo jenom o finále poháru, ale teď jim šlo o přepsání historie po strašně dlouhé době, by to byl někdo jiný než tým z Glasgow. Hrozně mě to mrzí, ještě teď, když jste mi položili tu otázku, tak znovu jste mi to připomněli a zhoršili náladu, takže je to obrovská škoda, ale na druhou stranu věřím, že i s příchodem Tonyho Bluma a celkově, jak je nastavený teď klub Hearts, tak věřím, že se tomu znovu přiblíží a příště to zvládnou a ten titul urvou.
1: To se Zdeňku samozřejmě strašně moc omlouváme, to vůbec nebylo naším záměrem, ale přeci jenom jste expertem, tak jsme se vás na to zeptat chtěli. Zdeněk Zlámal v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport. Moc děkujeme a pokud to nebylo moc špatné, tak budeme rádi, když se ještě někdy připojíte. Mějte se hezky.
2: Jo, ne, úplně v pohodě, já jsem to samozřejmě trošku přibarvil, už jsem to vstřebal a úplně všechno v pořádku. Děkuji moc, mějte se hezky. Pěkný den.
1: Posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport a od fotbalu pojďme teď zase na chviličku na hokej, protože mistrovství světa ve Švýcarsku pokračuje, Lotyši hrají s Finskem a taky Kanaďané s Nory a to je duel, na který ve Friburgu vyrazil Petr Kadeřábek.
3: Pryč je vedení outsidera, Norsko sice vedlo 2-0 nad Kanadou, ale 50 sekund před první sirenou už je srovnáno. Slovo si vzal Scheifele, tedy útočník Kanady, který nejprve v pádu ještě i v letu kličkoval a nakonec zakončil ve skoku backendem mimo dosah Normana, tedy norského golmana. To bylo na 1-2 a před malou chvílí těsně nad kruhy na ose hřiště napálil kotouč nechytatelně do norské branky a tak je srovnáno. No, navíc v závěru třetiny hrají Kanaďané přesilovou hru. Celebrini posouvá kotouč na Bouchardá. Teď rána, kterou tam vyslal znovu Scheifele, ten byl tady teď blízko hat-triku, ale neproměnil. Rychlá kombinace mezi Crosby a Celebrini na pravé straně. Crosby teď nepřesně přihrál, což je možná protimluv, ale nakonec se bude muset vracet. No a ještě tam zakončil také Ostby, který ale neprostřelil brankáře Talbota. Posledních 8 vteřin první třetiny, ještě velká šance, do které se tam Scheifele tlačil po Crosbyho přihrávce. Teď už se ale tady nic nestane, byť to vypadalo, že by Stan mohl jet do samostatného úniku. V první třetině jsme viděli 4 góly po 20 minutách, tedy hraje Kanada s Norskem nerozhodně 2-2, 4 branky padly také v souběžně hraném utkání v Curychu. Tam po první třetině Lotyšsko prohrává s Finskem 1-3.

0: rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
4: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
6: Policie zadržela útočníka z pardubické střední školy. Jeden člověk je těžce zraněný. Národní archiv zveřejnil rozhlasový záznam ze soudního procesu s KH Frankem. Fotbalový útočník Dukly Mila dostal od disciplinární komise trest na 4 zápasy. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně popojíždí kolona. A počasí zítra bude polojasno až jasno přechodně kupovitá oblačnost, ojediněle přehánky a teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Záchranáři převezli do nemocnice po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích jednoho zraněného člověka. Podezřelého na místě zadrželi policisti, útočil nožem. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policie evakuovala a uzavřela taky okolí školy. Na místo vyjeli policejní i záchranářské jednotky. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí pardubických záchranářů Josef Strašík.
7: Naše posádky vyjížděly na místo v nejvyšší naléhavosti, teda naléhavost ohrožení života. Na místo jsme vyslali jednu lékařskou a jednu záchranářskou posádku.
6: Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Podle policie se údajně zmanipulované zakázky týkaly let 2022 a 2023. V posledních dvou letech je to už třetí případ související s městskou realitní agenturou, která městské byty v Havířově spravuje. Právě předchozí kauzy podle dozorujícího vrchního státního zástupce Radima Dragouna pomohly policistům k odhalení nejnovějšího případu.
8: Tato trestní věc se týká jiného jednání, než jaké je předmětem dalších již vedených trestních věcí souvisejících s byty v Havířově. V nich je činné okresní státní zastupitelství v Karviné. Mohu dále uvést, že z těchto dříve zahájených trestních řízení vyplynuly některé poznatky, které vedly k nyní prováděným úkonům trestního řízení, které nyní dozorujeme.
6: Mezi obviněnými je podle informací Radiožurnálu i bývalý jednatel městské agentury a současný krajský zastupitel zvolený za ANO Robert Masarovič. Izraelské úřady deportují 37 francouzských občanů, byli součástí humanitární flotily směřující do pásma Gazy. O vyhoštění do Turecka informoval mluvčí francouzského ministerstva zahraničí Pascal Confravo. Francouzská diplomacie si taky předvolala vysokého izraelského diplomata. Vyjádřit chce rozhořčení nad videem zveřejněném izraelským ministrem národní bezpečnosti Itamarem Benem Gvirem. Na záběrech prochází kolem desítek aktivistů klečících na zemi se spoutanýma rukama a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou. Národní archiv zveřejnil celý záznam ze soudního procesu s nacistou Karlem Hermanem Frankem. Ten byl odsouzený před 80 lety za válečné zločiny, včetně vyhlazení lidic. Při procesu promluvila i Milada Horáková.
9: Přišla jsem do Terezína v těžkých měsících po atentátu na Heidricha.
10: Den po dni, slovo od slova. V takové podrobnosti si můžou badatelé i laici projít měsíc trvající soudní proces s válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Celý rozhlasový záznam z roku 1946 zdigitalizoval archiv Českého rozhlasu, který vede Tomáš Duvka.
11: Ten proces byl archivován na zinkových zvukových fóliích. Představte si to jako takovou gramofonovou desku, která má každá asi 3/4 kilo. Je to ohromné množství těchto zinkových desek, asi 1400, dohromady váží skoro 3/4 tuny. Takže ten proces té digitalizace byl velmi náročný.
10: O detailech z procesu s nacistou Karlem Hermanem Frankem si můžete zjistit více na stránkách politickeprocesy.cz. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Sport.
12: Fotbalista Dukly Kevin Prince Mila dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 4 soutěžní zápasy. Kamerunský útočník byl v sobotním utkání šance ligy v Teplicích vyloučený za to, že po vzájemném souboji trefil nohou do rozkroku domácího obránce Denise Halinského. Pražanům tak bude Mila chybět i v sobotním duelu proti Ostravě, ve kterém se mezi Duklou a Baníkem rozhodne o přímém sestupujícím z nejvyšší soutěže. Hokejisté Kanady můžou vystřídat českou reprezentaci v čele skupiny mistrovství světa ve Friburgu. Potřebují k tomu bodovat v zápase proti Norsku. Podrobnosti přidá reportér Petr Kadeřábek.
13: Po první třetině ale Kanada hraje zatím s Norskem nerozhodně 2-2, byť prohrávala už 0-2 v souběžně hraném utkání v Curychu. Zatím vedou Finové po první třetině nad Lotyši 3-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Ucpaná D1 v Brně a v Praze komplikace. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Je to nesouvislá fronta místy v levém pruhu od 168. kilometru až k omezení na 196. Osobním se zdržíte kolem půl hodiny, kamionem delší dobu. A taky na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony od 8. kilometru až na ucpaný pražský okruh. Osobním autem je to asi na 15 minut. No a další 20 minut budete popojíždět i na okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. V Praze silný provoz v odpolední špičce, musí regulovat vjezdy do tunelů do Blanky v obou směrech. V okolí tunelů se zdržíte, hodně ucpaná je třeba Patočková nebo Radlická do centra. Tam je fronta z Jinonic až na půl hodiny. V Praze i nehoda překáží na jižní spojce směrem na Štěrboholy za Spořilovskou ulicí. Pomalá kolona je tam od magistrály. Silnice 35 z Liberce do Turnova před Hodkovicemi před omezením 10 minut postojíte v koloně. A stále ucpané jsou příjezdy do Litoměřic, z Lovosic i z Terezína. U Tyršova mostu překáží nehoda. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme polojasno až jasno, přechodně kupovitou oblačnost a ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
16: Příjemné pozdní odpoledne, skoro podvečer s Radiožurnálem Sport. Ještě jedna aktualita ze sportu. Marie Horáčková s Richardem Krejčím skončili na evropském šampionátu v lukostřelbě pátí v soutěži smíšených dvojic. Český pár ve čtvrtfinále podlehl Němcům Bauerové a Wieserovi a poměrně jednoznačně 0-6. I tak je to nejlepší výsledek české dvojice. Tu Horáčková s Krejčím vylepšili své vlastní maximum z předloňska, tehdy byli devátí. No a Marie Horáčková, ta se stále ještě může také pokusit vylepšit svůj výsledek v individuální soutěži na mistrovství Evropy. Postoupila totiž rovnou mezi nejlepší 32. Zítra ji čeká vyřazovací část proti Estonce Parnatové. Rozhodně o tom uslyšíte.
14: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: Je tomu jenom pár hodin, co trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek zveřejnil svoji nominaci na mistrovství světa. Co na ní říká legenda pražské Sparty Horst Siegl, to nás bude zajímat teď v 17 hodin a 11 minut. Horste, dobrý den, vítejte ve vysílání.
1: Krásný podvečer.
0: Tak je to... Horste, my se slyšíme, promiňte, já vás neslyšel. Ano. Dobré, spojení já už funguje.
1: Říkal, já jsem říkal hezký podvečer, já jsem slyšel.
0: Tak Horste, v té nominaci je 29 jmen, určitě vás aspoň nějaké muselo trochu překvapit.
1: Tak nevím, jestli všichni vlastně čekali na tuhle nominaci, která se ještě zúží o nějaký tři lidi, ale otázka samozřejmě asi brankářů, tam asi... My jsme brankáři, nikdy nebyli žádný problém, ale bylo tam z čeho vybírat a tak, jak to napsal, anebo jak řekl trenér Koubek, tak asi jednička samozřejmě Kovář, Horníček, skvělá sezona v Braze a pak byla otázka toho třetího brankáře. No, vzali si toho, který ho samozřejmě znají a který se asi do té nominace hodí. Bylo to asi otázka trenérů brankářů, to samozřejmě víme, kdy vlastně to rozhodou i v klubech, i samozřejmě v nároďáku. Teď je otázka, jestli tam měl by Jedlička a nebo Kinský, no. To jako samozřejmě my to asi nerozhodneme, ale bylo dobře řečeno, že samozřejmě Staněk bude brankář číslo 3.
0: Ano, a dokonce, že tu roli v té nominaci na sebe bere a ještě ke všemu je s tím naprosto smířený, to také zaznělo z úst Miroslava Koubka.
1: No tak jako, když se podíváme, kolik to má odchytáno, tak já se nedivím, že je smíření.
0: Co se týče toho přípravného utkání na Letné proti Kosovu, tak trenér Koubek zapsal také tři nováčky, jsou to Kabongo, Sojka, Sochůrek, tomu posledně jmenovanému je teprve 17 let, kdyby náhodou nastoupil, tak by se stal nejmladším reprezentantem v historii. On hraje za Spartu, prošel mládežnickou akademii, vy Spartu dlouhodobě sledujete, je to pro vás překvapení, Sochůrek?
1: Tak určitě, já si myslím, že všichni tři, co byli teďka jmenovaní, tak překvapení jsou, že jsou teďka v nominaci. Já si myslím, že naskočí. Víme 100%, že naskočí, trenér to i deklaroval, že vlastně tyhle ty hráči dostanou šanci, ale teď je otázka, jestli třeba ten poločas, který jim slíbili, jestli dokážou vlastně trenéry přesvědčit o to, aby se do ty užší nominace dostali. Já myslím, že to byl takový náznak, že samozřejmě počítáme s mladými. Sochůrek, myslím si, že je skvělý, protože dostal šanci. Když byli ve Spartě, nebo když tam velká marotka byla, naskočil a překvapil samozřejmě nejenom trenéry, ale i mě, jo, takže jako tou svojí kreativitou a musím fakt říct, že mně se líbí víc než Mansferk, jo, i na jeho úkor hrál, takže já jsem radši, když hrajou tyhle ty hráči, jsou to Češi, než zabírají místo zahraniční hráči a pak vidíme, že máme třeba problém, nechci říct poskládat národní tým, ale tyhle ty hráči mi byly dostávat šanci. Na druhou stranu přeskočil 21, což je taky divný, ale pro něj to je samozřejmě, aby asi načechl tím národním týmem, ale mám dojem, že vlastně z těchto těch tří, jestli se dostane do té užší nominace možná jeden, tak to bude možná zázrak, protože víme, že Kabongo, OK, pro něj skvělý, že šel do Boleslavy, kde vlastně pravidelně hraje. Trenér říká, že má čísla, pro mě to žádný čísla nejsou, že vlastně dejme tomu 12 zápasů, 4 góly, kdyby dal 8 nebo 7 gólů, tak bych to bral, že to jsou čísla, takže vlastně on vlastně na úkor vlastně dalších útočníků, který tam jsou, tak si myslím, že tu šanci má asi nejmenší, aby potom byl v té užší nominaci. Sojka to stejný dostal, samozřejmě rozehrál se v Hradci, vrátil se zpátky do Plzně, znovu naskočil a myslím si, že to je skvělý, že tyhle ty mladí hráči se prosazují v těchto těch týmech, jako je samozřejmě Sparta a Plzeň.
0: Já se teď vás, Horste Siegle, zkusím zeptat, kdybyste se vžil do toho, že jste Hugo Sochůrek, že je vám 17 let a blíží se to, že byste si mohl zahrát ještě ke všemu na domovském stadionu za reprezentaci, jak by vám asi bylo, a respektive ještě se zeptám jinak, vzpomenete si, kdy vy jste debutoval za reprezentaci?
1: Tak to si úplně taky nepamatuju, myslím, že to bylo v 19, ve 20 letech, ale já jsem rád, že jsem vlastně potom, nebo že v těch 17 jsem naskočil ve Spartě a začal jsem pravidelně hrávat, že jo, v těch 18 letech. A proto já třeba nechci jakoby se i zastávat těch mladých hráčů, zkrátka já mám 18 a v těchto mančaftech se musíte prosazovat, že jo, potom už furt říkáme mladý a najednou mu 21 let a třeba sedí na lavice, takže pro něj to je velká motivace. A je to samozřejmě velká vidina toho, aby vlastně v dalším ročníku na Spartě nastupoval už pravidelně, protože fakt jako myslím si, samozřejmě bylo to jenom 7 zápasů, musíte být zdraví, ale pro něj to je velká motivace vlastně být mezi těmi hráči, který vlastně se dostali na mistrovství.
0: Stále si povídáme s Horstem Sieglem, legendou pražské Sparty, a povídáme si o nominaci české fotbalové, která se chystá na mistrovství světa do Severní Ameriky. Dokázal byste si představit, jaké to je být v kůži Adama Hloška, protože ten se vrací do národního týmu, ale vrací se po zranění a asi nebude úplně nejrozehranější.
1: Já teďka jsem vypadl, kdo ještě?
0: Říkal jsem, Adam Hložek se vrací do sestavy.
1: Jo, Adam Hložek.
0: No, bude reprezentovat, pojede na jeden z největších, za posledních 20 let největší turnaj a je nerozehraný. Jak by vám bylo?
1: No, jako tak víme, že u Hložena to je, dejme tomu, takovým stálým scénáři, no, že vlastně on začne, pak se zraní a ono samozřejmě těžký se potom do toho dostávat. No. A teď je otázka samozřejmě, že to může být taky jeden z těch hráčů, který se tam nemusí dostat, no, protože, jak jsem říkal, máme tam vlastně, jdeme tomu, 5 nebo 6 útočníků, teď bude záležet, víme, jak hraje ten náš národní tým, buď to je 3-4-2-1 nebo 3-4-3, že jo, a vlastně tam je skoro jenom ten jeden klasický hrotový útočník, ale Hložan splňuje to, že by mohl hrát ze strany další hráči, ať je to Chytil, že jo, Kuchta, tak to samozřejmě Kabongo, to nepřichází v úvahu, takže tam si myslím, že může tak ještě rozhodovat, že třeba taky nemusí jet, anebo ten jeden poločas může přesvědčit, že pojede, ale já jsem zase zastáncem toho, že ty hráči, který tu nominaci nebo to na to mistrovství, který vlastně to vybojovali, tak asi by tam asi měli jet. No, nechci jít za zásluhy, ale samozřejmě, když budou mít formu, samozřejmě, když budou zdraví, protože víme, že vypadl Jemelka a myslím si, že na jeho úkor třeba jede do úděra.
0: No, já se zkusím ještě jako poslední otázku Horsta Siegla zeptat, protože právě z té nominace ještě musí 3 z kola ven předtím, než se pojede na mistrovství světa, protože do ní se vejde jenom 29 jmen. Která 3 byste vyhodil vy?
1: Tak já bych to přál každému, já bych nevyhodil nikoho, ale mám dojem, že se to bude týkat těch tří nováčků, no, protože, jak jsem říkal, Kabongo asi ne, protože tam asi nás asi bota netlačí. Sochůrek, jak bylo řečeno, 17 let, tak uvidíme, no, a buď to bude asi možná z dvojice Hložek, otázka je, jestli Honza Kuchta anebo Sojka, no. Samozřejmě víme, že v obraně, že jo, že tam asi tam je a trenér sází na to, že tam je sehranost, že tam je vlastně 6 slávistů, že jo, takže tam asi to je jasný, takže si myslím, že to bude spíše z těch ofenzivnějších hráčů někdo.
0: To říká Horst Siegl, kterému děkujeme za jeho komentář k nominaci fotbalové reprezentace. Horste, díky moc, užijte si
1: zbytek čtvrtku. Vám taky děkuju, mějte se.
0: No a já jenom doplním, že až po zmiňovaném přípravném zápase s Kosovem, které se bude hrát posledního května, trenér Koubek zveřejní tu finální nominaci na šampionát. Tam se dozvíme ta 3 jména, která nebudou pokračovat. A samozřejmě na téhle nominaci také bude Radiožurnál Sport. Tam nebude chybět.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: No skoro jako z filmu Mission Impossible se zdál úkol norské hokejové reprezentace dnes obrat o body Kanadu na mistrovství světa, ale hokej je sport krásný a je těžké v něm něco předpovídat. Přímo na místě tohle utkání sleduje Petr Kadeřábek s novými informacemi.
1: A znovu sleduji norské vedení, protože Norové vedou v 28. minutě 3-2, když se dokázali prosadit v přesilové hře parádní Johannesenovu střílenou přihrávku od pravého mantinelu, usměrnil z předbrankového prostoru za záda Talbota Sten, okamžitě vystartoval k nahrávajícímu hráči a skočil mu kolem krku. Tohle byla opravdu bezelstná radost po té, co se Norsko dostalo do vedení 3-2. Teď srážka na buly, tam dostal Kolblar hokejkou od Vilardyho, ale on se hodně sklonil na led při buly a tak určitě se vylučovat nebude. Mimochodem, Kanada už měla k dispozici dvě přesilové hry, ale ani jednou nedokázala početní výhodu využít výtečně, tedy chytá Norman, kterého dokázal zatím překonat pouze dvakrát Šajplí, který nejprve v pádu forehandem ještě kličkoval v letu a pak zasunul kotouč za bezmocného norského golmana a pak jej prostřelil opravdu parádní ranou. Další pokusy, včetně těch, které vyslal Celebrini, tak nepustil norský golman, i proto po Sténově brance, pozor teď na Šajflího, další šanci ne, tak zatím je to stále 3-2 pro Norsko. Ještě jedna rána Reilly vypálil z vrcholu levého kruhu, jenže mezi ním a brankářem Normanem nikdo nebyl a tak si norský golman poradil i s tímto projektilem. Na druhé straně tedy Švýcarska, i když ono to není úplně na druhé straně, ale 135 kilometrů ve vzdáleném Curychu. Zatím Finové jasně dominují zápasu s Lotyšskem, byť prohrávali od 10. sekundy po brance Balcerse, tak teď už v minutě 29. navýšili své vedení a vedou 4-1.
0: To byl Petr Kadeřábek, za kterým se zase vydáme, co nevidět.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
3: Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci, potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe, o jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny. Policie hledá svědky nehody, při které se dnes předpolednem v Praze 2 srazil osobní vůz Škoda Kamiq s motocyklem Honda. Bylo to v křižovatce ulic Sokolská a Boženy Němcové ve směru z centra. Motorkář utrpěl vážná zranění. Policisti potřebují získat svědectví co nejrychleji. Kromě svědků by jim pomohly i kamerové záznamy. Nejméně jeden dron narušil vzdušný prostor Lotyšska, informovala o tom tamní armáda. Riziko pro obyvatele regionu na východě země poblíže hranice s Ruskem už podle ní pominulo. Mluvčí armády předpolednem v lotyšské televizi řekl, že stroj na území země pronikl z Běloruska. Jde o další z řady incidentů, které v poslední době vzbudily obavy v pobaltských státech. A letiště Praha spustilo před hlavní sezónou kampaň Odbavte se, ve které radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Upozorňuje mimo jiné na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a taky na odlišná pravidla v terminálech. Očekává, že v letní sezóně odbaví rekordních téměř 12 milionů cestujících, meziročně o 3,6% víc.
1: Sport.
3: Hokejisti Kanady se snaží vyhrát i čtvrtý zápas ve skupině mistrovství světa. Ve Friburgu hrají proti Norsku a sleduje to reportér Petr Kadeřábek.
4: Jenže ve druhé třetině dokázali Norové vstřelit gol v přesilovce a v 31. minutě vedou nad Kanadou 3-2 v souběžně hraném utkání v Curychu. Zatím Lotyšsko nestačí na Finsko a prohrává 1-4. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna, v Praze komplikace. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna před Brnem stále kolony. Kamiony od 168. kilometru od sjezdu na Domašov. Osobním zastavíte jen místy, a to hlavně v okolí Ostrovačic a Kývalky. A celé se to rozjede až v Brně v omezení u bratislavské dálnice. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte asi 20 minut v koloně před sjezdem na Ořech. Po pojišti od Zlíčína. Ucpává se kvůli tomu i dálnice D5 na příjezdu z Plzně do Prahy. Tam je nesouvislá fronta hlavně kamionů od 8. kilometru. V Praze komplikace i na městském okruhu. V tunelu Blanka na konci směrem na Troju překáželo nepojízdné auto. Regulují o něco výrazněji teď vjezdy do tunelu. Třeba v Patočkově nebo v Plzeňské ulici, taky v Radlické jsou kolony dlouhé. Z Prahy i nehoda. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi se za Spořilovskou srazila 2 auta a jsou v levém pruhu. Kolona se táhne od magistrály. A ještě silnice 16 z Mělníka na Slaný před Novou Vsí, před nájezdem na dálnici D8 se zdržíte 10 až 15 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin a 36 minut už je za námi další 12. etapa cyklistického Giro d'Italia a tu vyhrál Alek Sechert, belgický cyklista, růžový trikot lídra, ale udržel jeho kolega ze stáje Bahrain Victorious Afonso Eulálio. Podrobněji se tomu na radiožurnálu Sport budeme věnovat později. Teď se ale znovu vydáváme do Švýcarska, kde se hraje mistrovství světa v hokeji, konkrétně zápas mezi Kanadou a Norskem, který přináší hodně branek. Na obou stranách sleduje ho Petr Kadeřábek.
1: Celkem 6 gólů už jsem viděl za 33 minut, po třech do každé sítě. Před malou chvílí Kanaďané dokázali vyrovnat, když se trefil Gabriel Villardy, a Kanaďané tak dokonce i dnes proměnili přesilovou hru. Byla to až už jejich čtvrtá početní výhoda, až Villardy po střele Scheiflího, který si tak připsal třetí kanadský bod dnešním utkání po dvou brankách. Tedy je vyrovnáno. Norové teď hrají přesilovou hru, ale ne se usadit v útočném pásmu, tak jak se to stalo na začátku druhé třetiny, kdy se prosadil právě v početní výhodě Sten a poslal Nory tehdy do vedení 3-2. Teď je tedy stav vyrovnaný 3-3, ještě 6,5 minuty se bude hrát druhá třetina, ve které Kanaďané rozhodně zvýšili pohyb, obzvlášť po tom inkasovaném gólu, ale hodně dobře chytá stále brankář Tobias Norman, který pochytal střely Mintna, O'Reillyho, Celebriniho, Kozence, Scheiflího. Možná bych vyjmenoval celou kanadskou sestavu, byť ještě Kanaďané nenastříleli 30 střel, ale ono ve 34. minutě to není až tak nic divného. Norové opravdu hodně vzdorují, dávají góly. Připomeňme, že v pondělí právě proti Norsku nastoupí český výběr, proti Kanadě se postaví Češi v úterý. Teď ještě závěr přesilové hry Norska, posledních 12 sekund, a teď jsou Norové poprvé usazeni v útočném pásmu. Johannesen ale nezastavil, teď letící kotouč k modré čáře, ten doputoval až za Normena. A tak se můžeme vydat za stavu 3-3 tady ve Friburgu, alespoň slovem ještě do Friburgu, kde hraje Lotyšsko s Finskem, a Finové mají utkání pevně pod kontrolou. V 38. minutě vedou nad Lotyšskem 4-1.

0: Cyklistického Giro d'Italia už je odjeto 12 dílů. Musíme připomenout, že tu dnešní etapu vyhrál Belgičan Alex Sechert, ale přesto zůstává v průběžném vedení jeho kolega ze stáje Bahrain Victorious Afonso Eulálio. Za to do startu Tour de France zbývá ještě měsíc a čtvrt. Cyklisté už ale vyhlíží, jaké závody by si mohli zkusit zajet. Jednou z možností je podnik L'Étape the Tour de France, což je závod pro veřejnost, který se snaží navodit alespoň atmosféru, jako kdybyste přímo byli na nejslavnějším závodě světa. Populární podnik v minulých letech startoval ze Strahova, mířil na Křivoklátsko. Letos se v červnu pojede z pražského Pankráce na jih směrem na Slapy. S ředitelem závodu, s Přemyslem Novákem, o tom mluvil Martin Charvát a nejdřív se Nováka ptal na to, jak vybírali cestu zrovna na jih od Prahy.
1: Kličkovali jsme mezi plánovanými stavebními úpravami, to bylo to naše největší dilema vždycky, nebo ten největší faktor, který o tom rozhoduje. Dokonce ta první varianta trasy vedla přes vlastně těleso Slapské přehrady, kde jsme chtěli jet jakoby původně, ale protože to právě prochází dvouletou rekonstrukcí, kdy se tam vůbec nedá projet, ještě jsme zkoušeli, jestli bychom tam přeci jenom s těmi cyklisty neprojeli, ale ta rekonstrukce je opravdu tak důsledná a vlastně hloubková, že tam v tu danou chvíli nebude vůbec silnice přes tu hráz, takže proto jsme museli jít tou cestou ještě se posunout trošku na jih přes Živohošský most. A podobné to bylo konec konců i s mostem v Kamenném přívoze, který se měl rekonstruovat. Ještě minulý týden jsme měli trasu, která ho objíždila a koncem minulého týdne nám silniční zpráva dala informaci, že nakonec se most rekonstruovat nebude, že budou rekonstruovat tu silnici, na kterou nás poslali. Takže zase jsme se vrátili zpátky na most v Kamenném přívoze. Takže ta trasa je trošku jakoby živý organismus. Na druhou stranu my to chápeme, protože ta naše akce trvá 2-3 hodiny v té dané lokalitě a ty silnice je potřeba opravit. A naopak my jsme rádi, když se silnice opravují. Na tom Křivoklátsku si myslím, že za těch 5 let se jich opravilo poměrně hodně. A občas rádi říkáme, že to bylo kvůli našemu závodu, i když to tak samozřejmě asi úplně není, ale bylo to příjemné, že opravdu, když jsme začali v roce 2021 jezdit na Berounskou Křivoklátsko, tak ta kvalita silnic zdaleka nebyla taková, jako je tam v dnešní době, což samozřejmě každý silniční cyklista amatérský vždycky ocení.
2: Jak moc jste si zjišťovali právě kvalitu silnic tam, kam pojedete, anebo třeba i kvalitu mostu, protože zrovna ten v Kamenném přívoze je nesmírně úzký, jednosměrný v podstatě.
1: Zjišťovali jsme to, projížděli jsme to, snažíme se vybírat ty lokality, kde ten asfalt je co nejlepší, ale prostě jsou tam další faktory, důležitější faktory, které vlastně ovlivňují tu trasu, ať už je to, aby jsme splnili tu délku tras, nebo třeba je problém vlastně pouštět náš závod do objízdných tras. Kde někdo vyznačil objízdná trasa, třeba právě té Slapské přehrady, tak logický úřad nechce uzavírat objízdnou trasu, což je pro řidiče komplikované, takže to je další faktor, který to ovlivňuje a potom je to nějaká jako sportovní atraktivita, aby to nebyla jenom rovina, aby tam byly zajímavá místa, zajímavé výhledy a samozřejmě pro nás důležité i zapojení těch obcí, přes které jedeme. Teď ještě vlastně ladíme drobnou úpravu trasy v obci Zvole, kde jsme měli jenom projet rovně a teďka tam chystají vlastně velkou akci právě díky leta pro veřejnost v rámci fanoušovského místa, takže uděláme tam takovou smyčku, objedeme vlastně celou náves kolem dokola, takže fanoušci si budou moct závodníky pořádně vychutnat a pořádně užít.
0: To říká Přemysl Novák o cyklistické L'Étape. Druhou část rozhovoru uslyšíte na radiožurnálu Sport za chvíli, ale ještě předtím se vydáme do Švýcarska na mistrovství světa v hokeji a na závěr druhé třetiny zápasu Kanada-Norsko. Ten sleduje Petr Kadeřábek.
3: Minutka a půl zbývá odehrát z druhé třetiny, stále stav vyrovnaný 3-3. Teď Kasislu, krásná přihrávka, teď naprosto minul už odkrytou branku norský útočník Eriksen, který dostal parádní přihrávku do jízdy. Udělal blafa, kterým dostal Talbota úplně pryč z brankoviště, jenže backendem potom minul prázdnou branku. Obrovská příležitost a ty příležitosti se rodí zejména na norské straně. To protože předtím trefil Salstentič. Sten byl v dobré pozici. Kanaďané opravdu hodně věří Talbotovi, protože takřka nebrání a už tady mohlo být i klidně znovu postaráno o překvapivý stav. Zatím je to 3-3, což také není nic, co by asi sportovní fanoušci očekávali. Čekalo se, že Kanada přejede Nory, ale teď tedy Eriksen na hráčské lavici rozhodně zpytuje svědomí, protože teď mohl poslat Nory minutu a 14 sekund před druhou sirénou znovu do vedení. Bylo by to potřetí v tomto duelu. Norové vedli 2-0, Kanaďané srovnali na 2-2, pak odskočili znovu gólem v přesilovce a v početní výhodě následně dokázala odpovědět také Kanada. Dvougolový střelec je Scheifele, který přihrával i na tu třetí branku. Zatím mlčí Celebrini, Crosby a Marton, to znamená ta první nejúdernější formace Kanady. Teď nahození na brankáře Normana, který okamžitě přikryl kotouč pod svou lapačku. Ještě minutu a 2 sekundy se bude hrát druhá třetina. Můžeme se rychle podívat také na to, jak se vyvíjí duel, který je souběžně hraný v Curychu. Tam už jsou obě dvě třetiny odehrány, tedy úvodní 2 třetiny souboje Lotyšsko s Finskem. Tam Finové kráčí k zisku dalších 3 bodů. Zatím jsou 100% a teď nad Lotyši vedou 4-1. Zpět ale na led BCF Areny, kde už se dozeběhla poslední minuta a Norové mají další šanci. Tam se snaží Petersen nahrát do gólové příležitosti. Krok dál ještě posouvá doleva na hození před ranku a ten kotouč propadl Talbotovi, ale naštěstí pro Kanadu skončil mimo 3 tyče kanadské branky. Norové znovu tedy zahrozili. Ještě 30 sekund se bude hrát druhá třetina, ale teď rychlý protiútok. Celebrini si tam najíždí, ale nedostal od Martona přihrávku. Velmi dobře zasáhl Solberg a teď může Koblar vyvést puk do středního pásma. Nepodařilo se, krok dál musí spěchat za vlastního golmana, rychle přehrává zleva doprava, ale Kanaďané jsou všude přítomní teď v útočném pásmu. Krok dál znovu hraje za branku, tady by mohl a také hraje jeho spoluhráč Ubi Olsen, no a teď přihrávka rukou, 7 vteřin ještě se bude hrát, no a napočítali rozhodčí při té, když pískli 6 Kanaďanů, takže další prohřešek Kanaďanů proti pravidlům.
0: Na
3: další
0: konečný výsledek si ještě za Petrem Kadeřábkem samozřejmě zajdeme. Teď už se ale zase budeme věnovat cyklistické letap, protože pokračuje rozhovor s ředitelem cyklistického závodu pro veřejnost, právě letap The Tour de France, tedy Přemyslem Novákem. Na start na pražském Pankráci se ho ptal Martin Charvát.
2: Jak těžké bylo přesunout se na Pankrác, kde se také staví metro D, takže tím pádem to tam je samozřejmě také dost omezené.
1: My jsme původně mysleli, že budeme v centrálním parku na Pankráci, ten se neukázal jako úplně ideální z hlediska nějakých návazných věcí, toho, co se tam může, závlahy, stavby a podobně, takže jsme se přesunuli kousíček ještě blíž vlastně k České televizi, ke Kavčím horám, kde jsme primárně z 80% na pozemku právě Kavčích hor. Zároveň si myslím, že se podařilo lépe vyřešit tímhle způsobem i dojezd do cíle, kdy vlastně končíme vyloženě na kopci, už tam není žádný prostor pro nějaký závěrečný špurt nebo nějaké zatáčky těsně před cílem, takže opravdu končíme kopcem. Ten závěrečný kopec je ulice Pod Pekařkou, krásná vlastně dlážděná ulice Kočičivy hlavami, takže taková jako pěkná perlička na závěr, kdy od řeky se ještě teda musí nějaký 1,5 km vystoupat takhle na Kavčí hory a tam bude cíl. Takže v tomhle si myslím, že to místo je zvoleno dobře, zároveň nabízí poměrně dobré možnosti parkování, je tam možnost přijet právě metrem na arkády vlastně, takže i v tomhle pohledu ta lokalita je zajímavá, podobně jako byl Strahov, a myslím si, že oproti Strahovu je naopak ještě lépe dostupná.
2: Budete mít více a více lidí, kteří budou startovat na letap de Tour de France v Česku. Určitě máte také nějakým způsobem stanoveno, kolik je limit českých silnic anebo těch silnic, po kterých jedete. Tak jak moc jste pod tím limitem?
1: Myslím si, že letos ho naplníme. Je to limit, který nám nikdo nestanovuje. Žádný z úřadů, stanovili jsme si ho sami, je to 3,5 tisíce účastníků, s tím, že vlastně v loňském roce to bylo lehce přes 3 000. Myslíme si, že ten limit je daný především vlastně propustností těch silnic na samotném dojezdu. Ve chvíli, kdy se vlastně všechny ty trasy v nějakém momentě 25 km před cílem spojí, to časování vlastně namyšleno tak, aby se vlastně všechny ty trasy prolnuly do sebe, pak všichni ti účastníci přijíždí jako do toho cíle víceméně najednou, tak aby právě ty silnice na tom dojezdu byly kapacitně co největší a zároveň aby jsme byli schopní, aby to byl pořád jako komfortní zážitek pro ty účastníky.

0: Tedy za nerozhodného stavu 3-3, ale bude mít k dispozici početní výhodu ještě minutu a 53 sekund na začátku třetí třetiny. Zatím tedy platí 3-3 v souběžně raném utkání v Curychu, tam je po dvou třetinách zatím jasný lídr, Finsko vede nad Lotyšskem 4-1. Tady ve Friburgu začne třetí třetina za 14 minut a vy se o jejím průběhu znovu dozvíte z vysílání Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Bělka ho trefuje, je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová, olympijská vítězka, zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci, nejenom mě, ale hlavně týmu, podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynešly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to
7: taky. Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop CZ. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
9: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
10: Proti sjezdu sudetských Němců v Brně protestují desítky lidí. Policie zadržela podezřelého člověka z útoku v areálu střední školy v Pardubicích. V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa jsou i Tomáš Chorý a David Douděra. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně popojíždí kolona a počasí zítra bude polojasno až jasno, přechodně kupovitá oblačnost, ojediněle přeháňky a teploty až 26 stupňů. Je čtvrtek 21. května. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Desítky lidí protestují v Brně proti sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Ten v jihomoravské metropoli začne zítra jako součást festivalu Meeting Brno. Protestující dorazili na pietu na tamním hlavním nádraží, kde lidi uctívají památku obětí holokaustu. Na místě situaci sleduje reportérka Hana Novotná.
11: Teď obě akce pomalu končí. Protestující si přinesli transparenty s německými nápisy a někteří z nich pokřikovali, pískali a pietu přerušovali. Policie ale zatím nezaznamenala žádný závažný konflikt. Podle jejich odhadů to bylo asi 500 lidí, z toho 100 protestujících. Část protestujících se mísila mezi pietní zhromáždění. Na pietě se setkali zástupci sudetoněmeckého krajanského sdružení, asi Nikolase Vintna a zhruba 90-letá Milena a Eva, které Vintn starší z tehdejšího Československa před nacistickým transportem zachránil. Hana Novotná, Radiožurnál.
10: Američan s podezřením na nákazu ebolou, hospitalizovaný v Praze, nemá žádné příznaky onemocnění. Zůstává v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka.
12: Specializovaná vyšetření a testy přijdou na řadu, pokud se u pacienta projeví příznaky nemoci, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
13: V tuto chvíli skutečně je bezpříznakový, tudíž na něj pohlížíme jako na zdravého, ale musí být hospitalizován v té speciální izolační místnosti.
12: Jde o takzvaný biobox, hermeticky uzavřenou místnost s okny, lůžkem a přístroji pro intenzivní péči, řekla před časem primářka kliniky infekčních nemocí nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
14: Můžeme být poskytnuta komplexní péče, to znamená očišťovací metody, dialýza a tak dále.
12: Lékaři a sestry dovnitř můžou jen v nezbytných případech v ochranných přetlakových oblecích. Pacient může mít u sebe pouze minimum osobních věcí, například mobilní telefon nebo knihy. Jakub Vik, Radiožurnál.
10: Třídenní rusko-běloruská jaderná cvičení končí. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v noci na dnešek ruská armáda převezla do Běloruska jadernou munici.
15: Ruské ministerstvo obrany na sociálních sítích zveřejnilo video, ve kterém armádní vozidla vyjíždějí z garáží, projíždějí lesem a za tmy i denního světla vojáci vykládají z nákladňáku rakety se zakrytými hlavicemi. Munice pro raketové systémy Iskander má být po cvičeních uložena v polních skladech. Ukrajinské ministerstvo zahraničí označilo rozmístění taktických jaderných zbraní v Bělorusku za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnostní architektuře a vyzvalo západní partnery k tvrdé reakci. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
10: Už několik hodin policisti zasahují v areálu střední školy chemické v Pardubicích. Útočník tam napadl jednoho člověka a těžce ho zranil. Podezřelého policie zadržela. Evakuovaní studenti už mohli odejít.
16: Podle mluvčího záchranky Josefa Staršíka převezla sanitka do nemocnice zraněného ve velmi vážném stavu.
17: Naše posádky jednu zraněnou osobu na místě stabilizovali a následně transportovali do nemocnice za kontinuální podpory oběhu.
16: Útočník má podle policie vazbu na školu. Po 14. hodině proto policie ze školní budovy evakuovala z preventivních důvodů studenty na školní hřiště, potvrzuje policejní mluvčí Markéta Janovská.
18: Kolem 16. hodiny skončila evakuace studentů ze školy, bylo jich plus minus 200. Kolegové těm, kteří potřebovali, nabídli intervenci.
16: Kvůli vyšetřování policie uzavřela Poděbradskou ulici a odkláněla dopravu z Pardubic. Ondřej Wolf, Radiožurnál.
10: Archeologové a památkáři kritizují chystanou novelu stavebního zákona. Má zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že beze změn se velké stavby zbytečně zdržují.
19: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších.
20: Říká za Ministerstvo pro místní rozvoj jeho mluvčí Veronika Lukášová. Novela počítá s maximálně 6-měsíčním terénním výzkumem. Ten se ale může u velkých staveb a mimořádných objevů prodloužit, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Brně Baláš Komoróci.
21: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany.
20: Archeologové tak varují, že část cenných nálezů může zmizet dřív, než je vědci stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Radiožurnál.
10: Evropské země kritizují izraelského ministra Ben-Gvira za chování k propalestinským aktivistům. Itálie ho navrhuje potrestat unijními sankcemi, Polsko mu chce zakázat vstup do země. Video zveřejnil včera sám izraelský ministr na sociálních sítích.
22: Video odsoudil i izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Ben-Gvir se na záběrech prochází kolem desítek aktivistů, které Izrael zadržel kvůli plavbě na humanitární flotile mířící do pásma Gazy. Jednu z aktivistek na videu maskovaní policisté sráží na kolena. Další lidé se spoutanýma rukama klečí na zemi. Politik stojí nad nimi, usmívá se a mává izraelskou vlajkou. Příspěvek okomentoval slovy: takhle vítáme podporovatele terorismu. Ben-Gvirovo chování označili za nepřijatelné například Německo, Francie, Británie nebo Španělsko. Někteří aktivisté si po propuštění kromě ponižování ze strany izraelských bezpečnostních složek stěžovali taky na fyzické násilí. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
10: Ve věku 92 let zemřel ve Francii Václav Eugène Foché, byl synem generála, který před druhou světovou válkou vedl francouzskou vojenskou misi v Praze a odsoudil Mnichovskou dohodu.
23: La honte, parce que la France avait un prestige.
24: Po Mnichovu se můj otec cítil zahambeně. Francie měla do té doby prestiž, byť nezaslouženou a neúměrnou svému skutečnému postavení.
25: Popsal Českému rozhlasu před 3 lety syn generála Louisho Eugène Fauchera. Václav Eugène Fauché se narodil v Československu v 30. letech. Z protektorátu odjel s matkou a babičkou v březnu roku 1939.
23: L'Orient Express.
24: Odjeli jsme s Orient Expressem. Byli jsme ve stejném kupé jako českoslovenští židé. Když zjistili, že jedeme do Francie, tak nám řekli, že míří do Spojených států a že je to jistější.
25: Václav Eugène Fauché dlouhé roky vedl sdružení francouzsko-československého přátelství. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Sport.
0: Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek vybral 29 hráčů na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Jsou mezi nimi i Tomáš Chorý a David Douděra, které Slávia vyřadila z kádru po vyloučení v derby se Spartou. Koubek k jejich nominaci říká:
1: tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem si dělal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém národní mustu a vrátili se do klubu. Postavili by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
0: Golmanskou trojici tvoří Kovář, Horníček a Staněk. O světový šampionát zabojují i tři nováčci v národním týmu Sochůrek, Sojka a Kabongo. Finální nominaci oznámí vedení reprezentace 31. května po utkání s Kosovem. Hokejisté Kanady hrají na mistrovství světa s Norskem. Ve Švýcarsku je u toho reportér Petr Kadeřábek.
4: Ve 41. minutě vede Kanada nad Norskem 4-3 v souběžně hraném utkání v Curychu. Trtí Finsko-Lotyšsko 6-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Spadá D1 u Brna, komplikace v Praze na D1. Připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony zastavují na 175. kilometru, osobní auta o kus dál. Osobním se u Brna zdržíte okolo 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 budete popojíždět mezi Zlíčínem a sjezdem na Ořech asi 25 minut. Ucpává se kvůli tomu i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam je fronta od 5. kilometru. V Praze taky stále regulují vjezdy do tunelu do Blanky v obou směrech a v okolí tunelu se tvoří dlouhé kolony. Ucpávají se teď Holešovičky ve směru z centra. Za nájezdem od Bulovky odtahují v levém pruhu nepojízdné auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů a na horách v 1000 metrech většinou kolem 17. Tolik hlavní zprávy.
7: Samozřejmě, že pro vás budeme dál sledovat to, jak se vyvíjí světový šampionát ve Švýcarsku. Samozřejmě to je řeč o hokeji, který se jmenuje Lední. Právě tam se teď vydáme na začátek třetí třetiny utkání Kanada-Norsko, protože právě u něj sedí náš reportér Petr Kadeřábek.
4: Kanada otočila vývoj skóre, bylo to po půl minutě třetí třetiny, kdy Cousins poslal Kanadu do vedení, ta tak vede 4-3. Bylo to při vlastním oslabení, kdy Cousins ne že by úplně pláchnul norské obraně, on se natlačil přes dva bránící hráče a pak dokázal udělat parádní kličku brankáři Norska Normanovi a překonal ho. Poprvé tedy Kanada šla do vedení, v té přesilovce se Norové dostali vlastně k jediné střele, no a sami inkasovali, takže Kanaďané už se dvakrát prosadili při hře 5-5, jednou při přesilovce a teď Cousins tedy parádní forehandovou kličkou, co by pravák objel bránu, držel na zádech bránícího norského hráče a pak tedy zasunul kotouč za bezmocného Normana. Kanada tak vede 4-3 a jakoby ještě chtěla odskočit svému soupeři, protože od té doby ty dvě minutky vlastně se nedostali Norové z vlastního obraného pásma. Až teď vyhodili Reely, ale okamžitě zpracoval, dává Šajflímu. Šajflí postoupí do středního pásma, anebo jen přihraje, půjde střídat, ne. Šajflí si to rozmyslel, hned si najel na červenou čáru, už hledá svého spoluhráče, kterým je O'Reilly, který míří do rohu kluziště společně s Tavaresem. Tihleti dva vznesou vždycky vzruch do útočného pásma, kilogramů mají dost, centimetrů také, ale do šance se tentokrát nedostali a tak se skóre ve 44. minutě zřejmě měnit nebude, když Tavares ještě vybídl Bouchardá. Bouchard ale jen schazuje do rohu kluziště, kde už bojuje Holloway, který si sjíždí před branku, tam byl odtlačen a teď se navíc Norové dopustili právě na Hallowayovi
24: trestu, tedy faulu, a nemine je trest. Půjdou tedy na dvě minuty, Ustrem Salsten půjde 4-3, tedy vede Kanada ve 44. minutě. Jednoznačněji se vyvíjí duel, který se hraje souběžně v Curychu. Tam Finové dokázali využít přesilovku hned na začátku třetí třetiny. Zvýšil Lundell na 5-1, to bylo 5-3, pak 5-4 Puistola, no a před malou chvílí se ještě dokázal trefit Raty, no a tak Finsko už vede teď ve 47. minutě nad Lotyšskem 7-1.
7: Za Petrem Kadeřábkem znovu za chvíli na Radiožurnálu Sport a ještě pro vás také budeme teď nějakou hodinku a půl sledovat to, jak se vyvíjí semifinále basketbalové české nejvyšší soutěže. Brno hraje třetí semifinálový duel v sérii proti Pardubicím a zatím je to série poměrně překvapivá, protože Pardubice byly od začátku velkým favoritem, ale na domácí palubovce prohráli oba dva domácí zápasy. Brno tedy vede 2-0 v téhle semifinálové sérii a pozor, v 8. minutě první čtvrtiny Brno Pardubice 19-8. Pokud by se teď brněnským basketbalistům podařilo uhrát i ty dva domácí zápasy, pak by se opakovalo finále jako z minulého roku proti Nymburku a rozhodně by to bylo velké překvapení, protože Pardubice do té série vstupovaly opravdu jako tým, který by měl v tom finále být daleko spíš.
3: Radiožurnál Sport
2: a Vojtěch Šafář.

0: Pravidelně vás na Radiožurnálu Sport bereme na světový šampionát v hokeji, který se aktuálně odehrává ve Švýcarsku. No a pozor, kdybyste tam jeli, protože to, že má nějaký fanoušek na sobě ve fanzóně hokejového mistrovství světa český dres, vůbec nemusí znamenat, že se narodil v Česku. Ve švýcarském Friburku se o tom přesvědčil i náš reportér František Kuna. Logicky ale přemýšlel tak, že když vidí český dres, vidí fanoušky z Česka.
1: No to je problém, my nejsme z Česka.
2: To je naopak lepší, odkud jste?
1: No ze Švýcarska.
2: Švýcarský Češi?
1: No na půl.
2: Polo.
1: Jaromír. Graf. Jaromír Graf, ano.
2: A není to znát úplně na vašem...
1: Ne? No tak to je. To je hezky.
2: Tak kde jste se narodili?
1: Ve Švýcarsku.
2: Tak jak že umíte takhle dobře česky, sakra?
1: No naše maminka z Brna s náma mluvila od malička česky.
2: Aha, ale máte české dresy teda?
1: Máme, no a jsme tady pro Češi. Protože hokej je jenom Češi, to je logický, ne? Jako když se hrají hokej, tak jenom Češi.
2: No Švýcaři hrají v Curychu a zatím
1: no,
2: to docela
1: ale ne, to když takhle vyrůstáš jako my, tak ty jenom Češi v hokeji.
2: Takže jste vyrůstali kde?
1: No různě, prvně v kantonu Curychu já jsem se narodil, ale pak jsme se přestěhovali do jiného kantonu a já jsem se jak 4x, 5x stěhoval, to jako různě, ale většinu našeho života jako v kantonu Aargau.
2: Vy jste zatím neudělal ani jednu gramatickou chybu.
1: Ne? Opravdu?
2: Možná jednu.
1: Dvě.
3: Možná jedna půl.
2: Kolik umíte jazyků?
1: Tak němčinu, češtinu a tak anglicky a francouzsky se domluvím, když jako by něco bylo, objednat si kávu nebo kde nádraží, tak to se trefím, jako to se zeptám. Jako když se přijde do Friburgu, tak se musí člověk jako a tady se mluví francouzsky, když jsou do kavárny si objednat kávu, takže musí francouzsky objednat, ale člověk se domluví jako většinou nějak.
2: Co vaše kamarádi, kteří fandí švýcarskému hokeji a vidí vás tady v českém dresu?
1: To není problém, jako, tak já tady jsem s rodinou, my jsme všichni pro Češi a kamarádi ví, člověk se narodí a ví o tom, a to takhle je, my jsme se dívali od malička na hokej a bylo, když si jdeme na hokej, tak jsme pro Češi a hotovo. Jak jsem byl malej nebo jsem vyrůstal, tak jsem nevěděl, že tolik hokej, ale je hodně fanoušků tady a třeba švýcarská liga je opravdu hodně navštěvovaná nebo je jako opravdu oblíbená, jako jsou fanoušci hokeje.
2: A roste ta popularita s tím, že Švýcaři byli dvakrát za sebou ve finále mistrovství světa.
1: Myslím, že jo, že ty různý kluby mají fanoušky a že jako jsou, ale že čím víc jsou úspěšný, jak mistrovství světa nebo olympiádě, že určitě mladí nebo jako děti to vidí a že jako to růsta potom, určitě.
2: To jste musel být 2 roky naspátek při finále Česko-Švýcarsko v Praze.
1: To bylo o hubu, abych řekl upřímně. No my jsme byli v Curychu, v českém domě, tam byl takový český dům a my tam byli dívat a to byly nervy, ale nakonec to dopadlo dobře. No, právě od malička fandíme Čechům a takové dresy, jako já jsem jako malý kluk měl Jágra v pokojičku vyset plakát, takže to je v hokeji jenom Česko, to nic jiného neexistuje. Tady pro mě v pohodě, dobrý, dáme si pivo a jdeme na hru a dobrý.
0: S hokejovým fanouškem v českém dresu, ale rodákem ze Švýcarska, Jaromírem Grafem, natáčel na mistrovství světa v hokeji před stadionem ve Friburgu reportér František Kuna. Teď je na Radiožurnálu Sport zase ideální čas, abychom vás vzali přímo dovnitř, do stadionu ve Friburgu. Tam sedí připravený Petr Kadeřábek a sleduje utkání mezi Kanadou a Norskem.
4: A sleduje opravdu výtečné představení Norů. Teď pozor na šanci, do které se tam dostal Holloway, ale nedokázal prostřelit na ose bez mezikruhy brankáře Normana. Ten se před malou chvílí radoval, protože jeho spoluhráč Kasestůl propálil vše, co mu stálo v cestě od modré čáry. Byl to hodně podobný gol tomu, co dal v úvodní třetině na 2-0 Johannesen. No a tak Norové vyrovnali na 4-4 a to jsme v 50. minutě. Teď tedy očekávám nějaký obrovský tlak Kanady, která dopředu hraje výtečně, ale dozadu jí to tedy moc nejde. Teď nádherná rána od Whitecloud'a, která ale prosvištěla kolem norské branky. Teď pozor na Bouchardovu chybu, tam to se zdálo, že Bouchard prostě jen tak přehrává Kotouča, jen tak, takže Norové znovu neujeli do samostatného úniku. O té špatné obraně Kanady byl krásný obrázek, kdy Demelou šel střídat a vůbec si nevšiml, že Martinsen za ním pílí s Kotoučem vstříc kanadské brance. Prostě vůbec se nedíval na hru, jen ho zajímalo už, aby seděl na hráčské lavici. No a Martinsen tedy najel sám na Talbota a ten jeho kličku vystihl a nakonec nepustil. Nory do vedení, je to přesný obrázek toho, jak Kanada dnes brání. Dopředu hraje výtečně, krásné filigránské kousky, také parádní góly, jenže dozadu otevřená vrátka, která už čtyřikrát dokázali využít a přetavit v gólovou radost norští hokejisté, kteří tak hrají teď už na konci 50. minuty a dokonce vedou! Hoho! Nahození od pravého mantinelu, 50. minuta, za 3 vteřiny skončí a teď za Talbotova záda pronikl tečovaný kotouč, tu teč, myslím si, že to byl Koblar, který projel od pravého mantinelu, to bylo nahozené, dejme tomu na úrovni pro vhazování, bodu pro vhazování, ten kotouč letěl vzduchem, který Koblar prostě metr a půl před brankářem Talbotem tečoval, změnil naprosto dráhu jeho letu, Talbot neměl šanci zareagovat, no a tak Norové po třetí v utkání už vedou, vedli 2-0, vedli 3-2, pak prohrávali 3-4 a teď 10 minut a 3 vteřiny před třetí sirenou vedou Norové nad Kanadou 5-4. Za chvilku skončí, nebo ne za chvilku, ale tak za 7 zhruba minut čistého času skončí souběžně hrané utkání v Curychu, kde má Finsko jasně navrch souboj s Lotyšskem. Vede tam 7-1, ale určitě se za chvilku do Friburgu vraťme, protože tady se dějí věci. Kanada prohrává s Norskem 4-5.

0: Dnes se losoval hlavní pavouk tenisového Roland Garros. Česká tenisová jednička Karolína Muchová do něj vstoupí proti Rusce Anastázii Zacharovové. Lindu Noskovou zase čeká Maria Sakariová z Řecka. Dvojnásobná vítězka turnaje z roku 2021 Barbora Krejčíková, ta se utká s Američankou Hailey Baptistovou. Nikola Bartunková ta narazí na světovou devítku Viktorii Bokovou z Kanady. Jiří Lehečka se hraje první kolo se Španělem Pablem Kareněm. Tomáš Macháč bude čelit Belgičanovi Zizu Berksovi. To jsou dvojice. Mistrovství světa v hokeji, to už je rozlosované dávno. My se na něj znovu vydáváme. Je to utkání mezi Kanadou a Norskem. To ve Friburgu sleduje Petr Kadeřábek.
1: 7 minut 53 sekund je Kanada od blamáže, protože prohrává s Norskem 4-5. Teď Celebrini dává k rozběhu, ten centroval před branku. Šajflí se vrací do tohoto prvního útoku, právě teď je za brankou, míchá s Kotoučem, posouvá doprava na Celebrino, Mekli Celebrini vyjíždí na bod provazování a centroval zase on na Krosbyho, toho odstavil, krok dál, byť se Krosby tedy hodně zle podíval na rozhodčí. Teď ale rychlý protiútok Noru, Westerheim nedokázal projít přes Bouchard, který okamžitě přehrává za vlastní brankou na Whitecloud'a. Ten po levé straně kombinuje se Šajflím, ten přidržel trošičku Kotouč a Celebrini mu utekl ten puk, ale nakonec doputoval po ledě hladce až pod brankáře Normana. Ještě tedy tam Celebrini něco vyříkává se Solbergem, tedy jediným hráčem z NHL v norském dresu. Obránce Anaheimu teď je předvedl, že dokáže být velice důrazný a Celebrini si to nechtěl nechat líbit. Malinko frustrace už se vkrádá do hlav a možná i do nohou kanadských hráčů, kteří opravdu bych řekl, že dnes hrají dopředu slušně, velmi dobře, dali 4 góly, jenže inkasovali 5 od Norů, kteří vystřelili na brankáře Talbota celkem 16 střeleckých pokusů. To je úspěšnost takřka 30%. To je opravdu velmi, velmi dobrá úspěšnost střelby od Norů. Pravdou je, že některé ty pokusy byly ale se sakra se štěstím, zejména třeba ten vítěz nebo zatím vedoucí gól, který tečoval nahození od Petersena od pravého mantinelu, projíždějící Koblar, Dinusluk Koblar už dal 3. gól na tomto šampionátu, je zatím nejproduktivnějším Norem, ale dnes mu budou rozhodně dobře sekundovat třeba Sten, který má také 3 kanadské body za gól a 2 asistence. Ono se to Norům dnes bude sbírat dobře ty kanadské body, jenže oni by chtěli do tabulky hlavně body pro postup případný do čtvrtfinále. Zatím tady na turnaji prohráli pouze ze Slováky 1-2, pak porazili Slovinsko a Itálii. No, teď vedou nad Kanadou a to říkám 7 minut před třetí sirénou. Teď další roztržka po zákroku.
0: Věříme, že tahle třetí 20-minutovka bude, čím více bude chýlit ke konci, jen dramatičtější a dramatičtější. My se znovu vrátíme za Petrem Kadeřábkem, ale až po zpravodajské relaci.
2: 18 hodin a 30 minut. Zprávy má Jana Gulda.
3: Po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích zemřel jeden člověk. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Pachatele, který útočil nožem, na místě policie zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisti evakuovali. Po napadení převezli záchranáři zraněného člověka do nemocnice. Zranění ale podlehl. České zemědělství je podle staronového prezidenta agrární komory Jana Doležala v krizové situaci, řekl to na sněmu komory v Olomouci. Zemědělci se podle něj potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Doležal proto plánuje vyzvat vládu, aby svolala mimořádnou schůzi a přijala kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD řekl, že vláda bude zemědělcům naslouchat a společně hledat řešení. Zájem fanoušků o nadcházející mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku se snaží zneužít i podvodníci působící na internetu a také na sociálních sítích. Varuje před tím kyberbezpečnostní společnost Checkpoint Software Technologies. Češi by si proto měli dávat pozor na nebezpečné stránky a podvodné e-maily se soutěžemi o lístky, dresy, suvenýry nebo sázkové platformy slibující vysoké výhry. A nepálskou stranu nejvyššího světa Mount Everest včera zdolali stovky horolezců. S 274 úspěšnými výstupy vytvořili nový denní rekord, a to po bezmála 7 letech. Šlo o nejvyšší počet horolezců, kteří v jednom dni dosáhli vrcholu po trase na jižní straně. Horu je možné zdolat i ze severní strany z Číny, úřady ale letos tuto trasu uzavřely. Sport. Hokejisti Norska hrají na mistrovství světa proti Kanadě, která může vystřídat Česko na prvním místě ve skupině. Z Friburgu se hlásí reportér Petr Kadeřábek.
1: To by ale Kanada musela otočit vývoj skóre, protože 6 minut 10 sekund před třetí sirénou vedou Norové nad Kanadou 5-4 v souběžně hraném utkání. V Curychu zatím vede Finsko nad Lutyškem 7-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpná D1 u Brna, kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je provoz stále silný. Kamiony zastavují v pravém pruhu na 175. kilometru. Osobní okus dálu sjezdu na Ostrovačice. Od Kývalky 182. kilometru už je to nesouvislá kolona, hlavně kamionů až do Brna k omezení. Osobním autem se zdržíte u Brna okolo 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždí kolona před sjezdem na Ořech. Zastavíte u Zličína a je to asi na 20 minut, než se k Ořechu dostanete. Pak se kolona rozjede. Ucpává se kvůli tomu i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam se brzdí na 7. kilometru v obou pruzích, osobní se pak v levém rozjíždějí. Kamiony se ale sunou až na okruh. V Praze taky stále regulují vjezdy do tunelu do Blanky, a to v obou směrech. V okolí tunelu se stále tvoří kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport. Že porazí norská hokejová reprezentace na světovém šampionátu Slovinsko, to možná fanoušci v Norsku čekali. Že porazí Itálii, to se dalo očekávat. No ale teď by to mohl být opravdu krásný a historický úspěch. Norsko totiž hraje proti Kanadě a jak jste slyšeli ve zprávách, ten výsledek je zatím pro tuhle severskou zemi hodně nadějný. My jdeme do Friburgu, tam už je připravený komentovat Petr Kadeřábek.
1: 4,5 minuty dělí Nory od historického vítězství za 3 body proti Kanadě, protože před 3 lety dokázali Norové uzmout 2 body v zápase s Kanadou, když vyhráli 3-2 prodloužení, ale nikdy v historii se nestalo, že by norský výběr nastřílil tomu kanadskému v jakémkoliv zápase, ať už olympijských her nebo mistrovství světa, více než 3 branky. Teď jich dali Norové 5 a vedou 5-4. Už začala poslední 4minutovka, navíc Salsten je za kanadskou brankou, rychle přihrává Salbergovi. Solberg schazuje hru pro Sténa do levého útočného rohu. Salsten proti Demelovi je úspěšný a jen tak, takže neohrozil spoza branky a povětí brankáře Talbota. Byl znovu zatlačen Rehlem do rohu kluziště, ale Norové zůstávají díky dobré práci Berklunda v útočném pásmu. Sten ještě veme kotouč a má dost času na to, aby ještě vystřelil. Nakonec minul kanadskou branku, ty vteřinky ubývají a Kanaďané ne se dostat z tlaku norského týmu. Kastul teď přihrává ještě Berklundovi, ten je u pravého mantinelu, míchá s kotoučem, posouvá na modrou čáru, ale ten kotouč vypíchl Holloway a teď musí rychle krok dál spěchat za vlastní branku. Holloway je o poznání rychlejší, přesto to nakonec dvojice norských obránců zvládla. Poslední 3 minuty základní hrací doby, Norsko vede stále 5-4, Holloway nahazuje a Norman vyráží svým pravým betonem kotouč, který si okamžitě bere Ostrem Salsten přejel střední pásmo, nahodil puk před sebe a zatím může hrát norská dvojice obránců. Solberg, ten skoro nesleze z ledové plochy, dává Johannesenovi, který posouvá rychle na Martinsena, ten našel Koblara, autora zatím vedoucí branky. Koblar najíždí, dává rovnou přihrávku Petersonovi, ale ten minul kanadskou branku, znovu krásně zvládnutý přechod středního, ale i do útočného pásma. 2-2, obránci před nimi couvali a tak měl Peterson trošku ten kotouč na levém kruhu pod bruslemi. A tak musí kanadští trenéři nasadit to nejlepší, co mají. Crosby, Celebrini, Scheifele, za nimi Bouchard a už je i Talbot na hráčské lavici, takže v šesti to musí zkoušet Kanaďané. Crosby dává přihrávku na Villardyho, ten ji ale projel a Celebrini musí zachraňovat ještě útočné pásmo. Poslední dvě minuty základní hrací doby. Norové stále vedou nad Kanadou 5-4. Crosbyho přihrávka rána, kterou vyslal Scheifele a Norman si připíše další zákrok. Už to byla 38. střela Kanaďanů na norského golmana, který dnes kapitoval čtyřikrát, ale jeho protějšek Talbot z 19 pokusů pustil za svá záda 5. A to když padla ta pátá branka, tak Norové teprve vystřelili svou 13. střelu na kanadskou branku. Ještě se rozhodčí dohadují s kanadskou lavičkou, zda si budou brát oddechový čas, protože to bylo takové, že Kanaďané se radili, ale vazovat se bude v útočném pásmu Kanaďanů. Necelé dvě minuty, přesně minuta, 650 sekund před třetí sirenou. Vazování v útočném pásmu Kanady, která stále prohrává s Norskem 4-5. Mezitím už se dohrává pomalinku zápas v Curychu, kde Finsko v poslední minutě vede nad Lotyšskem 7-1. Zpět ale do BC Areny ve Friburgu v Hozeno. Really nevyhrál Bully. Norman zpracovává za brankou, posouvá vedle sebe na Westerheima, který stále nevyhodil. A tak Kanaďané usazeni v útočném pásmu. V pravém rohu Crosby dává na modrou čáru. Bouchard na pravý kruh Celebrinimu. Celebrini nahazuje to gól. Parádní tečou Reillyho. Celebrini od pravého mantinelu někde 2 metry nad kruhem vypálil. Ta rána šla ke vzdálenější tyči, jenže pak do dráhy letu vložil svou hůl O'Reilly a překonal brankáře Normana. Ten nemohl zareagovat, tohle byla parádní teč. Tohle Kanaďané umí, a nejen Kanaďané, ale i všichni, kdo prošli zámořskou školou. O'Reilly tečoval ten kotouč naprosto přesně mimo dosah Normana, ten prostě nemohl nezasáhnout. A tak máme nové skóre, přesně 99 sekund před třetí sirenou je tedy srovnáno 5-5. No a teď se možná budou norští hokejisté strachovat o ten výsledek. Mezitím už skončil zápas v Curychu, skóre se tam nezměnilo. Finsko zapíše 3 body do tabulky za výraznou výhru nad Lotyšskem 7-1. Zpět ale na poslední 99 sekund základní hrací doby. Mezi Kanadou a Norskem za stavu 5-5 vyhrávají Norové. Bully, Solberg nahazuje kotouč od červené čáry, kde bude nejprve Thomas, který může rozehrát kotouč na Villardyho. Villardy si prohodil puk podél pravého mantinelu, do rohu kluziště spěchá Kozenc a byl silnější v souboji se Solbergem, otáčí se, dává za branku, Villardy před ní vyjíždí, ještě Kozenc se snaží dorazit, Thomas tam byl ještě s dorážkou. Zatím je brankář Normem bez hole, teď už si ji zvedl, protože se podařilo Johannesenovi vytěsnit puk mezi modré čáry. Nors zaváží, kotouč nahazuje do pravého útočného rohu, ten podjel pod nohama Solbergovi, ale ten se vrátil do souboje s Villardym v rohu kluziště, ještě mu navíc pomáhá Berglund, který vytěsnil puk už mezi modré čáry. Zpracování od White Clouda a ten bude couvat. Je to překvapivé, že Kanaďané se nesnaží ještě v těch posledních 40 vteřinách zdolat útočné pásmo a třeba ještě dát vítězný gól. Nahození za norskou branku projede, Kasestul by ho měl mít a také má. Přehrává kotouč přes Krogdál k pravému mantinelu v obraném pásmu. Teď Ronald se snaží rozjet své nohy, dostává se do útočného pásma v rohu kluziště podporovaný Stenem. Sten přenechává na Ustrema Salstena, ten nahazuje backendem, ale nebylo to až na brankáře Talbota. Kanaďané vyhazují posledních 15 sekund. Tady může hrát a také dává krok dál do útočného pásma Norska. Norové budou spokojeni s tím bodem, byť asi možná trošku smutní z toho, že nevedou všechny tři. Teď ještě poslední příležitost pro Tavarese, který se snažil projít kolem Solberga kličkou, jenže ta klička byla dlouhá. Právě skončila základní hrací doba utkání mezi Kanadou a Norskem a bude se prodlužovat, protože je stav utkání po 60 minutách 5-5. Ten pátý gol Kanady přišel až v poslední minutě, kdy nahození Celebrini otočoval O'Reilly za bezmocného Normana, a tak tedy za stavu 5-5 se bude utkání mezi Kanadou a Norskem prodlužovat. Prodlužovat se rozhodně nebude a už se k ní nemůže v Curychu, protože tam Finové deklasovali Lotyše vysoko 7-1. Za chvilku začne prodloužení utkání mezi Kanadou a Norskem. Přímý přenos si můžete naladit na digitální stanici Radiožurnál Sport. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Nečekaně napínavý je souboj na mistrovství světa v hokeji mezi Kanadou a Norskem. Bude se tam prodlužovat, vracíme se proto do švýcarského Friburgu za Petrem Kadeřábkem.
1: Proti sobě už stojí 2,71 Bakke Olsen a proti němu Celebrini. Oba dva si v hazování na začátku prodloužení za stavu 5-5 zopakují. Bakke Olsen padl na kolena a hrál vlastně rukavicí ten kotouč, takže se musí opakovat v hazování. Teď už bylo vhozeno, Celebrini také klekl, ale zvládl to hokejkou a tak nahazuje kotouč za kanadskou branku, kde bude první Bouchard. Posouvá kotouč ne úplně přesně na Celebriniho, tak se může dostat ke kotouči Bakke Olsen. Westerheim mu ještě pomáhá u levého mantinelu z pohledu noru. Westerheim dává Bakke Olsenovi, ten mu vrací do rohu kluziště. Westerheim z pohledu vlevo, jenže byl natlačen na mantinel Bouchardem a Scheifele. Už spěchá, mezi modré čáry dává doleva na Celebriniho. Ten na ose hřiště dává Bouchardovi, kombinace a gól. Tohle bylo po ose Celebrini, Scheifele a skorující Bouchard. Nebo Bouchard a skorující Scheifele, ten kompletuje hat-trick a po 29 sekundách prodloužení Kanada rozhoduje o tom, že tenhle ten duel vyhrává, posouvá se do čela skupiny tabulky B, o bod před český výběr, ten ještě může večer odsunout Slovensko, pokud příbodově porazí Dány. Tady se rodilo překvapení, ale nakonec nezrodilo, byť ztráta jednoho bodu Kanadu bude možná mrzet, ale v konečném součtu pro tabulku určitě ne. Krásná kombinace, teď ještě pro posluchače Radiožurnálu. Prodloužení skončilo po 29 sekundách. Kotouč rychle putoval v útočném pásmu.
0: To my na Radiožurnálu Sport jsme už všechno důležité slyšeli. Já jenom ještě připomenu ten druhý konečný výsledek v souběžně hraném utkání. Finsko porazilo Lotyšsko vysoko 7-1.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek vybral 29 hráčů pro přípravný kemp před mistrovstvím světa. Budeme se tomu věnovat i na úvod sportovního přehledu. Ten připravil Pavel Tilšar. Dobrý den.
1: Hezký podvečer. Šanci zabojovat o světový šampionát budou mít i tři nováčci v národním týmu. Mladoboleslavský Christoph Kabongo, plzeňský Alexander Sojka a 17-letý záložník Hugo Sochůrek, který v jarní části této sezony debutoval v A týmu Sparty. O Sochůrkovi mluví generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
2: Já si myslím, že to je opravdu výjimečný hráč. Jelikož jsem to diskutoval nejenom s reprezentačním týmem, ale i vlastně s nejvyšším vedením Sparty, mám jenom pozitivní feedback. Já si myslím, že takový hráč tady dlouho nebyl. Měl by asi dostat šanci. Ty zkušenosti tam nejsou, ale jestli se chceme někam posunout, tak prostě ty mladý hráče tam musíme zabudovat už teď.
1: V předběžné nominaci národního týmu na fotbalové mistrovství světa jsou i Tomáš Chorý a David Douděra, které Slávia po vyloučení v derby se Spartou vyřadila z kádru. Trenér reprezentace Miroslav Koubek o nich říká.
3: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem si dělal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte. Já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém národním mužstvu a vrátili se do klubu. Postavili by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
0: Realizační tým reprezentace vybral golmanskou trojici Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Jindřich Staněk. Nedostalo se tak na Antonína Kinského z Tottenhamu ani Martina Jedličku z ostravského Baníku. Po přípravném utkání s Kosovem 31. května zúží trenér Miroslav Koubek soupisku pro mistrovství světa na 26 hráčů.
1: Vedení reprezentace zároveň potvrdilo, že generálku na světový šampionát odehraje národní tým 4. června v New Jersey proti Guatemale. O týden později pak vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Jižní Koreji. Ve skupině se Češi utkají ještě s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte všechny české zápasy přímo z místa v přímých přenosech.
0: Fotbalový brankář Manuel Neuer se po 2 letech vrátil do německé reprezentace. Trenér Julian Nagelsmann ho nominoval na mistrovství světa s tím, že by měl být golmanskou jedničkou německého týmu. Čtyřnásobní světoví šampioni se ve skupině utkají

0: Můžou ani stoper Erik Hunal a další obránce Daniel Kozma. Pražanům k účasti v baráži stačí bod, Ostravané musí zvítězit.
1: Etická komise fotbalové asociace České republiky přerušila disciplinární řízení s ligovým rozhodčím Janem Šetečkou a Miroslavem Zelinkou. Ti jsou vyšetřováni v souvislosti se sářskou a korupční kauzou v českém fotbale. Zároveň jim asociace zrušila dočasný zákaz činnosti. Stejně rozhodla i v případu chrudimského fotbalisty Daniela Kubáta. Podle disciplinárního řádu musí komise všechny předběžné zákazy činnosti přezkoumat každé 2 měsíce. S výjimkou případů Šetečky, Zelinky a Kubáta obnovila dočasné tresty u všech hráčů a rozhodčích, se kterými teď vede disciplinární řízení.
0: Hokejisté Kanady zdolali Norsko 6-5 v prodloužení a vystřídali českou reprezentaci v čele skupiny mistrovství světa ve Friburgu. V Curychu Finsko deklasovalo Lotyšsko 7-1. Od 20 hodin a 20 minut budou hrát ve Friburgu Slováci z Dány a Švýcaři z Velkou Británií se utkají v Curychu. O obou zápasech uslyšíte na radiožurnálu Sport živě.
1: Dvojnásobná grandslamová šampionka Barbora Krejčíková vstoupí do tenisového Roland Garros proti Američance Baptistové. O soupeřce pro vítězku antukového turnaje z roku 2021 rozhodlo
2: stejně jako pro další nejen české tenistky a tenisty. Nejvýše je z nich nasazená Karolína Muchová. Tu na úvod Roland Garros čeká Ruska Zacharovová. Mužskou českou jedničkou je Jiří Lehečka, který se v prvním kole utká se Španělem Pablem Careněm. V Paříži nebude chybět ani lídr pořadí ATP Jannik Sinner. Pokud Ital zvítězí, tak zkompletuje takzvaný kariérní Grand Slam. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
1: Čechů je zatím v hlavní soutěži Roland Garros 12, další ještě čeká kvalifikace. Druhý Grand Slam sezony začne v neděli a Radiožurnál Sport bude mít reportéra přímo na místě.
0: Tenistka Marie Bousková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila, s Američankou Liovou v generálce na grandslamové Roland Garros prohrála 3-6 a 5-7.
1: 12. etapu Gira d'Italia vyhrál belgický cyklista Sechert a připsal si tak životní úspěch. Růžový trikot lídra udržel Portugalec Eulálio, nejlepší z Čechů Jan Hirt byl 28. a v průběžném pořadí mu patří 18. místo.
0: Marie Horáčková s Richardem Krejčím skončili na mistrovství Evropy v lukostřelbě pátí v soutěži smíšených dvojic. Český pár vypadl ve čtvrtfinále, když podlehl 0-6 Němcům, Bauerové a Wieserovi.
1: To byl bohatý sportovní přehled, který připravil Pavel Tilšar. Děkujeme.
0: Naslyšenou.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Korý se rozbírá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy má Jana Gůda.
7: Oběti napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Evropská komise zhoršila odhad růstu české ekonomiky. V nominaci na kemp před mistrovstvím světa ve fotbale je i 17-letý Sparťan Sochůrek. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy je kolona a počasí zítra bude polojasno až jasno, přechodně kupovitá oblačnost, ojediněle přeháňky a teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Oběti dnešního napadení v Pardubicích v Poděbradské ulici zemřela. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská.
8: Ta událost je čerstvá, do předmalé chvíle zde probíhaly neodkladné úkony, kriminalisté zjišťují, co se na místě stalo, budou vyslýchat svědky, samotné ohledání místa události bylo ukončeno, ale ty úkony v trestním řízení dále pokračují.
7: Policie odpoledne podezřelého útočníka na místě zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisti kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadu komise letos zvýší o 1,8%. Loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností taky loni poprvé překonala úroveň před pandemií COVID-19. Komise pro letošek zhoršila výhled růstu ekonomiky i celé Evropské unii. Důvodem je konflikt na Blízkém východě, ten znovu podněcuje inflaci a otřásá ekonomickou náladou. Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboly, potvrdilo to ministerstvo zdravotnictví. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe, o jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. Na žádost USA se léčí jiný Američan s už potvrzenou nákazou virem ebola na klinice Charité v Berlíně. A klinika dnes přijala i jeho rodinu, manželku a jejich 4 děti.
9: Příbuzní jsou stejně jako hlava rodiny na izolační stanici, vedení jsou ale jen jako kontaktní osoby. Symptomy eboly se u nich neprojevily a taky testy na virus mají na rozdíl od muže negativní, přestože s ním byli na severovýchodě Konga v kontaktu. I příbuzné přijalo Německo na žádost Spojených států. Demokratická republika Kongo mezitím hlásí přes 130 úmrtí na virus ebola. Přednosta kliniky v provincii Ituri Mubarak Kano v rozhovoru pro deník Süddeutsche Zeitung varoval, že virus se může rozšířit. V oblasti jsou totiž zlaté doly a tím pádem i mnoho letajících obchodníků. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Praha otevřela akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a mladistvé. Je první svého druhu v Česku, sídlí v poliklinice v Braníku. Ambulance má řešit dlouhodobý nedostatek dětských psychiatrů. Zařízení budou moct navštěvovat děti, které mají problém najít dlouhodobou pomoc anebo potřebují stanovit diagnózu, říká ředitelka organizace Zahrada pro duši Markéta Školoudová.
10: Poskytne pomoc dětem, které potřebují akutní psychiatrickou pomoc. V současné době je tato pomoc hodně nedostupná. Jsou velmi dlouhé čekací doby na odborníky v oblasti dětské psychiatrie.
0: Sport.
11: Fotbalová reprezentace oznámila nominaci na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Mezi 29 hráči jsou i 3 nováčci, plzeňský Alexandr Sojka, mladoboleslavský Christof Kabongo a 17-letý Hugo Sochůrek. Trenér národního týmu Miroslav Koubek ke spartianskému záložníkovi říká.
12: Je to takový hráč, který se trošku vymyká takový ty uniformě českých hráčů, kteří v těch prostorech hrají. Já neříkám, že vyhraje ten konkurs, ale ta historie prostě potvrzuje starty 16-17-letých hráčů, že v jiných federacích. Takže proč bychom nemohli být my Češi trošku taky in.
11: konečné nominaci na mistrovství světa zůstane 26 hráčů. Vedení reprezentace ji oznámí 31. května po zápase s Kosovem. Finští hokejisté deklasovali na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1. Kanada zdolala Norsko 6-5 v prodloužení a vystřídala českou reprezentaci na prvním místě skupiny ve Friburgu. V ní se od 20:20 utkají ještě Slováci z Dány a v Curychu bude hrát Švýcarsko proti Velké Británii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Brna, taky na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se kolona postupně zkracuje. Popojíždějí už hlavně kamiony v pravém pruhu od 180. kilometru až k omezení na 196. Osobním autem v levém pruhu pojedete rychleji. Na D1 v Brně dejte pozor taky ve směru z Vyškova na Prahu. Na začátku omezení na 196. kilometru stojí auto.
14: Ve zúžení v pravém pruhu narvalo auto do svodidel. To zúžení, který je dvouproudový, je průjezdný jenom levým pruhem.
13: Už jsou tam policisté a tímto směrem je provoz mírný, takže je to bez kolony. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona. Opět jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 6. kilometru až na Pražský okruh. Kolona se rozjede až na okruhu sjezdu na Ořech ve směru na D1. Opět platí osobním autem, v levém pruhu pojedete rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme polojasno až jasno, přechodně kupovitou oblačnost a ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a severovýchodě kolem 21. Tolik zprávy.
15: Zítra nás čeká nejenom přechodně kupovitá oblačnost, ale také světový pohár v Novém Městě, a to konkrétně cyklistů. Bajkerka Barbora Bukovská, ta už si užila svůj závod dnes, skončila dokonce třetí v short tracku juniorek, v neděli potom bude obhajovat prvenství, také v juniorské kategorii, ale tentokrát v disciplíně cross country. Po celý víkend vás z toho nejdůležitějšího, co se odehraje ve Vysočina aréně, budeme informovat, kde jinde než na jediné sportovní stanici v českém éteru.
3: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: Fotbalisté Aston Villa triumfovali v pohárové Evropě poprvé od roku 1982. Tehdy to byl pohár mistrů evropských zemí, tedy současná Liga mistrů. Teď anglický klub slaví po výhře 3-0 nad Freiburgem titul v Evropské lize. A není se čemu divit, protože trenérem týmu z Birminghamu je rekordman soutěže Unai Emery.
1: Samozřejmě potřebuju dobrý klub, dostatečnou podporu fanoušků, skvělého majitele a taky kvalitní hráče.
2: Unai Emery vyjmenoval v rozhovoru pro CBS vše nezbytné k vítězství v Evropské lize. Španělský kouč to dokázal 5x, což je rekord, navíc s 3 různými kluby. A pozor, spojuje je jeden společný prvek. Všechny 3 mají v názvu Villa. Aston Villa, dříve Villarreal a ještě předtím Sevilla, kde to vlastně všechno začalo, protože s ní ovládl Emery Evropskou ligu 3x v řadě.
1: Všichni toužili a extrémně si přáli ovládnout tuhle soutěž. V Sevilla mě to ukázali a naučili mě to. Snažil jsem se to využít potom ve Villarrealu a teď v Aston Villa.
2: Hrdinou je taky kapitán John McGinn. Ještě před 7 lety byl s týmem v druhé nejvyšší anglické soutěži. Od té doby se Aston Villa drží v Premier League, hraje v pohárové Evropě a teď v ní taky uspěla.
3: Je to speciální pocit, je mi 31 let. Trvalo to, byla to dlouhá cesta až sem. Všichni, kdo si myslí, že už možná na něco nedosáhnou, prostě pokračujte. Nezáleží na tom, kolik vám je. Sny se plní a mě se právě splnil.
2: Řekl McGinn, který může s Aston Villou snít dál. Díky triumfu v Evropské lize se anglický tým v příští sezóně vrátí do prestižní Ligy mistrů. 54letý Emery se na porovnání s těmi nejlepšími těší.
1: Rád hraju v pohárové Evropě. Budeme hrát Ligu mistrů, to je výzva pro následující sezónu. Získal jsem tituly v Evropské lize, což je fantastické, ale v Lize mistrů je to náročnější a právě proto chci hrát a právě tam.
2: Dodal Unai Emery, který se v Lize mistrů dostal nejdál do semifinále, a to v roce 2022 s Villarrealem. Od té doby trénuje Aston Villu, kde má smlouvu ještě na další 3 sezóny. Adam Procházka, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport se znovu vydáváme na cestu časem až k finálové výhře československých fotbalistů na mistrovství Evropy v roce 1976. Den po dni připomínáme, co se dělo v době před 50 lety v kalendáři i v rozhlasovém archivu. Se teď vracíme do 21. května roku 1976.
1: Ještě z domova. Měsíční rekord v ražbě staničních tunelů pražského metra vytvořila dnes mládežnická brigáda socialistické práce Jaroslava Maršála z pražského metrostavu. Svůj závazek k 15. sjezdu komunistické strany Československa při ražbě pravého staničního tunelu na stanici Staroměstská překonala o 6 týdnů a 7 dnů.
2: Zatímco brigáda mládežníků už svého cíle při stavbě metra dosáhla, fotbalistům Československa ještě jeden krok zbývá. 21. května 1976 se svěřenci koučů Václava Ješka a Josefa Vengloše připravují na zítřejší odvetu čtvrtfinále mistrovství Evropy už v dějišti duelu v Kyjevě a touží po postupu na závěr turnaj pro čtyři nejlepší země. Vedle toho se tak hrají ještě tři další čtvrtfinálové dvojzápasy a nejblíže bojům o medaile jsou jistě před odvetami Nizozemci, kteří v Rotterdamu porazili v prvním utkání Belgii vysoko 5-0. Španělé remizovali v Madridu s úřadujícími mistry světa Německou spolkovou republikou 1-1 a pořadatelé závěrečného turnaje Jugoslávci jsou na tom podobně jako Čechoslováci, protože budou ve venkovní odvetě hájit výhru 2-0 ze Záhřebu z úvodního domácího souboje s Walesem.
3: Všechna mužstva s výjimkou Holanďanů zatím nezveřejnila. Naši v Kyjevě ještě nerozhodli definitivně o startu panenky, třeba že s výpravou odjel.
2: Píše 21. května 1976 večerní Praha.
3: Západoněmecký trenér Schön povolal 7 hráčů z týmu, který dobil mistrovství světa 1974. Španělé spoléhají na bojovnost Piriho. Jugoslávci pozvali všechny hráče, kteří hrají v cizině. Wales zase doufá, že mu tvrdí útočníci vystřílejí postup. Jen Belgičané si už asi nevěří. Možná, že vymění neúspěšného brankáře Piota.
2: Deník Sport nabízí další díl seriálu Před odvetou a tentokrát zpovídá jednoho z čelních funkcionářů, vedoucího výpravy Jaromíra Tománka. Ten říká, že evropský kolos té doby Dynamo Kyjev sice v posledních měsících nepřesvědčuje, ale i tak bude československý tým čelit velmi kvalitnímu soupeři.
4: Stále se od sovětské tělovýchovy máme v mnohem co učit, je pro nás vzorem. Myslím, že i Kyjev je znám jako město dobrého sportovního prostředí a jak jsme hovořili s fotbalisty, Jurkemik i Petráš už tam hráli, chválili si atmosféru hlediště, vybavenost stadionu. V tomto punktu nám rozhodně nic chybět nebude.
2: A aby se snad reprezentanti cítili ještě komfortněji, naplánovalo jim vedení i cestu za kulturou. Třeba československý sport už v několika denním předstihu informuje o možné návštěvě filmového představení nebo ukrajinského cirkusu v Kyjevě, ale jak jsme se teď mohli dozvědět od Antonína Panenky při poslední výjezdní desíce Pavla Horváta v Teplicích, program se tenkrát trochu změnil.
5: Tak nebylo to ani kino, což by bylo dobrý, nebyl to ani cirkus, což by bylo výborný, ale byl to balet. A ještě s takovým krásným názvem se to jmenalo Louskáček. Je to teda balet, který je velmi známý, že jo, i po celém světě a je pravda, že jsme byli pozvaní jako celý mužstvo. Je pravda, že jsme tam skoro všichni spali, ale nejvíc, kdo tam spál a hrozně chrápal, to byli tři rozhodčí.
2: Právě Antonín Panenka je 21. května 1976 zřejmě nejčastěji zmiňovaným hráčem československého týmu. Kvůli zranění není den před zápasem jisté, jestli do odvety nastoupí, a tak se v novinách objevují i různé varianty, kdo by se mohl v základní sestavě objevit. Večerní Praha připomíná i různé scénáře. Kdyby totiž Sovětský svaz vyhrál přesně 2-0, hrálo by se pak rozhodující utkání na neutrálním hřišti v Bělehradu, v dějišti finálového turnaje. A znamenalo by to jistě komplikace, třeba odklady dvouligových kol. Do finále mistrovství Evropy zbývá přesně 30 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport.
7: Sport ze všech úhlů.

0: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
1: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
0: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
2: Sinner se přibližuje k síti. Fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
1: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
0: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
1: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
0: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
1: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
0: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.

0: 19 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
1: Po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích záchranáři převezli do nemocnice jednoho zraněného člověka, svým zraněním ale podlehl. Podezřelého na místě zadržela policie, útočil nožem. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisti kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Dál celou událost vyšetřují. Aleksandr Zmejevský už není ruským velvyslancem v Česku. Jeho mise skončila, na uvolněné místo nastoupí Anna Ponomariovová. Ta byla na misi v Praze už dvakrát, zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Zmejevského si několikrát během jeho působení předvolávalo české ministerstvo zahraničí. Naposledy letos v dubnu, a to kvůli výhrůžkám českým firmám, které Rusko označilo za možné cíle dronových útoků. Zmejevskému podle zjištění i rozhlasu vypršel mandát 15. května. Stejný den odletěl zpátky do Ruska. Uganda pozastavila lety do sousedního Konga kvůli epidemii eboli, informoval o tom mluvčí ugandské vlády. Zdůraznil, že v současné době v zemi žádný případ eboli není. Přerušená je i další veřejná doprava mezi Ugandou a sousední zemí. Opatření proti šíření eboli bude trvat 4 týdny a nevztahuje se na přepravu zboží a potravin. A v Ústeckém kraji vznikne nové logistické centrum pro chemikálie, postaví ho tajvanská firma. Chemikálie na výrobu polovodičů chce rozvážet do Německa, Rakouska nebo Nizozemí. Teď investor hledá místo pro jeho stavbu. V Ústeckém kraji jsou nevyužívané průmyslové areály i plochy po ukončeném dobývání uhlí. Sport. 12. etapu Gira d'Italia vyhrál belgický cyklista Sechert. Růžový trikot lídra udržel Portugalec Eulálio. Nejlepší z Čechů Jan Hirt byl 28. a v průběžném pořadí mu patří 18. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a nehoda u Přerova. Na dálnici D1 stále silný provoz a kolony. Čekejte na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se u Kývalky na kilometru 182 v obou pruzích. Nesouvislá kolona pak už hlavně kamionu je až k omezení na 196. kilometru. Na D1 buďte opatrní taky u Přerova. Ve směru do Ostravy na kilometru 282 u nájezdu z Přerova se srazila 2 auta. Je to všechno na krajnici, ale pohyb bojí se tam lidé blízko jízdních pruhů. A na silnici 9 z Mělníka směrem na Českou Lípu teď pozor v Liběchově. Na výjezdu z Liběchova hasiči odstraňují vyvrácený strom a podle potřeby můžou omezovat průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 10 až 6 stupňů Celsia v údolích a při uklidnění větru až na plus 2 stupně. Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitou oblačnost a na horách, na severu a severovýchodě ojediněle i přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: V nominaci české fotbalové reprezentace na sraz před mistrovstvím světa jsou i obránce David Douděra a útočník Tomáš Chorý. Oba hráči byli po vyloučení v nedávném ligovém derby se Spartou vyřazení z kádru Slávie. Teď podrobnosti probereme s Mikulášem Jášou, ten je ve studiu. Dobrý den.
1: Hezký podvečer.
0: Douděra s Chorým vzbuzovali už před oznámením nominace největší emoce. Proč vlastně nakonec v tom výběru jsou?
1: Já tuto otázku vlastně přenechám trenérovi Miroslavu Koupkovi a ten to zdůvodnil takto.
2: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem přidal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém národním mužstvu a vrátili se do klubu. Postavil by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
1: Do národního týmu se po dlouhém zranění vrací útočník Adam Hložek. Golmanskou trojici tvoří Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Jindřich Staněk. Ten poletí na šampionát jako brankář číslo 3. Do výběru se naopak nedostali třeba stoper Martin Vitík se záložníkem Adamem Karabcem.
0: Kouč Koubek také povolal 3 naprosté nováčky, kromě plzeňského univerzála Sojky a útočníka Mladé Boleslavy Kabonga. Taky záložníka Sparty Sochůrka. Co rozhodlo pro tuhle trojici?
1: No, stručně řečeno, dobrá aktuální sportovní forma. Podle trenéra Koubka jde o důkaz, že národní tým není zkostnatělý a i mladí hráči mají možnost se ukázat. Byť tedy zdůraznil, že aktuální nominace automaticky neznamená, že zmíněné trio do Spojených států amerických skutečně odcestuje. Asi takovým úplně největším překvapením v týmu je teprve 17-letý Hugo Sochůrek, který v lize nastoupil zatím jenom do 7 zápasů. Pokračuje Miroslav Koubek.
2: Proto jeho nového pozvání hovoří jeho typologie. Je to takový hráč, který se trošku vymyká takový ty uniformně českých hráčů, kteří v těch prostorech hrají velký potenciál. My ho chceme vidět v té konfrontaci s větší evropskou intenzitou. Vypadat. Jo. Ta historie prostě potvrzuje starty 16-17 letých hráčů, že jo, v jiných federacích, takže proč bychom nemohli být my Češi trošku taky in.
1: V aktuálním reprezentačním kádru je teď tedy celkem 29 fotbalistů, 3 z nich se tedy do finálního výběru pro mistrovství světa nedostanou. Národní tým oznámí kompletní nominaci 31. května po přípravném utkání na Letné s Kosovem, zápas vám nabídneme v přímém přenosu, no a hned po něm český výběr odletí právě do dějiště mistrovství světa, kde ho 4.6. čeká v New Jersey další příprava, tentokrát proti Guatemale. Do šampionátu Češi vstoupí 12. června a to ráno českého času v mexické Guadalacháře proti Jižní Koreji.
0: No a jak jinak než v přímém přenosu na tak. Radiožurnálu Sport. To byl Mikuláš Jáša, díky.
1: Naslyšenou.

Třikrát dnes vedli norští hokejisté nad velkým favoritem na mistrovství světa v hokeji nad Kanadou a přesto nakonec prohráli, to 6-5 vyhrála nakonec Kanada, i když to bylo až v prodloužení a to srovnání na 5-5 přišlo až při odvolaném brankáři v poslední minutě, bylo to zkrátka velké drama. Kanada nicméně získala tím pádem čtvrtou výhru na šampionátu, i když tentokrát byla jen za 2 body, no a odsunula Česko na druhé místo skupiny B, která hraje ve Friburgu, a to stále ještě není pro českou hokejovou reprezentaci všechno. Dnes teoreticky můžou ještě čeští hokejisté spadnout o 1 příčku, pokud se podaří v tom zápase, který začíná zhruba za 30 minut, Slováci porazit Dánsko, a to také za 3 body. V tu chvíli by se posunuli bodově stejně jako Kanada, Slováci, no a na Česko by zbylo 3. místo. Budeme to pro vás sledovat samozřejmě na Radiožurnálu Sport, jak jsem říkal, 20 hodin a 20 minut. To je úvodní buly tohoto zápasu. V Curychu se bude hrát zase zápas mezi domácím Švýcarskem a Velkou Británií. No a jak to tak vypadá, tak semifinálová série basketbalové české nejvyšší soutěže mezi Brnem a Pardubicemi bude ještě zajímavá. Pardubice skončily po základní části na 2. místě a byly velkým favoritem na to, že se dostanou do finále společně s Nymburkem. Ten už čeká na svého finálového soupeře. No a teď se perou tedy Brno a Pardubice. No a důležité je, že Pardubice, které měly být v téhle sérii favority, prohrály oba úvodní zápasy na domácí palubovce. Ale teď se hraje zápas 3. už v téhle sérii, a to v Moravské metropoli. No a Pardubice vedou 4 minuty před koncem 64-58 a jsou tak na nejlepší cestě, aby tuhle sérii snížili. Dál vás o tom budeme informovat.

0: Prvním člověkem, který prokazatelně vystoupil na vrchol Mount Everestu, tedy nejvyšší hory světa, byl Novozélanďan Edmund Hillary společně se svým nepalským šerpou Tenzingem Norgejem. Bylo to v květnu roku 1953 a je třeba říct, že od té doby se podoba toho, jakým způsobem se na nejvyšší horu světa stoupá, hodně změnila. Nepalskou stranu nejvyšší hory světa totiž hned včera zdolali stovky horolezců. Bylo to celkem 274 úspěšných výstupů za jeden den a tím pádem po 7 letech padl nový denní rekord. O tom dnes informovali tiskové agentury přímo z Nepálu. Šlo o nejvyšší počet horolezců, kteří v jednom dni dosáhli vrcholu po té oblíbené trase na jižní straně vrcholu. Ono, Mount Everest je možné zdolat i ze severní strany z Číny, ale tuhle trasu letos úřady zavřely, takže tím pádem nemůže padnout ten absolutní rekord, protože když jsou otevřené obě dvě, tak na ten vrchol dokáže vylézt přes 350 horolezců za den. A ještě je důležité také říct, že tohle číslo těch 274 stále ještě nemusí být konečné, protože někteří z těch, kteří už jsou dole v tuhle chvíli, možná teprve informují své základní tábory o tom, že se jim to povedlo. Jsou to zkrátka vysoká čísla a možná, že to tak trochu postrádá to kouzlo, které u toho cítil třeba právě Hillary s Norgejem. My se ale teď už přesuneme na hokej, ale ne na mistrovství světa do Švýcarska, ale k extralize. Jako na trní jsou totiž teď fanoušci hokejistů Litvínova. Severočeský klub se sice udržel v nejvyšší soutěži a hráči už zahájili letní přípravu, ale vedení zatím neoznámilo příchod ani jediné posily pro nadcházející ročník. Pořád se totiž čeká, až se dokončí převod klubu od společnosti Orlen Unipetrol na nové majitele, tedy na skupinu, v jejímž čele jsou litvínovské legendy Jiří Šlegr a Robert Kysela.
1: Na stadionu už pracuje Robert Reichl, který vedl tým v závěru minulé sezóny a v novém ročníku bude hlavním trenérem. Z klubu odešli asistenti Jakub Petr a František Ptáček a také kondiční trenér Jakub Jirgle. Nové složení trenérského štábu ale olympijský vítěz ještě neprozradil.
2: V obsazení vím, ale neřeknu vám. Tomu to, jako se snažíme dávat nějak dohromady. Mužstvo trénuje, mužstvo se připravuje, takže tak nějak fungujeme, jako kdyby to běželo.
1: Někteří litvínovští hokejisté už se připravují pod vedením nového kondičního trenéra Tomáše Svobody, který přišel z Litoměřic. A hráče už nestresují podle útočníka Ondřeje Jurčíka obavy ohledně nejisté budoucnosti jako loni.
3: Myslím, že taky uvolněnější, jako jiný, než to bylo minulý rok, když se vědělo vlastně už od začátku, že nebude sponzor. Teď čekáme jenom na přepis, takže je to taky uvolněnější, máme prostory, kde můžeme cvičit, můžeme jít do sauny na regeneraci, kde minulý rok jsme hledali, kde co budeme trénovat a tenhle rok je to takový pohodlnější.
1: Litvínov už oznámil několik hráčských odchodů. Nedočkaví fanoušci se oznámení nových posil stále ještě nedočkali.
2: Hráči, kteří přijdou noví, tak se podepíšou, až bude přepsána licence. My chceme pracovat s klukama, který tady chtějí být, který budou pracovat tak, jak jim bude řečeno a budou připravený a ne, jak to probíhalo loni. Tak nějak tomu stvoje složený, ale určitě tady nebude tolik cizinců, co tady bylo loni.
1: Prozradil Robert Reichl, ten zároveň objasnil jednu přestupovou spekulaci týkající se jeho syna Kristiana.

0: Hledáte praktické a stylové řešení pro váš automobil? S Gardeonem to máte bez starostí. Nabízíme moderní montované garáže, které spojují kvalitu, odolnost a moderní design. A nejlepší zpráva? Cena garáže pro jeden automobil je 152 000 korun včetně DPH a k objednávce dostanete zateplenou střechu Gardeon termopanel po celý květen zcela zdarma. Navíc se nemusíte trápit složitou stavbou. Montáž zvládneme už za 6 hodin. Ráno objednáte, odpoledne stojí. Neváhejte, objednejte ještě dnes na www.gardeon.cz. Gardeon. Montované je moderní.
1: Radiožurnál je 20 hodin. A Jana Gulda připravila zprávy.
2: Po napadení u pardubické střední školy zemřela studentka. České zemědělství je podle agrární komory v krizi. V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je i spartianský útočník Kuchta. A počasí zítra bude polojasno až jasno, přechodně kupovitá oblačnost, ojediněle přeháňky a teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK byla obětí studentka a důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Kvůli útoku taky evakuovala nedalekou střední průmyslovou školu chemickou. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci, potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe, o jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. Pacient bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl Vojtěch.
3: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
2: Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat. Řekl to jeho mluvčí Vojtěch Bílý.
4: Ministerstvo zemědělství situaci průběžně monitoruje a možná řešení budeme hledat i na evropské úrovni. Pokud existují nástroje, které lze v rámci Evropské unie využít, včetně krizových mechanismů, budeme usilovat o jejich využití.
2: Mezi požadavky komory je nezdaňování dotací, úlevy na sociálním pojištění nebo zvýhodnění produkčního zemědělství. Francouzská aukční síň Arcyrial vydražila točité schodiště z Eiffelovy věže za víc než 8 milionů korun. Jde o původní schodiště, po kterém se prošly stovky lidí při světové výstavě v Paříži v roce 1889.
5: Zájemci při dražbě přihazovali po 100 tisících korunách. Prodejní cena tak nakonec skoro dvojnásobně převyšovala tu vyvolávací. Vydražený kus schodiště je vysoký zhruba 3 až 4 metry a natřený světle hnědou barvou.
6: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro.
5: Popsala ještě před aukcí Českému rozhlasu Sabrina Dolaová z aukční síně Arcyrial. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Sport. V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je celkem 7 útočníků, včetně slávisty Tomáše Chorého i Sparťana Jana Kuchty. Tomu k návratu do národního týmu pomohlo i zranění jiného reprezentanta, říká trenér Miroslav Koubek.
8: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno a pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
7: Trenér Koubek vybral na kemp před šampionátem 29 hráčů. Za 10 dnů po přípravném zápase s Kosovem zveřejní finální nominaci, která se bude skládat z 26 fotbalistů. Češi pak odehrají 4. června generálku v New Jersey proti Guatemale. Mistrovství světa začne o týden později. Národní tým se postupně utká s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D5 u Berouna a nehoda ve Frýdku Místku. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za Berounem překáží odstavené osobní auto. 16. kilometr blokuje část pravého pruhu. Na místě je silničářská šipka.
11: Ve stoupacím pruhu pravým spojí osoba. Kamiony náhle vybočují. Je to 16. kilometr.
10: Na D1 se v Brně směr Ostrava stále ještě hustý provoz, místy nesouvislá kolona, začíná to za sjezdem na výstaviště, kilometry 192 až 193 a je po exit 196 sjezd na Bratislavu. Podle kamer v úseku pomaleji popojíždí všechny pruhy, zdržení teď krátké. Ve Frýdku Místku na průjezdu městem se střetl autobus s chodcem, nehoda je v Beskydské ulici mezi odbočkou na Palkovice a čerpací stanicí Orlen. Čekejte omezený průjezd, na místo vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až jasno, přechodně kupovitou oblačnost a ojedinělé přehánky a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
12: Už bylo 8 hodin, Český rozhlas, tedy stanice, kterou právě teď posloucháte, Radiožurnál Sport, dnes slaví pětileté výročí, přesně před 5 lety to začalo a ryze sportovní stanice začala vysílat právě kvalitní hudbu a aktuality ze světa sportu do éteru. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Máme pro vás i teď něco drobného a aktuálního. Španělský jezdec Alex Marquez kvůli zlomenině klíční kosti a prasklině krčního obratle, zní to vážně, přijde o nadcházející závody MotoGP v Itálii a i v Maďarsku. O tom dnes informovala jeho staj Gresini. Přejeme brzké uzdravení. No a nezapomeňte, že i dnes večer se budeme věnovat hokejovému šampionátu ve Švýcarsku. Dánsko-Slovensko, utkání, které nás bude dnes hodně zajímat. Slováci se teoreticky v případě výhry za 3 body mohou dostat i před českou reprezentaci ve skupině B. Česko je aktuálně druhé za Kanadou. No a také se bude hrát v Curychu zápas mezi Švýcarskem a Velkou Británií. I o tom od nás uslyšíte.
9: Radiožurnál Sport
13: a Vojtěch Šafář.

Dnes pokračuje semifinálová série České nejvyšší basketbalové soutěže, a to mezi Brnem a Pardubicemi. Je ještě jednou potřeba připomenout, že Pardubice jsou druhý celek základních skupiny, respektive druhý celek po základní části a velkým favoritem v téhle semifinálové sérii, ale Brno dokázalo zvítězit v prvních dvou utkáních na východě Čech. Dnes se hrálo poprvé právě v Brně. No a přesto, že brněnští basketbalisté vedli 3/4 nad svým soupeřem, Pardubice dokázali zvládnout těžkou, náročnou, ale především napínavou koncovku zápasu a zvítězit dnes 82-72. Tím pádem je semifinálová série snížena na 1-2 na zápasy z pohledu východočeského klubu. No a musíme připomenout také to, že ve finále už na vítěze téhle série čeká Nymburk. Série mezi Brnem a Pardubicemi bude pokračovat zítra znovu v Moravské metropoli a znovu od 18 hodin a znovu o tom uslyšíte na naší stanici.

0: Kovář, Horníček a Staněk. To jsou brankáři, které bere trenér národního týmu Koubek na mistrovství světa ve fotbale. O tom, kdo bude na turnaji za oceánem jedničkou, má realizační tým jasno. Přednost dostane Matěj Kovář z klubu PSV Eindhoven. V čem vyniká, popisuje někdejší reprezentační golman Zdeněk Zlámal.
1: To je teď momentálně nejlepší brankář v Česku. Myslím si, že přenáší klid na své spoluhráče, na obranu, má už taky něco za sebou.
2: A to jak na klubové, tak reprezentační úrovni. Za český národní tým Kovář nastoupil už do 19 zápasů. A to včetně úspěšné baráže o postup na mistrovství světa. V finále museli rozhodnout až penalty.
3: Střelil Matěj Kovář! Skutečně hrdinou penaltového rozstřelu, byť jednou mu pomohlo břevno. A jednou zkrátka střelce rozhodil.
1: Prošel vlastně akademií Bčkem, vlastně i trénoval s Ačkem v Manchester United. Trénoval s těmi nejlepšími, tuším, že tam potkali Cristiana Ronalda. To jsou takový drobnůstky, který v tom člověku se zanechají a připravují na ten nejvyšší fotbal, na ty nejtěžší zápasy, a v Kovaře to jde velmi dobře cítit.
2: Říká Zlámal. Na přípravné utkání, které se bude hrát na Letné s Kosovem, nominoval trenér Koubek 3 nováčky. Pozvánku do národního týmu dostali útočník Kabongo a záložníci Sojka se Sochůrkem. Tomu je teprve 17 a pokud nastoupí, tak se stane nejmladším reprezentantem v historii.
4: Na druhou stranu přeskočil 21, což je taky divný, ale mám dojem, že vlastně z těchto těch tří, jestli se dostane do té užší nominace možná jeden, tak to bude možná zázrak, protože víme, že Kabongo, OK, pro něj skvělý, že šel do Boleslavy, kde vlastně pravidelně hraje. Trenér říká, že má čísla, pro mě to žádný čísla nejsou, že vlastně dejme tomu 12 zápasů, 4 góly, kdyby dal 8 nebo 7 gólů, tak bych to bral, že to jsou čísla.
2: Řekl Horst Siegl, legenda pražské Sparty. Mistrovství světa začne 11. června a na této stanici vám všechna utkání českého národního týmu nabídneme v přímém přenosu. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Všechny výsledky na jednom místě.

0: Dnes jste slyšeli v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport velké drama na mistrovství světa v hokeji. Kanadští hokejisté zdolali ve Friburgu Norsko 6-5 v prodloužení. Určitě si říkáte, pokud jste ten přímý přenos neslyšeli, to asi není zrovna velké překvapení, ale to vás teď musíme vyvést z omylu. Rozhodně to velké překvapení je, protože norský národní tým proti Kanadě hned třikrát vedl 2-0, potom 3-1, ještě nějakou půl minutku před vypršením základní hrací doby. Norsko vedlo 5-4, Kanada srovnala až při hře bez brankáře, ale potom během první půl minutky v prodloužení dokázala rozhodnout o svém vítězství. Kanaďané na vzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se teď posunuli do čela skupiny B, a to před českou reprezentaci. Norové sahali po historicky třetí výhře ve vzájemných zápasech. V čase 58-21, abychom byli přesní, vyrovnal Ryan O'Reilly a po 29 sekundách rozhodl potom Mark Schifley, autor téhle vítězné branky. Ten se dnes hodně blízknul, zazářil 4 body za hat-trick a jednu asistenci. V čem tedy dnes ale Kanada rozhodně nezářila, to byla obrana, protože Norsko bylo především velmi efektivní. 19 střel poslalo na branku Kanady, no a dali z toho Norové 5 gólů. Jak jsme říkali, Češi jsou aktuálně ve skupině B na mistrovství světa na druhém místě, před nimi je Kanada, no a ještě se to dnes může změnit, protože aktuálně začíná zápas mezi Slovenskem a Dánskem, to je také česká skupina B. V případě výhry za 3 body by se Slováci mohli posunout ještě před český národní tým. No a v Curychu začalo také utkání mezi domácím Švýcarskem a Velkou Británií. Už po 8:30 od nás uslyšíte v pravidelných vstupech, jak se zápasy vyvíjejí.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Jdeme na mistrovství světa v hokeji. Aktuálně se teď hrají dva zápasy, v Curychu Švýcarsko, Velká Británie, no a ve Friburgu Dánsko-Slovensko. To sleduje František Kuna.
1: Ve třetí minutě stav 0-0 mezi Dánskem a Slovenskem. Trochu trable měl teď aktuálně dánský golman Mats Zogort, který dlouho klečel u své pravé tyče. Nevypadalo to s ním ideálně, v akci byl i lékař dánské hokejové reprezentace, ale Zogort už se postavil na nohy a může se pokračovat v dánském obraném pásmu za stavu 0-0. Oba týmy v tabulce skupiny ve Friburgu dělí 8 bodů. Slováci mají právě 8, Dánové 0. S těžkým losem na úvod prohráli se všemi silnými soupeři, tedy s Českem, Švédskem a Kanadou, ale tak nějak oba soupeři teď ví, že i tenhle duel může být v konečném zúčtování ten rozhodující v boji o postup do čtvrtfinále. Zatím tedy Slováci k tomu mají při pohledu do tabulky skupiny jasně blíž, Dánové jsou bez bodu. Teď ve čtvrté minutě bez branek, hraje se také zápas ve druhé skupině v Curychu, tam je to 0-0 mezi Švýcarskem a Británií. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Dobrý večer, je 8:30. A zprávy Radiožurnálu doplní Jana Gulda.
1: Zástupci sudetských Němců i dvě z Vintonových dětí dnes v Brně společně uctili památku obětí holokaustu. Akce u pátého nástupiště hlavního nádraží, odkud za války odjížděly židovské transporty, zahájila festival Meeting Brno a taky sjezd sudeto německého krajenského sdružení, který se poprvé koná v Česku. Podle policie bylo na místě zhruba 500 lidí, z toho stovka protestujících. Rada vysokých škol odmítá návrh na změnu systému řízení vysokých škol. Ten je součástí věcného záměru nového vysokoškolského zákona, který připravuje ministerstvo školství. Navržený model podle univerzitní rady prakticky likviduje nezávislou akademickou samosprávu a je krokem k politizaci vysokých škol. Podle ministerstva školství ale návrh bude obsahovat pojistky proti přímému politickému vlivu na vysoké školy. Němečtí poslanci schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní tratě mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle německého ministerstva dopravy tak nebude nic bránit podpisu smlouvy s Českem. Výstavba by měla začít v roce 2032, s dokončením se počítá v roce 2044. Cesta mezi Prahou a Drážďany by měla trvat místo současných 2,5 hodiny jen hodinu, mezi Prahou a Berlínem 2,5 hodiny místo 4. A Kuba přijala nabídku americké humanitární pomoci v hodnotě 100 milionů dolarů v přepočtu přes 2 miliardy korun. Řekl to ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio. Spojené státy pomoc podmínili významnými reformami a taky tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev, případně důvěryhodná charitativní organizace. Sport. Hokejisti Kanady zdolali Norsko 6-5 v prodloužení a v čele skupiny mistrovství světa ve Friburgu vystřídali českou reprezentaci. Na druhé místo před Čechy se můžou dostat ještě Slováci, pokud porazí Dánsko. A podrobnosti teď přidá reportér František Kuna.
2: V 6. minutě zápasu je to zatím 0-0 mezi Dánskem a Slovenskem. Hraje se i ve druhé skupině, tam domácí Švýcaři zatím vedou nad Velkou Británií 1-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
1: V Curychu ještě Finsko porazilo Lotyšsko 7-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D46 u Brodku a nebezpečí na Jesenicku. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova a Brna narazilo osobní auto do značení. Za sjezdem na Brodek u Prostějova 10. kilometru. Je to v omezení s průjezdným jedním pruhem, kolona se v místě teď netvoří. Dálnice jsou i jinde bez kolon. Na D1 dejte pozor na výjezdu z Prahy do Brna mezi kilometry 9 až 11 pojíždí v levém pruhu údržba. Na D5 z Plzně do Prahy se za Berounem stále objíždí osobní auto. Stojí na 16. kilometru a blokuje pravý pruh. Ve Frýdku Místku na průjezdu městem čekejte komplikace omezení v Beskydské ulici mezi odbočkou na Palkovice a čerpací stanicí Orlen se střetl autobus s chodcem. A na silnici 60 z Jeseníku do Javorníku raději pomaleji mezi Vápenou a Žulovou se po cestě pohybují krávy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 20 hodin na 37 minut a znovu míříme na světový šampionát v ledním hokeji do Švýcarska, konkrétně tedy do Friburgu, kde hrají Slováci proti Dánům a je u toho František Kuna.
1: V 9. minutě je to 0-0, Slováci jsou zatím lepší a teď aktuálně hrají přesilovku. Teď rána z levé strany přichází sice od Chromiaka, ale nedoputovala do brankoviště. Právě Chromiak měl první šanci tohoto zápasu, dostal se za dánskou obranu, byl na pravé straně na kruhu, ale rána mu sjela z jeho čepele, pak Dánové v rohu faulovali a pak přišla největší šance Slováků ještě v té poskytnuté výhodě, která byla samozřejmě umocněna odvolaného golmana. Teď další slovenská šance, Okul Jarto zkouší útyčky a Pospíšil dává zprava doleva, golman leží a nechytá, Slováci vedou 1-0. Je to gol, který dává Martin Chromiak. Nevadí tak Slovákům úplně tolik, že tu předchozí situaci, o které jsem mluvil ve výhodě, Martin Pospíšil nevyužil po přihrávce zprava doleva, kdy Zogort skvěle jeho ránu, tak teď už je dánský golman na tuhle slovenskou akci v přesilovce krátký. Znamená to slovenské vedení 1-0. Nejprve u pravé tyčky měl kotouč Okuliar, který si dělal prostor, nedokázal protlačit kotouč k bližší tyči. No a nakonec je z toho přihrávka z pravého kruhu na kruh levý. Během toho Zogort byl ještě tam trochu neznat otřesený, ale možná zmatený z toho, že tam na něm ležel jeden ze spoluhráčů, nestihl se přesunout a Chromiak puntíku na vhazování otřel kotouč o padajícího hráče, tyčku golmana a až pak puk zapadl do sítě. Slováci tak v důležitém zápase, co se týče postupové matematiky do čtvrtfinále playoff, aktuálně vedou nad Dánskem 1-0, Slováci mají 8 bodů ve skupině, Dánové 0, ale hráli s těžkými soupeři. Teď tedy 1-0 pro Slovensko, hraje se i ve druhé skupině, kde Švýcaři zatím už v 15. minutě vedou nad Velkou Británií 1-0, trefil se v 6. minutě Nino Niederreiter. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Karviné jsou už zhruba 24 hodin novými šampiony domácího poháru. Po největším úspěchu v historii, ale celý slezský klub dál žije v nejistotě ohledně další budoucnosti, a to nejen v pohárové Evropě. Policie totiž tenhle klub vyšetřuje v korupční kauze a teď také čelí podezření z ovlivňování zápasu. S podrobnostmi přišel do studia znovu Mikuláš Jáša. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Jaké scénáře jsou teď z pohledu Karviné ve hře?
1: Na domácí scéně musí v první řadě čekat, jak dopadne policejní vyšetřování, protože etická komise Fotbalové asociace České republiky, která bude o osudu Karviné rozhodovat, tak ctí presumpci neviny. Tudíž nevynese žádný verdikt dřív, než budou známé výsledky policejního šetření, to je jasné. V případě prokázání viny slezskému klubu hrozí kontumace utkání, odebrání až 20 bodů nebo až vyloučení družstva ze soutěže. No a případně ještě pokuta až do výše 10 milionů korun. Evropská fotbalová unie ale tam může rozhodnout nezávisle ještě před koncem vyšetřování v Česku.
0: Vítězstvím v Mulcapu nad Jabloncem si Karviná zajistila start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy. To znamená minimálně účast ve skupinové fázi ligy konferenční, jenomže když jí hrozí trest i od Evropské fotbalové unie, tak to asi bude trošku problém.
1: Bude, i proto my jsme se zeptali zástupců UEFA, oslovili jsme je už včera před finále přes mail a zeptali jsme se jich, co by se dělo, kdyby karvinský fotbalový klub pohár vyhrál. A ono se opravdu stalo, takže my zatím na odpověď čekáme, ale můžeme zdůraznit, že tato instituce se může zachovat jinak než Česká fotbalová asociace. A teď si pomůžeme takovými příklady z minulosti, protože když klub byl uznán vinným ještě před startem nového ročníku evropských pohárů, tak byl bez milosti vyřazený a nahrazený. Trenér Karviné Marek Jerolím k této možnosti večer poznamenal.
2: Nechci se mi teď o tom přemýšlet. Čte člověk samozřejmě, ale nic nevím, takže teď je člověk rád za tu trofej, tu už nám nikdo nevezme a co teď bude, tak asi ovlivnit nemůžeme, takže se tím nemá cenu moc asi teď jako zabývat, uvidíme. No.
1: Vyloučení potkalo třeba v roce 2012 v Evropské lize Olomouc po prokázání ovlivnění zápasu se Střížkovskými Bohemians. Teď by v takovém případě Karvinou nahradil podle pořadí v ligové tabulce pátý Jablonec, paradoxně právě poražený finalista. Trenér Jablonce Luboš Kozel k tomu po finále říkal.
3: Já bych nechtěl spekulovat na tohle téma, ale samozřejmě pokud klub je obviněný nebo jako vyšetřuje se z těch věcí, které se objevují v tisku, tak si myslím, že by asi nebylo normální, kdyby měl reprezentovat v Evropě.
1: Jablonec by ale šel na rozdíl od Karviné do druhého předkola konferenční ligy, no a v tom závěrečném v Evropské by se představila třetí Plzeň.
0: A co, když vyšetřování v Česku neskončí do startu nové sezony a tím pádem se o tom, zda se Karviná dopustila uplácení nebo ne, zkrátka do září nerozhodne?
1: No, tak tady by mohl posloužit příklad istanbulského Fenerbahče z roku 2013. To bylo kvůli uplácení Evropskou fotbalovou unii nejprve vyřazeno, už před losem kvalifikace ligy mistrů, ale po odvolání tureckého klubu ke sportovní arbitráži v Lozán až do vyřešení případu hrát mohlo. Fenerbahče v kvalifikaci neuspělo a mělo tak hrát skupinu Evropské ligy, ale sportovní arbitráž v té době jeho odvolání zamítla a potvrdila dvouletý trest. Turecko tak tedy přišlo o místo v hlavní fázi Evropské ligy, no a to se může stát právě i fotbalové Karviné, která tak zůstává načekané a nějakou dobu na ní asi ještě bude.
0: V případě, že by se to stalo, Mikuláši, tak pro český fotbalový koeficient je především nepříjemné to, že Karviná by sice nehrála evropské poháry, ale všechny zisky českých klubů by se dál dělily počtem těch původních účastníků, to znamená pěti. Zatímco na ty body by tedy pracovali jenom čtyři účastníci. To by rozhodně příjemné nebylo pro celý český fotbal, to k tomu můžeme teď dodat.
1: A dokonce jsem četl, že v Karviné se evropské poháry hrát nebudou tak či onak, protože stadion není způsobilý na hraní evropských pohárů.
0: No tak to už je jenom drobnost, ale stejně nám na všechny tyhle otázky odpoví jenom budoucnost. Trochu jsme naznačili, jak bude vypadat s Mikulášem Jášou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Na svět teď nebudeme zapomínat, tak jako Snow Patrol. Půjdeme se totiž podívat na to, jak se vyvíjí zápasy na světovém šampionátu v hokeji. Hraje se ve Friburku a v Curychu, konkrétně tedy ve Friburgu. Je to zápas Dánsko-Slovensko. U něj sedí František Kuna.
1: Tady je to dál 1-0 pro Slováky, kteří teď budou mít k dispozici další přesilovou hru v tomhle zápase na trestnou lavici. Odcházejí

pro Slovensko, které teď hraje přesilovku. Dohraná už je první třetina ve skupině v Curychu, kde zatím domácí Švýceři po gólu Niederreitera vedou nad Velkou Británií 1-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

0: S bolestí v srdci se teď musíme omluvit všem fanouškům téhle písně od kapely Verve. My se totiž vydáváme na konec první třetiny utkání Dánsko-Slovensko na světový šampionát v hokeji do Friburgu za Františkem Kunou.
1: Ohlášena poslední minuta první třetiny, Slováci vedou 1-0 po gólu Chromiaka v přesilovce a teď hrají další početní výhodu. Slováci, ale vyloučený obránce Setkov se vrátí z trestné lavice už za 4 sekundy. Slováci byli usazeni v útočném pásmu, mají mírnou převahu střel, ale opticky jsou na tom Slováci lépe, co se týče pobytu v útočném pásmu na kluzišti, a svědčí o tom právě i ten gól na 1-0, který dali zásluhou Chromiaka. Teď posledních 53 sekund úvodní třetiny, na trestné lavici Setkov, ale už stojí a rukavicí se opírá od dvířka. Ty už mu jeden z dobrovolníků otvírá. Setkov je zpátky. Slováci nevyužili druhou početní víru v tomhle zápase. Do konce první třetiny zbývá posledních 40 sekund a Dánové hrají z obraného pásma. Pas po levém mantinelu od Lauricina, ale skončil ve střední třetině, a tak Slováci mohou podle pravého hrazení znovu dopředu, jenže Čerdle upadla. Je tady break na druhé straně, kde je Ogord, který posouvá kotouč na pravou stranu pro Blichfelda, ten ale upadl. 24 sekund do konce třetiny. Slováci 3-2 zleva. Klička na střed přichází, ale nakonec trochu spožděné a rána nakonec jen do lapačky golmana z Ogorda, vypálená od levého mantinelu. 18 sekund před první sirénou tady ve Friburgu. Ve druhé skupině už je první třetina dohraná. Domácí Švýcaři tam po gólu Nina Niederreitera vedou nad Velkou Británií 1-0 a dál to vypadá, že budou na turnaji suverénní a nejspíš si to o první místo ve skupině v Curychu rozdají z dnes také vítěznými Finy. Ti porazili Lotyšsko 7-1. Odpoledne překvapení, Norové trápili Kanadu a získali bod, prohráli v prodloužení, rozhodl Mark Scheifele, pro kterého to byl nakonec hat-trick v zápase, dal první dva góly Kanady a pak skóre uzavřel právě v prodloužení. Tady byly 18 sekund před koncem první třetiny, Slovensko-Dánsko vhozeno, kotouč v útočném pásmu Slováku, má ho Okuliar u mantinelu, dává ho k brance, ale Zogord vyráží do rohu, kam spěchá zase Liška, ten brzdí v souboji se Setkovem posledních 7 sekund, ale kotouč není v nebezpečných místech a Brugiser může uklidnit situaci za dánskou brankou, což také dělá. Zní klakson ve Friburgu, který ukončuje první třetinu, tam má jediného střelce, jmenuje se Martin Chromiak a Slováci tak po první třetině vedou nad Dánskem 1-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: Děkujeme za tenhle servis. Na druhou třetinu budeme ve Švýcarsku zpátky. Ještě připomínáme, že pardubičtí basketbalisté otočili zápas v Brně, dokázali

0: tohle utkání vyhrát 82-72 a snížili v semifinálové sérii na 1-2 na zápasy.
1: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
2: Czechoslovakia are the new European champions.
3: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
4: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
5: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
1: Jaká byla cesta na šampionát?
4: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
6: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
1: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
4: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
1: Od 2. května do 20. června.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál 21 hodin. Jana Gulda pro vás připravila zprávy.
8: Po dnešním útoku nožem zůstane pardubická střední škola uzavřená, obětí byla studentka. NATO a Evropská unie by si podle prezidenta Pavla neměli konkurovat. Hokejisti Slovenska hrají na mistrovství světa proti Dánsku a počasí zítra bude polojasno až jasno, přechodně kupovitá oblačnost a ojedinělé přehánky a teploty až 26 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstane po dnešním napadení do konce týdne uzavřená. Radiožurnálu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Policisti zasahovali nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku nožem. Podle Netolického byla obětí studentka tamní školy s osobními problémy ve vztahu.
9: Je to selhání jednotlivce, kterému se bohužel nedá vůbec předejít, přestože školy jsou připravovány na nejrůznější situace, včetně aktivního střelce, takže celá situace nás velmi mrzí. Škola v této chvíli přerušila výuku až do konce týdne, stejně tak maturitní zkoušky a všechno bude pokračovat od pondělí.
8: Studentka zemřela po převozu do nemocnice. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Severoatlantická aliance a Evropská unie by se podle českého prezidenta měly navzájem doplňovat a neměly by si konkurovat. Petr Pavel to řekl na úvod bezpečnostní konference Globsec, která dnes začala v Praze. Mezi některými členy obou aliancí jsou ale podle prezidenta Pavla nevyřešené některé neschody.
10: Já jsem přesvědčen, že nastala doba pro to, abychom se snažili tyto faktory odblokovat v zájmu obou institucí a všech zúčastněných států, protože bezpečnost evropského kontinentu by neměla být rukojmím zájmů anebo protichůdných tendencí politických představitelů některých zemí.
8: Izrael deportoval všechny zahraniční propalestinské aktivisty z flotily, která mířila do pásma Gazy, napsalo to izraelské ministerstvo zahraničí na síti X. Turecko pro vyhoštěné vyslalo 3 speciální lety. Do Istanbulu už podle agentury AFP dorazilo 85 tureckých a 37 francouzských aktivistů. Lodě s humanitární pomocí zastavila izraelská armáda začátkem tohoto týdne v mezinárodních vodách. Některé země to odsoudily. Kritiku vyvolalo i video izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira, kde prochází kolem desítek aktivistů klečících na zemi a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou nebo na ně pokřikuje. V Olomouckém muzeu umění je ode dneška výstava k letošním 80. narozeninám fotografa Jindřicha Štrajta. Představuje ho jako autora sociálních fotografií z oblasti bývalých Sudet a také jako organizátora undergroundových kulturních a společenských akcí, a to na Sovinci na Bruntálsku v době normalizace.
11: Sovinec, protože byl přece jenom bokem, vystavovali jsme v bývalé škole nebo v kostele a nebo na hradě. Já jsem si vybíral autory, kteří v té době nemohli vystavovat oficiálně. Možná, že právě proto byl ten Sovinec tak důležitý.
4: Sport.
7: Hokejisté Slovenska můžou na mistrovství světa vystřídat českou reprezentaci na druhém místě skupiny ve Friburgu. Potřebují k tomu zvítězit nad Dánskem. Utkání sleduje reportér František Kuna.
12: Slováci k tomu mají dobře nakročeno, vedou 1-0 nad Dánskem po první třetině. Přesilovku využil v 10. minutě Chromiak ranou z levého kruhu, odrazil ji oproti hráče soupeřova golmana tyčku, až pak zapadla do branky. 1-0 vedou také domácí Švýcaři ve druhé skupině, a to nad Velkou Británií také po první třetině.

0: umí.
1: Vážíme si toho, že i ve 21 hodin a 10 minut jste stále s Radiožurnálem Sport. Stále je totiž 21. května a my slavíme, máme narozeniny. V tomto týdnu si v našem seriálu připomínáme důležité součásti vysílání Radiožurnálu Sport, který můžete poslouchat už neuvěřitelných 5 let. My se právě teď vrhneme na pořady osobností. Ostatně jedním takovým pořadem jsme naše vysílání také 21. května roku 2021 zahájili.
2: Páteční finish Kateřiny Neumannové.
3: Dobrý den a krásné páteční dopoledne. Poprvé od mikrofonu Radiožurnál Sport přeje Katka Neumannová. Je pro mě velkou ctí, že první den, první minuty vysílání nové stanice zde mohu být s opravdu významným hostem.
4: Začínal premiérový páteční finish Kateřiny Neumannové. Naproti ní seděl Dominik Hašek.
3: Co říkáš tomu, že zrovna teď začíná vysílat Radiožurnál Sport a ty jsi jeho úplně prvním hostem?
5: Já jsem rád, já myslím, že to je výborný nápad, protože naše země má spoustu sportovních fanoušků a nebyl tady žádný takový program, který...
4: Oproti současnosti byla tehdejší skladba pořadů osobností velmi rozdílná. V pondělí moderovala Andrea Sestýny Hlaváčková, v úterý byl moderátorem Martin Procházka.
6: Tady je Radiožurnál Sport. Další hodinka našeho vysílání bude o ledním hokeji, hlavně o tom mládežnickém. Povídat si budu s Dominikem Hulou. Ahoj Dominiku.
7: Ahoj Martine, děkuji moc za pozvání.
4: Ve středu se střídali jako moderátoři herci známí ze seriálu Okresní přebor. David Novotný, Ladislav Hampl a dnes už bohužel zesnulý Pavel Nečas, který proslul svým výkřikem.
8: Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa.
4: A ve čtvrtek moderoval svůj pořad na férovku Vavřinec Hradílek. Za 5 let jsme se ale hodně posunuli, a to zejména ve dvou ohledech. Jednak jsme sehnali experty na fotbal a jednak jsme změnili pozici některých moderátorů právě do pozice expertů. Co se týče fotbalu, stěžejním byl nejprve příchod Zdeňka Folprechta a jeho velmi populární pořad První dotek. Na něj navázal ještě populárnější Pavel Horvát.
9: Určitě budeme mluvit o výkonu Zlína, který nebyl dobrý, ale už nebyl dobrý minulý týden. Takže Baník byl ve strašně těžké pozici a ty kluci to zvládli, byť měli štěstí, byli lepším týmem a vybojovali si tu šanci, že budou v posledním kole moc ještě servát o tu záchranu.
4: Desítka Pavla Horváta se vypracovala v jeden z nejlepších sportovních pořadů v Česku. Také Martin Procházka už není ve svém pořadu moderátorem, ale expertem a do stejné pozice se v kilometrech posunul také Jiří Ježek.
10: Proč teda tam ten závod chtěli, když třeba ty lidi, aspoň třeba z mýho pohledu, to nezajímalo tolik, jako kdyby třeba startovalo to Giro někde v Belgii nebo v nějaké jiné cyklistické zemi. Pořádně jsem to

0: pochopil.
1: I když se skladba pořadů proměnila, stejně jako moderátoři, některé z těch tradičních dílů se staly legendárními. Třeba ten, ve kterém si Ladislav Hampl vzal do studia svého kolegu herce Petra Čtvrtníčka.
2: A mám tu čest přivítat zde milého hosta Petra Čtvrtníčka. Ahoj Petře.
3: Ahoj. Tady se neříká takový to, s hostem se známe, takže si budeme tykat. Tady je to normálně prostě jako.
2: Měl jsem chuť to říct hned v druhé větě, ale zvládnul jsi to za mě.
3: Jestli to nemáš teda jako nařízený.
2: Nařízený to nemám, ale chtěl jsem to říct hned v druhé větě, ale ty jsi mi to hned ukradnul. No, Petře, hned první otázka, seš v Radiožurnálu
3: hned
2: Sport.
3: Hned první už jo.
2: Hned první.
3: Já myslím, že jsem třeba šestou.
2: Ne,
3: se zbavili toho small talku.
2: Ano, a tý nervozity tak dobrý, na začátku. Tak co ty a sport?
3: Na téhle otázce jste tady museli celý barák makat týdny.
1: Humor, ten v našich pořadech nechybí hercům ani slavným sportovcům české historie. Martin Charvát, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: I v den našich pátých narozenin na radiožurnálu Sport plníme sliby a my jsme slíbili, že se budeme pravidelně vydávat na mistrovství světa v hokeji. Jdeme do Friburgu na zápas mezi Dánskem a Slovenskem. U něj je připravený František Kuna.
1: Slováci vedou už 2-0 nad Dánskem. Oliver Okuliar vletěl do útočného pásma zleva, backendem přehrál před branku, tam byl Adam Liška a zakončil za záda Henriksena, který po první třetině vystřídal Zogorda, kterého museli lékaři dánské reprezentace v úvodu utkání ošetřovat, takže ze zápasu odstoupil. Aktuálně ho nevidím ani na střídečce. 2-0 pro Slovensko, odehráno 21 minut ve druhé skupině. Švýcaři vedou nad Velkou Británií už také 2-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

0: A my za sebou 12. etapu cyklistického Giro d'Italia. Tu vyhrál belgický cyklista Alex Sechert a připsal si svůj životní úspěch. 23-letý cyklista z Belgie vyhrál po solovém úniku. K němu nastoupil 3,5 kilometru před cílem. Dokonale tím zaskončil i všechny sporterské týmy, i velké favority. Těm měla dnešní 175 kilometrů dlouhá etapa z Imperia do Novi Ligure vyhovovat spíš. Pro první velké vítězství si Sechert dojel s náskokem 3 sekund před krajanem Tonem Ercem. Třetí skončil Guillermo Tomás Silva z Uruguaye. Ve stejném čase potom byli v cíli i na 28. příčce Jan Hirt. Zkrátka celý ten peloton se potom dostal najednou do cíle. Je třeba říct, že růžový trikot i do další etapy bude držet portugalský kolega Secherta ze stáje Bahrain Victorious Afonso Eulálio, a jak jsme říkali, Jan Hirt, ten je na 28. příčce v celkovém pořadí 18.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Znovu se vydáváme na mistrovství světa v hokeji do Švýcarska. Dansko totiž hraje dnes proti Slovensku. Sleduje to přímo na místě ve Friburgu František Kuna.
1: Na kostce nad ledem svítí, že Slováci vedou 3-0, ale rozhodčí museli k videu po střele Olivera Okuliara a rozhodčí teď říká, že po přeskoumat k videu, jestli opravdu se o branku jednalo. Slováci oslavili, je to ano. Přišla přihrávka před branku, Okuliar vypálil a ten kotouč zapadl někam k tyčce a tak se dozvíme, jestli je to 2-0 nebo 3-0 pro Slováky, kteří jsou aktivnější v zápase. Jasně o tom svědčí počet střel, ten byl dlouho relativně, řekněme, vyrovnaný. Teď už je to 23-9. Opakované záběry ukazují to, že kotouč nejspíš přešel brankovou čáru, přikivují i slovenští rozhlasoví kolegové, kteří mají pozici ob pozici hned přes Švédy a teď se zdá, že i rozhodčí ukáže do branky a ten gól platit bude. Teď už hlášení v angličtině ukazuje do středového kruhu a Slováci vedou nad Dánskem 3-0. Pohodové vedení, velmi důležitý zápas pro Slovensko, které má 8 bodů, Dánové 0, ale i tak to může být vlastně souboj o přímý postup do čtvrtfinále vzhledem k losu obou soupeřů. Hraje se i ve druhé skupině, tam Švýcaři vedou nad Velkou Británií 3-0 a jasně tak potvrzují roli favorita tady na šampionátu. Slovákům těm se daří dobře, jim do zpěvu stejně jako jejich fanouškům. Vedou nad Dánskem 3-0 z Friburgu. František Kuna, Radiožurnál.

0: Dobrý večer, posloucháte Radiožurnál. A slovo předávám přesně v 9:30 Janě Guldě.
1: Víc než polovina lidí v Česku nepovažuje za správné, aby se v Brně konal sudetoněmecký sjezd. Odpovědělo tak 57% respondentů bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Sjezd začal dnes a je součástí festivalu Meeting Brno na tamním výstavišti. Na českém území je poprvé. Z průzkumu taky vyplývá, že mladí lidi ve věku 18 až 24 let jsou smířlivější než ti starší. Sjezd vnímá jako správný 68% mladých. Počet lidí nakažených pohlavně přenosnými nemocemi je v Evropě rekordní. Na základě dat z roku 2024 to uvádí Evropské centrum pro prevenci a léčbu nemocí. Rozšířila se hlavně kapavka a syfilis. Předloni centrum evidovalo přes 106 000 případů kapavky, to je oproti roku 2015 nárůst o víc než 300%. Počet případů nákazy syfilidy se za toto období víc než zdvojnásobil na 45,5 tisíce případů. Podle centra jsou příčinou narůstající mezery v testování a prevenci. Pařížský odvolací soud shledal společnosti Air France a Airbus vinnými z neúmyslného zabití v souvislosti s leteckou havárií z roku 2009. Letoun byl na cestě z Rio de Janeiro do Paříže. Spadl krátce po startu do Atlantského oceánu. Při havárii zemřelo 216 pasažérů a 12 členů posádky, víc než 30 národností. A po víc než 60 letech se do Česka vrací jedno z nejvýznamnějších děl české moderny, obraz Elsinor 5 Františka Muziky. Do Prahy ho přivezla galerie Arthouse Heitmanek ze sbírky nizozemského sběratele surrealistického umění. K vidění je ode dneška právě v Pražské galerii, kde se bude 4. června dražit s vyvolávací cenou 4,5 milionu korun. Sport. Na hokejovém mistrovství světa jsou na programu další dva zápasy skupinové fáze. Ve Friburgu hraje Slovensko s Dánskem a na místě máme reportéra Františka Kunu.
2: V polovině zápasu vedou Slováci nad Dánskem pohodlně 3-0. U všech gólů byl bývalý hradecký útočník Oliver Okuliar. Jeden dal na dva přihrál. I ve druhém zápase vede favorit Švýcarsko nad Velkou Británií také 3-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
1: V odpoledních utkáních Kanada zdolala Norsko 6-5 v prodloužení a Lotyšsko podlehlo Finsku 1-7.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavírka na dálnici D11 u Hradce Králové a omezení na silnici ze Svitav do Brna. Na dálnici D11 exitu 84 je zavřený sjezd na D35 do Vysokého Mýta a Olomouce. Od Prahy i Jaroměře. V místě se střetlo několik aut, přistál vrtulník. Obě sektorál sjezdy z exitu 90 nebo 95, těch možností je více. Nehoda podle všeho souvisí s autem, které jelo po D35 od Hradce Králové do Vysokého Mýta proti správnému směru jízdy. A na silnici 40 ze Svitav do Brna za Černou horou stojí nákladní auto. Čekejte ho u závisti, je tam hustší provoz, dojíždějte pozorně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Na složení baráže o českou nejvyšší fotbalovou soutěž si ještě budeme muset počkat, respektive na to, kdo bude hrát doma, kdo venku a kdy přesně se bude hrát. Za to v Německu, v Bundeslize, tam už se hraje Wolfsburg proti Paderbornu, 51. minuta a zatím bez branek. Jak to vypadá na světovém šampionátu v hokeji, konkrétně v zápase Dánsko-Slovensko? To nám řekne přímo ze Švýcarska František Kuna.
1: Slováci dál vedou nad Dánskem 3-0, trefil se Chromiak v první třetině, pak Liška a Okuliar, jehož gól potvrdilo video, a Slováci v klidu kráčejí za vítězstvím v tomhle zápase. Mohou se dostat na 11 bodů, tím by přeskočili český národní tým, který má na turnaji poprvé 2 dny v kuse bez zápasu, Češi nebyli ani na ledě. A zítra na něj půjdou a pak nastoupí v sobotu právě proti Slovákům, což by tedy měl být, pokud ostatní výsledky nebudou nějak bláznivé, přímý souboj o druhé místo ve skupině. Kanaďané ti dnes zvládli duel s Norskem, byť až v prodloužení, to bylo překvapivé, a vyrovnávali až před poslední minutě zápasu. Večerní zápas nabízí jasný scénář, Slováci vedou nad Dánskem 3-0, daří se také Švýcarům v domácí skupině v Curychu, vedou nad Velkou Británií stále, ale už jen 3-1 v 18. minutě zápasu za Ostrovany snížil Waller, a tak je to 3-1 pro Švýcary. Tady v Friburgu 3-0 pro Slováky, 6 minut před koncem druhé třetiny. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: I teď v 21 hodin 43 minut Radiožurnál Sport slaví narozeniny, to proto, že je pořád 21. května. Jsou to narozeniny páté. Už právě pátým rokem vás provádí velkými sportovními událostmi a úspěchy Radiožurnál Sport. No a společně s moderátory a reportéry se na tom podílí i bývalí sportovci a osobnosti.
1: Všecko nejlepší, a kdyby to nebylo tak brzo, tak bych řekl i na zdraví, něčem bych přiťuknul.
2: Takhle přál v ranním vysílání digitální stanice Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský šampion, který má na Radiožurnálu Sport každé páteční dopoledne vlastní pořad Kilometry Jiřího Ježka.
3: No už je to téměř třetím rokem, kdy vysíláme tenhle ten pořad, a nejenom to, že vlastně každý týden máme možnost s mými kolegy, s Martinem Charvátem a s Karlem Janu, se bavit o tom, co milujeme, čím vlastně žijeme celé naše životy, to znamená o cyklistice, o běhání, o těch věcech okolo.
2: Kromě Jiřího Ježka jsou součástí stanice třeba taky herec David Novotný nebo olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
4: No, uběhlo to strašně rychle. Mě, kdyby se někdo zeptal, jak dlouho chodím k vám na Radiožurnál Sport, tak řeknu, no, nejmín 3 roky. A ono už je to 5, takže ten čas samozřejmě běží rychleji, než si všichni myslíme, nebo než máme ten pocit.
2: Za těch 5 let byl Radiožurnál Sport na 4 olympijských hrách, na různých světových i evropských šampionátech. V přímých přenosech jste mohli slyšet o sportovních zklamáních, ale hlavně taky o zlatých triumfech.
5: Kukele v středním pásmu, Kubalík ho vyrazil a ten posílá Čechy za zlatem. Yeah!
2: A Kateřina Neumannová doufá ve víc takových momentů. Ve vysílání Radiožurnálu Sport popřála,
4: aby nás to všechny stále bavilo a aby výsledky českých sportovců nám vlastně jako nabízely ty podněty pro zajímavé rozhovory.
2: Zajímavé rozhovory nabízí taky například bývalý fotbalový reprezentant Pavel Horvát ve svém pořadu Desítka. I když při prvních zkušenostech Horváta s rozhlasem to někdy trochu drhlo.
6: Tak jsem vůbec netušil, jak citlivý jsou mikrofony, a vím, že jsem měl vstup do rádia a dělal jsem si u toho vajíčka. A že jsem pak dostal strašný CRS, protože samozřejmě asi pravděpodobně bylo slyšet míchání na pánvi vajíček a syčení, takže to úplně povedený nebylo, ale samozřejmě, jelikož jsem začínal, tak se to dalo pochopit. No.
2: Teď už je Pavel Horvát naším kolegou přes 2 roky. Radiožurnál Sport je ještě o 3 roky starší. Přejeme mu všechno nejlepší a ať je dál nejposlouchanější digitální stanicí v Česku. Adam Procházka, Radiožurnál.

Brazilský fotbalista Neymar se dostal do nominace na mistrovství světa za svoji rodnou Brazílii. Byly to nervy, několik let byl vlastně na vážkách, jestli po zranění Carlo Ancelotti, tedy brazilský trenér, ukáže právě na tohoto Brazilce, anebo ne. Carlo Ancelotti říkal, ano, ale musíš být zdravý a musíš mít formu. Obojí se nakonec sešlo a přesto teď má fotbalista Neymar drobný problém. Po pondělní nominaci totiž řeší zdravotní problémy. Kanonýr, který se kvůli sérii zranění v národním týmu nezahrál skoro 3 roky, má aktuálně potíže s lýtkem, ale do přípravného kempu před šampionátem by prý měl být v pořádku, alespoň to tvrdí šéf lékař Neymarova současného klubu, brazilský FC Santos.

0: Česká hokejová reprezentace má na mistrovství světa dva volné dny. Aktuálně je na druhém místě skupiny B, ale to se možná dnes večer ještě změní. Vezmeme vás teď právě na světový šampionát do Friburgu. Dánsko tam hraje proti Slovensku a je u toho František Kuna.
1: Změní se to s velkou pravděpodobností, protože Slováci jsou lepší v zápase s Dánskem. Po dvou třetinách vedou 3-0, u všech gólů byl Oliver Okuliar, jeden dal na dva, přihrál. Ve druhé skupině v Curychu tam také vládne zápasu favorit. Švýcaři vedou 3-1 nad Velkou Británií. Ze Švýcarska František Kunardio, žurnál.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Ve vysílání Radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
3: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
3: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
3: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Hey! 22 hodin, posloucháte Radiožurnál. Jana Gulda připravila zprávy.
5: Agrární komora chce vyzvat vládu, aby mimořádně jednala o krizi v českém zemědělství. Rusko údajně dobylo ukrajinský Pokrovsk a Mirnohrad na východě země. Hokejisti Švýcarska se na domácím mistrovství světa snaží vyhrát i pátý zápas ve skupině. A počasí zítra bude polojasno až jasno, přechodně kupovitá oblačnost a ojedinělé přeháňky a teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal dnes řekl, že zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují.
6: My takto nemůžeme být dlouhodobě konkurenceschopní. Potřebujeme více investovat právě do té konkurenceschopnosti, to znamená podpořit ty zemědělce, kteří dávají nějakou přidanou hodnotu své produkci, kteří nedělají pouze jenom ty základní komodity. No a to, co opakuje dlouhodobě, je potřeba, aby to chápala společnost. Proč je zemědělství důležité?
5: Doležal se dnes znovu stal prezidentem agrární komory, neměl protikandidáta. V čele největší zemědělské organizace v Česku je od roku 2020. Na 15 let do vězení má jít muž, který měsíce věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Nepravomocně o tom rozhodl krajský soud v Ústí nad Labem. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Muž má taky podstoupit ústavní sexologickou léčbu. Do vězení mají jít i tři komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Všichni stíhaní vinu uznali, říká soudce Ondřej Peřicha.
7: V této konkrétní kauze to bylo významné a skutečně jim to prospělo dost. Viny nebylo nezbytné znovu vyslýchat svědkyně z řad poškozených, čímž fakticky jednak se zrychlilo to řízení a jednak tady bylo zamezeno v nějaké sekundární viktimizaci.
5: Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Ruská vojska zřejmě úplně okupují ukrajinská města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti. Podle agentury Unian to tvrdí spoluzakladatel a analytik projektu Deep State Roman Pohorilej, který situaci na bojišti sleduje. Dobytá města podle něj Rusku poslouží v dalších útocích na další části Donbasu. Ukrajinští vojáci bránili Pokrovsk přes rok a půl. Město je důležitým centrem pro zásobování ukrajinských vojsk na Donbasu. Kyjev ani Moskva zatím o dobytí města neinformovali. Chystaná novela stavebního zákona vadí archeologům a památkářům. Má totiž zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdržují a prodražují. Podle ředitele archeologického ústavu v Brně Baláše Komorociho ale můžou změny vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy.
8: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany a druhá stránka je, že ty záchranné archeologické výzkumy mají nějaké náklady a je potřeba rozumně ošetřit, kdo ty náklady ponese.
5: Sport. Hokejisti Švýcarska bojují na domácím mistrovství světa o vítězství i v pátém utkání ve skupině. V Curychu hrají proti Velké Británii. Ve druhé skupině bojuje Slovensko proti Dánsku a ve Friburgu je toho reportér František Kuna.
9: Slováci vedou 3-0 nad Dánskem po dvou třetinách a vypadá to, že přeskočí na druhém místě tabulky skupiny ve Friburgu český národní tým, který bude hrát až v sobotu právě ze Slováky. Ve druhé skupině Švýcaři už rozehráli třetí třetinu a nad Velkou Británií vedou 3-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
5: Finsko zvítězilo nad Lotyšskem 7-1 a Kanada vyhrála nad Norskem 6-5 v prodloužení. A hokejisti Montrealu s českým brankářem Jakubem Dobešem rozehrají semifinále playoff NHL. Úvodní zápas série na ledě Caroliny začne ve 2 hodiny ráno českého času.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uzavírka na dálnici D11 u Hradce Králové a překážka u Turnova. Sledujeme situaci na dálnici D11 u Hradce Králové na exitu 84. Sjezd na D35 do Vysokého Mýta a Olomouce zůstává zavřený od Prahy i Jaroměře. V místě se srazilo několik aut. Obě se to dá sjezdy z exitu 76 Přelouč nebo pak za uzavírkou u Hradce Králové z exitu 90 nebo 95. Na silnici 35 z Turnova do Jičína stojí kamion a překáží mezi Turnovem a odbočkou na Sedmihorky. Blokuje pruh, objíždí se Kivadlově.
11: Je firma Trevos, tak vlastně předtím stojí kamion na státovce a vlastně pruh, protože tady není vůbec žádnej možnost nikde sjet, takže to tam zabírá úplně celý.
10: Na silnici 43 ze Svitav do Brna za Černou horou další odstavené nákladní auto stojí u odbočky na závist. V obou směrech je v místě hustší provoz na Brno i kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme polojasno až jasno, přechodně kupovitou oblačnost a ojediněle i přeháňky. A nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
12: Už jen poslední 2 hodiny bude 21. května, už jen poslední 2 hodiny budeme slavit na Radiožurnálu Sport 5. narozeniny, ale jsme rádi, že právě ty poslední 2 hodiny dnešního dne trávíte právě s námi. Máme pro vás novinky z golfu, samozřejmě sledujeme to, co se děje na světovém šampionátu v hokeji. Ohlédneme se nejenom za tím, co se tam stalo na ledě, ale také, co se děje v zákulisí v následující půl hodince.
0: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: Český národní tým měl dnes na hokejovém světovém šampionátu volno. Úplné volno, nešel ani na trénink. To jiní Češi si volný den během mistrovství světa neužili. Na led museli v každém utkání, které se hraje, nejen rolbaři a uklidová četa, ale také parta Čechů, která se už 16 let stará na mistrovstvích světa o mantinely a jejich pokrytí reklamami. Možná jste si mysleli, že je na začátku šampionátu zkrátka nalepí a pak už se jen dívají na hokej, ale takhle jednoduché to rozhodně není.
1: Hráči odchází do kabin na přestávku, prostorem za brankou vyjíždí na ledovou plochu BCF Areny ve Friburgu rolba a vedle ní vychází na led i dvojice Čechů, která jde pomalu kolem mantinelu a pozorně se dívá na reklamy na něm nalepené.
2: Tak hlavně jedeme zkontrolovat, jestli nejsou někde od brusle odtržené, jestli tam někde nějaký kus nechybí, takže to opravíme a pokud je někde na bílé ploše velká čmuha od puku, tak tu překrajeme bílou, aby ten mantinel byl zase hezký a čistý.
3: Já si to představuju, že vy jdete a máte sebou kousky vlastně barevných těch samolepek, nebo jak to děláte?
2: Přesně tak, máme sebou kousky barevných samolepek a bílé a pokud ten mantinel je jenom malinko poškozený, tak ho opravíme a pokud je hodně, tak ho rovnou celý přelepíme za nový.
1: To říká Miloslav Košťál z firmy Hoch, která už takhle spravuje mantinely při mistrovství světa dlouhých 16 let. Vy ale chodíte na led i po každém rozbruslení tréninku a taky před zahájením a na konci každého dne. Co je na té práci vlastně nejtěžší? Musíte si třeba nařizovat budík, abyste byli na ledě vždy na konci třetiny nebo v ten předem stanovený čas?
2: No nejtěžší je, že tady opravdu trávíte celý turnaj, tady trávíte od rána do večera bez jediného dne volna. My tady vlastně, naše firma tady dělá ještě i jiné věci, takže jsme tu většinou ještě týden před a opravdu dá se říct, že 3 týdny v kuse nemáte prostě ani půl dne volna.
1: Miloslave, máte možnost se podívat i na nějaké zápasy?
2: Vidíme něco z hokeje, můžeme se koukat na zápasy, ale protože už to děláme dlouho s kolegyní a už těch zápasů přes rok vidíme tak strašně moc, že vlastně už si jenom vybíráme zápasy, které nás zajímají.
1: No, kolegyně tady stojí vedle nás, Natálie Trumel. Vy se ale dostanete nejen na zápasy, ale i do míst, kam se běžný divák vůbec nepodívá.
4: Tak já si myslím, že určitě tak mezi hráče vlastně k šatnám můžeme. To jsou rozhodně místa, kam se běžný fanoušek nedostane, pokud nejsou, až asi jsou nějaký tour, kde si může člověk jako zaplatit a může se podívat. Ale jak říkáme, už to děláme dost dlouho a už to člověka jako omrzí, takže my už spíš vyhledáváme klidný a tichý místa bez lidí.
1: Jak je to vlastně s budoucností? Myslíte si, že na let

0: Pavací reklamy na mantinelech budou nahrazeny třeba těmi letkovými.
1: Firmy chtějí mít kvalitní reklamu, chtějí mít svoje barvy, což ta letková technologie ještě tolik neumožňuje. To je vlastně důvod, proč se ty mantinely dávají na plexisklo a nelepí se pod plexisklo, aby opravdu byly výrazný a nebyly tam odlesky různé pro fotografii a pro kamery, aby opravdu byly tak, jak to ty firmy chtějí.
0: To znamená, že Miloslava Košťála, Natálii Trumerovou i jejich další české kolegy z Curychu budeme vídat na mistrovství světa i v dalších letech. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Třetí třetina utkání Dánsko-Slovensko na mistrovství světa v hokeji už běží, proto se vydáváme do Friburgu. Jdeme za Františkem Kunou.
1: Slováci vedou dál o 3 góly nad Dány, ale už 4-1. Dánové nejprve korigovali skóre, na 1-3 dával Mikkel Ogord, který ve druhé minutě třetí třetiny vyjel do útočného pásma, proskočil kolem Slováků a v poměrně těžké pozici z levého kruhu vypálil z jeho pohledu doprava nahoru nad lapačku. Hlava je moc hezký gól Dánů. Jenže dvougólový rozdíl vydržel jen 2 minuty. Slováci pak zamkli Dány v útočném pásmu, nebo v jejich obraném tedy. Následovalo několik střel, rychlé přehrávání situace zleva doprava, rány z voleje, nečekané přihrávky. Dánové tam v obraných pozicích lehali do toho kotouče, ale nakonec se volný puk objevil na hranici brankoviště. Dánové už se rozestoupili a tam byl připravený Martin Pospíšil, který zblízka nad beton i lapačku přesouvajícího se golmana Henriksena dal na stávajících 4-1. Na korekci výsledku mají Dánové ještě něco málo přes 13 minut. Trochu rychleji se hraje v Curychu, kde Švýcaři také mají velkou střeleckou převahu v zápase s Velkou Británií a v podstatě kopírují průběh tohoto zápasu ve Friburgu a v Curychu. Je to tedy stejné skóre Švýcarsko-Velká Británie 4-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
0: Moc krát děkujeme, Františku, a neboj se, zase se vydáme za tebou. A právě za tebou se také jmenuje další písně. We'll be right back.

Česká golfistka Kristýna Napoleová je po prvním kole turnaje Ladies European Tour v Rabatu na děleném 12. místě. Má aktuálně ztrátu 3 ran na celkové čelo pořadí. Nejlepší z šestice českých hráček na startu obešla v úvodním dnu hřiště na 1,70 ran. O 2 údery víc, které znamenaly přesné splnění normy hřiště, zahrála česká žebříčková jednička Sára Kousková. Té patří teďka 30. místo. Dvojka Klára Davidson-Spilková, ta si na turnaji La La Mayern Cup v Maroku připsala v roce 2017 první ze dvou triumfů na tomto okruhu, tedy Ladies European Tour, je se skóre +1, 44.

0: V německé fotbalové Bundeslize se hraje baráž o udržení. Wolfsburg proti Paderbornu po prvním zápase, ten skončil remízou 0-0, zatím nic rozhodnutého není. Odveta v Paderbornu se bude hrát v pondělí. No a jak to vypadá se zápasem na mistrovství světa v hokeji mezi Dánskem a Slovenskem? To sleduje přímo na místě František Kuna.
1: Slováci vedou dál nad Dánskem 4-1, dokonce necelých 10 minut v zápase, ve druhém duelu také 4-1, ale neměl jsem pravdu v minulém vstupu, když jsem tohle skóre ohlásil, jenže celé se to zase změnilo. Majer trefil tyčku, oslavil gól, ale rozhodčí u videa potvrdili, že to branka není, a tak to bylo 3-1, jenže před malou chvíli dal gól Nino Niederreiter a teď už je to opravdu 4-1 pro Švýcary v zápase s Velkou Británií ve skupině v Curychu. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 10:30. Lenka Peštěková připravila zprávy.
1: Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK byla obětí studentka a důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Záchranáři ji převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Kvůli útoku taky evakuovala nedalekou střední průmyslovou školu chemickou, která zůstane do konce týdne zavřená. Aleksandr Zmejevský už není ruským velvyslancem v Česku. Jeho mise skončila, na uvolněné místo nastoupí Anna Ponomarjovová, která byla na misi v Praze už dvakrát. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Zmejevského si několikrát během jeho působení předvolávalo České ministerstvo zahraničí. Naposledy letos v dubnu, a to kvůli výhruškám českým firmám, které Rusko označilo za možné cíle dronových útoků. Francouzská vláda ohlásila novou pomoc ve výši 17 miliard korun profesím, které se nejvíc potýkají s vysokými cenami pohonných hmot. Peníze jsou určené hlavně rybářům, zemědělcům a dopravcům. Vláda zároveň schválila takzvaný ekologický bonus taxikářům. Premiér Sebastian Lecornu připustil, že kabinet bude muset tuhle finanční pomoc vykompenzovat a najít úspory jinde. A policie hledá svědky nehody, při které se dnes předpolednem v Praze 2 srazil osobní vůz Škoda Kamiq s motocyklem Honda. Bylo to v křižovatce ulic Sokolská a Boženy Němcové ve směru z centra. Motorkář utrpěl vážná zranění. Policisté potřebují získat svědectví co nejrychleji. Kromě svědků by jim pomohly i kamerové záznamy. Sport. Hokejisté Kanady zdolali Norsko 6-5 v prodloužení a po 4 zápasech mistrovství světa vedou skupinu ve Priburgu. Na druhé místo před Českem se může dostat Slovensko, pokud porazí Dánsko. Podrobnosti má reportér František Kuna.
2: Slováci jsou od toho přesně 7 minut, vedou nad Dánskem 4-1 a jsou lepší ve druhé skupině. Je na tom lépe favorit Švýcaři, vedou nad Velkou Británií také 4-1. Slováci tady přidali další gól nad Dánskem, vedou už 5-1. Češi budou hrát v sobotu právě proti Slovákům. Z Friburgu František Kuna na Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřený sjezd z D11 u Hradce Králové a nehoda na D6 u Nového Strašecí. Na dálnici D11 u Hradce Králové je přes hodinu zavřený exit 84 sjezd na D35 do Vysokého Mýta a Olomouce. Od Prahy i Jaroměře. Srazilo se tam několik aut, zasahoval vrtulník. Obě sektorá sjezdy z exitu 76 Přelouč nebo u Hradce Králové z exitu 90 případně 95. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů u Nového Strašecí srazilo auto zvěř. Nehoda je na 31. kilometru na úrovni Molky, místo teď volně průjezdné. A po D2 z Brna do Břeclavi jede několik nadměrných nákladů, teď mezi sjezdy na Hustopeče a Podivín. Výrazně zpomalit provoz mohou v omezení před hranicemi se Slovenskem na kilometru 54. Na 3 kilometrech je tam průjezdný jen jeden pruh.
5: Nadměrné náklady, velké válcové, pravděpodobně bloky pro větrnou elektrárnu.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 10 až 6 stupňů v údolích a při uklidnění větru až na plus 2. Zítra čekáme polojasno až jasno, během nepřechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou 17. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Radio od kapely Rammstein. Večer vám hraje radiožurnál Sport, a to už pátým rokem. Dnes 21. května máme právě půlkulaté narozeniny a jsme rádi, že je slavíte poslechem právě našeho rádia. Jsme jediná ryze sportovní stanice v českém éteru a také jako jediná stanice můžeme zamířit živě na mistrovství světa v hokeji, a to klidně právě teď. Pojďme se podívat třeba do Friburgu, kde je připravený František Kuna u zápasu Slovensko-Dánsko.
1: Slováci vedou nad Dánskem 5-1, 3 minuty před koncem třetí třetiny, jasně ovládají zápas. Sebastian Čedrle z Nitry je posledním střelcem, vypálil z levého kruhu na bližší tyč na dvěrážečku golmana Henriksena a dal tak novou podobu skóre. Hraje se také v Curychu, tam jsou s časem trochu dál a Švýcarsko vede už v poslední minutě zápasu nad Velkou Británií 4-1. Když byla řeč o narozeninách naší sportovní stanice, tak přesně před 5 lety touto dobou slavili Slováci v Rize vítězství 5-2 nad Běloruskem. To byl den, kdy odstartovala stanice Radiožurnál Sport 21. května 2021. Bylo to neúplně populární covidové mistrovství. Tam Slováci na úvod vyhráli nad Běloruskem. Tolik exkurs do historie, která souvisí s dnešním pro nás tak slavnostním dnem. Teď tedy ještě sportovní informace. 5-1 pro Slováky, 2 minuty a 15 sekund před koncem zápase proti Dánům. Češi tak budou odsunuti na třetí místo tabulky ve skupině tady ve Friburgu. František Kuna, Radiožurnál.

0: Na mistrovství světa v hokeji dnes Kanada porazila Norsko 6-5 po prodloužení, i když se v tomhle zápase hodně nadřeli kanadští hokejisté. Lotyšsko to nemělo šanci proti Finsku. Finové porazili tuhle zemi 7-1. No a další dva konečné výsledky nám přidá přímo ze Švýcarska František Kuna.
1: Slováci vyhráli v důležitém zápase nad Dánskem 5-1, byli lepší, vyhrávají zaslouženě. 3 body Oliver Okuliar, bývalý hradecký útočník, pokusíme se ho sehnat na mikrofon Radiožurnálu Sport pro naše ranní vysílání. Slováci jsou tak aktuálně na druhém místě skupiny za českým týmem, tedy příštím soupeřem utkání Česko-Slovensko v sobotu odpoledne. Hrálo se v Curychu, Švýcaři dál vítězí na turnaji a jsou 100% porazili Velkou Británii 4-1. Ze Švýcarska hezký večer, František Kuna, Radiožurnál.
0: Františku, díky moc, i tobě přejeme hezký večer.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
0: No, už jsme to slyšeli, čeští hokejisté mají dnes na mistrovství světa volný den, hrát nebudou ani zítra, další zápas je čeká až v sobotu právě proti Slovensku. Od trenérů dostali hráči klid, ale pro dnešní den i od všech tréninků a do arény tak nezavítal dnes vůbec nikdo. Za hráči ale vyrazili naši reportéři do nedalekého Bernu, kde národní tým během šampionátu bydlí. V recepci hotelu pak pozval obránce Marka Alšra k mikrofonu reportér Petr Kadeřábek.
4: Hostem dnešního rozhovoru z mistrovství světa je nováček na světovém šampionátu Marek Alšer. Vítejte.
5: Dobrý den.
4: Marku, jak se to stane, že hráč Selvu Slaný se dostane na mistrovství světa? Ona ta cesta byla docela krkolomná, dlouhá. Věřil jste, že když jste nastupoval za Slaný, pak se vás vytáhli do Kladna, pak jste odjel do Finska, do Pelicans, pak jste odjel zase do Zámoří, dostal jste se na Floridu, k tomu se dostaneme. A teď jste na mistrovství světa, je to takový splněný sen?
5: Určitě to je splněný sen, já jsem vlastně říkal, že tak nějak ty tři největší cíle, myslím si, každý hokejisty je hrát za repre, hrát finál a hrát za svůj a tým tam, kde vyrůstal a za Ačko.
4: No tak to se vám nesplnilo, zatím jenom to Kladno.
5: Ano, přesně, ano, zatím jenom to Kladno a Slaný, takže je to splněný sen a pamatuju si, jak s rodičema jsme koukali na každý mistrovství světa.
4: Která jste vnímala jako první?
5: Myslím si, že první, co si pamatuju, bude rok 2010. Určitě, když vlastně jsme vyhráli, pamatuju si, jak jsme skákali a v obýváku. A to mý rodiče nejsou takový velcí hokejoví fanoušci, takže, ale mistrovství světa jsme si nikdy nenechali ujít a vlastně můj děda s babičkou, tak ty taky hodně sledují mistrovství světa hlavně, takže
4: no, je to obrovský. Vy jste jako malý tady začal vnímat, to vám bylo 6 let, když jste začal vnímat ten hokej v roce 2010 a teď sedíte v jedné kabině s hráčem, který tam ten titul získal s Romanem Červenkou. Hodně se smějete, to je docela zajímavé. Jaké to bylo, když jste ho viděl poprvé? Říkal jste si, je, tak tomu jsem fandil jako malý.
5: Jo, tak takový ten malý kluk ve mně to určitě řekl, ale potom po pár dnech, tak samozřejmě furt k němu mám obrovský respekt a občas se zastavím a je to trošku divný, ale tak nějak si na to asi zvyknete po pár dnech a nic jiného vám ne to.
4: Teď už je to prostě Červus.
5: No.
4: Vy asi máte velkou výhodu v tom, že je vás tady více mladých. Vy třeba jste nastupoval v 16 za Kladno s Jiřím Ticháčkem, teď s ním hrajete z reprezentaci na mistrovství světa. I tohle vám muselo pomoct asi k tomu, abyste se víc adaptoval na ten tým na šampionátu.
5: Tohle je skvělý. Mít tady víc těch mladších kluků. Věřím, že kdybych tady byl třeba jediný mezi všema těma hokejovýma osobnostma, bylo by to nemý příjemný a všichni jsou tady super, ale přece jenom mít ty vrstevníky, se kterými jsem vyrůstal a jakož mládežnický reprezentace, tak v klubu, tak je to strašně super. Tu jsou prostě kámoši z dětství a mít je tady a prožívat to s nima, tak je to o něco jednodušší.
4: S Markem Alšerem se bavíme v lobby hotelu, kde bydlí společně s českým týmem na mistrovství světa. To jen posluchačům dovysvětlím, proč tady občas zacinkají talíře nebo příbory. Marku, vy jste šel z Kladna do Finska, z Finska do Spojených států. Co vám dalo to angažmá v Pelicans? Protože tam jste hrál za 16, 17, 18.
5: Ta cesta vlastně vedla tudy a já jsem si to vybral, ale bylo to asi jedno z těch těžších angažmá už jenom proto, že vlastně hodíte toho mladého kluka do toho bytu, tak vlastně lidi by si řekli, že ten největší problém bude a mytí a vaření a tohle, tak to si myslím, že vůbec. Myslím si, že ten největší, vlastně na tohle jsme si rychle zvykli a vařím od malička, takže to mi nedělalo.
4: Co vaříte nejraději?
5: Nejraději teď polívky.
4: Polívky.
5: Hustý polívky, no, krémový a s hodně těstovinou a zeleninou, takže to rád vařím. Ale největší problém byl takový ten volný čas, že vlastně ten člověk se nemohl odběhnout od toho hokeje tou hlavou. Tím pádem, když se ze začátku nedařilo, tak vlastně jsem přišel do bytu a vlastně na nic jiného se nemohl myslet, takže tam člověk trochu utápí v těch myšlenkách a tak nějak se to nabalovalo, že už vlastně potom v druhém roce jsem tam řekl, že potřebuju odejít spíš kvůli mě. Že
4: to... A šel jste teda do zámoří, tam jste se propracoval do týmu Charlotte AHL. Jaké bylo čekání na první pozvánku nahoru, tedy do týmu Florida Panthers?
5: To bylo dlouhý. Bylo to dlouhý, trnitý, ale nakonec přišla a vlastně v tu chvíli, kdy tam člověk je, už jenom na 1, 2, 3, 4 zápasy, to je jedno, tak jakmile je na tom ledě a má ten dres toho týmu NHL, jeho Florida Panthers, tak člověk si řekne, že to stálo za to.
4: No, usmíváte se, ono to bylo dlouhé čekání. Jaká byla reakce, když vám zavolali? Marku, chceme tě nahoru.
5: Byla to obrovská radost. Vlastně akorát jsme koukali na televizi s přítelkyní a ta vlastně, když mi zavolali, tak nějak na mě koukala, přiblížila k telefonu a pochopila, ať se jedná, takže bylo to obrovský nadšení a hned jsem vlastně volal rodičům a naštěstí se nemusel letět ten večer, takže jsem letěl další ráno a mohl jsem se trochu uklidnit, zabalit se aspoň něco.
4: No, on ten první zápas, který jste hráli v Otavě, tam Florida prohrála a docela dost. A vy jste spoluhráč Matthew a Tkačaka. Co pak vám říkal jeho bratr, když jste proti němu nastoupil? A on je to takový, a posluchači mi to promenou, hokejový zmetek. Vy jste tam měli spolu nějakou promluvu?
5: Tak oba dva jsou hráči, který chcete mít v týmu a nechcete hrát proti ním. A vlastně už první střídání a jsem dostal tak myslím si, že v první, druhý třetině od něj rád. A potom někdy druhý, třetí střídání mi vlastně řekl, že po mně půjde celou noc. Já tam mají koukám a ani jsem se nebál, protože jsem si říkal, tak já na tebe koukal ještě včera v televizi, takže klidně. Jako.
4: To asi není úplně ideální, že nastoupit do prvního zápasu v NHL, vysněná to soutěž, a pak přijede známý prostě takovýhle provokatér a řekne vám, půjdu po tobě celý zápas. To, jak se s tím hraje?
5: Asi normálně, zvykl jsem si na to. Myslím si, že na farmě FHL jsou občas o hodně víc nebezpečnější hráči. Určitě, když to člověk ví, tak se s tím dá hrát, ale když neví a nedává si na to pozor, tak to dokáže bolet.
4: Vy jste se ale hodně rychle adaptoval na ten výkon v NHL, protože dobře, první zápas byl takový, jaký byl, nebylo to úplně povedené, byť od vás, myslím, že to bylo nepovedené, možná kromě toho prvního přihrání o Kotouče, my jsme na to doma koukali, takže jsme viděli, jak to vypadalo, ale pak ty výkony šly opravdu hodně nahoru.
5: Začnu prvním zápasem, tak první zápas je těžký hodnotit, vlastně žádný trenér asi nekouká na výkon v prvním zápase, všichni koukají jenom na vlastně, jak ten hráč je rychlej a jak je silný. A to, že má nějaký špatný rozhodnutí, tak to v tu chvíli je prostě otázka toho, je to jeho první zápas a sám vím, že z začátku některé ty nahrávky byly ukvapený, myslím si, že v druhé třetině už to bylo lepší, ale ano, ta první třetina tam a myslím si, že každý hráč je trochu vyklepaný. No a potom tak nějak už během toho prvního zápasu si myslím, že jsem se trochu uklidnil a potom svým způsobem je to jednodušší, protože vlastně všichni vědí, co mají dělat a všichni dělají tu svoji práci. Pokud se na ničem domluví před zápasem a vy posloucháte a vezmete si to k srdci a opravdu děláte to, co máte, tak nemůžete udělat žádnou obrovskou chybu. Ano, může se tam odrazit puk, prohraný nějaký souboj, ale není to nic, za co by vám to vyčetli. Pokud hrajete to, co máte, tak se tam hraje hodně dobře a ty spoluhráči pomůžou, ale samozřejmě potom, když dojde na souboje, tak tam jsou ty hráči silný.
4: Stále si povídáme s Markem Alšerem, nováčkem na světovém šampionátu. A k tomu nováčkovství, jaké to bylo, když jste viděl to své jméno v nominaci na mistrovství světa?
5: Byl to šok. Vlastně my jsme se dozvěděli chviličku, než se to dozvěděli všichni ostatní. Vlastně celý let ze Švédska nám to nechtěli říct, takže to byl dlouhý let. Myslím si, že jsem si to asi neuvědomil v tu chvíli, protože opravdu teď posledních těch pár týdnů a bylo hektických a já si osobně myslím, že si pořádně všechno uvědomím až na dovolený, kde nějaký třetí, čtvrtý den už budu vyspalý, budu sedět a budu si říkat, jo, já jsem fakt hrál v NHL a zahrál jsem si dokonce i na mistrovství světa, ale to myslím v tom smyslu samozřejmě ne, že bych si toho nevážil, že jsem tady, ale teď se soustředím primárně na ten hokej a na ten výkon.
4: Takže... Že si to zatím vlastně jako nepřipouštíte, že jste prožil vlastně sezonu snů vlastně... a ona ještě nekončí.
5: Ano, přesně, vlastně v tom dobrém smyslu, že furt se snažím na tom ledě nechat všechno, hrát tu nejlepší hru a ať už to je za repre, ať už to je za farmu, za tým NHL, tak mění se to okolí trochu, ale vždycky tam chci nechat všechno.
4: Říká Marek Alšer z hotelu, kde bydlí česká reprezentace při mistrovství světa. Další zápas odehrají Češi v sobotu, kdy nastoupí proti Slovensku. Z Bernu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom

0: pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společní tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman, tak se zjistilo, že optimální být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tu opět pro vás dneska ve speciální den pro Radiožurnál Sport. Pavle, vítej.
2: Dobrý den.
1: My slavíme páté narozeniny od prvního vysílacího dne, tehdy se vysílalo 21.5.2021. Kateřina Neumannová tehdy dělala první rozhovor s Dominikem Haškem, velkou personou české sportovní historie. No a ty jsi nám také nadělil narozeninového hosta.
3: Já jsem sem taky spadnul jakoby náhodně a já si myslím, že opravdu dneska to zapadá do toho výjimečního dnu, protože se nám povedlo sem přivést speciálního hosta, který speciálně pro fotbalový fanoušky, který jsou našima největšíma posluchačema, stvárňuje nebo prostě ikonicky se zapsal do dějin českého fotbalu, byť třeba nehrál nejvyšší soutěž. Je tady Ondra Vetchý. Ondro, díky, že jsi dorazil.
4: Dobrý den, moc zdravím posluchače a vám k tomu pořadu, jak jsem teď zaslechl, pětiletý výročí přeju všecko nejlepší. Já si přiznám, že jsem to nikdy neslyšel, tak jsem rád, že budu aspoň jednou to slyšet.
0: Host Desítky Pavla Horváta.
1: Pokud si říkáte, odkud se znají Pavel Horvát a Ondřej Vetchý, tak já možná pustím jednu zvukovou ukázku, která by vám mohla trošku napovědět. Tak pokud chcete, pane Vetchý, tak ne, sluchátka k dispozici.
5: Já jsem Spartan a chci vám říct, že závidím Plzni, diváky a všechno, co tady máte. Takže jste takhle úžasný, i za to může trochu Pavel Horvát a já mu a vám strašně děkuju. Mějte se krásně.
1: Hezká vzpomínka.
3: Jo, to určitě, no. Tak to byla moje jako poslední rozlučka, nebo poslední jediná rozlučka. Já vím, že Ondra vlastně, teď to vůbec neber osobně, ale přijel stejně tak jako dneska, přijel vlastně z nějakého natáčení těsně před pořadem, tak přesně před tím zápasem přijel ještě v tunelu, si obouval kopačky, to
4: no,
3: si pamatuju.
4: No, ještě na hřišti jsem
3: je to možný. Hmm. A já jsem tohleto vlastně naživo neslyšel, protože já jsem vlastně jako poděkoval a šel jsem do té šatny. A pak mi to někdo říkal a já jsem to hrozně dlouhou dobu nemohl nikde slyšet a pak jsem si říkal, ty on jim tam šel říct, že je Sparťan. A v tu dobu ještě to nebylo úplně jako takový populární. Jako populární. Takže ta reakce byla správná, nebo správná, jako logická od těch lidí, ale jako musím říct, že samozřejmě i vzhledem k tomu, co jsi za personu, tak si myslím, že pak ty další, nebo ten dovětek byl fantastický.
4: Byl to kompliment vůči tobě, protože jsem si uvědomoval, ty lidi byli úplně fantastický, jako kdyby měli kolektivní myšlení v komunikaci s moderátorem. Mně došlo, že za tím stojíš hodně ty, a taky jsem tam řekl větu, kterou jste nepustili, tím jste mě možná trochu jako ochránili, ale já ji dopovím. A řekl jsem, že jsem Spartan, tak jsem takovejhle zážitek tohoto typu, tak silný, emoční a navazující na ty lidi, na ty Spartě nikdy nezažil.
1: Tak pochopitelně ke Spartě se asi taky dostaneme, jenom k té rozlučce mě zaujalo to, vlastně jak tam byla atmosféra, i co se týče těch složení hostů tvých, že si to povedlo docela pozvat.
3: No, tak já musím takhle zpětně ještě poděkovat Jirkovi Pršalovi, který mi s tím strašně pomáhal. Já jsem samozřejmě spoustu těch hokejistů, který tam byli, i spoustu těch umělců, který tam byli, znal, ale vůbec jsem netušil, že by byli jako ochotní přijet na takovýhle zápas a strašně jsem si toho vážil v tu chvíli. Teď trošku se mi vrací jako vzpomínky, tak doufám, že nebudu brečet, ale ne, jako tak teďka ty sám vidíš, Honzo, jaký bylo těžký dostat Ondru sem, tak si představ, že asi jsme se potkali a jestli to tam bude zmiňovat na nějaký moderování
1: Viktoriána
3: století.
4: Jo, jo, jo.
3: A tam jsem teda zase přijel později já, ale ty si jel zrovna z toho natáčení filmu okresního přeboru a vím, že jsi měl boty od bláta. Já říkám, to je tak on jde na natáčení a má boty od bláta.
4: Ale my nehrajeme jako na těch ten okresní přebo na těch trávnících, jak vy jste zvyklí. Dřív to byla škvára a teď je to bláto.
3: Je to tak. Ne, takže já jsem si toho fakt jako vážil, že vůbec tyhle ty lidi vážili cestu, že si jdou se mnou čutnout poslední zápas.
4: Jenže ty zapomínáš, že jsi vykročil z toho, jakoby zjednodušené interpretace fotbalisty si vykročovalo mnoho způsoby. Vykročovala si z toho tím, jak si přemýšlel, jaký jsi měl smysl pro humor a jak v součinnosti s tím, jak talentovaný fotbalista si byl. Jak si byl fakt vtipný, já někam jsem měl jednou natáčet do Polska a poslouchal jsem nějaký pořad z vaší šatny z Plzně. Ale ty jsi tam mluvil o tom, jak si dobíráte jeden druhý, jak si ze sebe trpíte legraci a mně to přišlo tak milý, tak jakoby spojující, jo, že jsi mi byl hrozně sympatický a pak mě dostalo strašně to, já jsem dělal na Spartě judo, ty jsi tam hrál fotbal. Mm. A když vás koupili celou skupinu do Plzně, tak jsem byl ohromený, protože vy jste vedli ligu jako Plzeň. A teďko tam přišel nějaký takový dobromyslný redaktor, patrně Spartan byl, a říká Horvi mu, hele, vy jste vlastně teď takový jako Bčko Sparty, a Horvi nemrk brvo řekl, my jsme Ačko Sparty. A to jsi mě úplně dostal, takže no. Tohle to mě bylo, jako to bylo fakt nad rámec toho, že se fotbalista soustředí na výkon, dává pozor na to, aby se nezranil, aby dodržoval

0: na něj zval vždycky kotel a já si vzpomínám, jak Hodvy se maskoval, potom jsem měl zamotanou hlavu v šále v zimě, jo, a pak jsem tam jednou přišel a tam stál takový opřený chlápek mezi jinýma a já volám Hodvy a on se otočil, říkal, jak jsi mě poznal, jsi podle prdela a on řekl, to mě nenapadlo, ty. No takže to. No. A pak se ještě pamatuju, když jste vyhráli titul v Plzni a hráli jste ještě dohrávku na Slavii.
1: Ano.
0: A měli jste titul, ale měli jste za sebou i oslavy bujarý a já jsem tam přišel a ty slavisti na mě řvali, tak jsem si sedl až tam k vám dolů.
1: Vím.
0: Úplně a vy už jste tekli asi 3-0 nebo kolik a já jsem říkal, kluci, prosím, zabojíte, udělejte taková hamba potupa a oni se fakt snažili, byli to kluci jako z nároďáku, byli výborní a šli a ty jsi vůbec nekomunikoval, ty jsi takhle odvrátil, jako že nemáš nic společného ani se mnou, ani s těmi hráči, ani s tím zápasem a pak jste dostali rukavičku, myslím ne, a jeli jste domů.
1: Ano,
0: no a já jsem čekal, až ty slavisti odejdou, pak jsem se propadal hambou, takhle jsme se prolínali, no.
1: Já tohle to ještě doplním, protože my to tady často zmiňujeme. Protože je to ta mistrovská kocovina, kterou zažívají většinou ty mančafty a my jsme prostě na tu Slávy tenkrát přijeli nepřipravený a já jsem seděl takhle nalevo a ty si tam nade mnou stál, říkal si, tak s tím něco udělejte.
0: Dělejte s tím něco, kluči, prosím, ty vole. No a Hodvy dělal, že je mrtvej, že skameněl a hrozný bylo, že Slávy je tehdy ten skalp jí možná patrně nakopl k tomu, že šla do progrese, protože ona tam nebyla nejlíp a měl jsem pocit, že jste jí to usnadnili, aby se našlápla a začala se věřit v té době. No.
1: Tak my potřebujeme, byť jsou fanoušci Spartani, Plzeňáci, tak my potřebujeme Slávy silnou, aby ta liga byla dobrá, aby jsme měli silný národ.
2: Tak takhle podobně se mluvilo, když 4 Spartani prohráli z Plzní. Františka Straky 1-3, Plzeň si zachránila a o 2 roky později nebo o 3 roky později začala prohánět. Na to Ondřej Vetký určitě rád vzpomíná. Každopádně můžeme jít dál. Host desítky Pavla Horváta. Sport ve vašem životě, Ondřej, žije, myslím, a hraje velkou roli. Co tak koukáme i na vaši figuru teda?
0: Tak jako sport byl pro mě to alfou omegou světa. Myslel jsem si, když jsem viděl ty stárnoucí kolegy sportovce, že se zabiju, když nebudu moc nějaký věci dělat. A on pak člověk prostě se to stane a on si říká, to už bez toho sportu třeba nebudu moc bejt, co si počnu. A pak najednou už nemůžete hrát třeba fotbal, nebo volejbal, nohejbal, nebo nemůžete boxovat, nebo chodit na judo, nebo můžete jenom občas, nebo jsem udělal třeba 30 sklopek takhle přemetů za sebou a pak jsem přišel na trénink a zkusil jsem to, to tělo prostě má zákonitosti, jak je to, jako ten materiál organický, tak se to proměňuje s těma vazama, šlachama, ty všechny ty zranění, jo, ty paklouby,
1: všechno
0: to bolí, to člověk vůbec nenapadlo, když sportoval, tak měl pocit, že to přechodí, nebo že to bude dobrý, no a vlastně pro mě asi primárně nejvíc bylo to judo, který jsem dělal, že jsem byl v Jihlavě, tam jsem chodil.
1: Ale tam si hrál i fotbal.
0: Tam jsem, no, ale to jako kluk, já jsem tam hrál až později, ale tam jsem chodil do sportovní školy, ale tam byl jenom hokej a plavání, tak jsem začal chodit do plavecké školy a tam právě jsem vyhrál takový závod v běhu, mi to hrozně šlo. To byl tehdy běh Mladý fronty a Smeny, já jsem to vyhrál celý a tak jsem byl úplně jako tak, že budu atlet a v té době, jsem sice už byl asi vyhraněný jako heterosexuálně, ale ještě mě ty ženy příliš jako nezajímaly, tak jsem do toho atletického kroužku chodil a tam bylo asi 18 dívek a jeden hoch a ten byl divný jak svině. Tak jsem opustil atletiku kvůli tomu a začal jsem ale už s tím paralelně dělat ty bojové sporty a každý kluk se chce umět prát a já jsem vlastně tam v hlavě bylo zápas, jim přišel takový nechutný, jak se po sobě nahý plazí, pak tam bylo karate, který mi přišel takový trošku tupý, no a bylo tam judo, tak jsem začal chodit na judo a vlastně pak jsem stejně chodil s těma zápasníkama nahýma na tréninky, těmi jsem jenom 3x, jedně mi to bylo málo a pak jsem žil asi 20 let nebo 25 v takovém formátu, že když jsem měl volno, jako jsem nepracoval, tak jsem měl věci v autě. Na judo, na box, na hokej, na fotbal, na nohejbal, na volejbal, na co si vzpomenete. A měl jsem to v kufru a teď jsem chodil na ty tréninky všude po Praze, třeba na 3 denně a když jsem ještě třeba jel autem a viděl jsem, že někdo někde hraje něco, tak jsem zastavil, chlapi, nemohu bych si s vámi pinknout. A takhle jsem žil prostě 20 let, byl jsem úplně šťastný. No a i vím, že se mi to třeba několikrát vymstilo, když jsem šel třeba pak s dívkou již, třeba na procházku a když jsem někde seděl v parku s ní a buď jsme si neměli co říct, nebo jsem se znamenal, že tam někde něco hraje. Říkám, hele, nevadilo by tě, když si chvilku s nima čutnul. A on, ne, zprvu, ne, vůbec. No a pak třeba po třech hodinách, když jsem

0: pravda, tak tam většinou už nebyla. No tak takhle jsem žil vlastně velkou část života a hrál jsem volejbal tady za Vršky, za humanitní fakulty, nohejbal jsem chodil na Solidu hrát, jo, na turnaje jsem jezdil, na judo jsem se pral za Spartu, pak jsem se pral ještě i za jiný mančafty tady v Praze, prostě jsem všechno. Jezdil do Německa, no jo, byl to život, který byl šťastný, naplněný, akorát, že během třeba jednoho filmu jsem měl 3 zranění, tak mě nenáviděli všichni, že třeba během jednoho filmu jsem měl zlomený prst, zlomený nos a zlomenou čelist. A ono potom, když takhle točíte pak nějaký film, který je opravdu drahý, že zjednodušeně film stojí 1 000 000 korun denně, ale když to je velikánský film, tak může stát třeba 5 000 000, ne? A vy, když tam hrajete třeba velkou roli a něco si uděláte, tak vlastně ty produkce připravíte třeba o 10 000 000.
1: Malinko to leze do peněz, no.
0: Strašně. Takže oni, když zjistili, co jsem to za ptáčka, a třeba jsem vyhrál třeba do Prahy v judu, a teďko všichni v Činohráku jako mě pláceli, jak jsem dobrý, jenže druhý den jsem si poranil, nebo druhý týden, rohovku v oko a nemohli hrát, tak vždycky se mě vzali na kobereček a říkali, musíš se rozhodnout, co chceš dělat. Co chceš dělat, to přeci takhle nejde. No a pak asi před 7-8 lety mě předseda svazu juda nabídl, jestli bych pro propagaci juda nejel na mistrovství Evropy jako 3. dan katy. No a já jsem najednou říkal, tak já bych to
1: je šance.
0: Vlastně můžu žít ještě jiným životem, než žiju. A teď jsem přišel do Činohráku a říkám řídovi, hele, já jsem dostal takovou příležitost, já bych potřeboval měsíc volno. A říkal, jak měsíc volno? No já bych potřeboval se soustředit na tréninky a to. Řekl, ty se, a co tady asi budem dělat? Takže den jsem si nebodovažil v tom, že můžu žít ještě jinak, ale nemůžu, no.
1: Já se tě jenom doptám, jo. Tyhle ty bojový sporty, ale ono to vlastně souvisí i s tím fotbalem. Jsou hráči, který se bojejí.
0: Ano.
1: A měl jsi někdy obavu, když jsi šel do toho zápasu nebo i do tréninku, dělali jste nějaký věci, které samozřejmě třeba byly nový. Měl jsi někdy strach?
0: Hele, strach je jedna věc, strach mám celý život, ale vždycky do toho jdu, což je horší, ale je fakt, že ty jako fotbalista víš, že judo ve vyspělých zemích se stalo součástí fyzické přípravy u všech kontaktních sportů, jo. To znamená, že judo je univerzální sport a tam patrně jde o to, aby si četl hru těla toho soupeře, aby ses nebal toho kontaktu fyzického, aby si okopíroval třeba to, jak se hejbe. Takže ty vyspělý země to judo už zařadili, stejně jako atletiku nebo gymnastiku, jo. A vlastně tady se o to pokoušeli taky před pár lety a já v součinnosti s Jirkou Vaňkem, který je vynikající trenér a výborný judista technický, tak vlastně vznikla tady taková metodika, tak to jsem se účastnil na USK Praha a myslím si, že nevím, do jaký míry se to tady chytlo, ale je to bezpodmínečně nutný, protože v tom fotbale ta tělesnost, ten tělesný kontakt, to judo vede k tomu, že vlastně ten tvůj soupeř je současně tvým největším parťákem. A ono by se to mohlo takhle přenést i na ten fotbalový trávník, že tam bude víc úcty, víc respektu a přitom víc toho tělesného kontaktu, kterýho se nebudeš obávat, který nebude primárně agresivní, ale bude spíš o tvojí šikovnosti a čtení hry, pohybu nebo pohybu toho tvýho soupeře. Jo, takže to, tak si myslím, že to judo má i tenhle ten velkou přidanou hodnotu a navíc je to něco, co vede úctě k tomu soupeři, jo. Takže kdyby to ten fotbal měl.
1: No, já totiž jsem přesvědčený, že některé zákroky ve fotbale, které jsou pak ohodnocení třeba červenou kartou, jsou vlastně z toho, že buď se i ten hráč, který jako fauluje, trošku bojí, nebo neumí vlastně se srazit tak, aby to úplně jako nebyl ten faul, který je přesně tvrdý a zákeřný.
0: Přesně tak, a když to máš ten pohyb nacvičený, jsi to dělal 1000krát, 5000krát, 10000krát, tak i zareaguješ správně, že budeš minimalizovat rizika, budeš minimalizovat třeba zranění při dopadu, nebo i zranění toho svého kolegy, který ho chceš sejmout. Že ho sejmeš takovým způsobem, že mu jenom zabráníš v pokračování útoku a přitom to bude kontrolovaný a nic mu neuděláš.
2: No možná nějaký ten ipong, kdyby se dal na trávníku, tak nebude ohodnocen ani červenou kartou a naopak některé ty zákroky.
0: Že by zatleskali, jako no. Jako výborná, výborný hrajko, že by třeba řekli.
1: Že by zatleskali, upravili by si trenky a šli by dál.
2: Ondřej Vetký pochází z Jihlavy, odkud teda udělal v uvozovkách tovou cestu pak k olympijským medailím slavnému judistovu Lukáši Krpálkovi. Takhle to evidentně chápeme všichni. Každopádně ta vaše fotbalová kariéra, Pavel to naznačil, vy jste to také zmínil, když jste třeba pak hrál v některých rolích fotbal, třeba v Báječných letech pod psa, pamatuju si, že jste tam musel nastoupit do toho utkání v rámci té role. jak moc jste se musel omezovat, abyste vypadal, že hrajete fakt špatně.
0: No tam dokonce byl to, já jsem hrál tady za Řevnice v Praze, naposled za Rudou hvězdu Strašnice, ale hrál jsem už tam právě, jak jsi zmiňoval, když mě bylo, nevím, třeba 16-17, tak jako doplněk jsem začal hrát fotbal, jsem to hrál jako malinký. To jsem byl ale jeli, to jsem nebyl schopen asi si vůbec pochopit, o čem ta hra je. Tak jsem to jako doháněl a byl to úžasný doplňující sport pro mě. A jak jsem dělal individuální sport, tak mi ten kolektivní sport strašně chyběl. A já jsem sice solitér, ale týmovej. To znamená, to seš taky ty. To znamená, že jsem potřeboval ten kolektiv a toužil jsem potom dělat ty kolektivní sporty, i když na nižší úrovni, jakoby, ale ty mě naplňovali štěstí, my jsem patřil do nějakého manšaftu a to přátelství, ten mužský svět, který je spolu tak, jako ty muži jsou tak už se propojený, že to, že já jsem včera měl takový den těžký, že jsem tak přemýšlel o věcech existenciálních a přemýšlel jsem o tom, že ten život vlastně, že je konec začátku je zřejmě první půlka života, jo. A konec začátku je první půlka života. A pak takhle během pikosekundy se dostaneš do začátku konce. A včera jsem to nějak reflektoval v hlavě a přemýšlel jsem právě o tom, že to je jako blik, je to blesk. A vlastně pak jsem ještě se neuránil tomu, že to je takový jako těžší, ale přemýšlel jsem tímhle směrem. Včera mi ten mozek valil tam, kam jsem nechtěl. A pak jsem přemýšlel o tom, a to je z jiného světa, ale týká se to nás všech, že představa, že třeba někdo přijde o dítě, nejhorší. A vlastně druhý nejhorší je, když ti umírají kamarádi nebo tě opouštějí. A já jsem vlastně včera přemýšlel o tom, že když tě opouštějí nejlepší kamarádi, který ten svět vytvářejí, to je svět, který miluješ, dávají ti zpětnou vazbu, profilujete se jeden navzájem, pěstujete to přátelství, tak když tě opouštějí ty nejlepší kamarádi, tak vlastně jediný pozitivum, který jsem včera na tom našel, je, že přestanej řešit svý vlastní umírání.
2: No tak nevím, jestli byste měl nějakou, teď když to teda trošku odlehčím, roli, kde jste musel vysloveně umřít, ale když to stáhneme na ten sport, tak některé vaše postavy v těch filmech vypadají, respektive se trošku odlišují od toho vašeho teď veřejného třeba obrazu, že prostě velmi charizmatický muž, který má hodně svalů.
0: Když no, hodně svalů třeba... jsem 30 dělal judo, no, to není hodně svalů.
2: Ale jestli jste to nemusel někdy skrývat třeba musel. V těch rolích, protože v obecné škole jste nehrál úplně bouchače, když to takhle
0: řekl. Nejvíc jsem to musel skrývat v těch báječných letech pod psa, to bylo hrozný, jako tam jsem měl být takový jaliman a já jsem vysvětloval tomu českým trenérovi a režiséru. Já jsem říkal, uvědom si, že jsou chlapi. Já když jsem třeba chodil na judo na Spartu, oni byli nešikovní, ale byli takový ty, co chodí do posilovny, takový ty třeba křečáci, jo, a oni byli osvalený, jo, ale na sport byli hrozný kopita. Tak jsem a toho nechtěl, no a pak se to celý, pak v posteně ještě bos, tam jsem měl hrát takový jako intouše, no a tam teda to jsme museli i, jsem musel jako zhubnout, zároveň mít trika nějaký, no a úplně nejhorší to bylo v tom filmu Kolet, kde jsem, to bylo z koncentračního tábora a já jsem tam hrál vězně a teď mi ten režisér říká, Ondro, je potřeba, aby si zhubnul, musíš zhubnout ty svaly. Já jsem říkal, to nedopadne dobře, kámo, budeš překvapený, jak to myslíš, uvidíš. Tak jsem zhubl asi 7 kilo a přišel jsem tam a teď jsme se slíkli do té sprchy. Já jsem vypadal jak po soustředění, úplně vyštípaný na papír a on, Ježiši Kriste, to je strašný. Tak pak jsem, protože ten komparc tam hráli většinou bezdomovci, smažky a důchodci a teďko hubený ještě musel být, no. No a teďko já jsem musel, točil jsem tak, že jsem se nahej na ně lepil, na jich nahátil, aby byl vidět jenom obličej, tak jsem, tam se mi to třeba vymstilo, jo. Jo, ale někde to, jako pro český film to asi není úplně výhoda a já ani nevím, jestli je to vůbec pro něco výhoda. No je, možná pro to judo, tyhle, ale...
1: Já no. potřebuji, aby jsem pak poradil, teda těch 7 kilo, to bych jako potřeboval opravdu minimálně.
0: A kde bys si to chtěl dát?
1: Nech toho. Ne, já se chci zeptat, co to jako na kous. Neříkej mi, že necvičíš ještě teďka.
0: Ale já využívám čas, když mám chvilku, třeba volno, ale musím mít morál. A když mám morál, tak třeba během představení jednoho, když třeba vyjdu z jeviště a teďka čekám 3 minuty, tak si udělám kliky nebo zhyby. Ale jsem schopen jich udělat za to představení třeba 500, třeba 800.
2: Čeho?
0: Kliků. A nebo třeba tam udělám třeba 100 zhybů. jo, protože tu sílu pořád mám a vlastně neunavuje mě to nějak. Jo, to znamená, že já to tam namidlím, běžím zas na jeviště, jo, a ten čas prostě snažím se ho, když jsem na zastávce, tak sbírám odpadky. Tam kliky dělat nemůžu, protože nevětším, jsem úplný idiot. No, ale tady vím, že někdo nevidí, jak to dělám. Takže takhle já cvičím, nebo si tam zaboxuju, nebo něco, ale využívám vlastně už, že bych cíleně někam chodil, nesmysl, není čas. Teď jsem třeba 8 měsíců byl každý den 12-14 hodin i 16 permanenci, neměl jsem ani jeden den volno, a takže jsem nucený využívat takovýho času, že třeba si dá někdo cigáro a já si dám třeba ty kliky. No.
1: Já musím říct, a ještě s ohledem na tohle, co jsi všechno zmínil, že ještě jednou si vážím toho, že jsi vůbec přišel.
0: Horvi, a já tě mám strašně rád, navíc ti to dlužím a byl jsem rád, že nemusím kvůli tobě jít zase do Plzně, takže to je v Praze.
2: Ano. No. Tak bohužel tady teda během desítky nemáme žádnou pauzu na ty kliky případně, ale snad to Ondřej Vetký pak dožene.
1: Já ještě řeknu jeden teda příběh, protože já když jsem začal trénovat plzeňský Bčko, na to si možná narážel, tak já jsem tak jako v nějakém opojení klukům slíbil, že když udělají, teď já nevím, počet bodů určitý, já nevím, bylo posledních 7 zápasů, říkám, když 5x vyhrajete, tak já řeknu Ondrovi Vetchýmu, aby přijel na pivo. No samozřejmě, co se nestalo, vyhráli jsme podle mě 6x a říkám, hele Ondro, slíbil jsem to, a on říkal, já přijedu. Takže se dopadlo to, seděli jsme v pivovaru v Gambrinusu v Plzni a
0: to byla jediná kaňka, že jsme seděli v Gambrinusu, že jsem si myslel, že máte navíc. Jako.
1: To bylo Bčko.
0: Jo. Teď ta představa, když jsem já přijel k vám na Bčko, tak kdo přijel na Ačko?
1: No na Ačko nikdo nejezdil. Ale pozor, musím říct, že jsme tam měli Plzeň.
0: Já si vzpomínám, že to říkal. A dělali jsme, že to je gambáč.
2: Tak jste si to užili. Můžeme si připomínat pro posluchače sportovního rádia asi tu nejslavnější roli, kterou měl Ondřej Vetký právě pro typ takových fanoušků.
3: Jsem rád, že jsme se zase sešli ve starý dobrý sestavě se starým dobrým trenérem. No, tak co k tomu dodat? Snad jako pokus o novou věc, který moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no.
2: Já nevím, Ondřej Vetký to ví, ale teď v prostoru třeba internetu, sociálních sítí je to snad jako třeba nejzmiňovanější scéna z okresního Přeboru, protože často se to používá, když nějaký trenér je odvolaný dříve, než by někdo čekal.
1: Když je odejít trenér, tak to tam prostě vždycky zazní. Jako.
2: No. Ono, tam spousta věcí byla teda jak psaná z fotbalu. Tu mě zajímalo, jak na to tehdy tvůrci pan Prušinovský s Kolečkem přišli, jestli i vy jste tam měl třeba svůj díl ve scénáři. Včera mi přijde, že jsou neuvěřitelně nadčasové ty věci.
0: No, to byla tragédie, že ten scénář, když nás oslovil ten Honza Prušinovský, já jsem ho neznal, musím mu vzdát velký hold, má výborný talent na ten televizní formát, zejména filmy taky točí, ale na tu televizi má úžasný talent, stejně jako ti režiséři, kteří tady pracovali před 30 lety, jako byl pan Filip, pan Bělka, pan Dudek, jo, pan Háša, pan Daněk, tak Honza má stejný talent na televizní formát, akorát se to modifikovalo v čase. A teďko jsme se sešli, on to nabídl České televizi, ta se vyděsila, že fotbal nikoho nezajímá, což byla tragédie šílená. Tak to nabídl nově, ta potom hned skočila a staly se dvě věci. Ta Česká televize by nám do toho asi trochu mluvila, takže by to možná se nevyvíjelo tímhletím způsobem, ale dala by nám daleko větší prostor na to natáčení, zatímco Nová nám dala mnohem menší prostor, ale zase nám do toho mí mluvila, což byla výhoda naše. A my jsme museli v tom krátkém čase, protože jsme všichni byli výkonnostní fotbalisti, až na Pavla Kikinčuka, tvýho jmenovce, který možná do té doby ani fotbal nevěděl, že existuje, a tak jsme vlastně, až jsme byli všichni hraví, takže jsme tam vymysleli strašný nesmysl. Inspirování těma postavám, protože tyhle postavy jsou jako z pohádky, že nemají vývoj. To jsou pohádkové postavy, že ty víš vždycky, jak se ten chlap zachová, přesně podle toho formátu je to debil, který prostě se chová vždycky stejně. Takže vlastně v těchto těch, a až mi to třeba teď s Davidem Novotným hrají divadlo, a teď jsme dohráli, byla premiéra v Činohráku a byli jsme spolu na jevišti a on mi říká, hele, ty lidi si stejně myslí, že jsme kužel s Luňákem, ať tady budeme dělat cokoliv. Tak vlastně my jsme improvizovali jakoby podpořili jsme samozřejmě toto zadání, který ale vymyslel, myslím si, Honza Prušinovský jako geniálně, a my jsme to jenom posouvali dál a vlastně potom ta Nova až se toho jako vyděsila, jako, no a pak nás nutili, ať to měníme, ať tam předabujeme nějaký věci, a přišli za mnou a říkali mi, jestli bych tam nepřemluvil nějaký věci, jsou jako vulgární, a my se báli, že zaplatí pokutu, jo, jakoby, že zaplavují ten prostor jako vulgarismama samoučelnýma, tak já jsem potom prostě ty věci vzal, odnesem to na ten kontrolní orgán toho, který dohlíží, aby tam nebyly samoučelně vulgarizmy, nebo, no a oni, zeptal jsem se jich, když se to bude měnit, poškodíme tím umělecky to dílo, a nebo je to samoučelně, a oni říkají, ne, vůbec nejsi nešahajte, takhle to má být, takže to schválili jako výrazový prostředek umělecký, no a díky tomu se to stalo. Takže kdyby se to dělala česká, měli bychom na to dvakrát tolik času, ale možná by to bylo učesanější, a tím, že to dělala Nova, tak fakt nás nechali, no a pak vlastně jsme si tohleto vybojovali, ale bylo to naknap narychlo a myslím, že se nám strašně vyplatilo, že jsme všichni strávili s podobnýma chábrama prostě třeba 10-15 let života předeštího, takže to bylo pro nás opřeje organický.
2: A tak to je u následující zvukové ukázky, ale možné vysvětlení, že přece jenom něco se třeba lehce takzvaně vypípalo.
0: Já chci, abyste tyhle negace, které v sobě máte, že neumíte prostě říct slušný slovo, tak radši já prostě, kdybyste to přetavili na něco pozitivní.
3: Ty čur...
2: Já jsem to teda hledal, ale to opravdu je všude vypípané, tak možná tohle lekce vyšlo, ale na druhou stranu tak je to legendární scéna, která se bohužel teď častěji než jindy zmiňuje třeba v různých těch eskalacích na hřišti, no Pavle,
1: já nevím jak v judu, jo, protože v tom judu podle mě tím, jak je časově omezený ten zápas a je krátkej, tak na tohle tam není čas, ale podle mě ti to taky musí proběhnout hlavou občas k tomu soupeři, k výroku.
0: Jenže ty nesmíš mluvit u juda, cokoliv řekneš, tak tě
1: podnestaj. Takže u toho fotbalu, a vracíme se k těm rozhodčím, že vlastně v tom fotbale na to bohužel ten čas, nebo bohužel, je tam ten čas mezi tím, než se rozehraje, nebo po nějakým faulu, a ten pán je prostě rozhodčí, a pokud ty rozhodčí to nepřipustějí a budou mít postavu jako ty a řeknou, hele, ještě jednou a jdeš prostě ven, tak jako, tak jinak to nevymítěj, protože ty kluci samozřejmě mluvíš takhle odmala.
0: Jasně, jo, a máš emoce navíc, na tom jako hřišti, jasně.
1: Jo, seš prostě mezi těma chlapama, ten test, víš, co myslím.
0: Vím, co myslím.
1: to tam stříká prostě a každý si chce ukázat, že je ten větší bejk, jako a proto tyhle ty emoce tam jsou a bohužel je to podpořené i těma výrazama, no.
0: Je, ale já myslím, že to fakt je to vedení těch, to přesgenerační vedení těch trenérů s těma chlapečkama, v podstatě oni se vždycky do nich otisknou a je hrozně těžký třeba ten trenér, ta doba se proměňuje, jo. Myslím si, že i ten kontext té společnosti naší, jak vlastně politici se k sobě chovají bez absolutního respektu, jo, bez slušnosti, místo aby ubrali, tak přidají. Když se ta slušnost je vnímána jako slabost, tak oni pak budou agresivní i ty druhý a vlastně ta politická situace je zneklidňující, jo. Je to strašný. A pak když tohle lidi vidí, jako sami nějakým způsobem nemusí být spokojený, můžou být jakoby zmatený z toho světa, který teď žijeme, který ze všech stran na vás útočí, někdo záměrně, někdo účelově, někdo jenom jako oportunista, nějaký informace, dezoinformace, a ten svět je nejistý. No a když potom ty lidi vidí, že je to normativní i mezi politikama, tak se to strašně snadno přenese i do toho prostoru třeba sportovního nebo na ulici, veřejného, i na ty fotbaly, a mě to strašně prostě mrzí, protože sport je pro mě v první řadě zábava, je to přidaná hodnota těch našich životů, a když my vidíme, že i ta zábava, která nás má nějakým způsobem, nám má dělat radost z toho života, který není vždycky snadnej, že se tam dějí tyhle ty věci, jako agresivita, zákeřnost nebo úplatky, tak co si potom člověk má myslet, když už není regulární zábava, tak jak to potom teprve asi funguje v tom reálném životě, kdy jde opravdu jako o nějaký hodnoty nebo o nějaký dodržování pravidel. No.
2: Ondřej Vetký, ty hodnoty, které třeba i přisuzoval tomu, že má být takhle směrovaná Sparta, tak v rozhovoru pro web Mladé Boleslavy, když jste tam křil kalendář v roce 2010, tak jste jmenoval čest, odvaha, zodpovědnost, týmovost, pomoc kamarádovi, rytířskost, nezáludnost, vlastnosti reprezentované rychlými šípy, takhle jste to řekl. je to vlastně krásná myšlenka. Vidíte to třeba trošku nějak, že se projevuje na té současné Spartě, nebo spíš obecně fotbalu, pokud byste nechtěl mluvit o Spartě?
0: Ono to vypadalo v té Spartě tak, že se do toho vedení dostali lidi, kteří tyhle hodnoty vyznávají. I ono to tak trvalo dlouho, jo. A já jsem se i s některými lidmi setkal, byli skvělí. Spíš bych je očekával na akademický půdě, než ve sportovním prostředí fotbalovým. A pak se najednou stalo, že se to začalo promítat jakoby i na to hřiště. Ale mělo to jepičí život. A já jsem si říkal, bože, jsem šťastný, že oni neřeší jako ty existenční problémy, ta Sparta, že to má silný majitel, silný hráč. Měl jsem pocit i, že trošku do toho fotbalu přestal mluvit, což mu prospělo na té Spartě. A vybudoval se tam tým lidí, kteří skutečně jakoby dohlíželi i na to, na ten význam, vyprázněný význam toho obsahu toho sportu. Že to má být rytířsko, tyhle ty všechny hodnotové věci, který sport má pro mě reprezentovat a pak se to najednou, Sparta šla hrát dobře, měla výsledky a pak se něco stalo. A protože Sparta, jak já si vzpomínám, když jsi tam byl, tak Sparta byla postavená právě na té soudržnosti těch kluků, na té týmovosti. Vím, že ty dvě dekády fotbalové Sparty od třeba Ivana Haška přes pana Skuhravýho, Bílka, Bělika, jo, tyhle ty kluky až přes, já nevím, Frýďase, Zdenka Svobodu, tuhle tu generaci, až po Rosu, pana Zelenku, Lukáše, jo, a že to vlastně byly 25 let, kdy ta Sparta byla profilovaná, byla, věděl se o ní můžeš čekat, byla bojovná, statečná, porazila Barcelonu, jo. Bylo to neuvěřitelné. No a pak se najednou stalo, že z tohohle toho, a mě bylo i slavistů líto, vždycky jsem to, protože oni nedrželi pohromadě, Spartani, jo. A pak se stalo to, že se z toho stal takový unifikovaný klub, kde vlastně lidi, kteří tohle reprezentovali, který to reprezentovali, ať to byl pan Blažek, ať to byl pan Řepka, ať to byl Pobora, který tam přišel, tak oni tohle rozbili. Oni rozbili to, na čem ta Sparta byla postavená a stal se z toho unifikovaný profesionální klub bez toho srdce. Jakoby se tyhle lidi, kteří to ještě v sobě nesli, tak byli jakoby, už to pro ně, pro tu interpretaci toho fotbalu bylo kontraproduktivní, jakoby se jich chtěli zbavit a zbavili se jich. A z té Sparty se stal zaměnitelný klub, jakože já jsem ho měl rád jenom kvůli tomu etosu, protože to je pro mě, to je idea pro mě Sparta, jo, ale ten fotbal jsem přestal sledovat vlastně a tímhletím nadechnutím, jak jsem zmínil před chvílí, tak jsem si říkal, že je možný, že když z toho základu, z toho backgroundu spartianskýho přijde tlak na ty mravní hodnoty, na dodržování pravidel, na povznesení toho fotbalu z takového zaplivaného prostředí, tak se to najednou otisklo a začalo zlepšovat. A taky jsem se přál, aby Slávie měla jak se silného majitele, jako teď má. A radoval jsem se, že aspoň dva kluby budou teď třeba na úrovni těch evropských, ale nějak se to nedaří, nevím čím, je mi to líto.
1: No já mám jako vlastně zase takovou otázku a myšlenku, že ve sportu obecně vlastně je hrozně těžký udržet tu formu
0: dlouhodobě.
1: 10 let je prostě, to je jako neskutečný a vlastně vidíme to i ve Španělsku, teď řeknu Real Barcelona, taky to není, že prostě to jeden válcuje 10 let a je to fakt hodně proměnlivý, málo kdy tam zasáhne ten čtvrtý, pátý, šestý klub, že by jim to rozbil na x let, tak jako třeba tady se to Plzni trošku podařilo, ale v tom herectví vlastně to záleží na tobě, jak ty se připravíš. Už na těch ostatních to úplně nezáleží. Jo. Ty, když seš jako připravený a hrajete to ve dvou, ve třech představení, tak prostě jako víš, jak hraje ten spoluhráč a vlastně už to nic neovlivní. Ale v tom sportu většinou ten soupeř je, který ti to prostě chce narušit a může narušit.
0: No, no ale to se v herectví bohužel děje taky. A třeba i sebelepší herci, když hrajou s někým, kdo třeba není moc dobrý herec, tak ho to může stáhnout dolů. No. A já si pamatuju, jak pan Hrušinský říkal, ten legendární pán říkal, musíš se naučit hrát dobře i s někým, kde je z prdele. Protože ono je to těžký. To je jako, když hraje s někým volejbal a teďka je příjem, jako ono mu to, jo, pěkný třeba, a ono mu to uletí někam a teď nemůžeš vůbec nic. A pak se přistihne, že hraješ hůř, než bys hrál, jasně, když hraješ s kopitama a když hraješ s šikovným, jak tě nám pak vytáhnou. To si myslím, že funguje, když v tom není ten psychický tlak, protože pak začneš kazit víc, než bys kazil. Jo, jo. A ten sport jako je o tom, že ty děláš 10 000krát, 100 000krát ten samý pohyb, aby se absolutně zautomatizoval. Teď vzpomenu ještě pan Brucknera, pan Bruckner u nás v to, v divadle Jarice Mlmana, vzpomenu ho, jak on tehdy, a já jsem si to trochu dodělal, ale on to myslel tak, on řekl, víte, máte hráče, a vy na ně koukáte z nadhledu. Vy to vidíte prostorově, oni ne. Tak na ně voláte, co mají dělat, oni to třeba nevidějí. A pak se objeví někdo a dělá přesně to, co vy vidíte z nadhledu a dělá to na tom place. A vy jste úplně ohromený, jak je to možný, že to dělá a že to vidí. A pak se objeví někdo, kdo udělá něco, co ani mě nenapadlo z toho nadhledu, že by šlo udělat a vy jste ohromený. A tohle je společný jak s fotbalem, tak s herectvím.
2: Mě napadá v tom kontextu, když jste mluvil, že jste měl nějaký třeba EOTOS kolem 25 let Sparty, když tam byly nějaké hodnoty budované, tak Pavel, odchovanec Sparty, debutoval v jednom zápase v roce 93 a pak další prvoligový start za Spartu měl někdy v roce 2006, když se tam vracel z Japonska. Tahle věc, myslíte, že to je třeba společné u herectví, že také si to herec musí v uvozovkách odkroutit v nějakých těch, teď to nadnesu, okresních divadlech, třeba oblastních, pak se vrátí do toho na to velké jeviště?
0: Myslím si, že ty cesty jsou různý, protože zatímco tenhle sport, nebo sport jako takový má jepičí život, tak to herectví vlastně je běh na celý život, jo. A akorát je rozdíl v tom, že vy třeba, když jste talentovaný jako mladý, tak možná ten pel vystřílíte jako mladý a už nebudete schopen se přehrát třeba do těch středňáků a už vůbec ne do těch starších charakterních herců. Takže jsou případy, kdy někdo zářil jako mladý a skončil. Pak se stane, že někdo jako mladý vůbec nezáří, je nezajímavý, třeba ani typologicky neodpovídá tomu mladému klukovi a pak najednou se objeví v dospělosti a je z něj charismatický, skvělý herec. No a pak je někdo prostě od začátku je skvělej a je skvělej ještě potom dalších třeba 50 let a vy nechápete, jak je to možný. Jak jste říkal, se vrátil z Japonska, tak jsem se tě chtěl zeptat, že jsi tam nechal operovat oči?
2: Dobře, ještě jedna věc, která se týká...
1: To je zbytečný útok.
2: Dobře.
0: Ne, to bylo v těch intencích to, co tě napadá za blbosti, jo, že to prostě, stejně jako tebe ve fotbale napadne něco udělat, prostě, tak to, myslím si, že třeba Poborák, Rosa, že oni byli a ty, že jste byli fotbalisti, který tohle měl ten pan Brickner jako na to.
1: Já si pamatuju jeden příběh, když jsem byl v nároďáku, hráli jsme podle mě v severním Irsku, myslím, že to byl přátelák a já jsem šel na hřiště a pan Brickner mi říká, většinou ti ten trenér říká, co tam máš, jako proč tam jdeš a co bys měl udělat a říká, hele, a udělej nějakou finálku.
0: Perfektní, jo? Dal ti prostor.
1: A říká, a vlastně ti neřekl, jak to máš udělat, ale věděl, že seš toho schopnej a já jsem tam šel a vím, že jsem nahrál Méďovi a byla z toho šance, ale gol z toho nepad, ale vlastně proto mě tam poslal přesně a přesně odhad to, co já vlastně umím, jo? Což je vlastně největší síla toho trenéra.
0: Je úplně perfektní a taky je to o tom, že on tě žádný dovednosti naučit nemůže. To buď to máš, anebo to nemáš. On jenom to, co by od tebe potřeboval, tak tam pošle zrovna tebe, protože chce, abys mu to tam poslal někomu a udělal šanci, no.
2: No tak v tomhle kontextu s těma očima to mě jenom připomnělo, že si pamatuju taky jednoho výrazného nizozemského hráče, který nosil vlastně možná v druhé polovině kariéry podobné brýle, jako máte vy. Edgar Davids, toho jste měl rád.
0: Jasně.
2: A není to podle Edgara Davidse.
0: Ale musím říct, že on byl taková žiletka a to zrovna bylo v době, kdy jsme měli výborný fotbalisty, jak on tam lítal, motorová myš, až mě byl nepříjemný tím.
1: Byl nepříjemný. Těma brýlema byl označený, ale byl výborný.
0: Byl výborný, on byl vlastně, nebyl velký, byl takovej podsaditej a byl rychlej štírek, prostě byl, ale stejně na mě takhle, ale třeba když jsme hráli ten zápas přátelák s Francií, když tam a hrál jeden den za ně ještě a oni byli světová špička, absolutní, jak jsme vyhráli 2-0 tam.
2: Jak Rigera dával.
0: Jo, ale jak Rosa eliminoval toho Zinedina. To byl můj miláček Zinedin. A tenhle ten klouček, úžasný Tomáš, že mě připomněl teďka ten nejvíc, jak tak jezdil kolem něj úplně stejně, akorát měl takovýhle nožičky, jo, ten byl takový sporej.
1: Prostě mu to zkazil.
0: Prostě mu zkazil a mě taky.
1: Ale jak to bylo nízko těžiště, no.
0: No. Ale chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě. A teďka je to prostě tak, že já už řadu let, jak jsem už zmiňoval tam, že třeba když jsem byl poprvé v tom Třinci a teď jsme jeli kolem té obrovské železárny, tak jsem říkal, to je jak z toho odešla Verna, to je neuvěřitelný div světa. Když jsme tam přijeli, tam byly ty baráky, jsem o tom mluvil, z té druhé pětiletky nebo první dvouletky, byly úplně strašný a tam byl ten místní chlapek, říkám, a kde tady máte centrum? Řekl, tohle je centrum. No a pak se stalo, že Třinec se soustředil na hokej. A já najednou jsem si vždycky vzpomněl na ten Třinec, jak vypadá. Říkal jsem si, pro ty chlapy to musí být daleko důležitější než pro mě třeba. Když oni co tam mají, tě, v okolí nádherný, ale k tomu, abych si udělal hezky, tak se budu půl hodiny do kopce plazit, to radši to. A tak jsem začal fandit Třinci v hokeji, takhle jsem začal fandit Ostravě a Brnu ve fotbale, protože si říkám, jak to ty chlapi potřebují víc než my. Já jsem to říkal, tady jdeš prostě na Karlův most, jsi ohromenej, tady jdeš na Vyšehrad, jsi ohromenej, tady si sedneš do lodičky na Vltavě, jsi ohromenej, ale bejt z Brna nebo z Ostravy a to a třeba prohrát, tak by byl víc deprimovaný než tady v Praze.
1: A to si ještě představ,
2: že... A Brno je krásné město třeba, je. Jako...
1: Ne, já jsem že ještě takhle, k tomu Třinci, jo, vem si, že jedeš do... Teď, i kdyby do Prahy a prohraješ v Praze a jedeš zpátky do toho Třince, zase ta cesta je hrozná. Je strašný, prostě,
0: no. No. Takže máš třeba zlou ženu. No.
1: Já ještě, já vlastně, že jsem se tě na to ptal, ty jsi měl spoustu různých kostýmů, ale většina z nich byla z tvojí skříně, co jsem pochopil.
0: No jasně. Myslíš v okresním přeboru?
1: Ano.
0: No jasně, ty duklácky všechny byly moje, ty ještě mám, ale ty to znáš, ty, ten materiál byl výborný,
1: jasně,
0: ale on potom, když to vypereš, tak se smrskne a to, co ti bylo jako až dolů, tak je třeba pocať, jsou. Tak jsem to vnucoval dětem, oni to ne, k tomu nemají už ten resentiment, který máme k té dukle, no tak to mám. No a to, co mi dodali oni, to byly takový ty divoký trika, ty, a když pak za mnou přišli, oni třeba, když to točí soukromá firma a řeknou, Ondro, kdyby jsi chtěl z těch šatů něco vzít, tak si klidně vyber, co chceš. No a když jsem se na ty věci podíval už od, jako, když jsem, už to bylo po skončení, tak to byly tak strašné věci, že jsem vlastně ani nevěděl, že jsem se ani skoro nevěděl, jestli jsem mám vůbec vzít aspoň jedno tričko od nich, no. No. A ty duklácky byly krásné.
2: Je pravda, že my teď s Pavlem jezdíme tenhle kalendářní rok s Antonínem Panenkou, připomínáme 50 let od Bělehradu a v jedné z těch scén, kdy tam kličkujete, když vaše ta filmová nebo seriálová žena Vyšší prádlo,
0: jo,
2: tam jmenujete ty legendy Bohemky, které vyhrály ten titul.
0: No, no, no.
2: Na pana Panenku jste pochopitelně zapomněl, pan, protože pan, ten tam nebyl v tom titulovém roce.
0: Protože on byl příliš velká hvězda, ale já jsem měl rád, koho jsem říkal, Tibor Mičinec, Prokeš, Láďa Hruška, Franta Jakubec. Jasně, já jsem totiž několikrát za tu starou gardu Bohemky hrál. A já jsem je měl rád hrozně, měl jsem rád Zdenka Prokeše, toho Frantu Jakubce, Láďu Hrušku jsem měl hrozně rád. Protože jsem si říkal, že kdyby Láďa, když byl mladý, protože on pak hrál někde Lopotně divizi za 12 tisíc nebo 15, kopali ho všichni, on měl už to koleno na hovno, já jsem se tam měl podívat někde severní Čechy ještě a říkal jsem si, Láďo, ty seš teď tak dobrý fotbalista, to je škoda, že takový nebyl ve 20, to bys hrál v nějakým světovém klubu, ale mu už bylo 40, zrakvenej a najednou jsem věděl, jak je měl přehled, jak byl, jak dozrál. A to mě je líto u těch sportovců, že někdy dojde jim to do pochopení toho sportu až v okamžiku, kdy už fyzicky jsou v
1: prdeli. To nezvládneš, no. No.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Současná repre, samozřejmě spousta témat kolem toho, jenom vaše vnímání teď aktuálně toho, jak to je po 20 letech na mistrovství světa, možná někdo ani netušil, že se to ještě dočká ve svém životě.
0: No, hrozný, že jsem často říkal, že to, že člověk třeba za ten život zažije třeba jenom 50 jar, si uvědomí. 50 let a to je strašně málo. No a pak si uvědomí, že třeba za celý život český národák třeba byl dvakrát na mistrovství světa, tak si říkáš, není to na jeden život málo. No.
2: Tak na váš život to zas vyšlo častěji, to jste měl štěstí,
0: no, mě,
2: oproti
0: mě. To, no,
2: já jsem měl jednou to mistrovství světa ve svém
0: no,
2: životě.
0: No možná naposled, jako moc se neradujte.
2: Teď je to druhý, já jsem se narodil ve sá jedna, že 2-6 jsem stihnul ještě, no, ale jako neradujte, jste říkal, jako nevěříte tomu. Nějak
0: no, jako ten svět se tak proměňuje, jako a fotbalový taky, jako když si vemu, jak jsme byli zhejčkaný, jak vlastně ten český fotbal. Prostě, nebo československý, následně český, byl, jsme byli druzí jednu, jako druzí na světě ve fotbale, to je něco jako science fiction, to je něco jakoby, co normální člověk si neumí vůbec představit. A když jsme na to byli zvyklí, a teďko vlastně, když se objeví nějaký fotbalista, třeba, který je nadstandardní, výborný. No a on pak třeba hraje za nároďák, tak mu třeba ale chybí ty spoluhráči z toho elitního klubu, aby mu to namazali, jak potřebuje.
1: Tak je to, co říkal pan Hrušinský, no.
0: Přesně tak. Přesně tak.
1: Musíš se naučit hrát s někým.
0: Musíš se naučit hrát dobře i s někým, kde je z prdele.
2: A musíte se naučit hrát dobře s hráči, kteří jsou hodně týmoví, třeba občas něco vyvedou, ale sportovní ten přínos tam je. Jak vy se na tohle koukáte, teď samozřejmě nejzmiňovanější jména, Tomáš Chorý, David Douděra, především Tomáš Chorý, má být v repre, nemá být, to je taková otázka posledních týdnů, my jsme se tady vlastně shodli na tom, že z nároďáku jdou hlasy, ostatně Jan Rezek takhle zněl v pondělí v Teplicích, no, na Desíce živě, že by se neměli obejít bez Tomáše Choryho.
1: Já dám Ondrovi vteřinu, já si prostě myslím, že by se to nemělo spojovat, že ty kluci mají velký srdce, to všichni víme, to, že udělali chybu, kdo ji neudělal, a já si myslím, že je to otázka pro Míru Koupka, já si myslím, že je prostě vezme.
0: A já si ještě myslím, že ty chyby jsou tam opakovaně, jo, tam je nějaký povahový rys, že by tam asi měl nějaký mentální kouč zapracovat. Za prvý, protože když to udělá ve Slávii, tak my z toho máme radost. Ale když to udělá v nároďáku, tak budeme naštvaný.
2: To říká jako Ondřej Vetky, jako Spartan samozřejmě.
0: No jasně.
2: Posluchači Radiožurnálu Sport se rekrutují z Hradce Avistu, tak ti by asi takhle nemluvili.
1: Jo, tak to já si myslím, že musíme ty názory respektovat. Jsme moderní společnost, myslím si, že je to logický, a myslím si, že Choras už tohleto jako měl v Plzni tu nálepku. Jo. Teďka s ní přešel do Slávie, fotbalově, bavili jsme se o tom, udělal, měl nebo má obrovský podpis pod obouma titulama Slávie, to je prostě bez debat, a nároďák je jiná soutěž, jiná skupina lidí, a tam třeba ten mentální kouč bude, no.
0: Tak to je dobrý, že na to bude nic z prachy. A já ještě chci říct jenom jednu věc, jak jsem jako patriot, a já vlastně fandím pražským klubům, já třeba zmínil jsem se Brno, Ostravu, jo, pak jsou města, kterým bych to strašně přál, protože jsou sportovně, jako je třeba Liberec, Jablonec, jo, Hradec, Pardubice, to jsou všecko města, který to prožívají, Budějky, jo, takže myslím na všechny, ale šílený je, že já třeba koukám na fotbal a hraje Slávie, a já mám nervy už i kvůli Slávy. Říkám, když to je Slávy, a proč ještě se nervuju kvůli Slávy? No,
2: takže, já v lize mistru myslíte?
0: No, i v lize, prostě, no.
2: I v lize,
0: no, prostě, no,
2: jsem úplně. Co to může být za příznak? No,
0: jako Pepa Mareš by mi třeba řekl, že jsem zešílel, nebo jsem zfetovaný, nebo že mi přeskočilo. No. Ale já prostě, jako víte co, já, když někdo dělá něco dobře, tak já navzdory tomu, že třeba to je proti tomu, co mám já rád, tak si řeknu, to je borec.
2: Tak samozřejmě my jsme rádi moc, že tady ty názory říkáte i u nás, že jste přišel na Radiožurnál Sport, bohužel se blížíme ke konci. Tak by mě tak nějak zajímalo, jako jste tady říkal o tom, že jste neměl vůbec žádné volno, jako čím teď žijete, jak to máte třeba, když si půjdete udělat nějaké kliky nebo zahrát fotbal?
0: Kliky, háky. Tak kliky je to poslední, co bych si chtěl udělat. No, ale jste milej. No, to je spíš znouzecnost, a taky, když mám trému v tom divadle, tak ty kliky udělám s chutí, že aspoň dělám něco a nemyslím na nesmysly, jo. Takže to taky není jako, že bych se třásal na kliky, to je hnus. Dělal jste kliky někdy?
2: No, moc rád nemám.
0: Bavit jenom idiota, no, jasně. No, tak takhle. Takže spíš se těším, až to představení skončí, a po představení se nikdy nestalo, že bych ty kliky chtěl dělat. Vyplním, je to vata, která je aspoň nějakým způsobem smysluplná, a ještě se třeba během toho modlím, abych nemyslel na to, že dělám kliky a posílal do světa pozitivní energie.
2: No, tak to děkuji za inspiraci třeba, kdybych se do něj pustil. No a jinak léto, volno, mistrovství světa budete sledovat?
0: Budu, ale jakmile třeba naši hnedka vytečou, tak ztratím o to zájem a budu dělat, že to není. No a soustředím se třeba na týmy, jako vždycky jsem třeba fandil Holandsku, jo, že si člověk najde něco, ty nevnímá. Teď, jak jsme prohráli v hokeji s tím Slovinskem, tak jsem dělal, že to mistrovství světa není. Jo, a prostě jsem přeskočil vždycky sport rychle a četl jsem si tam nějaký jiný rubriky. Takže budu hrozně rád, když třeba to hnedka, ten fotbalový mistrovství světa, hned ho nevytěsním.
2: No, my taky budeme rádi, budeme to vysílat. Pavel Horvá bude expertem, určitě, tradičně glosovat, a má tradiční desítku. Dobře, no tak s Ondřejem Vetkým se samozřejmě rádi potkáme. Pavel, když někdy dokážeš zase takového vzácného hosta pozvat.
1: Ne, to já děkuju moc ještě jednou.
0: Pavlí, vůbec neděkuji, bylo mi ctí s tebou, navíc ti to dlužím, mám tě rád, a napadlo mě, že když jsem přišel v den výročí, tak když zase něco máte.
2: Tak no.
1: Zase někdy prostě.
2: Zase někdy.
1: Až tady budu já pět let úplně konkrétně.
0: Až bude desítka. tak zas přijdu.
1: Dobře. Dobře. Tak jo.
0: Zdravím strašně posluchače, odpusťte, že jsem do toho vnesl i trošku jako netradiční pohledy, ale jsou moje a tak to aspoň víte, co jsem zač.
1: A my za ně moc děkujeme.
2: Ondřej Vetchý byl hostem desítky Pavla Horváta, mějte se hezky. Pavle, tobě děkuju a samozřejmě těším se zase brzy naslyšenou, myslím, že nejpozději v pondělí v ligové desítce.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Sportu zdar, naschle.
4: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
5: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
1: Dobrý den.
4: V nejvyšší české soutěži nasbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
5: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
6: Pod Pavlem Vrbou se tvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
4: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
6: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
5: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
6: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, že hrála hymna.
4: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: Proti sjezdu sudetských Němců v Brně protestovali desítky lidí. Ruská armáda pravděpodobně už plně ovládla dvouměstí Pokrovsk, Mirnohrad v Donbasu. V nominaci fotbalové reprezentace na kemp před mistrovstvím světa jsou i Chorý a Douděra. Dnes bude polojasno až jasno, přechodně kupovitá oblačnost a ojedinělé přehánky. Teploty až 26 stupňů. Je pátek 22. května. U hlavních zpráv vás vítá Lenka Pištěková.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vzpomínkou na oběti holokaustu začal ve čtvrtek festival Meeting Brno. Pěty se zúčastnili i zástupci sudetoněmeckého krajanského sdružení. Jejich sjezd je součástí festivalu. Proti tomu přišli na pětu na brněnském hlavním nádraží protestovat lidé, kteří akci považují za provokaci.
3: 340 tisíc mrtvých, zásluhou i sudeťáků.
4: Ukazuje na číslo nad náprsní kapsou Jiří Heimlich, který přišel ve vězeňském munduru. Kousek od něj stály dvě z Vintnových dětí, Eva a Milena, které se přišly s Němci smířit. Jeden z protestujících je označil za kolaborantky.
5: Říkáme, sice se nesmí zapomenout a musí se to všechno změnit.
4: Mluvčí sudeckých Němců Bernd Posselt jako první promluvil k demonstrantům.
6: Jsem rád za ty demonstrující, protože za komunistů žádné právo demonstrovat neexistovalo.
4: Hlavní program sudetoněmeckých dnů je o víkendu na brněnském výstavišti. V plánu jsou další protesty. Dohlédne na ně policie. Tomáš Krymr, Radiožurnál.
1: Američan s podezřením na nákazu ebolou hospitalizovaný v Praze nemá žádné příznaky onemocnění. Zůstává v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka.
7: Specializovaná vyšetření a testy přijdou na řadu, pokud se u pacienta projeví příznaky nemoci, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
8: V tuto chvíli skutečně je bezpříznakový, tudíž na něj pohlížíme jako na zdravého, ale musí být hospitalizován v té speciální izolační místnosti.
7: Jde o takzvaný biobox, hermeticky uzavřenou místnost s okny, lůžkem a přístroji pro intenzivní péči, řekla před časem primářka kliniky infekčních nemocí nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
9: Můžou být poskytnuta komplexní péče, to znamená očišťovací metody, dialýza a tak dále a tak dále.
7: Lékaři a sestry dovnitř můžou jen v nezbytných případech v ochranných přetlakových oblecích. Pacient může mít u sebe pouze minimum osobních věcí, například mobilní telefon nebo knihy. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Oběť čtvrtečního útoku nožem u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích po převozu do nemocnice zemřela. Radiožurnálu to potvrdila policie. Podezřelého útočníka policie zadržela krátce po činu. Střední školu kvůli konfliktu evakuovala. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK řekl, že obětí byla studentka školy. Podle něj šlo o osobní problémy ve vztahu s útočníkem.
10: Policisté, záchranáři a hasiči zasahovali na místě několik hodin. Evakuaci víc než 200 studentů nařídili preventivně i kvůli prohledávání rozsáhlé školní budovy pyrotechniky. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Markéta Janovská.
11: Mohu potvrdit tu smutnou zprávu, že osoba, která byla po fyzickém útoku přivezena do nemocnice svým zraněním, podlehla.
10: Zřizovatel střední školy Pardubický kraj potvrdil, že obětí útoku je studentka. Škola s 11 studenty je druhou největší v regionu. Na pátek ruší vyučování.
12: Ředitelské volno a veškeré aktivity jsou zrušené.
10: Potvrdila ředitelka školy Markéta Tefrová. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.
1: Archeologové a památkáři kritizují chystanou novelu stavebního zákona. Má zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdržují.
13: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších.
14: Říká za Ministerstvo pro místní rozvoj jeho mluvčí Veronika Lukášová. Novela počítá s maximálně 6-měsíčním terénním výzkumem. Ten se ale může u velkých staveb a mimořádných objevů prodloužit, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Brně Baláš Komoróci.
15: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany.
14: Archeologové tak varují, že část cenných nálezů může zmizet dřív, než je vědci stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Radiožurnál.
1: Města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti Ukrajiny jsou zřejmě už pod plnou kontrolou okupační ruské armády. Vyplývá to z map projektu Deep State, který dlouhodobě monitoruje vývoj na frontě.
16: Podle map projektu Deep State ruská armáda zcela ovládla Pokrovsk a sousední Mirnohrad už minulý týden. Nejdéle vydržela obrana Mirnohradu, ale ukrajinské velení zřejmě rozhodlo o stažení sil z tohoto hornického města, aby zabránilo jejich úplnému obklíčení. Generální štáb ukrajinské armády zatím pád dvou městí v Donbasu oficiálně nepotvrdil. Projekt Deep State předpokládá, že dalším cílem soustředěného ruského útoku se stane nedaleké město Dobropilja, ležící jen 10 kilometrů od nejbližších ruských pozic. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Před 80 lety popravil kat v pankrácké věznici Karla Hermana Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýše postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení lidic a ležáků.
17: Obecenstvu oznamuji, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
18: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do 2. dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 tisíc.
19: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
18: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
1: Přepočtu za víc než 8 milionů korun vydražila francouzská aukční síň Arcurial točité schodiště z Eiffelovy věže. Jde o původní kus, po kterém se procházeli lidé při světové výstavě v Paříži v roce 1889.
20: Zájemci při dražbě přihazovali po 100 tisících korunách. Prodejní cena tak nakonec skoro dvojnásobně převyšovala tu vyvolávací. Vydražený kus schodiště je vysoký zhruba 3 až 4 metry a natřený světle hnědou barvou.
21: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro.
20: Popsala ještě před aukcí Českému rozhlasu Sabrina Dualová z aukční síně Arcurial. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Sport. V nominaci českých fotbalistů na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem jsou i Tomáš Chorý a David Douděra. Oba hráče Slavia nedávno vyřadila z kádru po vyloučení a nesportovním chování v derby se Spartou. Trenér reprezentace Miroslav Koubek o Chorém s Douděrou říká.
22: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem si dělal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém v národním mužstvu a vrátili se do klubu. Postavili by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
1: V 29 člené nominaci jsou tři nováčci. Kristofer Kabongo, Alexandr Sojka a Hugo Sochůrek. Do národního mužstva se po zranění vrací ofenzivní univerzál Adam Ložek. Domácí kemp začne za týden. Po přípravném utkání s Kosovem v neděli 31. května oznámí Koubek finální seznam men na šampionát. V něm bude 26 hráčů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Omezení na D11 u Hradce Králové a překážka na silnici 19 na Písecku. Na dálnici D11 u Hradce Králové je 3 hodiny úplná uzavírka. Ten následky srážky několika aut. Na exitu 84 zavřeli sjezd na D35 do Vysokého Mýta a Olomouce. Před chvíli pustili před nehodu uvízlá auta, u sjezdu je ale pořád čipka a značení uzavírka, tedy zatím neskončila. Obě se dá sjezdem z exitu 76 Přelouč nebo pak u Hradce Králové. Na D8 z Ústí nad Labem do Drážďan stojí kamion s defektem do vozovky. Za tunely na kilometru 86 dejte pozor, oprava blokuje pravý pruh. Na silnici 19 z Tábora do Plzně je za Milevskem sražená zvěř u Žďákovského mostu uprostřed silnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum

0: s Tomášem Pancířem.
1: Odborníci a neziskové organizace kritizují pondělní rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše o přesunu protidrogové agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Proč? Jaké to může mít dopady? A jak se pokusí pondělní rozhodnutí zvrátit? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitelka neziskové organizace Sananim Martina Richterová-Těmínová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
2: Pěkné odpoledne.
1: Vláda v pondělí rozhodla o tom, že problematiku lidských práv, rovnosti žen a mužů, zdravotně postižených, romské menšiny, duševního zdraví, neziskových organizací nebo lidských práv se už nebude zabývat úřad vlády, ale místo toho se tyto agendy od července i se zaměstnanci přesunou na příslušná ministerstva. Pokud je o protidrogovou agendu, ta se má přesunout pod ministerstvo zdravotnictví, navíc se má spojit s problematikou duševního zdraví. Vy jste to už v minulých dnech kritizovala, stejně jako další odborníci na protidrogovou problematiku. Proč je to podle vás špatně? Není jedno, kam organizačně ti příslušní zaměstnanci spadají?
2: No, jedno to není, protože Rada vlády i s celým sekretariátem a Národním monitorovacím střediskem je opravdu koordinačním orgánem protidrogové politiky. Drogová politika vlastně zahrnuje jednak teda tu zdravotní část, tu oblast léčby, ale také sociální služby, to jsou všechno terénní programy, rehabilitace, resocializace, následná péče. Pak tam patří jak i bezpečnost a kriminalita, to znamená, že ten silový rezort. A pak je to školství, vzdělávání, prevence a nějaká zahraniční spolupráce. A to je všechno, co protidrogová politika obsahuje. A takže úřad vlády je tím místem, kde je možné tyhle ty všechny aktivity koordinovat přes jednotlivá ministerstva.
1: Na druhé straně ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády říkal, že dál zůstane strategické řízení a koordinace i protidrogové politiky v rámci příslušné rady, tedy v tomto případě Rady pro koordinaci politiky v oblasti závislosti, že šéfem této rady je premiér, zůstane dál premiér, členy této rady jsou ministři, včetně těch, kteří vedou rezorty, které jste jmenovala, to znamená ministr vnitra, ministr zdravotnictví, ministr práce a sociálních věcí, ministr školství. Není tohle dostatečné?
2: No, z mého pohledu dostatečné není, protože ta rada se schází třeba 4x do roka a musí mít tedy připravené materiály. A v okamžiku, když ten sekretariát bude sídlit na rezortu, tak tam je vlastně celá řada nadřízených. A to rozhodování není v té diskusi, která probíhá nyní vlastně v rámci toho současného koordinačního orgánu a pak se ty podklady dávají až na tu radu. To znamená, že tam vzniká veliká závislost, vzdálenost, pardon, a přece jenom myslím si, že Česká republika není úplně silná ve spolupráci jednotlivých ministerstev. Tak si dokážu představit, jaké nadšení teda bude na ostatních ministerstvech, když kolegové z ministerstva zdravotnictví budou se snažit něco koordinovat, dělat schůzky, zajišťovat, tak to si myslím, že se moc nepodaří. Vidíme to v sociálních službách a ve zdravotnictví, kdy se vlastně za dlouhá léta podařilo jenom, že centra duševního zdraví jsou regulárními zdravotně sociálními službami.
1: Na druhé straně, pokud by byla neochota u těch jiných ministerstev, nemůže právě ta cesta, že v tom případě zástupci ministerstva zdravotnictví na té radě si budou stěžovat, premiér rozhodne, nakáže, že spolupracovat budou, že se budou scházet, tohle nemůže fungovat?
2: Myslím, že tomu nevěřím, že by se někdo stěžoval na radě vlády na jiný rezort, že nefunguje. To nevím, jestli jsem někdy zažila, že by něco takového proběhlo. Tam se možná jedině v situaci, kdy se vyhodnocuje akční plán, tak možná někdo něco neudělá, tak se o tom mluví, ale že by se řešila ta spolupráce a koordinace. Zatím si myslím, že je hromada práce právě toho sekretariátu, který musí vyjednávat dopředu strategie. Je celá řada vlastně nějakých poradních orgánů nebo orgánů, které se scházejí, kde ty rezorty se dohadují, jak bude ta politika vypadat, co je zapotřebí udělat. A já si myslím, že se to jinak dělá na ministerstvu zdravotnictví a jinak na úřadu vlády, že k tomu také všichni jinak přistupují, protože teď to někdo řídí. Teď to je jeden rezort vlády.

0: vlastně řídí.
1: To znamená, když hypoteticky stejný člověk pošle mail nebo zatelefonuje z úřadu vlády a stejný člověk po té změně z ministerstva zdravotnictví, tak si myslíte, že ta odezva bude jiná?
0: Myslím si, že ano, protože přece jenom ministerstvo zdravotnictví má nějakou politiku. Ta politika v oblasti závislosti, protože je vlastně jedinou sekcí, kterou v současné době má, tak je to inspektorát omamných a psychotropních látek. A to je vlastně orgán, který povoluje a zakazuje. A takže ty postoje ministerstva zdravotnictví jsou často poměrně jako restriktivnější. A například současná koncepce schválená vládou je zaměřená víc k regulaci než k represi.
1: To znamená, že očekáváte, že jedním z dopadů té organizační změny bude, že přístup k protidrogové problematice v Česku bude restriktivnější?
0: Očekávám, to asi nemůžu říct, ale určitě se obávám, že ten přístup bude restriktivnější, že to zakazování je snazší než regulovat. Máme řadu příkladů, kdy teďka je to třeba téma kratomu, kdy je to vlastně první psychomodulační látka, která se reguluje. Vypadá to vlastně docela nadějně, protože například v březnu se do České republiky nedovezl žádný kratom, tak to je velký úspěch. Ale je taková netrpělivost si počkat na ty výsledky, protože ta zákonná norma neplatí dlouho.
1: Na ministerstvo zdravotnictví se mají přesunout všechna tabulková místa z úřadu vlády, která tedy se teď týkají lidí, kteří mají na starosti protidrogovou politiku. S tím, že ale má být na ministru zdravotnictví, jestli nepřistoupí k nějaké reorganizaci. Očekáváte, že nějaká reorganizace přijde?
0: No, mně na tom celém příběhu přijde zvláštní, že se to nejdřív vyhlásí a pak se bude rozhodovat, jak to bude. Jo, že vlastně to není připravený, že to jako nemá žádný rámec. A přece jenom byly i doby, kdy my jsme měli dotace od ministerstva zdravotnictví, tak si dokážu představit, že ano, tam jsou celé úseky, které se zabývají dotacemi a pak jsou úseky, které se zabývají zase něčím úplně jiným. Tak se samozřejmě obávám, že ten současný tým bude časem rozdělen. Ty agendy se rozdělí, což přinese jako vážný problémy. Když vezmeme jenom dotace, tak ministerstvo zdravotnictví umí dávat dotace na zdravotní péči, má svý jasný metodický postupy, ale jak je ta oblast adiktologie, ta adiktologie je mnohem širší, takže například že sociální služby nebo mají úplně jiné náklady, které vůbec nemusí být v metodikách povoleny na ministerstvo zdravotnictví. Že?
1: Ale to se dá změnit a dá se převzít ty metodiky, které jsou teď.
0: To by určitě bylo možné.
1: Tak jak jste, předpokládám, v kontaktu s těmi, kdo řeší tuto problematiku na úřadu vlády, máte nějaké náznaky, že by někoho z nich ta změna naštvala natolik, že by uvažoval, že nebude pokračovat, že nebude chtít přejít na ministerstvo zdravotnictví?
0: O tom nevím a vlastně jsme se ani s kolegy o tomhle nebavili, takže o tom žádné zprávy nemám, ale a předpokládám, že kolegové jsou, jakože mají tu problematiku rádi a že vědí, že to je důležité, tak je to samozřejmě na nich, ale věřím, že vydrží.
1: Ředitelka neziskové organizace Sananim Martina Richtrová-Těmínová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Je v tom vašem odporu ke změně, kterou v pondělí schválil kabinet Andreje Babiše, i nedůvěra ve schopnosti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha?
0: To myslím, že v žádném případě. Jo. Já myslím, že pan ministr prokázal už v době covidu jako výrazné schopnosti a určitě mu zapotřebí přičíst ke cti, že on se o reformu psychiatrické péče staral velmi intenzivně. Takže o schopnostech pana ministra s tím to nemá vůbec nic společného.
1: Když ještě chvíli zůstanu u personálí, ke konci června má skončit ve funkci národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Protidrogovou politiku má mít na starosti nově dosavadní vládní koordinátorka pro duševní zdraví Dita Protopová. Může to mít negativní vliv na protidrogovou politiku?
0: No, to my v současné době nemůžeme vůbec nějak predikovat. Určitě paní kolegyně byla významnou postavou v reformě psychiatrické péče. Bezesporu tam odvedla velký kus práce a je v tom kompetentní. Do jaké míry se orientuje nebo bude chtít zabývat vůbec tou naší problematikou, která je jako velmi komplexní a nejednoduchá, protože přece jenom ten náš obor je poměrně hodně stigmatizován, je to nemilovaný obor. Takže to uvidíme a zatím vlastně nic nevíme.
1: Do jaké míry podle vaší zkušenosti souvisí problematika závislosti právě s problematikou duševního zdraví?
0: No, ona určitě souvisí s tím, že jsou to obě dvě, jsou to všechno součást diagnóz psychiatrických, takže i závislost je diagnóza. V tomto bezesporu souvisí. My máme celou řadu klientů, kteří trpí dalším duševním onemocněním, stejně tak jako kolegové, kteří se zabývají duševním zdraví, tak mají mnoho klientů, kteří jsou zároveň uživatelé alkoholu, drog. Ale ten rozsah té agendy je mnohem větší, protože přesahuje jenom tuhletu část čistě léčebnou, takže ten rozdíl je vlastně veliký. No a my se trochu obáváme, kdy přece jenom ty strategie léčebné péče rehabilitační jsou poměrně široké a z různých oborů, tak my se samozřejmě trochu bojíme, že dojde přece jenom k tomu zaměření se především na tu zdravotní část, na farmakoterapii, na tyhle ty záležitosti, protože to bude k tomu svádět, že to téma se týká jenom té zdravotní péče. A to je naše vlastně velká obava, abychom mohli našim klientům poskytovat opravdu komplexní služby, a o kterých víme, že jsou opravdu úspěšné a těm klientům pomáhají.
1: Jinými slovy, očekáváte nebo obáváte se, že by mohlo dojít třeba i ke škrtání dotací, které jdou organizacím typu vaší?
0: No, toho se samozřejmě obáváme. A může to souviset i s nějakou změnou koncepce, že například ministerstvo zdravotnictví nikdy nebylo moc velkým podporovatelem služeb harm reduction, snižování zdravotních sociálních rizik. Takže ta oblast harm reduction může být nějak výrazněji vlastně potlačena, což my považujeme za veliké riziko, protože právě díky službám a těmto aktivitám není v České republice rozšířeno vůbec HIV mezi uživateli drog. S hepatitidy se stále řeší, myslím, že se snižuje podíl, tak samozřejmě to může mít dopad i na nějaké veřejné zdraví.
1: Možná pro naše posluchače, co všechno to zahrnuje? Ano.
0: No, tak to zahrnuje jednak teda kontaktování těch uživatelů, to znamená, že jako aktivní vyhledávání v terénu a že potom jsou to ta slavná kontaktní centra nemilovaná, kde v rámci harm reduction se snažíme klienty učit užívat tak, aby to bylo minimálně rizikové, aby nešířili dál žádné infekční choroby a důležitou součástí jejich motivace k tomu, aby udělali nějakou změnu ve svém životě. Jo, tak třeba z našeho kontaktního centra minimálně dva klienti týdně odcházejí do léčby třeba. Jo, takže to jsou ty aktivity harm reduction. A k tomu je to také starání se o to okolí a o tu komunitu, to znamená, to je ten sběr stříkaček a tahle ta péče okolo.
1: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bem varoval, že pokud vláda neustoupí od té chystané reorganizace, tak to může vést k epidemii nových syntetických drog, k fentanylové krizi, nemocnosti, úmrtím. Sdílíte tenhle názor?
0: No, tento názor sdílím, protože ta drogová scéna se velmi rychle mění a je zapotřebí opravdu jako rychle a efektivně reagovat na příchod nových drog, nových situací. Existuje nějaký systém hlášení, kdy víme, že se objevila nějaká droga, která je mnohem silnější, než byla předtím, takže je tam velké riziko úmrtí. A musíme vymýšlet vlastně nové strategie. Jo. Můžeme si třeba vzít příklad oxykodonu, který je dneska užíván mezi mladými lidmi. K tomu je třeba kombinován s benzodiazepíny, což je velmi riziková skupina. A ty lidé potřebují rychle nějakou péči, potřebují rychle substituci, aby se stabilizovali a potom, aby se pracovalo vlastně na tom, aby se zbavili jakéhokoliv užívání. A to všechno musí být rychle a musí být k tomu vytvořené podmínky, protože to nejsou lidé na ulici, tam je nenajdeme. To jsou středoškoláci, vysokoškoláci, kteří se k tomu nějakým způsobem dostali a když jim není poskytnuta služba rychle, tak vlastně potom odcházejí a vlastně pokračují v tom užívání. A to je třeba riziko.
1: Pavel Bém zmínil fentanyl, což je látka, o které hodně slyšíme ze zahraničí, speciálně ze Spojených států. Jak je v tomto směru na tom Česká republika?
0: No, fentanyl se objevuje, jsou kraje, kde je to vlastně mnohem častější užívání. Je to, naši klienti to většinou vlastně získávají z náplastí fentanylových, to znamená, že obcházejí nemocnice a podobně. No, je to jako velmi, velmi riziková záležitost, protože ten fentanyl je vlastně hodně silný, že? Takže se těžko i odhaduje ta dávka, tak úmrtí jsou častější a samozřejmě i devastace je teda větší.
1: Martina Richtrová-Těmínová, ředitelka neziskové organizace Sananim, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ten návrh, aby se přesunula protidrogová agenda z úřadu vlády na ministerstvo, už se objevoval v minulých letech a desetiletích. Zatím vždycky po kritice odborné veřejnosti se podařilo ty návrhy shodit ze stolu. Věříte, že se to podaří i tentokrát?
0: No, já doufám. Já doufám, protože bych to považovala za velmi nerozumné, protože ten systém je funkční. Tento systém řízení té protidrogové politiky nebo koordinace je vlastně oceňován třeba i v zahraničí. Česká republika je dávána jako příklad. A je to dáno tím, že vlastně ten mandát koordinační je opravdu velmi silný tím, že je na úřadu vlády. A to, že spolu třeba nesouhlasíme vždycky, tak ale se dojde k nějakému konsenzu a tím výstupem si myslím, že je dobrá práce. Takže já doufám, že já rozumím tomu, že se musí šetřit, já rozumím tomu, že se musí snižovat počty státních úředníků, ale nevím, jestli ta cena za to stojí, že ta politika a taky vlastně docela hodně lidí, když si to vezmeme, ten počet těch uživatelů návykových látek, to znamená, že drog, těch není tolik, ale alkoholu, hráčů, děti, který gaming, tak myslím, že to za to nestojí.
1: Co v tom budete dělat, abyste se pokusili zvrátit rozhodnutí vlády?
0: No, tak my vlastně přes střešní organizace se snažíme zahájit nějaký dialog s vládou a vyjasnění si těch důvodů a popřípadě hledání nějakých jiných cest, zda by tuto situaci bylo možné řešit nějak jinak.
1: A máte nějaké pozitivní reakce třeba i od vládních poslanců nebo vládních politiků?
0: No, tak vládní politici zatím o tom moc nemluví. My samozřejmě vidíme jenom to, jak vystupují v médiích, tak byly tam zaznamenány nějaké nesouhlasy, které zase zmizely. Ale já doufám, že se začne vést nějaká konstruktivní debata o smyslu celé akce.
1: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém včera napsal také to, že se svým týmem pracuje na plánu boje proti závislostem do roku 2028, že do konce června ten materiál má projednat vláda a že ten materiál počítá s vytvořením nezávislé národní agentury, která by měla v Česku protidrogovou politiku na starosti. Může být tohle řešení nebo berete to jako ideální řešení?
0: Myslím si, že to může být řešení, kdy přece jenom ta část, která je pro ten úřad vlády vlastně komplikovaná a jako možná i trochu v něčem může být nesrozumitelná v té barevnosti, tak kdyby tyhle ty povinnosti převzala agentura, tak by to bylo užitečné, protože ta agenda je opravdu široká, protože nejenom, že se stará o dotace, ale také se stará o certifikace, to znamená nějaké hlídání kvality všech adiktologických služeb a plno dalších vlastně aktivit, takže za mě by to byla dobrá varianta.
1: Pavel Bém chce navrhnout také to, aby vznikl fond prevence, do kterého by plynula část výnosů z prodeje tabákových výrobků a alkoholu, a právě z tohoto fondu by se financovala opatření k předcházení závislostem a duševních onemocnění. Předpokládám, že to byste uvítali. Máte představu, kolik peněz, jak velká část třeba ze spotřební daně by do toho fondu mohla jít?
0: Tak to se omlouvám, o té výši jsem nikdy nepřemýšlela, asi jsem někdy nějaké číslo slyšela, ale asi jsem to zapomněla.
1: Považujete to za průchozí?
0: No to nevím, ale považovala bych to za jakoby spravedlivé, že když bychom řekli, že by část těch daní z neřesti šla do těch našich služeb, kde se snažíme s těmi lidmi něco dělat tak, aby těmto neřestem dále nepropadali. Takže by mi to přišlo fér, kdyby to tak bylo.
1: Mimochodem, Pavel Bém v poslední době hodně mluvil právě o dopadech legálních drog, hlavně alkoholu. Myslíte si, že třeba i to může být v pozadí té reorganizace?
0: No, to bych už asi přemýšlela za roh a doufám, že se téma alkoholu a jeho regulace dostane na pořad dne, i když je to také nepopulární téma. To je pravda, že bezesporu to zase je téma, které je velmi kontroverzní pro řadu lidí.
1: Jak silný lobbying provází protidrogovou politiku?
0: Myslíte lobbying
1: firem? Myslím lobbying ze všech možných stran a důvodů.
0: No. Tak já jako bych mohla mluvit jenom vlastně za ty odborné služby, kdy my se snažíme spolupracovat a tím tedy jako ty naše praktické znalosti a dovednosti přenést i do té, na tu úroveň koncepční. Takže u nás je to spíš ta část spolupráce, diskuse. A já nevím, jestli to je lobbying, no mně to přijde, že to je starání se o obor, protože to děláme jako v rámci odborných společností a spíš jako v těch profesních záležitostech.
1: Vy jste říkala, že protidrogová politika není populární záležitostí. Za ta desetiletí, kdy se věnujete této problematice, mění se nějak postoj veřejnosti?
0: Já si myslím, že se možná trochu bude měnit u rodičů současných dětí, které zažívají, jak je třeba gaming problematický. A že to nejsou zlobivé děti, ale že se to vlastně děje díky společnosti. A že já doufám, že se to změní. Ale ono je to, ten politický tlak je poměrně velký na to, aby ta problematika nebyla vnímána pozitivně.
1: Říká ředitelka neziskové organizace Sananim Martina Richtrová-Těmínová, která byla hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, naviděnou, naslyšenou.
0: Děkuju, pěkný večer.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře je za námi a právě teď máme 3 minuty po půl jedné. Lenka Pištěková a krátké zprávy.
4: Víc než polovina lidí v Česku nepovažuje za správné, aby byl v Brně sudetoněmecký sjezd. Odpovědělo tak 57% respondentů bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Sjezd je součástí festivalu Meeting Brno na tamním výstavišti. Na českém území bude poprvé. Z průzkumu vyplývá, že mladí lidé ve věku 18 až 24 let jsou smířlivější než ti starší. Agentura se od 14. do 18. května ptala víc než tisícovky lidí. Polská diplomacie chce zakázat izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi vstup do země. Důvodem je jeho chování vůči zadrženým propalestinským aktivistům z humanitární flotily. Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský si kvůli tomu předvolal izraelského charge d'affaires. Podobně reagovaly i další země, mimo jiné Španělsko, Francie, Británie či Řecko. Kuba údajně přijala nabídku americké humanitární pomoci výměnou za reformy. Má jít o 100 milionů dolarů v přepočtu přes 2 miliardy korun. Tvrdí to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez prohlásil, že Rubio lže a podněcuje vojenskou agresi. A galerie, muzea a další kulturní místa ve Zlíně dnes propojí galerijní a muzejní noc. Program na 13 místech začne v odpoledních hodinách a potrvá do večera. Návštěvníky během akce po městě sveze historický autobus MHD. Sport. Fotbalový útočník Dukly Kevin Prince Mila dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 4 soutěžní utkání. O víkendu v Teplicích byl vyloučený za to, že po vzájemném souboji trefil nohou do rozkroku domácího obránce Denise Halinského. Pražanům tak bude Mila chybět i v sobotním duelu proti Ostravě, ve kterém se rozhodne o přímém sestupujícím z nejvyšší soutěže. Dukle kvůli karetním trestům nepomůžou ani stoper Erik Hunal a další obránce Daniel Kozma. Pražanům k účasti v barách že stačí bod, Ostravané musí zvítězit.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda u Plzně a překážky na Šumpersku. Dálnice D11 u Hradce Králové už průjezdná, několikahodinová uzavírka po vážné nehodě na exitu 84 sjezdu na D35 do Vysokého Mýta a Olomouce skončila. Na silnici 26 na výjezdu z Plzně do Domažlic je hlášená nehoda se zraněním. Pozorně projíždějte za Makrem v omezení u čerpací stanice MOL. A na Šumpersku silnici 315 z Uničova do Zábřehu hrozí nehoda nebo poškození vozidla mezi obcemi Police a Dubicko, je na vozovce rozsypaný štěrk. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noční teploty klesají mezi 10 až 6 stupňů v údolích a při uklidnění větru až na plus 2. Dnes čekáme polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a severovýchodě kolem 21, na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. A slovo má Adam Carda.
3: 7 minut po půl jedné začíná dnešní noční radiožurnál. Je pátek 22. května, dočkali jsme se konce pracovního týdne a víkend slibuje příjemné letní počasí, takže je se na co těšit, tak přeji, ať vám to dnes v práci utíká. A pojďme na první téma nočního vysílání. Zdražení pohonných hmot dopadá i na technické služby měst. Za benzín a naftu zaplatí měsíčně až stovky tisíc korun navíc. Jak to řeší například na Přerovsku, uslyšíte za pár minut v reportáži.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: pro svoz odpadu. Na 100 kilometrů je to až 30 litrů. Po navýšení cen pohonných hmot měsíčně společnost musí zaplatit o 200 tisíc korun více než kdy dříve, potvrzuje jednatel Petr Měřínský.
1: Jsme na částkách, které nám v rozpočtu dělají díru několik milionů korun ročně. Snažíme se s tím bojovat maximálně efektivně. Nekupujeme od jednoho partnera za fixní ceny, ale v podstatě každý závoz vysoutěžíme za tu nejlepší marži, která je zrovna na trhu dostupná.
0: V Hranicích i Přerově vedení společností dosud zvládali výkyvy cen pokrývat z vlastního rozpočtu. Shodují se, že dlouhodobě je ale situace neudržitelná.
1: Budeme muset situaci začít řešit s městem, a to buď navýšením příspěvku města, nebo bohužel omezováním některých služeb, což je ovšem to poslední, co bychom chtěli.
0: Stejné kroky zvažuje i hranický Ecoltest. Z Přerovska Lenka Kratochvílová.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Lenka Pištěková doplní zpravodajský přehled.
3: Agrární komoru povede další 3 roky, znovu Jan Doležal. Při útocích ozbrojenců na severu Hondurasu zemřelo nejméně 16 lidí. Hokejisté Kanady ztratili na mistrovství světa s Norskem, vyhráli 6-5 v prodloužení. Dnes bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, ojedněle s přeháňkami a teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezidentem agrární komory zůstává dál Jan Doležal. Na další 3 roky ho zvolili delegáti sněmu v Olomouci. Neměl žádného protikandidáta. Doležal je v čele největší zemědělské organizace v Česku od roku 2020. V novém funkčním období bude chtít prosadit mimo jiné snížení daňové zátěže zemědělců.
4: My takto nemůžeme být dlouhodobě konkurenceschopní. Potřebujeme více investovat právě do té konkurenceschopnosti, to znamená podpořit ty zemědělce, kteří dávají nějakou přidanou hodnotu své produkci, kteří nedělají pouze jenom ty základní komodity. No a to, co opakuje dlouhodobě, je potřeba, aby to chápala společnost, proč je zemědělství důležité.
3: České zemědělství je podle Doležala v krizové situaci. Tvrdí, že zemědělci se potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Česká konference rektorů ale upozorňuje, že placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody. Můžou je využít při přihláškách na víc fakult. Jejich zajištění ale může převzít stát, podobně jako u maturit, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
5: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku, takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědných a technických oborů, bylo by to, že jednotný, hned by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
3: Při útocích na severu Hondurasu zemřelo nejméně 16 lidí. Podle agentury AP ozbrojenci zabili 10 pracovníků jednoho ranče. Při druhém incidentu nedaleko guatemalských hranic zemřelo 6 policistů. Šéf tamní policie uvedl, že v oblasti jsou aktivní kriminální gengy. Ty území údajně nezákonně obsazují, aby na něm provozovali plantáže olejných palem. Do Ralska na Českolipsku míří tisíce skautů z Česka i ze zahraničí. V tamním bývalém vojenském prostoru dnes začíná mezinárodní akce Intercamp. Do Česka se vrací po 10 letech. Program je pro účastníky připravený přímo na tábořišti i v okolní přírodě, říká mluvčí skautu Barbora Trojak.
6: Na tom tábořišti si budou moct v mezinárodních týmech vyzkoušet různé programy a aktivity zaměřené třeba na komunikaci, spolupráci v týmu, na různé fyzické aktivity jako pohyb a také na přírodu nebo osobní rozvoj.
0: Sport.
3: Slovenští hokejisté porazili na mistrovství světa Dánsko 5-1 a dostali se na 2. místo průběžného pořadí skupiny ve Friburgu před Čechy. Slovensko zatím vyhrálo na turnaji všechny zápasy. Trenér Vladimír Orsák ale ví, že to souvisí s losem turnaje.
7: Treba povedať, že na začiatku sme mali skôr slabších súperov, teraz naozaj prídu tie ťažké váhy, či sú to Češi, Kanada alebo Švédi, takže by sme radi, že sa nám darí, že ideme smerom dopredu a myslím, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Zo pár kybičiek, ale tie tam vždycky budú, ale celkovo sme mali tú hru pod kontrolou a Dánov sme k ničomu vážnejšiemu nepúšťali.
3: Skupinu ve Friburgu vede Kanada, která porazila Norsko 6-5 v prodloužení. V Curychu jsou dál suverénní 2 týmy. Domácí Švýcarsko, které porazilo Velkou Británii 4-1 a Finsko po výhře 7-1 nad Lotyšskem. Češi budou dnes trénovat, v sobotu nastoupí v 16:20 proti Slovensku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Noční uzavírka na Pražském okruhu a nehoda ve Slaném. Dálnice teď volné. Na Pražském okruhu je noční omezení směr Ruzyně. Za exitem 19 Ořech na kilometru zavřený levý pruh. Opravují tam podzemní kabelové vedení. Provoz je slabý, kolona se v místě netvoří, jen občas dopravu zpomalí průjezd rozměrnějšího vozidla. Na silnici 15 z mostu do Lovosic je překážka, sražená lesní zvěř u odbočky na Lipčeves. A v centru Slaného v Lázeňské ulici je hlášená nehoda. Bez podrobností omezený průjezd čekejte na křižovatce s ulicí U Brodu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noční teploty klesají mezi 10 až 6 stupňů Celsia v údolích a při uklidnění větru až na plus 2 stupně. Přes den čekáme polojasno až jasno, potom přechodně i oblačno, na horách na severu a severovýchodě i ojedinělé přehánky. Dnešní nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21, na horách většinou kolem 17 stupňů. To byly zprávy. A v nočním radiožurnálu pokračuje Adam Carda.
2: S vámi je noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po jedné a přeji příjemný poslech v pátek 22. května. Plastové nanonečistoty dokážou podle vědců proniknout, řekněme, pohraniční kontrolou v našich plicích. Co tím konkrétně myslíme, to uslyšíte za okamžik. Navštívíme totiž laboratoř, ve které odborníci tento nový objev odhalili.
9: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Nanoplasty narušují ochranou vrstvu plic. Právě to zjistili vědci z Akademie věd. To, že ultrajemné částečky umělé hmoty škodí zdraví, už nějakou dobu víme. Teď se ale podařilo pomocí speciálního mikroskopu odhalit, jak přesně pronikají do plicních sklípků.
1: Nádobka je tady.
2: To je taková plastová kostka, je tam takový důlek.
1: Do toho dáme vodu a na povrch té vody ten surfaktant.
3: Katarína Vazdarová v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského ukazuje pokusný model plicního sklípku. Surfaktant je jakýsi hraniční přechod mezi vzduchem v plicích a plicní tkání, popisuje vedoucí výzkumného týmu Lukáš Cviklik.
4: Surfaktant se nachází na povrchu těch plicních sklípků, které jsou poslední cestou toho vzduchu do našeho těla. Ten vzduch proniká surfaktantem a naopak ty látky, které chceme vyloučovat, pronikají zpátky a pak je vydýcháme.
3: Společně se vzduchem ale vdechujeme i nečistoty, včetně těch nanorozměrových.
4: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích. Nejsou to plasty, které se vyskytují třeba venku, ale plasty, které vznikají v uzavřených místnostech a ani si to neuvědomujeme. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
3: Vědce zajímalo, jak si plicní strážce hranic, surfaktant, poradí s částicemi umělé hmoty asi tisíckrát tenčími než vlas. Pořídili si proto vzorky nanočástic polystyrénu v přesných velikostech.
4: Z Jagiellonské univerzity v Krakově jsou schopni vytvořit nějakým mlýnkem nanočástice o různých velikostích.
2: Vytvořené vyloženě na míru.
4: Ten mlýnek napodobuje ty procesy, které se normálně dějí doma, když třeba stoupáme po syntetickém koberci.
1: My jsme měli roztok nanočástic v chloroformu.
2: Velice tenká, jemná, injekční stříkačka.
1: Několik kapek dáváme do povrchu surfaktantu.
2: Jako kdyby to tam přistálo z toho vzduchu.
1: Jo, během 5 nebo 10 minut se to odparží a potom máme vliv jenom té látky, která byla rozpuštěna.
3: Experimenty ukázaly, že plastové nanočástice se můžou zabudovat do tukových neboli lipidových útvarů v surfaktantu. A proto mohou projít přes hraniční kontrolu plic až do vnitrozemí organismu.
4: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky. A když tady je zabudovaná nějaká částice, která má ráda lipidy, je schopna se taky dostat dále do těch lipidových struktur pod surfaktantem.
2: Nezůstanou na povrchu, ale dostanou se hlouběji a hlouběji až potenciálně dál do těla.
4: Ano, takže a právě tím, že jsou malí, nemáme způsob, jak pak je vyloučovat.
3: Nanočástice plastů ovšem nejsou jen tak vidět v mikroskopu. Vědci je pozorují nepřímo. Když proniknou do surfaktantu, změní se povrchové napětí a vzorek potom jinak láme světlo. To je vidět pomocí speciálního přístroje s výraznými šikmými rameny, ukazuje Agněška Olzinská.
5: Laser tady máme.
2: Z jedné strany
5: nasvěcuje
2: ten vzorek.
5: Zprava nasvěcuje, to světlo se může absorbovat.
2: Zůstane v té vodě, zůstane v tom materiálu, anebo část se odrazí.
5: Anebo se může odrazit.
2: Právě a ta se odrazí tady do toho objektivu.
5: Jo, tady do toho objektivu. Na jedním tém ramenu pozorujeme to fluorescence.
2: To světelkování.
5: A na druhém ramenu můžeme pozorovat odraz toho světla.
3: Vědce by zajímalo, jak se lidský organismus může proti pronikání nanoplastů bránit. Ze vzduchu je totiž neodstraníme a z věcí kolem nás se obrušují další a další. Kromě plic se nám dostávají také do očí a právě to by chtěli odborníci z Hejrovského ústavu v budoucnu prozkoumat. Martin Cerp, Radiožurnál.

0: Jak tenká je hranice mezi slušným člověkem a někým, kdo skončí za mřížemi? To ukazuje nová kniha s názvem Kriminálnice. Napsala ji Gabriela Slováková, která vycházela ze skutečných osudů odsouzených žen. A jak vysvětlila na křtu knihy, je trochu i o tom, proč jsou druhé šance a pochopení důležité.
1: Tu knihu jsem napsala, protože jsem cítila, že je pořád velké nepochopení, proč někdo může pracovat s vězni.
2: Nejsou to jen příběhy zločinu, často spíš příběhy domácího násilí, závislostí nebo vztahů, ze kterých nešlo uniknout. Právě o nich vypráví nová kniha Kriminálnice bývalé ředitelky věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriely Slovákové.
3: Ženy většinou se říká, že ty kriminogenní faktory neboli důvody, proč páchají trestnou činnost, tak je i výzkumem podloženo, jsou jiné. Většinou toxické vztahy, náročný partner, násilí v rodině, nedostatečné sebevědomí, sklon k závislostem, ale rozhodně ženy nemají takovou tu tendenci soutěživou, touhu pomoci, jsou i výjimky, ale i díky emancipaci toto procento stoupá, takže možná se dočkáme nějakého jiného poměru.
2: Podle autorky si spousta lidí představí vězení hlavně jako svět drsných kriminálníků z detektivek. Ve skutečnosti tam ale často končí lidé s mnohem obyčejnějšími a někdy až překvapivě známými životními příběhy.
3: Jsou tam obyčejní lidé, kteří páchají relativně banální trestnou činnost, za kterou dostanou třeba rok, dva výkonu trestu. Často ta činnost je méně závažná než ta, kterou páchají lidé doma, třeba na svých dětech nebo nezodpovědným životem a skrytým domácím násilím. Spousta lidí, co se chová špatně, zavřených není, takže ta hranice, kdo je a není slušný člověk, pro mě je velmi pofiderní a neznamená to, že někdo ve výkonu trestu je zatracen navždy a naopak ten, kdo není, že je slušný člověk, tak to určitě není. A já bych to stigma chtěla zbořit.
2: Na slavnostní křest knihy pozvala autorka také prezidenta republiky Petra Pavla. Krátce pak také připomněl, že každý by měl dostat v životě minimálně druhou šanci.
4: Když jsem asi v 9-10 letech podlehl kouzlu krásných kroužkových bločků v papírnictví na našem sídlišti a nemá je dostatek finančních prostředků, jsem ten bloček zcizil. Úspěšně jsem ho pronesl domů, kde jsem tak strašně trpěl výčitkama svědomí, že když přišla moje maminka z práce, tak to na mě hned poznala. Tak já jsem šel s pravdou ven, vrátil jsem to, omluvil jsem se a paní prodavačka říká, člověk v životě chyby dělá. Ty jsi to uvědomil, tak si zasloužíš, aby si za to byl nějakým způsobem odměněn, tak mi ten bloček dala.
2: Autorka knihy Gabriela Slováková je aktuálně ředitelkou probační a mediační služby. Ta pomáhá pachatelům trestných činů se začleněním zpět do společnosti a zároveň zprostředkovává také řešení mezi nimi a oběťmi. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Lenkou Pištěkovou.
3: Oběť včerejšího napadení v Pardubicích po převozu do nemocnice zemřela. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK byla obětí studentka a důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Tak kvůli útoku taky evakuovala nedalekou střední průmyslovou školu chemickou. Ta zůstane do pondělí zavřená a její ředitelka zrušila i maturity. Skupina mladíků v Kongu zapálila centrum pro léčbu eboly na východě země. Právě tamní provincie Ituri je hlavním ohniskem nákazy. Pachatelé rozdělali oheň poté, co nedostali povolení si z centra vyzvednout tělo zemřelého kamaráda. Chtěli ho pohřbít tradičním způsobem. Těla zemřelých jsou ale vysoce infekční a právě tradiční pohřby patří k hlavním rizikovým místům, kde se nákaza šíří. Izrael deportoval všechny zahraniční propalestinské aktivisty z flotily, která mířila do pásma Gazy. Napsalo to izraelské ministerstvo zahraničí na síti X. Turecko pro vyhoštěné vyslalo 3 speciální lety. Lodě s humanitární pomocí zastavila izraelská armáda začátkem tohoto týdne v mezinárodních vodách. A v Ústeckém kraji začne v roce 2028 fungovat logistické centrum pro polovodičové chemikálie. Místo pro jeho stavbu teď hledá tajvanská firma AI Trans Global. Zaplatí za něj zhruba 500 000 000 korun. Práci tam najde 60 lidí. Sklad má zásobovat chemikáliemi hlavně výrobce čipů v Německu, Nizozemí, Rakousku a jinde v Evropě.
0: Sport.
3: Pardubičtí basketbalisté zvítězili v Brně 82-72 a snížili stav série NBL na 1-2 na zápasy. Už dnes se bude hrát čtvrtý zápas, a to znovu v Brně, které obhajuje loňské stříbro. Ve finále už je Nymburk.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 u sjezdu na Český Brod, další na D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je u sjezdu na Český Brod zavřený levý jízdní pruh. Nové omezení čekejte mezi 18. až 19. kilometrem. Potrvá do rána. Místem projedete plynule. Na D3 u Českých Budějovic v tunelu Pohůrka je už několik dnů omezený průjezd. Mezi kilometry 135 až 136 od včerejška nově na Benešov i Rakousko zavřený levý pruh opravují tam svodidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teploty v noci klesají mezi 10 až 6 stupňů, ale v údolích a při uklidnění větru mohou padat až na plus 2 stupně. Dnes čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě i ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou kolem 17 stupňů. To byly zprávy. A v nočním Radiožurnálu pokračuje Adam Carda.
2: Jako byste seděli přímo v soudní síni pankrácké věznice v roce 1946. Národní archiv a Český rozhlas nově totiž zveřejnili unikátní nahrávku procesu s nacistickým zločincem Karlem Hermanem Frankem, který tehdy rozhlas vysílal živě. Dochovalo se přes 80 hodin záznamů, včetně výpovědi Milady Horákové. Ukázku uslyšíte za pár minut v nočním Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Kat českého národa. Takovou přezdívku dostal přední nacista Karl Hermann Frank, který byl odsouzen za své brutální činy před 80 lety. Právě k této příležitosti zveřejnil Národní archiv ve spolupráci s Českým rozhlasem celý záznam soudního procesu. Ten má přes 80 hodin. Jednu z nich zabrala také výpověď tehdejší političky Milady Horákové, která si prošla koncentračním táborem v Terezíně.
1: Přišla jsem do Terezína v těžkých měsících po atentátu na Heydricha. Byli jsme tam přivezeni.
2: Den po dni, slovo od slova. V takové podrobnosti si můžou badatelé i laici projít měsíc trvající soudní proces s válečným zločincem Karlem Hermannem Frankem.
3: Paní poslankyně, prosím vás, pomálu, nahlas a pokud možno v krátkých větách, jednak aby zapisovatelka stačila, jednak aby překlad.
2: Hyeno, bídáku, ani nevím, jaký jméno zasloužíš. Právě touto citací začíná jeden z archivovaných dopisů, který chtěl pisatel výslovně předat krutému nacistovi. Karl Hermann Frank nesl odpovědnost za vyhlazení lidic, popravy studentů po 17. listopadu roku 1939 a také za tisíce obětí staného práva po atentátu na Reinharda Heydricha.
3: Frank, já slyším dobře.
2: Publicista Marek Janáč musel dohledat s kolegy i konkrétní jméno jedné oběti, která měla na černobílých fotkách šálou zahalenou tvář, a to kvůli těžkým poraněním.
4: Toto je tedy snímek z přísahy svědka, který ovšem má tak jako podivně zahalenou hlavu. Analyzovali jsme ten snímek, podle těch rukou to vypadalo na muže. Vzhledem k tomu, že třeba soudce má tady sluchátka stažená z uší, tak předpokládáme, že to bude člověk, který mluví česky, a tím, že má na hlavě takovouhle kápi, tak pravděpodobně bude také ta zvuková nahrávka nějak postižena. Budou tam úbytky vyšších frekvencí. Tady jsme oproti těm ostatním výpovědím zaznamenali, že ten člověk i málo otevírá ústa. Přestože jsme nenašli všechny informace o tomto pánovi, tak v podstatě té fotografii jsme vrátili jméno člověka, který tam vystupoval.
2: O detailech z procesu s nacistou Karlem Hermannem Frankem si můžete zjistit více na stránkách politickeprocesy.cz. A nebo si můžete pustit také nový rozhlasový pětidílný pořad Kat K.H. Frank. Ten provede posluchači jak archivními záznamy, tak místy, která dodnes připomínají tragické osudy obětí nacismu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Sia a píseň Chandelier zazněla v nočním radiožurnálu a teď sport. Fotbalisté Aston Villa triumfovali v pohárové Evropě poprvé od roku 1982. Tehdy to byl pohár mistrů evropských zemí, tedy současná Liga mistrů. Teď slaví anglický klub po středeční výhře 3-0 nad Freiburgem titul v Evropské lize. A není se čemu divit, trenérem týmu z Birminghamu je rekordman soutěže Unai Emery.
1: Samozřejmě potřebuji dobrý klub, dostatečnou podporu fanoušků, skvělého majitele a taky kvalitní hráče.
2: Unai Emery vyjmenoval v rozhovoru pro CBS vše nezbytné k vítězství v Evropské lize. Španělský kouč to dokázal 5x, což je rekord, navíc s 3 různými kluby. A pozor, spojuje je jeden společný prvek. Všechny 3 mají v názvu Villa. Aston Villa, dříve Villarreal a ještě předtím Sevilla, kde to vlastně všechno začalo, protože s ní ovládl Emery Evropskou ligu 3x v řadě.
1: Všichni toužili a extrémně si přáli ovládnout tuhle soutěž. V Sevilla mě to ukázali a naučili mě to. Snažil jsem se to využít potom ve Villarrealu a teď v Aston Villa.
2: Hrdinou je taky kapitán John McGinn. Ještě před 7 lety byl s týmem v druhé nejvyšší anglické soutěži. Od té doby se Aston Villa drží v Premier League, hraje v pohárové Evropě a teď v ní taky uspěla.
3: Je to speciální pocit, je mi 31 let. Trvalo to, byla to dlouhá cesta až sem. Všichni, kdo si myslí, že už možná na něco nedosáhnou, prostě pokračujte. Nezáleží na tom, kolik vám je. Sny se plní a mě se právě splnil.
2: Řekl McGinn, který může s Aston Villou snít dál. Díky triumfu v Evropské lize se anglický tým v příští sezóně vrátí do prestižní Ligy mistrů. 54letý Emery se na porovnání s těmi nejlepšími těší.
1: Rád hraju v pohárové Evropě. Budeme hrát Ligu mistrů, to je výzva pro následující sezónu. Získal jsem tituly v Evropské lize, což je fantastické, ale v Lize mistrů je to náročnější a právě proto chci hrát a právě tam.
2: Dodal Unai Emery, který se v Lize mistrů dostal nejdál do semifinále, a to v roce 2020.

0: let you know, you one of my kind.
1: Host Radiožurnálu.
2: Gabriela Slováková je ředitelkou probační a mediační služby a dříve vedla ženskou věznici ve Světle nad Sázavou. Co všechno z tohoto prostředí přenesla do své knihy Kriminálnice? Jak se mění české vězeňství? Co za mřížemi nejčastěji selhává a co naopak může fungovat? A proč jsou příběhy žen ve výkonu trestu často jiné, než si veřejnost představuje? Gabriela Slováková bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Lenka Pištěková, zazní zprávy.
1: Pardubická střední škola chemická zůstane po včerejším útoku na jednu ze studentek do pondělí zavřená. Uganda kvůli ebole pozastavila veškerou hromadnou dopravu s Demokratickou republikou Kongo. V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je i 17-letý Hugo Sochůrek. A dnes bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, ojediněle přehánky a teploty až 26 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstane po včerejším napadení až do konce týdne uzavřená. Radiožurnálu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Policisté zasahovali nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku nožem. Podle Netolického byla obětí studentka tamní školy. Podle něj šlo o osobní problémy ve vztahu.
3: Je to selhání jednotlivce, kterému se bohužel nedá vůbec předejít, přestože školy jsou připravovány na nejrůznější situace, včetně aktivního střelce, takže celá situace nás velmi mrzí. Škola v této chvíli přerušila výuku až do konce týdne, stejně tak maturitní zkoušky a všechno bude pokračovat od pondělí.
1: Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Střední průmyslovou školu preventivně evakuovali. Studentka zemřela po převozu do nemocnice. Uganda pozastavila lety do sousedního Konga kvůli tamní epidemii eboli, informoval o tom mluvčí ugandské vlády. Zároveň dodal, že v současné době v zemi není žádný případ eboli. Světová zdravotnická organizace dřív informovala o 2 nakažených. Přerušená je i další veřejná doprava mezi Ugandou a sousední zemí. Opatření proti šíření eboli bude trvat 4 týdny a nevztahuje se na přepravu zboží a potravin. Tržby české gastronomie v prvních 3 měsících letošního roku oproti tomu loňskému vzrostly o 3%. Začátek roku přitom bývá pro restauratéry obvykle slabší, říká Vladimír Sirotek ze společnosti Dotykačka, která gastronomické statistiky sleduje.
4: Přes tato pozitivní čísla to však neznamená, že podniky extra vydělávají. Meziroční růst o 3% v podstatě jen dorovnal inflaci, kterou v oboru gastronomie a služeb v poslední době evidujeme na úrovni 3 až 4 %.